a jejich paž jim dával sílu. Oni se ale spikli proti mně, obracejí se, ale ne k nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Obraz lidské hříšnosti jako křivého luku je přesný. Ať jsou tvé šípy sebe lepší, pokud máš křivý luk, vždy poletí mimo cíl. Svou vlastní silou boží požadavky nesplníme. Co tedy máme dělat? Je to tak snadné. Uznej svou hříšnost a přijmi Boha do svého života. Ztratíš sice lidskou pýchu, získáš ale mnohem více.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a v 18 hodin.

0: Poukázat na působení Ducha Svatého, to je hlavní myšlenkou pořadu Dary z rukou mistra. Dnes na téma Duch Svatý v terénu.
1: Dary z rukou mistra.
0: Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, drazí přátelé. Právě jsem dočetla dojemný příběh o tom, jak Ježíš uzdravil člověka slepého od narození. Udělal to velice zvláštně. To, že ho uzdravil v sobotu, bylo v Ježíšově případě časté. Ale plivnout na zem a ze sliny udělat bláto a tím blátem pomazat slepého, to je nadlidské pochopení. A přitom vlastně první člověk Adam byl vytvořen z prachu země, z hlíny. Čteme to v Genesis 2:7. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života. A člověk se stal živou duší. Proč by Bůh nemohl udělat cokoliv? Kdybychom my jeli podobného člověka, možná budeme stejně jako učedníci polemizovat o tom, proč se mu to stalo, kdo za to může, zřešil on nebo jeho rodiče, proč se tak narodil. Ježíš nepolemizoval, viděl do srdce. Na tomto muži se mají zjevit boží skutky, řekl. Cestou z práce, do školy, ze školy, míjíme mnoho lidí. A pak najednou vnímáme více než masu lidí. Uvidíme muže nebo ženu a cítíme, že máme jít a posloužit mu. Znáte to? Já myslím, že ano. Přemýšlejme o takovém člověku božím způsobem. Jak se na něm mají zjevit boží skutky? Já věřím, že každému z nás dává Pán jiný úkol. Důležité je poslechnout. Vítejte v pořadu Dary z rukou mistra. Tentokrát se potkáme s mužem, který pracuje v armádě spásy jako důstojník. Sociální práci této instituce známe, ale známe jednotlivé příběhy? Já vám nabízím teď povídání s Josefem Knoflíčkem.

0: Kdy poprvé se setkal s takovou boží zvláštní mocí?
1: Když jsem uvěřil.
0: Jak se to stalo?
1: V ten den, když jsem uvěřil, první věc byla, že jsem, to byl dlouhý příběh, já jsem ho v rozhlasu už vyprávěl, jak jsem uvěřil, jak jsem si došel pro spasení, ale když jsem došel k těm svým přátelům, tak oni byli tenkrát ve slově života a to byla taková ta, když se na to dělám zpětně, taková puberta křesťanská, tak mě nutili vyznat Pána Ježíše. Vyznat hříchy a všechno. Já jsem to udělal, protože mě nutili, abych měl klid. A pak večer jsem si četl svědectví a najednou jsem věděl, že někdo do mě chce odpustit. Já jsem věděl, že jsem hříšný a nikdo mi nechtěl odpustit. A najednou jsem našel Bůh, který mi chce odpustit. A byla tam modlitba, spasení, tak jsem řekl, že upřímně přečtu, i když tomu vůbec nerozumím. Ale chci to odpuštění, chci to, co tam je. A prostě jsem ve víře, v důvěře jsem to přečet upřímně a najednou ze mě všechno spadlo. To byla první věc, že to pro mě bylo neuvěřitelné, že v té chvíli ze mě spadla všechna ta břímě, všechny ty kameny, které jsem nesl a cítil jsem se svobodný. A pak ještě ten večer se za mě modlili, abych přijal Ducha Svatého. Bylo to zvláštní, protože všichni na mě vložili ruce. Nevím, jestli jsem spadl, protože se na mě všichni vrhli. A já jsem teda nic necítil. Avšak druhý den jsem prostě vstal, začal jsem se modlit v jazycích.
0: A bylo ti vysvětleno, co se bude dít?
1: Já jsem spoustu věcí nevěděl. Tam byli přátelé, kteří mě znali a říkali, klidně s ním běžte, modlete se za ně, on to unese. Takhle to brali, ale já jsem ničemu nerozuměl.
0: Ale ne všichni jsou tak pohodoví jako ty asi.
1: Myslím si, že právě, že nejsou pohodoví nebo nejsou schopni přijímat, očekávat různé věci, tak nejsou ani schopni vnímat ty duchovní dary. Ku příkladu dar jazyku znám spoustu věřících, kteří jsou naplnění Duchem Svatým a když se na ně modlím a položím na ruku na hruď, tak cítím, jak to v nich bubla, jak ten Duch Svatý bubla chce ven. Ale prostě oni tu pusu neotevřou. Mají to někde v hlavě.
0: Je myšlenky. To nějaký blok intelektu? Možná.
1: No, možná. Mm-hmm. Možná právě toho, že nejsou schopni připustit, že by se mohlo něco takového dít, nejsou otevření k těm věcem. Ale neznamená to, že Duch Svatý v nich není. Já jsem přesvědčen, že je. Akorát prostě to nejde ven. Stalo se mi, že jedna z mých kolegyň taky se nemohla modlit v jazycích a člověk nemá nutit lidi.
0: To určitě.
1: A má vysvětlit, ale nemá nutit. Ale my jsme, když jsme spolu sloužili na jednom azylovém domě, tak jsme se vždycky na začátku modlili. Já jsem se modlil v jazycích. Asi po půl roce jsem zjistil, že ona se začala modlit taky z ničeho nic.
0: Rozuměl jsi, co se děje, nebo jsi pak teprve na to přicházel, až když jsi sám četl písmo?
1: Mně spoustu věcí nebylo vysvětleno lidma. Většinou Bůh to dělal se mnou, takže mi něco udělal v životě, mě ničím provedl, něco řekl, teprve potom mi to ukázal v písmu, ale málo kdy od lidí, jako v těch začátcích. I když jsem nemluvil, tak jsem se modlil v duchu, jako v jazycích pořád. A zjistil jsem, že když se modlím v jazycích, tak vnímám znovu ten pocit, když jsem přečetl tu modlitbu spasení a přišel ten pokoj a všechno spadlo. Stalo se to mojí láskou modlit se v jazyci. A pak přišel čas, kdy najednou jsem věděl, za co se modlím v jazycích. Nebylo to vždycky, ale věděl jsem to. Většinou u mě to přicházelo jako obraz. Duchovní dary jsou takové duchovní zbraně, protože tam je rozpoznání duchu. Ano, je tam moudrost, je tam poznání. Je tam uzdravování. Je tam činění zázraku. Ano. To nejsou jenom o jazyky a proroctví a výklad jazyku. Takže to jsou zbraně. Ale to, co je důležité, si myslím, aby v církvi zároveň s vyučováním o duchovních darech bylo vyučování o charakteru božím. A to je ovoce. Ovoce ducha. Protože když není ovoce ducha, tak ty dary ubližují. Ono to musí vyrůst i ovoce ducha. A když se používá, když v člověku roste dar, ty ovoce ducha, tak ty dary se uvolňují také a možná ještě jsou bohatší, jsou účinnější. Ano, protože tomu když jsi napsal, můžu mít dar uzdravování a budeš mít zlomenou ruku, tak se budu modlit a ona bude srostetí. No a protože nebudu se mít sebeovládání, když mi našveš, tak ti zlomím druhou. A k čemu je mi ten dar uzdravování?

čemu je mi ten dar uzdravování? Otázka zazněla z úst Josefa Knoflíčka, důstojníka armády spásy. Mluvil o darech ducha a ovoci ducha. Samozřejmě, že je to nejlepší kombinace. Potřebujeme růst v lásce, potřebujeme dospět v našem charakteru, potřebujeme se přestat dohadovat a zároveň potřebujeme mít schopnost naslouchat, co Duch svatý dělá nebo chce udělat. Jsem ráda, že teď uslyšíme příběhy, které nás můžou inspirovat. Pokračujeme v našem povídání v pořadu Dary z rukou mistra.

0: Mě by zajímalo, jaké ovoce přináší do armády spásy to, že jsi naplněný Duchem Svatým. Nemyslím teď jazyky, co praktického se stalo, co jsi viděl, co jsi všechno viděl ve svém životě, jak Pán Bůh jednal s lidmi, kteří byli minus 100. Co se s nimi dělo, co se s nimi děje dnes?
1: Spoustu, jako to by bylo na možná jednu, dvě knihy. Ale
0: tak třeba dvě, tři svědectví.
1: Jmenuje se Petr a je to člověk, který byl alkoholik. Z jakého důvodu se tam dostal, to nebudu rozebírat, ale prostě dostal se na dno. A všechno se mu rozpadlo. Nakonec v tom alkoholismu přišel o nohu, tramvaj mu přijela, ujela nohu. A on se potácel vždycky na noclehárně, opilost, jedno s druhým. A začali jsme se bavit o Bohu. Jsem za ním začal chodit, to měl čas, začali jsme se bavit o Bohu. A on mi pořád říkal, že nevěří. A já jsem říkal, jak to, že nevěříš, když za mnou chodíš a bavíme se o Bohu? No ne, nevěřím, že Bůh je. Tak ale mluvíš tedy o Bohu ty sám se mnou. A to je známka, že už Bůh s tebou nějakým způsobem jedná, že musíš věřit, protože neby si ani nepřišel, že Bůh s tebou jedná. A tak jsme se bavili a nakonec on vlastně takovou nenásilnou cestou sám přišel na to, že vlastně je věřící, že věří v Boha. Pak jsme se přišli na Krista a pořád měl problémy. Pořád měl problémy s alkoholem. V noci volal kolikrát a o opilosti a žádal o odpuštění a jedno s druhým. Ale pak přišla chvíle, kdy byl naplněn Duchem Svatým. A ta situace se začala měnit. A dneska má kde bydlet, má úžasnou práci, je vojákem armády spásy, pomáhá. Ano?
0: Úžasné.
1: Jo, teď v současné době jsem slyšel, že někde spadnu, protože má protézu, tak má něco s kyčem, tak je byl v nemocnici, nevím, jestli ještě tam je. Ale byla to změna, obrovská změna. Rád vyprávím příběh, jak Bůh Duch Svatý zrušil skvot. Ve starém, takovém rozbitém baráku na Praze 5 bydlo 8 lidí. Jo, tam chlapi, jedna žena. A byli to lidé, kteří neměli kde jinde bydlet, proto si obsadili tento dům. A měli naučení chodit po Praze potom ráno. Protože věděli, v kolik je u matky Terezy otevřeno, kolik je tam dostanou prostě snídaní a takhle obcházeli odpoledne prostě do armády na oběd, jo, a vraceli se. A já jsem je neznal vůbec, ale v té době jsem v Praze chtěl otevřít ranní modlitby. A říkal jsem si, ti naši lidé, kteří pracují na ústředí, tak po cestě mají to po cestě, mohli by se zastavit a mohli bychom se společně modlit. A tak jsem tam byl od 6 hodin. Nikdo se nezastavil. Zůstal jsem tam sám. A tak člověk má někdy tendenci soudit, jo? Prostě být takový zaošklej trošku. Ale Bůh měl jiný plán. Najednou tito lidé zjistili, že se tam svítí, že někdo v armádě spásí a začali chodit. Poprvé, když přišli, tak jsem říkal, dobře, můžete se tady zajít na toaletu, prostě uděláme si kafe a poslouchal jsem jejich životy. Ale pak druhý den už to bylo jiné. Druhý den už jsem říkal, dobře, ale budu se za vás modlit. Nikdy neodejdete bez toho, že se nebudu za vás modlit. Začal jsem se za ně modlit. A v jazycích. Vložil jsem na ně ruce a v jazycích jsem se za ně modlil. A trvalo jenom málo dní a oni začali číst písmo. Začali jsme číst písmo a diskutovat o Bibli. A za každého jsem se vždycky modlil, aby byl naplněn Duchem Svatým. A postupně najednou člověk zjišťoval, že Duch Svatý tam je. Neslyšel jsem všechny vyznat Ježíše jako pána. Oni prostě to udělali někde po cestě. Někde možná už to udělali u matky Terezy, já nevím. Ano? Ale Duch Svatý tam začal pracovat. A najednou oni začali řešit to svoje bydlení. Byl tam jeden dneska bratr už úžasný, tehdy 20 roku neměl doklady. A už měl mít důchod. Tak všichni se skládali a sbírali papír a odezdávali ho do sběru, aby měl na cestu do Brna a vyřídil si důchod. A když to naskládal, on tam měl, vyřídil si důchod a pak měl peníze a pomáhal těm druhým vyřídit si doklady a všechny ostatní věci. A bavili jsme se, co s její bydlením. tak měli nápad, že zajdou za majitelem skvotu, za majitelem domu a udělají s ním smlouvu o bydlení a že mu to budou udržovat, opravovat. Zjistili jsme, že to je podvodník, který vlastně všechno je v exekuci a nešlo.
0: Ten majitel.
1: Tak byli zklamaní, ale už začali přemýšlet o tom, že změní ten svůj život. A nakonec si všichni našli nějaké bydlení, někteří práci, někteří měli duchom a stala se z ní úžasný tým. Oni prošli alfa kurzem, no, samozřejmě byli plní nemocí ti lidé. A viděli jsme i zázračné uzdravení. Že jeden z nich měl brcové vředy, ale obrovské. My jsme se za to modlili, nic se nestalo v té chvíli, ale v ten týden v sobotu jsme měli výjezd jako z alfa kurzu a odpoledne tam bylo volno a teď jsem se díval, on hraje fotbal s ostatním. A mi bylo pořád něco divného na tom, že hraje fotbal. A jsem říkal, no jo, vždyť on nemohl chodit. Tak jsem mu zavolal a říkal, co máš, no, to je zdravé. A šel hrát dál fotbal.
0: Ani si nevšiml.
1: Nevšiml si, jo, prostě oni to brali úplně jinak. A to samé i s tou ženou, která tam byla nemocná. Jako spoustu věcí jsme viděli a většina z nich je dneska v armádě, někteří jsou vojáci a slouží.
0: Jak je to dlouho? Co se toto stalo?
1: No, my jsme byli v Praze v roce 2010 až 2013.
0: To je
1: úžasné. Za ty 3 roky. A těch svědectví bylo víc. Jako Bůh pořád něco dělá s někým. Akorát my si to někdy nevšimneme, nebo máme jiné představy a on to dělá jiným způsobem, tak prostě to nevidíme. My jsme byli na Slovensku, když jsme začínali, tak jsme měli tým v Bratislavě a když jsme nás potom převelili k romským sborům, tak ten tým se rozpadnul, ta práce tam pomalu ustala v té Bratislavě a byli jsme z toho smutní a teď jsme se tam vrátili a zjistili jsme, jak úžasně pracoval s mnohýma lidma pán za tu dobu, jak povyrostli, jak prostě sloužili a lidé, kteří vypadají velmi obyčejně, až někdy nekřesťansky, tak děti ze školy chodí, jeden z nich je školník, za ním a protože ví, že křesťan, chodí se modlit za ním. Jo, říkají mu, pane, já nechci říkat tomu, pojďte, my se potřebujeme modlit, něco se stalo, něco se děje. A jo, on s ním, když skončí 9letku, jezdí na 3 dny do Prahy, nebo na 4 dny, jako na výlet. A celou dobu mluví o Bohu a modlí se spolu. A pak jsem zjistil, že mu v tom pomáhají bývalí 2 bezdomovci, kteří tam byli a kteří se obrátili. A dneska jejich život je jiný, mají kde bydlet, mají auto, mají práci. Potkal jsem jednoho spolužáka na ulici Štěva Věřově a úplně zničený byl. Byl z něho cítit alkohol, ale nebyl opitý, ale zničený. A celý život se mu rozpadl, manželství, práce, všechno. A tak mi ho bylo líto a moc jsem mu nesvědčil na té ulici, nebylo jak. Ale modlil jsem se za něj v duchu, v jazycích. Pak jsem jim vložil ruce a říkal jsem, můžu se za tebe modlit. On říkal, dobře, modli se za mě. Nevěděl, tak jako já nevěděl, když jsem na začátku, o co jde. Ale modlil jsem se a přijal jsem to, že prostě Bůh bude jednat. A za rok byla nějaká ve Věřově nějaká akce v Církvi bratrské, kde jsme byli pozvaní, tak jsem tam šel, sedl jsem si. A najednou si vedle mě sedl právě ten člověk, ten můj spolužák, který už uvěřil za tu dobu, úplně měl změněný život.
0: To je krásné. Já jsem vypozorovala, že nejvíce zázraků se děje právě v terénu.
1: No, ta pan Ježíš byl pořád v terénu.
0: Přesně. Tak možná, že můžeme povzbudit každého věřícího, aby nebyl konzumentem v církvi, ale aby zkusil vyjít ven a podíval se kolem sebe. A já myslím, že každý z nás v takové chvíli, kdy se tam ocitneme sami v tom světě, tak musíme přiznat, že Ducha Svatého potřebujeme. Protože jinak to asi nejde.
1: Tam je ten boj.
0: Nejde.
1: Tam jde o to zjistit, že mám dar uzdravování. A nebo jsem ho měl, on nikdy neodejde. Ale třeba jsem potom v jiné situaci s jinýma lidma, tam potřebuju moudrost. Poznání. Jinde potřebuju zázraky, ne všechno je uzdravení. Někde je to tak, že potřebujeme zázrak stvořit úplně nový orgán. To už není uzdravení. To je zázrak. jsou lidé, kteří se modlí za uzdravení tak jednoduchým způsobem. A jim to funguje, protože oni nad tím nepřemýšlí, oni důvěřují Bohu. Oni nepřemýšlí, jestli ten člověk potřebuje zázrak nebo uzdravení. Oni prostě jsou upřímní, otevření před Bohem a Bůh je slyší a vidí jejich oběti, které mají doma. Je to o tom, že on vidí do srdce člověka. A pak jsou lidé, kteří hodně nad tím přemýšlí. Rozebírají to. Proč to tak nefunguje? A najdou si ty důvody. A to je ještě horší, když si najdou ty důvody, protože prostě se zablokují ještě víc. Nemáme často přemýšlet. Někdy dostaneme zjevení o tom, jak to je, ale nemáme o tom příliš přemýšlet. Máme naslouchat Pánu, co máme dělat. A udělat to. To stačí. To úplně stačí v křesťanském životě. Slyšet, co Pán po nás chce a neváhat a udělat to.
0: Mně se líbí, že to naše povídání bylo i hodně praktické, že jsme v tom mohli vidět to Boží působení. Líbilo se mi, že ty dary nejsou jenom proto, abychom si je tak nějak drželi, ale abychom je dávali dál. A líbí se mi to, jak Bůh je úžasný, že se projevuje tak nejrůznějším způsobem skrze člověka, který je nedokonalý a který dělá chyby a padá. A tak bych ti chtěla moc poděkovat za to, že jsi se sdílel i s těmi svědectvími, které máš. A že je to z takového prostředí, jaké je. Když se řekne letniční, charismatické prostředí, tak všichni očekávají, že tam by to mohlo být. Ale já jsem moc ráda, že v Armáně Spásy Pán Bůh takhle hezky pracuje.
1: Já děkuji za pozvání. A to není Armáně Spásy, je to všude.
0: Je to všude,
1: kde člověk otevře Bohu srdce.

pořadu Dary z rukou mistra, který můžete slyšet každou středu ve 10:45, jsem dnes měla hosta, důstojníka armády spásy na Slovensku, Josefa Knoflíčka. Taky jste měli pocit, že je to vlastně dost jednoduché? Stačí jenom otevřít oči, uši a nechat se vést Duchem svatým. A pak uvidíme Boží jednání. Pak uslyšíme úžasná svědectví a můžeme se radovat, že se lidem změnil život. To si Bůh přeje. Vždyť kvůli tomu poslal svého syna na svět, aby zachránil ty, nad kterými už mnozí zlomili hůl. Přátelé, buďte plní naděje a nechte se Duchem naplnit. A jestli je něco, co mi chcete napsat, tak to můžete udělat. studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Hezký poslech na Radio 7 vám přeje nadále Jiřina Džina Čunková.

0: úterý v 11 hodin 15 minut budeme v pořadu Dary z rukou mistra mluvit na téma závdavek Ducha Svatého.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Jsou 3 hodiny z pondělí 28. září. Naladěné máte Rádio 7. Moderuje Martina Zachrlová. Za 15 minut nás čeká čtení na pokračování z knihy Plavčík Šán.

Ve čtení na pokračování se vracíme na lodi Třenka, ze které se stala pirátská loď. Po námořní bitvě s holandskou obchodní lodí musel první důstojník Flaubert řešit řadu komplikací. Přeživší členy holandské lodi, včetně kapitána, kteří se mu odmítli podřídit, dal hodit do moře a loď dal zapálit. Mezi kořistí piráti našli anglického lorda Gosnolda, kterého se rozhodl ušetřit kvůli vidině vysokého výkupného. Když spod paluby vyšly i lordova manželka a krásná dcera Patricia, Flaubert byl dívkou viditelně fascinován. Lord odmítl s pirátem vyjednávat. Navíc z lodi uprchli zajatý kapitán lodi Bicarat a šlechtic de La Salle. Z knihy manželů Dolejších Plavčík Jean čte Pavel Hromádka.

0: Devátá kapitola. Červenec, léta páně, 1676, souboj. Jestli Bůh dá a já se vrátím zpět do Francie, snažil se zaujmout co nejpohodlnější pozici na svém místě Bikarat. Navrhnu, aby se na lodích stavěly větší kuchyně. To máte těžký, kapitáne, ozval se z opačného kouta Levasseur, který se již probral z bezvědomí a teď se mačkal společně s ostatními v těsné místnosti. Ten, kdo tuhle loď projektoval, rozhodně nepočítal s tím, že bude sloužit jako útočiště několika pořádným chlapům. Přeměřil si kormidelník významným pohledem mohutnou postavu lodního kuchaře, který pochopitelně zabíral nejvíc místa.
1: Abys věděl, Levasseure, odsekl Felipe. Kuchař má být tlustej. Jeho postava je pro něho totiž zároveň tou nejlepší reklamou.
2: To máš tedy pravdu, špičkoval kormidelník. Na tebe se stačí jenom podívat a člověku se chtě nechtě začnou zbíhat sliny v ústech.
0: Všichni se zasmáli a de la Salle přitom poznamenal. Já osobně dostatek místa mile rád oželím. Ze strategického hlediska jsme zabrali nejvýhodnější místo na lodi, což nějaké to nepohodlí mnohonásobně vyváží.
1: Také jste poněkud subtilnější konstituce, příteli, vrtěl sebou Bikarat. Přiznám se, pánové, že tohle je jedna z několika mála chvil v mém životě, kdy závidím mrňousům.
3: Nedivím se, přisvědčil poďobanej. Vysoký lidi jsou nepřehlédnutelní a nikomu nedá moc práce si je zapamatovat. Na druhou stranu je určitou výhodou, že mají dlouhý nohy, což zase může bejt v některých situacích bezesporu pořádný plus. Momentálně mi jsou ovšem moje dlouhé nohy houby platný, protože dál než na konec lodi bych stejně běžet nemohl. Tím však v žádném případě nepopírám, že mi už mnohokrát v životě prokázali neocenitelné služby.
0: Poplácával si Bikarat zálibně svá svalnatá sténa.
1: Krátký, dlouhý nebo tlustý,
0: mrmlal rozmrzele Felipe.
1: Stejně mám pocit, že jsme doběhali. Cítím v kříži, že Flaubert si už najde způsob, jak nás odtud vystrnadit.
0: Do té doby mu ovšem pořádně vyhládne, zadupal de la Salle na dřevěnou podlahu. Což však na druhou stranu znamená, že se bude o to více snažit, dodal ponuře a v místnosti se po jeho slovech rozhostilo ticho. Jsou chvíle, kdy dojdou slova i humor, dokonce i ten šibeniční, nevyléčitelná nemoc, noc před popravou nebo těsný prostor lodní kuchyně. Jean seděl mezi ostatními, mlčel a přemýšlel. Ani jemu nebylo hej. Tušil, že se neodvratně přiblížila chvíle střetu, z níž měl po celou dobu plavby podvědomý strach. Bože, volal v duchu, jenom ty znáš ten pravý čas. Nedovol mi, abych se unáhlil a dej mi obstát v tom, co mě čeká. Stísněný prostor Felipeho království se začal měnit v dusné parno tropického skleníku. Levasseur seděl se zraněnou hlavou mezi koleny. Bikarat držel v ruce pistoli s dlouhou hlavní a díval se ke dveřím pohledem, jako by čekal, že se v nich každým okamžikem někdo objeví. La Salle se tvářil na okol hostejně, ale kdo jej znal, věděl, že je rovněž ve střehu. Felipe si téměř bez přestání otíral mokré čelo a občas přitom zhluboka vzdychl. Basque Bertrand upřeně pozoroval své obrovské palce u bosých nohou, zatímco poďobanej si pohrával s lesknoucí se ostrou dýkou.
2: Tak Flaubert prý zajal nějakou anglickou rodinu. Zastavil se Jean pohledem u potícího se kuchaře, který tuto novinu přinesl. Chudáci. Vybavil si před očima Flaubertovu bezcitnou tvář a hrubý obličej jeho pobočníka. Jak strašné chvíle ti lidé musejí prožívat. Jistě tuší, co je čeká. Válečné vítězství má všude na světě stejnou podobu. Násilí, utrpení, slzy. Už zase se před Flaubertem schovává. Opět je dělí dřevěná prkna. Jenomže tentokrát on nezůstane nečinně sedět a nebude čekat, až utichne křik, sténání a nářek. Nemůže. Vzduch se stával nedýchatelným. Mlčení bylo doprovázeno zrychleným dechem mužů a každá ozvěna zvuků přilétajících z paluby na sebe brala podobu výzvy.
4: Mám takový pocit, že nás ten pirát nebude muset ani vyhánět.
2: Přejel si Felipe zničeně kapesníkem po čele.
4: Nejlepší by snad bylo.
2: Tiše, houkl by Karat.
4: Někdo sem jde.
2: Skutečně, přibližovaly se kroky.
4: Řekneme tomu tlusťochovi, ať kouká vyvalit aspoň jeden soudek rumu,
2: těšil se nějaký hlas za dveřmi.
4: Flaubert se kvůli tomu určitě zlobit nebude, a když jo, tak ať si trhne nohou.
5: Budeď,
2: ozvalo se přitakání.
4: Odvedli jsme přece hezký kus práce, tak si trochu zábavy zasloužíme.
5: Zábavy? To tedy jo. Viděl jsi ty děvky toho Holanďana? Tomu já říkám zábava na vysoký úrovni.
4: Děvky? Žádný děvky, kamaráde. Jsou to prej anglický šlechtičny. Děvky z nich budeme muset udělat teprve my.
2: Oplzle se zasmál hlas a zároveň cvakla klika u dveří.
4: Hej, kuchaři!
2: Hrnul se dovnitř námořník jako velká voda.
4: Koukej,
2: muž se zarazil a vyjeveně se rozhlížel po nehybných tvářích.
4: Zatra, to jsou, padáme, Marceli!
2: Otočil se na svého kamaráda, který se cpal do úzkých dveří kuchyně za ním. Bikarat rozvážně zvedl pistoli a natáhl spoušť. Zmáčknout ji však již nestihl, protože na místo výstřelu šlehl místností chladný blesk zakončený tupým nárazem. Muž zasténal a oběma rukama se chytil za hruď, z níž mu trčela masivní rukojeť nože. Druhý námořník vykřikl nějakou nadávku a snažil se co nejrychleji zmizet. Bylo slyšet, jak několikrát zakopl a upadl, ale nikdo se nezvedl, aby ho pronásledoval.
3: Na tohle jsem měl taky pivku,
2: vytrhl mrtvému z těla dýku Poďobanej.
3: Nebyl to dobrý chlap.
2: Dodal, jako by chtěl před sebou i ostatními svůj čin nějakým způsobem ospravedlnit. Pak mrtvolu vytáhl za nohy ven pod palubní schodiště a docela klidně se opět posadil na své místo. Jenom co dosedl, rozječel se do ticha, které teď bylo ještě o poznání dusivější, laprého hlas.
4: Všichni muži na palubu!

0: Flaubert přelétl svým zvláštním, jakoby bezvýrazným pohledem po nastoupené posádce. Stáli před ním upocení, roztrhaní a šrámy z předešlé bitky poznamenaní muži. Pánové, oslovil je Flaubert s mírnou dávkou přezíravosti v hlase, protože vůči té bandě otrhanců pocítil cosi jako pohrdání. Jistě vás bude zajímat, jak velkou kořist pro nás všechny znamenala ta potopená plachetnice. Cenu přeložených kožešin odhaduji nejméně na 200 000 liber a v lodní pokladně jsme objevili dalších 400 000 ve zlatě. Nic moc na to, kolik nás zařvalo. Ocenil výsledek jakýsi nespokojenec a několik dalších souhlasně zamrmlalo. Aspoň nás bude míň na dělení, hlupáku. Snažil se kdosi o hrubý žert, ale nikdo se nezasmál. Na poprvé to není nejhorší, ignoroval Flaubert poznámky. Kdo má zálusk na zlatý poklad, ten si bude muset počkat na španělské galeony v Mexickém zálivu. Já taky říkám, že to není tak zlý. Kolik myslíte, že by nám za tuhle cestu zaplatilo jeho veličenstvo? A když k tomu přidáme ty dvě anglické kůstky? Copak ti inteligente nedochází, že příště budou chcípat další a možná za daleko míň? Nemínil se jen tak nechat umlčet nespokojenec. Myslím, že tady někdo smrdí. Jsou lidi, kteří ucejtějí střelný prach a mají v tu ránu plný kalhoty. Ty? Nechte toho! Okřikl muže Flaubert. Jste malí kluci nebo dospělí chlapi, kteří vědí, co chtějí? No to teda víme až moc dobře. Svůj podíl a ženský. Podívejte, někoho sem vlečou. Upozornil ostatní hubeňour s propadlým hrudníkem, opírající se o palubní zábradlí. Flaubert sledoval, jak se hlouček námořníků rozestupuje a jeho středem nesou dva muži čísi bezvládné tělo. Nestačil říct ani popel a měl kudlu v srdci, vysvětloval jeden z nich přihlížejícím. Já to stihnul vochlup, nevzít včas roha, byla ze mě taky mrtvola. Kdo ho zapích? Zeptal se stroze Lapré. Co já vím, v tom fofru jsem si nestačil pořádně všimnout, ale jinak tam jsou určitě pohromadě všichni. Kdo všichni? No všichni, Bicarat, de la Salle, ten tlusťoch Felipe. Kde? V kuchyni přece, chtěli jsme si s kamarádem říct jenom o soudek rumu. Lapré se úkosem podíval po Flaubertovi, jemuž se však ve tváři nepohnul ani sval. Paneo, to je teda malér, konstatoval nespokojenec. Po bitvě jsme spotřebovali nejmíň polovinu palubních zásob pitné vody. Takže jsme namydlení. A co žrádlo? S nima nebude snadný pořízení, nejsou to žádní zbabělci. Aby tenhle, ukázal jeden z námořníků na mrtvého, nebyl první zady. Flaubert poslouchal a velice dobře si uvědomoval, že než z téhle sebranky vychová skutečné válečníky, uplyne ještě mnoho vody. Ještě že na Tortuze bude možnost najmout jiné a tyhle nechat jednoduše běžet, uvažoval. Takže to by stačilo, uhodil energicky hruškou kordu o zábradlí velitelského můstku. Doufám, že jste se dostatečně vypovídali a teď bude možno začít jednat. Na rozdíl od vás, už dávno vím, kde ty hrdiny hledat. A kdyby tenhle nejednal své volně, pohodil hlavou směrem k mrtvému, mohl stát mezi vámi živ a zdrav. Zrovna tak vím, jak uvolnit kuchyň bez jediného výstřelu. A teď sem přiveď ty sparchantělí Angličany, vyzval Laprého záměrně zvýšeným hlasem. Jean napjatě lapal každé slovo zalétající k němu z paluby. Nerozuměl sice zdaleka všemu, ale jinak si mohl udělat celkem slušný obrázek o tom, co se tam odehrává. Hádají se, konstatoval s uspokojením de la Salle. Ovšem, že se hádají, kývl Felipe. V tomhle směru je to pokaždý stejný, poprvé, po desátý, postý. Ty seš koukán nějak zkušenej. Podivoval se poďobanej a kuchař rázem zmlknul. Proč by se měl komu svěřovat s tím, že měl dlouhá léta co dočinění s podobnou společností té, která jim nyní dupe nad hlavou? Zkušenej, neskušenej, má pravdu, bránil kuchaře Bask Bertrán. Chlapi si podřezávej krky převážně pro peníze a ženský, od jak živá. Pst, položil si prst na ústa de la Salle. Asi objevili toho mrtvého.
1: Už je to tak, nastražil uši poďobanej. Poslouchejte, táhnou ho po schodech nahoru. Mám pocit, že teď se to konečně začne hejbat.
0: Je na čase, poklepával netrpělivě pažbou pistole od laň Bikarat. Chtěl ještě něco dodat, ale zabránil mu v tom pronikavý Flaubertův hlas. A teď sem přiveď ty sparchantělí Angličany.
1: Zatraceně,
0: vzpamatoval se první Felipe, jemuž prolétla hlavou myšlenka na pirátel Olonéze.
1: Ten odpornej syčák.
0: Musíme něco udělat. Vzchopil se de la Salle.
2: Jenom se zase docela klidně posaďte, kavelíre,
0: schladil jeho horlivost Bikarat.
2: Těch lidí je mi samozřejmě líto zrovna tak jako vám, ale tohle je léčka, nesmíme jim na to skočit.
0: Jedna možnost by zde přece jenom byla, nutil hlas do klidu Žán. Jenomže to byste museli nechat jednat mě a samotného.
1: To by je přeskočilo, mladej,
0: vyletěl poďobanej. Ale
1: doopravdy tolik stojíš o to, aby ti zase někdo zmáčknul krček,
0: připomněl mu. Teď není čas na dlouhé vysvětlování. Za chvíli může být pozdě.
1: Jestli půjdeš ty, půjdem všichni,
0: zvedl se kuchař. Ne, musíte mě pustit samotného.
1: Snad nechceš ty nahoře obměkčit nevinností svýho mládí. Nezapomeň, že máš slíbeno 50 ran a řeknu ti, že každá smrt je lepší než tahle.
0: Jestli výjdeme na palubu společně, nedá Flaubertovi žádnou práci nás zlikvidovat. Jenomže já znám způsob, jak toho surovce zastavit, alespoň na chvíli, a to nám poskytne šanci jednat dál.
1: Slyšel jsi Felipeho, nepůjdeš nikam,
0: rozhodl Bikarat.
2: Počkejte, kapitáne, ozval se Levasseur. Myslím, že bychom to měli zkusit. Stejně moc na vybranou nemáme.
1: Nejde o to, že by si každý z nás nemohl naložit se svým životem, jak ráčí, váhal Bikarat. Ale situace, v níž se momentálně nacházíme, nám nedovoluje zbytečně ztratit ani jednu ruku.
0: Myslím, že máš nejvyšší čas, pobídl kormidelník netrpělivě čekajícího Žána. Máš naše slovo, že se odtud nikdo z nás nehne, dokud to nebude nezbytně nutné. Běž a Bůh tě opatruj.
1: Teda, Levasseure, ta rána do hlavy tě připravila o rozum. Copak chceš toho kluka nechat jen tak pro nic za nic skapat?
0: Hrnul se za odcházejícím plavčíkem kuchař. Ale tentokrát se mu do cesty postavil de la Salle. Zpátky, nebo všechno pokazíš. Ten mladík sice riskuje, ale jsem si stejně jako Levasseur jist, že dobře ví, co dělá. Určitě, nechal po otevřené dveře kormidelník, aby bylo lépe slyšet, co se bude v příštích minutách na palubě Jitřenky dít.

0: Lord Gosnold rozhodně nepatřil mezi zbabělce. Naopak lidé, kteří jej znali, o něm tvrdili, že jeho odvaha zhusta hraničí s nerozvážností, což úzce souviselo s jeho prudkou a výbušnou povahou. Teď však cítil, jak jej pomalu opouštějí síly, a chvílemi se téměř hroutil pod prudkými návaly nevolnosti. Stál spoutaný před zraky několika desítek mužů, upírajících k velitelskému můstku chtivé pohledy. Věděl však, že nepatří jemu, a právě to jej přivádělo téměř k šílenství. Stačilo pouze pootočit hlavu a uviděl bledé tváře své ženy a dcery. Neušlo mu, jak se obě chvějí, i když se snažili tak jako on zachovat alespoň navenek klid. Vědomí, že jim nemůže nijak pomoct, v něm rozechvívalo snad každou buňku v těle přímo fyzickou bolestí. I když se zdánlivě nedělo vůbec nic, bylo ovzduší na palubě přímo nabito napětím, podobnému jako před divadelní premiérou. Flaubert sám přitom působil dojmem člověka, který netrpělivě očekává příchod hlavních aktérů celého představení. Nikdo však nepřicházel. A první důstojník se otočil k anglickému diplomatovi.
1: Doufám, že si vaše lordstvo nedělá žádné iluze o své budoucnosti. Připouštím, že jsme vám vydáni na milost a nemilost.
0: S tou milostí raději příliš nepočítejte, milorde, upozornil ho důstojník. Nechám vás pověsit. Nebo jste snad čekal něco jiného?
1: Jak bych mohl?
0: Utrousil lord s mírnou ironií. Možná, že jsem neměl vůbec v úmyslu vás zabít. Poslechni, piráte, lhal bych, kdybych tvrdil, že mi nezáleží na životě, ale jestli chce vaše lordstvo začít prosit o milost, přejel si Flaubert významně jazykem přes rozbitý ret. Pak se namáhá zbytečně, protože svou příležitost již promarnilo. Dobře víš, že o svůj život neprosím, vrhl lord Gosnold úzkostný pohled po své dceři a ženě.
2: Řekl jsem ne.
1: Dám ti 600 000.
0: Tady nejsme na trhu, abychom se dohadovali.
1: Nebuďte blázen, Flaubert,
0: vykřikl kdosi z posádky. Když chce platit, tak ho nechte.
1: To se ví, za mrtvýho nedostanem ani měďák.
0: Dám 700. Snažil se těžit lord ze situace.
1: Nechci. Dám ti tak dost. Tohle všechno jste si měl, vážený pane, rozmyslet daleko dřív. Se mnou si dělej, co chceš, ale tyhle dvě, jistě, že si budu dělat, co chci.
0: Přerušil lorda se sadistickou rozkoší Flaubert.
1: O vás, Angličanech, je například známo, že vášnivě milujete staré zvyky. Znám také jednu takovou tradici, která říká, že každý člen posádky má právo si zahrát o zajaté ženy v kostky. Byl bych velice nerad, aby si vaše lordstvo myslelo, že jsem pouze krutý, bezcitný a nespravedlivý chlap. Proto vám dovolím, abyste se této napínavé hry zúčastnil společně s námi. Kdo ví, možná, že budete mít štěstí a vyhrajete obě. Na jednu noc, samozřejmě.
2: Ne,
0: vykřikla Elis Gosnoldová a objala svou dceru kolem ramen.
2: Tohle nesmíte udělat.
1: Velice se mýlíte, milady,
0: usmál se na vyděšenou ženu Flaubert.
1: Jednak jsem na této lodi pánem a potom, díky tvrdohlavosti vašeho manžela, je již rozhodnuto. Ledaže by se mezi posádkou našel někdo, kdo má, řekněme, ke starým zvykům stejný odpor jako vy. Pokud se někdo takový mezi mými muži najde...
0: Flaubert udělal dramatickou pauzu a obrátil se na námořníky sledující bezdechu celou scénu.
1: Pánové, Je snad mezi vámi někdo, kdo nesouhlasí s mým návrhem?
0: Uznalé pochechtávání a pochvalné mručení vystřídalo souhlasné ticho.
1: Opravdu někdo?
2: Já!
0: Prásklo do ticha jako výstřel z pistole. Žán stál klidný, mírně rozkročený a bez hnutí snášel překvapené pohledy.
1: Co jsem ti říkal? Už lezou!
0: Poznamenal vítězoslavně směrem k Laprému Flaubert.
1: Teď ještě o malinko přitáhneme šroubek. Ale,
0: divil se Flaubert nahlas.
1: Zdá se mi, že přišel ten ubohý poskok, kterého jsem vysvobodil z larošelské putyky. Nikdy bych neřekl, že se z něho vyklube takový nevděčník. Jenomže já nemám nevděk rád. Chopte se ho, mládenci, a až bude čas, zaspívají nám společně duo s bývalým lodníkem.
0: Dva muži ochotně přiskočili k plavčíkovi, ale ten jim energickým gestem setřásl ruce z ramen a postoupil o několik kroků vpřed. Poslouchejte, Flaubert, oslovil klidně prvního důstojníka. Předtím, než zemřu, rád bych se vás na něco zeptal.
3: Nenech ho mlátit hubou,
0: šeptal Lapré rozčileně Flaubertovi. Ten kluk se mi vůbec nelíbí, doposud s ním byly jenom samý nepříjemnosti.
1: Nehodlám se vybavovat s plavčíkem.
0: A Flaubert znovu pokynul námořníkům.
1: Přivázat ke stěžni a dát mu, co zasluhuje.
0: Řekl jsem, že mi odpovíte na jednu otázku. Nevšímal si Žán napřažených paží.
1: Chci vědět, komu patří ten nádherný prsten s diamantem, který nosíte na své ruce.
0: Flaubert na malou chvíli znejistěl, ale v zápětí se na mladíka utrhl.
1: Co je ti potom, ty zmetku?
0: Možná víc, než si myslíte.
1: Hněte sebou, chlapi!
0: Uhnul Flaubert Žánovu pohledu. Jenomže námořníci se nehýbali a čekali na pokračování stejně napjatě jako zbytek posádky. Takže poslouchejte, využil plavčík příznivou situaci. Když ten prsten sundáte, můžete si na jeho vnitřní straně přečíst následující věnování. Své milované Henrietě v den svatby Gaston de Conti. Zajímá vás snad, jak to mohu tak dobře vědět? To proto, že ten šperk patřil mé matce.
1: Pokud se jedná o ten prsten,
0: polkl Flaubert.
1: Koupil jsem jej před časem od kterého si vojáka. Pochopitelně jsem se nezajímal, jak a kde k němu přišel.
0: Lžete!
1: Co si to dovoluješ?
0: Lžete! Opakoval mladík. Vy jste jej nekoupil, ale ukradl.
1: Myslíš, že se od tebe nechám beztrestně urážet?
0: Já vás nechci urážet, ale před všemi těmito svědky obvinit z vraždy. Flaubertovi vyschlo v krku. Soustředěná pozornost mužstva nenasvědčovala tomu, že by byl kdokoliv ochotný nechat si ujít tohle nadmíru zajímavé představení, dokud nespadne opona.
1: Zabil jste mého otce, hraběte de Contiho. Dovolil jste svým vojákům, aby zneuctili mou sestru a matku, které pak dragouni vyhodili k vašim nohám na zámecké nádvoří. Díval jste se, jak vaše smečka vlků vraždí bezbrané, a nakonec jste dal příkaz, aby domov, ve kterém jsem vyrůstal, vojáci zapálili. A potom všem jste klidně odjel chlastat do první hospody. Chcete snad ještě tvrdit, že vás urážím?
3: Tohle ti nikdo nebude věřit.
0: Vykoktal pobledlý Flaubert, který cítil, že sympatie přítomných se začínají přesouvat na opačnou stranu.
1: Stačí se na vás podívat, vybuchl Žán. Každý, kdo má oči v hlavě, musí vidět, kde je pravda. Vy hnusný, podlý vrahu!
0: Vyrazil ze sebe mladík, jemuž se Flaubert, moře, lidé začali houpat před očima a chvílemi se jakoby ztrácet v rudé mlze.
1: Opravdu si myslíte, že vám dovolím, abyste svůj zbabělý čin opakoval?
0: ukázal prstem na rodinu lorda Gosnolda, který zde stál a naslouchal stejně zaraženě jako ostatní. Přísahám, že raději zemřu, než bych se musel opět na něco podobného dívat. Jestli budete chtít ty lidi zabít, pak budete muset zabít nejprve mě.
1: To myslím, nebude tak těžké.
0: Snažil se najít v ztracenou sebejistotu Flaubert. Zkuste to!

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod Tomáš Najbrt. Dnes ve 12 hodin a 15 minut otevřeme další díl z této knihy.

ušetřit, pak se s nimi rozdělit. V jeho očích máš velkou cenu, podobnou pokladu nalezené. Dary svoje můžeš odkrýt.

0: Vašimi společníky při pondělí 28. září jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Jsou 4 hodiny a společně se půjdeme podívat za obzor dnes do Nizozemska. S Markétou Němcovou se vydáme na kole po krajích plných sýrů, mlýnů a hortenzí.
1: Za obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.

Vítejte u poslechu pravidelného cestovatelského týdeníku Rádia 7 Za obzor. V něm se společně vydáváme do různých koutů světa, aniž bychom přitom museli opustit bezpečí, teplo a pohodlí svých domovů. Dnes se vydáme na západ Evropy, do země sýrů a tulipánů, jejíž sportovní reprezentace oblékají oranžovou barvu a přezdívá se jim Oranjes. Většina z vás už jistě poznala, že naše kroky povedou do Nizozemska. Než představím našeho dnešního hosta, pojďme si přiblížit tento stát v krátké pohlednici.

stát v severozápadní Evropě. Na východě sousedí s Německem, na jihu s Belgií, na severu a západě má pobřeží Severního moře. Námořní hranici sdílí se Spojeným královstvím, Německem a Belgií. Je to rovinatá pobřežní země, 26% území se nachází pod hladinou moře. Převládá zde oceánské podnebí. Nizozemská příroda je specifická svou rovinatou krajinou, rozsáhlými vodními plochami, uměle vytvořenými poldery a pobřežními dunami. Nejvyšším vrcholem je 322,5 metrů vysoký Walsberg. Nizozemsko se skládá z 12 provincií. Dvě z nich lze nazývat Holandskem, což je název, který se často nikoliv však správně používá pro označení celého státu. Na ploše asi 42 tisíc kilometrů čtverečních žije 18 milionů obyvatel. Po Maltě jde o zemi s druhou nejvyšší hustotou zalidnění v Evropě. Hlavním a také největším městem je Amsterdam. Sídlem vlády, parlamentu a panovníka je Haag. Mezi další významná města patří Rotterdam a Utrecht. Přibližně 3/4 obyvatel tvoří Nizozemci. Největšími etnickými menšinami jsou Turci, Maročané a Indonézané. Úředním jazykem je nizozemština a v provincii Frýsko také západofrýština. Nizozemsko je parlamentní konstituční monarchií s unitárním uspořádáním. Zákonodárná moc formálně náleží králi, případně královně, ale odpovědnost nese předseda vlády jako předseda rady ministrů. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament. Nizozemsko je zakládajícím členem Evropské unie, eurozóny, schengenského prostoru, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové obchodní organizace. Spolu s Belgií a Lucemburskem tvoří Benelux. Je sídlem řady mezivládních organizací, například Mezinárodního soudního dvora a trestního soudu, Europolu nebo Organizace pro zákaz chemických zbraní. Jeho vlajka je tvořená třemi vodorovnými pruhy v barvách červené, bílé a modré. Každý z pruhů nese určitou symboliku. Červený pruh symbolizuje statečnost, sílu, hodnotu a odolnost. Bílý pruh mír a poctivost a modrý představuje ostražitost, pravdu, loajalitu, vytrvalost a spravedlnost. Vlajka pochází z doby povstání nizozemských protestantských provincií proti španělské nadvládě pod vedením prince Viléma Oranžského ve druhé polovině 16. století. Jeho hymnou je píseň Wilhelmus van Nassauve, česky Vilém Nasavský. Pochází z druhé poloviny 16. století, což z ní činí nejstarší národní hymnu, která se dnes používá. Má velmi vyspělou ekonomiku, která se opírá především o velmi rozvinuté zemědělství a zahradnictví, sektor služeb a mezinárodní obchod. Pěstují se různé plodiny, nejvíce obilí, cukrová řepa, kukuřice a brambory. Rozšířený je chov skotu, drůbeže a prasat. Mléčná výroba produkuje světoznámé sýry. Pěstují se také květiny, například tulipány. Tulipán je národní květinou Nizozemska. V elektrotechnickém průmyslu jsou známé zejména firmy Philips nebo výrobce navigací TomTom. V potravinářském to jsou zejména společnosti Heineken, který je největší pivovarnickou firmou Evropy a druhou největší na světě Jacobs Douwe Egberts je významným světovým hráčem na trhu s kávou a čajem. A nám známá maloobchodní korporace Ahold, která provozuje po celém světě supermarkety různých značek. V Česku je to Albert. Jednou z největších personalizací.

jízdních kol na zhruba 18 milionů obyvatel a patří k nejbezpečnějším místům pro cyklistiku. Nizozemci jsou statisticky nejvyšším národem na planetě. Průměrný muž měří kolem 183 cm.

0: Nyní už si můžeme představit dnešního milého hosta. Pozvání do studia přijala Markéta Němcová. Vítej u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na úvod jsem zcela záměrně zmínil sportovní reprezentace Nizozemska, protože ty se společně se svou kamarádkou vydala poznávat tuto zemi ne letadlem, ne autobusem, ne autem ani na motorce. Ne z paluby lodě, ne pěšky ani z hřbetu koně, ale v sedle bicyklu, tedy kola. Je to tak?
1: Je to tak. Jeli jsme za poznáním na cyklozájezd.
0: Jak tě vůbec napadlo, že vyrazíš s kamarádkou do Holandska, ne za poznáváním, tak jako se to obvykle dělá, ale opravdu v sedle kola?
1: Já jsem vždycky měla jízdu na kole hodně ráda, na kole jsem jezdila často. A v posledních letech to tak nějak z mého života úplně vymizelo. A druhá věc, že mám hodně ráda Holandsko nebo Nizozemí. Tady bych měla vysvětlit, že v Holandsku žije část naší rodiny, žijí tam manželovi příbuzní a Holandsko jsem v minulosti dvakrát navštívila. Je to země, která se mi líbí a tady se vlastně spojily obě dvě ty věci dohromady. Jednak kolo, v minulosti oblíbené, a Holandsko, taktéž oblíbená destinace. A hlavně to bylo naprosto zásadní a stěžejní, že je Holandsko rovinaté, že tam nejsou kopce. Takže i když úplně bez tréninku, v podstatě bez jakékoliv přípravy, řekněme trošku takový spontánní až lehce bláznivý nápad, ale objednala jsem zájezd. Někdy v zimě s tím, že opravdu budu muset projít přípravou, abych to potom tam odjezdila. Teď myslím jako sportovní přípravu. Najezdit si kilometry, abychom to tam v tom Holandsku zvládli. My jsme se dopředu dívali na program zájezdu, protože jsme jeli z cestovní kanceláří a tam opravdu bylo třeba 30 až 70 kilometrů denně. Rozumím tomu, že pro cyklisty, kteří tráví na kole hodně času, to nemusí být žádné jako velké vzdálenosti, ale já jsem opravdu na kole několik let neseděla, takže jsem si říkala, že by bylo dobré trošku zase ty nohy rozšlapat a potom teda druhá věc, a tu jsme brali taky velmi vážně, prostě osedět zadky, než pojedem.
0: To je určitě potřeba. Mě by zajímalo, jak na ten tvůj nápad reagovala tvoje kamarádka. Vím, že jsi tam byla s kamarádkou Katkou. Jak ona reagovala na to, když jsi za ní přišla, pojďme do Holandska a projeďme ho na kolech?
1: Já nechci říct, že jsem ji postavila před hotovou věc, tak to určitě nebylo. Ona tak nějak jako vnímala to moje nadšení a tu moji touhu a zároveň řekla bych, že sdílela podobné obavy jako já, to znamená nedostatek našlapaných kilometrů plus teda to, že si člověk na to dlouhé sezení na kole, že by si na něho měl zvyknout předtím, než teda se na něho posadí na týden. Řekla bych, že s lehkými obavami a asi, že mě nechtěla zklamat, nebo že prostě mě v tom chtěla podpořit, tak mi na to kývla. Ale musím říct, že s takovým nějakým lehkým mrazením jsme to vyhlíželi obě, že to nebylo tak, jako pojedeme na tento zájezd, skvělý, bude to všechno bezvadný, těšíme se. Bylo to, že bude to znít možná úsměvně, ale že jsme prostě tu přípravu opravdu nechtěli podcenit, protože nejsme cyklistky, tak jsme jako chtěli se trošku na to připravit.
0: Pojďme se podívat na tu přípravu. Mě by zajímalo, jestli jste si sebou vezli svoje kola a jestli třeba to vybavení, které jste museli vzít sebou, se nějak liší od toho, co musí ty kola splňovat u nás.
1: Když jsme vyplňovali formulář pro cestovní kancelář, tak oni dopředu chtěli vědět, jestli ten zájemce si bere elektrokolo anebo teda normální kolo, takže to jsme tam museli vyplnit. Já jsem napsala 1+1, jedno normální, jedno elektro, ale nakonec jsme teda zvolili obě kolo horského typu, což bych řekla, že je tady jako hodně rozšířené kolo v Česku. Nezjišťovali jsme, jaká je povinná výbava kola v Holandsku. Takže jsme měli seřízené, promazané, zkontrolované kolo, tak aby odpovídalo silnicím a požadavkům tady z České republiky. Samozřejmě jsme měli helmy. A když jsme

0: Jeli do Holandska, které je mimochodem zemí zaslíbenou pro cyklisty. Tam, já nechci říct, že těm cyklistům je podřízené všechno, ale kam se člověk podívá, tak ta země je prostě propletená cyklostezkami velmi vysoké kvality od krásného hladkého asfaltu přes nějaké jiné umělé lehonce kamínkové povrchy. Občas je to nějaká dlažba, ale ty cyklostezky jsou opravdu jako skvělé, skvěle udržované. Na spoustě míst mají cyklisté přednost před auty, mají vlastní semafory, mají vlastní kruhové objezdy, takže opravdu cyklista tam má velmi jako hezký, dobrý život. Co mě neuvěřitelně překvapilo, tak já jsem neviděla skoro žádnou helmu v tom Holandsku, teď myslím jako na hlavě rodilého Holanďana. A myslím si, že pokud uvidíte v Holandsku horské kolo, tak téměř na 100% se bude jednat o cizince nebo o turistu, protože to je prostě typ kol, na kterém se tam nejezdí. Holanděni mají většinou taková, tam my bychom tomu řekli, městská kola. Tady zase naopak jich není vidět tolik. Velká část z nich má nějaký pohon, nějakou baterii zabudovanou pravděpodobně v zadním kole, té technické záležitosti moc nerozumím, ale hodně těch kol je jako elektrických. Ale potom jsou to taky taková jako úplně obyčejná opravdu městská kola a helmy se tam nenosí. Občas jsem viděla nějaké hodně malé dítě, pokud ho měl rodič před sebou v sedačce nebo v nějakém vozíku, tak teda to dítě mělo na hlavě helmu. Ale jinak ani děti, ani dospělí prostě v Holandsku se helmy nenosí.
1: Doporučila vám ta cestovka, abyste si třeba sjednali nějaký nadstandardní pojištění?
0: Nevyznám se úplně v tom, jak je to v připojišťování nějakých rizikových sportů, pokud člověk opravdu jede dělat nějaký rizikovější sport, ale osobně vždycky, když jedu do zahraničí, tak se připojišťuju, ať pro úraz nebo pro nemoc. Vůbec by mě jako nenapadlo nikdy jet bez sjednaného pojištění.
1: Jak to celý probíhalo? Jak to bylo koncipováno?
0: Já bych řekla, že na ten přejezd nás čekalo nějakých 1000 kilometrů nebo 1100, takže jsme vyjížděli na noc, jeli jsme autobusem, který měl za sebou připojený takový veliký vlek a na tom vleku právě byla přivázána kola všech lidí, kteří se zájezdu účastnili. Jeli jsme přes noc a někdy kolem poledne nebo předpolednem jsme dorazili do města Delft, kde jsme byli z autobusu vysazeni, dostali jsme možnost se převléknout do cyklistického, všechny naše věci zůstaly v autobuse, vlastně dostali jsme určení cílové destinace, kam jsme vlastně měli dojet už přímo do hotelu, takže jsme měli před sebou první etapu a měli jsme dojet na místo, kde jsme potom následujících 5 nebo 6 nocí byli ubytovaní. A možná je to trošku úsměvné, tady tato první etapa měřila lehce přes 50 kilometrů a bylo to po noci strávené v autobuse, ale zvládli jsme to.
1: Takže osazenstvo a osezenstvo dostalo pořádně zabrat.
0: Jo, byla to taková první lehce zatěžkávací zkouška. Někdy v podvečer jsme přijeli k hotelu, tam jsme zase kola vrátili zpátky do vozíku, vzali jsme si zavazadla, šli jsme se ubytovat a myslím, že jsme byli rádi, že na chvilku spočineme.
1: Že jste v úvozovkách doma.
0: A doma v posteli s peřinou. Já bych se ještě vrátila k tomu, jak vlastně ten zájezd probíhal. My jsme bydleli, vlastně jsme měli 5 nebo 6 nocí v jednom hotelu na jednom místě a vždycky po snídani jsme nastoupili do autobusu, ten autobus nás někam vyvezl, tam nás vyložil i z koli a dostali jsme tu denní trasu, kam máme dojet, dostali jsme upozornění na to, jaká zajímavá místa po cestě jsou, kterých si můžeme všímat. No a potom na tom místě cílovém nás ten autobus zase znovu nabral, navázali jsme kola a vrátili jsme se do hotelu. Takže vždycky to bylo ráno výjezd, výlet a autobusem zpátky a takhle vlastně probíhaly ty dny všechny stejně. Jedna z těch etap byla po pobřeží, ale jinak ty výlety byly velmi rozdílné.
1: Jak náročný to bylo, aby se tam člověk na to shromaždiště, kde vás vyzvedával ten autobus, dostal včas? Jestli jste měli dostatečný prostor časový na to, abyste si tu cestu, tak říkajíc, užili se vším všudy? Nebo jste museli každý den zabrat pořádně, abyste tam nezůstali v Holandsku sami bez autobusu?
0: Já začnu tady tou úplně tvojí poslední větičkou, abychom nezůstali někde bez autobusu. To byla opravdu věc, na kterou nás upozorňovali. Já vlastně nevím, jestli to bylo míněno vážně nebo nebylo. To, že když někde člověk nebude včas, tak ať si potom prostě tu jízdu zpátky na hotel zařídí, jak chce, že autobus prostě čekat nebude. Tuto informaci jsme dostali, ale nevím, jestli by se to opravdu naplnilo, kdyby byl tam nějaký takový hříšník, který by na to shromaždiště nepřišel včas. A myslím si, že byly malinké náznaky, že toho času by mohlo být víc. A zároveň musím říct, že tady v tomto ten průvodce z cestovní kanceláře vyšel vstříc a trošku s tím časem hýbal, tak aby vlastně ti lidé, kteří potřebovali víc času, tak aby toho víc času dostali. Tak to se tam opravdu stalo, že malinko s tím časem bylo posunuté.
1: Zeptám se, jaké bylo to časové okno každý den? Ty jsi říkala, že jste ujeli mezi 30 až 70 kilometry.
0: Bylo to teda tak, že ne každý den měl tady toto rozmezí. To jsem řekla prostě rozmezí celého zájezdu, ale ty trasy každý den se lišily, tak někdy to třeba bylo 30 až 50 a někdy to bylo 40 až 60, jo, že ty možnosti byly různé. Já bych řekla, že to vždycky bylo od nějaké dopolední hodiny 10-11 a potom ten posunutý čas toho srazu u autobusu byl 18 hodin večer, takže v podstatě opravdu téměř celý den nebo větší část dne jsme měli na to, abychom absolvovali tu danou trasu s většími či menšími zajišťkami, protože to byly právě ty možnosti, že jsme si mohli volit, jestli tu trasu budeme mít malinko delší nebo malinko kratší, plus teda něco si užít po cestě, něco si prohlídnout, dát si někde kávu nebo se zastavit, dokonce možnosti koupání tam v jezeře nebo v moři. Takže prostor byl a asi by bylo fajn, kdyby ho bylo víc.
1: Pojďme se podívat na to, jakým počasím vás Holandsko přivítalo. Byl červenec. Liší se to od naší republiky nějakým způsobem? Je tam třeba chladněji nebo naopak více teplo?
0: Letošní červenec byl extrémně horký, takže my jsme vlastně z Veder, která byla tady, přejeli do Veder, která byla v Holandsku. Na tom kole to ale člověk vnímá trochu jinak. Prostě když jede na kole, tak kolem něho proudí vzduch a fouká vítr, takže takové to jako kdyby obrovské vedro člověk nevnímá. A ono tam i docela foukalo, takže to je vlastně taky další věc, která ten vzduch ochlazuje, nebo to prostě člověk vnímá jinak. Ale teplotně, nebo co se týče intenzity slunečního svitu, tak to bylo jako podobně. Byly tam velká horka.
1: Pustíme si písničku a po písničce už se ponoříme do toho, co všechno jste tam viděli.

0: Posloucháte cestovatelský týdeník Za obzor. Dnešním milým hostem je Markéta Němcová, která absolvovala výlet do Holandska se svou kamarádkou Katkou a tento výlet absolvovali na kolech. Markéto, co jste viděli, co jste tam zažili?
1: Když bych to měla vzít úplně obecně a zatím ne do podrobností, tak Holandsko je, aspoň z mého pohledu, strašně krásná země a taková malebná, strašně zelená, plná vody, propletená vodními kanály, spousta jezer tam je a opravdu zelená. Tím, jak je tam tolik vody, tak to Holandsko je prostě krásné, neuvěřitelné množství květin v tom červenci, fakt nádherné, rozkvetlé, co mají lidi v předzahrádkách nebo v zahradách, krása.
0: Holandsko je země tulipánů. Byly tam tulipány rozkvetlé?
1: Tulipány tam nebyly. Já mám pocit, že jsme ani nikde neviděli nějaké jako tulipánové pole, ale co bylo teda v neuvěřitelném množství a v neuvěřitelné velikosti, to jsem neviděla nikde u nás, tak byly hortenzie. Obrovské keře a trsy nádherných hortenzí. Řekla bych, že Holandsko je země hortenzí. I když ho známe jako zemi tulipánů, tak já jsem si ho prožila takhle s hortenziemi. A ještě jedna věc, která mě v tom Holandsku hodně překvapila, tak bylo množství vodních ptáků. Tím, jak jsou tam všude jezera nebo kanály nebo vlastně veškerá voda a my jsme hodně jezdili kolem vody, tak tam bylo neuvěřitelné množství různých kachen, volavek, divokých hus, nádhera, spousta ptáků.
0: Zastavili jste třeba u jezera nějakého? Měli jste možnost tak spočinout? Sesedli jste třeba z kola a šli jste se podívat blíž?
1: Určitě byla možnost. Řekla bych, že tak ve dvou etapách byla daná příležitost i ke koupání, kdyby člověk chtěl. Jednou to bylo moře, jednou to bylo nějaké jezero větší. Takže pokud jsme byli na nějakém takovém místě nebo jeli kolem, tak určitě byl prostor, možnost zastavit a spočinout, buď to si jenom sednout a dívat se, nebo svačit, ale byl prostor na to se zastavit.
0: Využili jste prostor ke koupání?
1: Ke koupání ne, ale kochali jsme se pohledy.
0: Kochali jste se pohledy. A když už jste byli u moře, jaká tam byla pláž?
1: Ta místa, kde jsme jeli kolem moře, tak to byl takový ten hladoučký bílý písek.
0: A zkoušeli jste vodu?
1: Já se vlastně musím přiznat, že jsem do té vody nestrčila ani palec, ani do moře, ani do jezera, takže nevím, jaká je tam voda.
0: Takže ses opravdu jenom kochala a nebyl tam někdo s váma, kdo třeba tu teplotu vyzkoušel?
1: Určitě ano. My jsme vlastně vůbec nemluvili o tom, jakým způsobem ten zájezd probíhal. To nejela celá skupina spolu. To bychom asi takový zájezd neabsolvovali, neměli bychom o to zájem. Jezdili lidé po dvojicích nebo třeba po čtveřicích, takže je možné, že z těch jiných skupin si vyzkoušeli vodu v jezeře nebo v moři, ale my ne. Ale pravděpodobně z těch jiných skupinek ano.
0: Ty jsi říkala, že Holandsko je zemí cyklistům zaslíbenou. Jezdili jste jenom po cyklostezkách, nebo jste museli vyjet třeba i na normální silnici? A pokud ano, jak se k vám třeba chovali místní řidiči?
1: Byli jsme upozorněni na to, že občas, ale opravdu výjimečně se stane, že na té naší trase v nějakém úseku nebude cyklostezka a že teda máme jet normálně po silnici, ale to bylo opravdu výjimečně. Tam, to řeknu trošku s nadsázkou, téměř není možné nejet po cyklostezce. Oni tam jsou prostě všude. Ale pokud jsme jeli po silnici, tak byli řidiči ohleduplní. Oni jsou vesměs ohleduplní k cyklistům. A navíc jsme opravdu vypadali jako turisti, protože jsme měli horská kola a helmy, takže bylo jasné, že tam jede neholanďan. A o to víc vlastně, jak ostatní cyklisté ve městech nebo na cyklostezkách, tak teda i řidiči aut byli obezřetní, že tam mají někoho, kdo to třeba tak úplně tam nezná.
0: Setkali jste se, že by na vás třeba někdo zatroubil?
1: Určitě ne. Ne, to ne.
0: Žádné šílené, zmatené, naštvané troubení?
1: Ne, to vůbec ne. Malinko šílené anebo zmatené, to bylo ve větších městech, to bych třeba zmínila Rotterdam nebo Utrecht, kde to jsou velká města, hodně aut, velké křižovatky. A ty křižovatky jsou poměrně složité, protože je teda pás pro auta, pás pro cyklisty a pás pro chodce. Každý má svůj semafor, navíc se nespustí zároveň zelená i pro chodce, i pro cyklisty, byť teda se pohybují stejným směrem. A tam byl tak velký provoz, že tam teda to chvílema bylo dost náročné logisticky vymyslet, kam vlastně člověk chce jít, komu má dát přednost, kam má uhnout, co si kde má zmáčknout. Tak to bylo ale jenom v těch největších městech, kterýma jsme projížděli. To byly chvilky jenom.
0: Jaká je tam vybavenost kolem těch cyklostezek? U nás už občas je třeba i nějaký bufík, který může člověk, když jede na kole třeba po cyklostezce kolem Labe, tam pár je, může využít, jsou tam třeba i určitá odpočívadla. Je tam něco podobného v Holandsku? Nebo musí člověk opravdu z cyklostezky sjet a zajet si někam pro to, aby třeba sehnal nějaké občerstvení nebo našel nějaké odpočívadlo?
1: Já se přiznám, že tady tohle si vlastně neumím úplně uvědomit. Nevím, jak je to po zbytku země, ale v těch našich etapách ty vzdálenosti nebo ty trasy byly naplánované tak, že my jsme vlastně nikde to neměli tak daleko, že by nám někde chybělo občerstvení nebo toaleta. Vždycky bylo na cestě nějaké městečko malé nebo větší, nebo prostě nějaké místo, kde se přirozeně zastavit dalo. My jsme to nemuseli hledat. Takže pokud třeba by to byly nějaké boudy s občerstvením někde u jezera, tak to tam bylo, nebo někde na pobřeží moře to tam taky bylo, ale někde ve vnitrozemí na cyklostezce si to neuvědomuji, ale zároveň vůbec si nemyslím, že by to jako chybělo.
0: Pojďme se podívat na tu holandskou krajinu, aspoň v těch místech, kterými jste projížděli. Ty už si říkala, že to je země, kde je spousta vody, proto je to země zelená, taková malebná. Můžeš nám to ještě trošku víc přiblížit, jaká byla ta krajina, kterou jste projížděli?
1: My jsme během tady tohoto zájezdu projížděli jak oblasti, kde byla větší města, ale potom jsme i hodně projížděli holandský venkov, hodně farem, zelené pastviny, velké zelené plochy, trávy, krávy hodně, ovce jsme taky viděli. Vlastně si v této chvíli vůbec neumím uvědomit, jestli jsme jeli kolem nějakého pole, kde by pěstovali obilí. Určitě jsme viděli kukuřici. A co se týče krajiny, no tak krajina bez kopců. Prostě opravdu rovina, rovina. Člověk viděl hodně daleko. Co je ještě teda často k vidění, tak jsou větrné elektrárny, ale co je mnohem hezčí než větrné elektrárny, tak jsou větrné mlýny. Takže občas i oblasti s větrnými mlýny, což je taky taková typická holandská záležitost. To bylo moc fajn.
0: Jsou tam ty větrné mlýny nasázený jeden na druhý, anebo jsou tak jako jednotlivě sem tam?
1: Já bych řekla, že to, co jsme viděli my, tak to bylo spíš, že byly prostě jednotlivé větrné mlýny, ale byli jsme v jednom místě. To bylo něco jako u nás skanzen, prostě takové místo, kde byly ty staré holandské domky na jednom místě a tam bylo těch větrných mlýnů víc. Tam byla taková hráska postavená a tam jich bylo třeba 5 nebo 6, které byly pohromadě. Vlastně nevím, jestli původně, anebo jestli tam byly dovezené a smontované, ale jinak většinou vždycky ten větrný mlýn stál sám.
0: Byli jste se v tom skanzenu podívat dovnitř toho větrného mlýna nebo do těch starých holandských domečků? V čem se třeba liší od našich domků nebo starých domků?
1: Do větrného mlýnu si myslím, že jsme se podívat nešli, ty jsme obdivovali zvenku, ale do nějakých těch starých domečků jsme vešli. Řekla bych, že to je takové jako podobné, pokud to byl třeba nějaký domek, kde ti hospodáři chovali nějaký jako drobnější dobytek, tak bych řekla, že to je podobné tomu, co bychom mohli vidět u nás.
0: To byl skanzen teda.
1: To byl takový veliký areál a vstup do toho areálu byl nespoplatněný, takže my jsme se mohli procházet po cestičkách mezi těmi jednotlivými domky. Občas v některém tom domku měli třeba prodejnu suvenýru nebo nějaké občerstvení, tam se samozřejmě mohlo taky. Vlastně si teď nejsem úplně vědomá, ale myslím si, že jsme nenarazili na domek, do kterého by se jako kdyby muselo platit vstupné.
0: Takže v tomhle místě to bylo tak, ale je pravděpodobný asi, že na dalších místech se třeba poplatky nějaké platí.
1: Určitě ano, ale v tomto místě jsme neplatili, ale je možné, že někde jinde by to bylo jinak.
0: Setkali jste se na cestě, když jste jeli třeba s místními lidmi, ať u těch farem, nebo u nějakých domečků, nebo ve vesničkách, kterýma jste projížděli? A pokud ano, jak se k vám chovali?
1: Já myslím, že jsme takovýhle nějaký kontakt s místními tam ani neměli. Rozhodně jsme vlastně neměli potřebu někoho kontaktovat, že bychom měli nějaký problém nebo že bychom něco potřebovali. v obchodě akorát v nějakých prostě menších obchůdkách a to mám pocit, že jako byli velmi milí a jako přívětiví tam, ale takhle jako běžně s nějakým Holanďanem na cestě, myslím si, že ne.
0: S bludným Holanďanem na cestě jste se nepotkali.
1: Tak.
0: Ale jenom když jste se třeba zastavili na kafe, nebo jak říkáš, v těch obchůdkách, tak jste se setkali s místní populací.
1: Ano.
0: Já vím, že vy jste se dostali potom ještě do dvou měst, která známe z každého supermarketu a obchodu, protože to jsou města sýrů. Jedno se jmenuje Edam, my mu říkáme Aydam, a to druhé město je Gouda. Můžeš nám přiblížit, co jste tady v těchto městech viděli, jestli jste tam měli možnost navštívit třeba nějaké trhy nebo nějaké muzeum, vidět tam něco specifického?
1: Myslím, že návštěva země sýru bylo přímo v názvu zájezdu. Pojďte s námi do Holandska, do země sýru. Takže určitě tady toto byla důležitá místa při těch našich návštěvách. Pokud si to dobře vzpomínám, tak v Edamu jsme měli takovou úplně speciální příležitost, protože ti naši průvodci naplánovali výlet do Edamu na termín, kdy se tam konal pravidelný trh, sýražský právě, a byly tam ukázány hrozně pěkné, takové staré tradice. Takže když bych to měla trošinku popsat, tak jsme viděli, jak na takové delší dřevěné pramici přijíždí velmi starý pán, oděný v nějakém historickém obleku, kroji, nebo jak to nazvat. Na krajích té lodi měl naskládané takové ty žluté nebo zlaté bochánky sýra. Na té pramici přirazil ke břehu, tam už na něho čekali nějací další, podobně odění a podobně velmi staří pánové. Měli speciální dřevěná nosítka, dřeva stlučená do oblouku a na obou stranách to mělo držátka. Takže když si to představíte, tak jeden ten pán šel vpředu a držel to za sebou v rukách, držel ty nosítka, mezi tím teda byla ta dřevěná část, na kterou naložili všechny ty sýry z lodi, a za ním šel druhý pán, který to nesl z druhé strany. Takže vlastně jako nosítka, kteří nosí zdravotníci, akorát uprostřed nebyl pacient, ale byla tam hromada sýru. No a tady ti muži s tím doběhli, protože ten pohyb nebyla chůze, ale byl to běh, tak s tím jako kdyby doběhli na to místo toho trhu. A teď oni měli v minulosti, a tady nám to ukazovali, takový hrozně zvláštní zvyk, kdy vlastně jednak určovali kvalitu sýru, a teď nevím, jestli poklepáním na ten sýr, a teď různě si plácali o sebe hřbety rukou a tím, jako kdyby domlouvali nějak cenu sýru. Byla tam starodávná váha, na které se ty sýry vážily, takže vlastně šlo o takovou kalibraci těch sýrů a potom diskutování o ceně a dohadování o tom, kolik by vlastně takový sýr stál. Takže tohle bylo divadlo pro diváky, jak to ale dřív na těch trzích vypadalo. A pak tam byl další člověk, já nevím, jestli to byl nějaký kontrolor kvality nebo něco takového, který měl malý nebozízek nebo prostě malý vrtáček, kterým ten sýr navrtal, a když vyjížděl s tím vrtáčkem ven, tak vlastně na špičce měl namotaný kousek sýru a ten ochutnával nebo ho dával i ochutnávat lidem. Takže oni vlastně takhle předváděli v tom Edamu, jak to dřív vypadalo na trzích, kde se obchodovalo se sýry. Samozřejmě součástí návštěvy tady těchto trhů byly stánky se sýry z místních farem. A to je neuvěřitelná směsice barev, protože oni je mají balené do těch vosků a ty vosky mají různé barvy a ty sýry jsou neskutečné množství druhů sýrů. To už vlastně bych se potom přesunula do Goudy, kam jsme jeli na návštěvu do městečka, a byli jsme navštívit obchod se sýry, kde byly téměř od země do půlky stěn po stranách regály se sýry, s těmi bochánky, všechny možné barvy a neuvěřitelné množství příchutí sýru. Nevybavuju si, jaký počet druhů sýru v tom Holandsku dělají. To je neuvěřitelné číslo. Představte si bazalkový, rozmarinový, česnekový, s medvědím česnekem, viskový, pivový, dokonce s konopím, s takovými papričkami, s jinými papričkami, s rajčaty, a můžu prostě pokračovat. Zrající roční, který zraje 2 roky, prostě neuvěřitelné množství.
0: A kolik sýrů jste ochutnali? Ochutnali jste vůbec?
1: Ochutnali jste vůbec? Ano, ochutnávali jsme. Kolik jsme jich ochutnali? To neumím říct, prostě ochutnávali jsme sýry, které nás zajímaly, který se nám zdál třeba, že by jako mohl být zajímavý, a byly skvělé ty sýry. Já jsem vlastně si neuvědomuju, že bych narazila na sýr, který by nebyl dobrý.
0: Máš z toho místa nějakého svého favorita?
1: Velmi mě chutnal jeden sýr, který byl s bylinkami. On byl na řezu takový hodně barevný, měl tam červené, zelené, černé kousíčky. Ale já jsem udělala takovou věc, že jsem nakoupila třeba 8 různých druhů sýrů a vzala jsem je potom domů a udělala jsem ochutnávkový večer pro rodinu. Takže jsme měli ty sýry na kostičky, vždycky koloval jenom jeden druh a hráli jsme takovou hru s rodinou, že jsme bodovali ty sýry od 1 do 5 bodů a když jsme ten sýr obodovali, tak šel potom další sýr, takže jsme si udělali takové jako rodinné pořadí těch dovezených sýrů a to bylo zajímavé, to bylo hodně hezké.
0: Dáme si písničku a po ní se povídání o cestě po Holandsku na kolech vrátíme.

0: Posloucháte cestovatelský magazín Za obzor na Rádiu 7. Hostem dnešním, milým, je Markéta, která cestovala v sedle kola po Holandsku se svojí kamarádkou Katkou. Byli jsme ve dvou sýrařských městech, v Edamu a v Goudě. Ty si vyprávěla o té ochutnávce sýru. Mě by zajímalo, jak je to tam cenově v Holandsku. Nejenom sýry, ale třeba i další služby. Když jste byli v kavárně na kávu, nebo jste si kupovali nějaké další věci, jak je to tam s cenou potravin, služeb, případně třeba i nějakých vstupů ve srovnání s naší republikou?
1: Tak já asi začnu u těch sýrů. A myslím si, že když bychom chtěli koupit německý, holandský nebo švýcarský sýr zrající u nás, tak by nebyl levný. Prostě by ten sýr byl dražší a v tom Holandsku je to podobné. My jsme nekupovali Goudu někde v Albertu, ale kupovali jsme v sýrárně zrající sýry a tam ty sýry prostě jsou dražší. Ale řekla bych, že u nás by to bylo podobně. A co se týče nákupu v obchodě nebo když by šel člověk do restaurace nebo na kávu, tak si myslím, že ty ceny jsou vyšší než u nás, asi ne o moc.
0: Jak jste se tam s místníma domlouvali?
1: Bez problému jsme se domlouvali anglicky. Myslím, že jsme nenarazili na nikoho, kdo by jako nebyl schopný se domluvit.
0: Holandsko je známé dřeváky. Tak by mě zajímalo, jestli jste tam někde dřeváky potkali. Popřípadě, jestli jste mohli nahlédnout i na nějaké místo, kde se dřeváky vyrábí a jaká je třeba jejich historie.
1: Součástí jednoho našeho výletu byla návštěva farmy, kde jsme měli domluvený vstup do expozice právě výroby dřeváků a měli jsme tam takovou krátkou přednášku o výrobě dřeváků v historii. A musím říct, že to bylo strašně zajímavé, protože nám tam ten pán ukazoval, nejdřív měl v ruce polínko a pak nám ukazoval různá stádia, do kterých se ten výrobek dostane, než na konci je z něho dřevák. A bylo to strašně zajímavé, protože oni opravdu měli různé soustruhy a takové veliké stroje, ale historické, kde se to polínko napíchlo mezi nějaké bodce a potom nějakým elektrickým drátem, oni to prostě dlabali. Bylo to zajímavé a bylo to velmi rychle. Bylo opravdu zajímavé se na to dívat, jak rychle se dá opracovat kus dřeva do přibližného tvaru dřeváku. A taky nám ten pán ukazoval vlastně různé druhy, různé úpravy dřeváku pro různé příležitosti. Takže to byly třeba dřeváky pro ledaře, dřív teda, když ještě byli ledaři, kteří zpracovávali nebo získávali led z řek, tak měli dřeváky, které měly ze spodu nějaké ostré hroty, aby jim to neklouzalo, a byly jiné dřeváky po práci na poli a jiné dřeváky pro to, když bylo někde mokro. Tak to bylo hodně zajímavé, protože takhle, když se řekne dřeváky, tak si asi člověk představí ten jeden typ a bylo hodně zajímavé vidět, že jich je vlastně víc. No a potom vedle toho místa, kde jsme absolvovali tady tuto přednášku, tak byla prodejna a to prostě, tak jak jsem před chvílí mluvila o regálech plných nejrůzněji barevných sýrů, tak tady bylo zase neskutečné množství dřeváků, všech velikostí, všech barev.
0: A je to jak u nás, vyzkoušeli jste dřeváky?
1: Neskoušela jsem to, ale určitě by byla možnost, teda jak vyzkoušet, tak odvést. Jenom nevím, na co by to člověk používal. Asi by mu to někde leželo, což by byla škoda. Vlastně nevím.
0: Vidíš, já jsem se chtěl zeptat na takovou osobní otázku, takže vánoční dárky pro rodinu jsou určitě vyřešené. Všichni dostanou dřeváky.
1: Nevím, jestli by je to potěšilo. Vánoční dárky pro rodinu nejsou vyřešené, sýry jsme snědli a dřeváky jsem nekoupila, ale bylo to moc zajímavé vidět, jak taková věc vzniká.
0: A měl ty dřeváky vůbec někdo třeba z toho obchodu nebo z toho muzea, z té farmy na sobě?
1: Neviděla jsem tam nikoho v dřevákách, ale teď si vlastně uvědomuju, že tam byly i takové boty, které třeba byly současně z kůže a ze dřeva, možná podbité nějakou gumovou podrážkou, a že to jsou boty, které oni třeba běžně nosí jako přezůvky nebo v nějakých provozech. Takže asi to není jenom jako kdyby nějaká rarita nebo tradice nebo historie, ale neumím si úplně představit v praxi, jak bych ty boty využila.
0: Měli jste tam během té vaší cesty, toho vašeho putování, nějaký třeba nepříjemný zážitek? Něco, co by, pokud se tam někdo chystá, na co by si měl třeba dát pozor?
1: Neměli jsme žádný nepříjemný zážitek. Pokud by někdo chtěl jít do našich šlépějích a chtěl by nejenom navštívit Holandsko, ale chtěl by ho navštívit takhle na kole, tak bych mu asi doporučila, aby měl to kolo v solidním technickém stavu a měl sebou nářadí a náhradní pneumatiky a lepení nebo tak, což jsme mi všechno měli sebou. A já musím říct, že opravdu díky bohu, a teď to myslím úplně vážně, jsme nic z toho nepotřebovali. Protože jsme jeli dvě holky, lepit pneumatiku neumím, nebo lepit duši a vyměňovat taky ne. Takže jsem ráda, že vlastně ta kola byla bezproblémová, že jsme to absolvovali, aniž by nám něco upadlo, nebo se něco rozbilo, nebo byla prostě nějaká komplikace. A za to jsem opravdu naprosto vážně vděčná.
0: Že se vám tam nestala žádná nepříjemnost, ani v jiné kategorii než v kategorii kol.
1: Ještě mě napadá, že by to mohlo být kategorie třeba nějaký úraz, protože když jedu na kole, tak z kola se dá padat. Ano, opravdu žádná. A jak říkám, to je můj velký vděk Bohu za to, že jsme nemuseli řešit ani odřeniny, ani naraženiny, ani zlomeniny, ani nic na kole.
0: Ty jsi mluvila o duši, pojďme se podívat na vaše zážitky teda příjemné. Jaký byl tvůj nejkrásnější zážitek a moment tady z té cesty po Holandsku na kole? A bylo něco, co jsi tam prožila s Bohem? Něco, co ti ta cesta přinesla?
1: Ty se ptáš, jestli je nějaký jeden moment nejkrásnější nebo nějaký takový zapamatování nebo zmínění hodný. Já bych řekla, že ten moment je ta cesta samotná. Protože to, co já jsem tam prožívala, to nebyly žádné jako nějaké momenty s Bohem nebo nějaká zjištění nebo něco takového, ale to byla prostě jako zažívaná denodenní radost z toho pohybu, z toho, že člověk jede a teď ho prostě hladí ten vítr po cestě. Chtěla jsem říct, že chará mu vlasy, ale v téhle mě to úplně tak není. Ale opravdu jako pocity radosti a pocity štěstí a pocity vlastně obrovské vděčnosti, že člověk může a teď může proto, protože může fyzicky a může proto, protože se tam dostane jako opravdu taková směs radosti a vděčnosti. A to já jsem prostě jela na kole a tohle mě běhalo hlavou. Člověk se rozhlíží, vidí tu krásu, vidí ten klid, tam je to opravdu malebné, ty domky jsou upravené, všechno je to pěkné, opravené, teď jde tím prostředím přírodním, voda, ptáci, slunce, vítr. A já jsem to opravdu prožívala jako takové potěšení, které pro mě Bůh připravil. Jako dárek, jako něco, kde prožiju radost a opravdu si, chtěla jsem říct, odpočinu, což může vyznít trošku nepatřičně, ale jako odpočinu, jako mentálně. Jako opravdu zažití radosti a krásy. Tak tady toto.
0: A ovlivnilo to nějak vaše přátelství s Katkou? Dozvěděli jste se něco o sobě samých, nebo naopak o sobě navzájem, co jste do té chvíle nevěděli?
1: Tak já nevím, jako jestli můžu takhle úplně. Já jsem si vlastně jenom potvrdila to, co vlastně už vím, ale znovu jsem si to vlastně ověřila, jak umí jít, jako prostě potlačit nějaké nepohodlí, nebo jak se prostě kousnout a zabrat, což chvílema bylo potřeba. Takže tady toto.
0: Teď mi přišla na mysl písnička Když nemůžeš, přidej víc.
1: No tak já nevím, jestli se tady pouští v rádiu takováhle písnička, ale ona je vlastně úplně přesná. Ona je úplně přesná, protože o tom jsme ještě taky nemluvili a to je prostě vítr v Holandsku. A nebudeš tomu, Milane, věřit, ale když jedeš na jednu stranu, tak on fouká proti tobě, ale když bys jel na tu druhou, on bude zase foukat proti tobě, jsem o tom přesvědčena, protože ať jsme jeli kamkoliv a foukal vítr, tak foukal vždycky proti nám. A my jsme jednou jeli kolem obrovského jezera, my jsme si ho teda původně, nebo já osobně jsem si ho spletla s mořem, myslela jsem si, že už jedeme po pobřeží moře, ale bylo to velikánské jezero, jeli jsme 5-10 kilometrů po hrázi, v podstatě takovou lehce nudnou cestou v tom, že tam prostě to bylo pořád stejné a celou dobu fučelo, ale to byla vlastně jedna věc, o které já jsem přemýšlela, když jsem si vymyslela, že pojedu do Holandska na kole, protože v minulosti už jsem byla v Holandsku na kole a pamatovala jsem si, že to je vlastně úplně v pohodě, jenom nesmí foukat. Jo, já úplně nerada jezdím do kopců, to jako není moje oblíbené, protože člověk prostě do kopců musí jako zabrat, musí máknout, ale v Holandsku, když jede proti větru, tak prostě musí taky makat. A když je to 5-10 kilometrů a ten vítr je silný a vlastně tam není kde uhnout, protože ta cesta se musí absolvovat, tak chvílema to bylo přesně, když nemůžeš, přidej víc, protože jinak ti ujede autobus a pak si zháněj, jak se dostaneš na ubytování sám. Takže ano.
0: A na závěr jedna otázka. Doporučila bys takový výlet, takovou cestu na kole po Holandsku i druhým?
1: Já bych řekla ano, ale ono hrozně záleží na tom komu. Určitě by byl někdo, kdo by si to užil a byl by z toho nadšený, ale potom by byl někdo, komu by to nestačilo a potřeboval by Korziku nebo něco podobného, kde by makal do těch kopců. Ale pokud by chtěl někdo krásnou zemi, která se dá zvládnout na kole, tak bych to doporučila určitě. Já bych se tam moc ráda vrátila. Umím si představit, že bych vlastně něco podobného moc ráda zažila ještě jednou.
0: Markéto, já ti moc děkuju za tvoje povídání. Hostem dnešního cestovatelského pořadu Za obzor byla Markéta Němcová, která nás vzala sebou v sedle kola na cestu do Holandska. My ti moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A těšíme se na slyšenou zase příště.

0: Naladěné máte Rádio 7 s moderátorkou Martinou Zachrlovou. Je 5 hodin z pondělí 28. září, tedy čas na základy. Pořad základy přibližuje v krátkých úvahách odpovědi na základní otázky spojené s křesťanstvím. Aktuální seriál, který zpracoval Marek Šuba ze Sboru apoštolské církve v Brně, začíná pátráním po Bohu. Je to osoba nebo něco?
1: Základy. Žijeme ve zvláštní době. Pronikáme daleko do vesmíru, objevujeme tajemství, která byla předchozím generacím po tisíciletí skryta. Ale nejen to. Naše objevy jdou i opačným směrem. Umíme pozorovat věci tak maličké, jenž měly lidskému oku zůstat skryty. Poznáváme tajemství kvantové fyziky, děje, kterým sami nedokážeme porozumět a jež jsou pro mnohé vědce velikou záhadou. Jsou totiž důkazem toho, že celé stvoření funguje na velmi propracovaném a inteligentním základu. Mnozí říkají, zatím patrně něco stojí, nějaká inteligence. Nazvali to inteligentní design. Prostě už nelze vědecky vyvrátit, že za tímto stvořením stojí jakási inteligentní síla nebo energie, chcete-li, ale proč bychom tomu říkali Bůh? Apoštol Pavel se nám snaží v mnohých svých listech povědět o těchto tajemstvích. Říká dokonce, že mu byly ukázány věci, které nelze lidskou řečí ani popsat. Apoštol Petr pak mluví o těchto Pavlových kázáních a říká, že mnozí pro neporozumění Pavlovu řeč převrací a nechápou smysl toho, co se nám Pavel snaží říct. A nakonec přichází apoštol Jan a vypráví nám o slovu, jež má moc stvořit vesmír, o slovu, jež dalo povstat všemu, co je, tomu viditelnému i neviditelnému, o slovu, které bezesporu postavilo základy právě té dříve zmíněné kvantové fyziky, o slovu, které se stalo tělem a přebývalo zde na zemi mezi obyčejnými lidmi. My jsme ho ale nepoznali. On, původce a stvořitel všeho, přišel do toho, co sám vytvořil, a stvoření ho nepoznal. Jeho dílo v něj neuvěřilo. Neuvěřilo tomu, že by to mohl být on, kdo nás i vše okolo vymyslel a také tomu dal povstat. A už vůbec jsme nechtěli slyšet nic o tom, jaký je jeho plán pro toto jeho stvoření. Máme totiž už své vlastní plány s tímto jeho stvořením a nechceme si je nechat ničím či nikým narušovat. A tak se dodnes dohadujeme a diskutujeme o tom, jestli za tím vším stojí něco nebo někdo. A jak se můžeme v Bibli dočíst, bude tomu tak až do samého konce, než se ono slovo opět zjeví všemu stvoření. Ne však už jako obyčejný člověk, ale jako původce, majitel, vládce a stvořitel všeho. Pak už nikdo nebude pochybovat o tom, zdali za tímto vším stojí něco či někdo. Velice se těším na ten okamžik, až se tato věc stane. Přemýšleli jste někdy o tom, jak si tato skutečnost stojí ve vašem životě? Žijete ve světě, za jehož vznikem možná něco je? Registrujete občasné zprávy o věcech, které se vymykají zdravému rozumu a říkáte si, na tom možná něco bude? A nebo už víte, že každý konstruktivní proces v tomto vesmíru musí mít jasně daná pravidla a že tato musel někdo vytvořit? A víte, že ten někdo toto vše vytvořil pro vás a kvůli vám, protože jste pro něj tak důležití, že za vás neváhal zemřít a že tento někdo s vámi chce být a věnovat se vám po celou věčnost, jelikož čas, jak ho známe, pomine a ona podstata stvoření přetrvá na věky. Stejně tak my spolu s ním, pokud v něj vložíme svou důvěru, a nebudeme věnovat pozornost věcem, které se ho snaží lživě popírat. Jsem tak rád, že za mým vznikem nestojí nějaká náhoda, ani proces vývoje, ale že jsem pevně stanoveným stavebním kamenem v Božím díle a byl jsem a budu součástí tohoto díla navěky, pokud vytrvám. A stejně tak každý z nás. Jsme důležitou součástí stavby, kterou někdo dokonale naplánoval, a ten někdo stojí o to, aby své místo našel a radoval se z dokonalé budoucnosti. On osobně ti v tom pomůže, budeš-li o to stát, jelikož se nejedná o něco, co nahodile zasahuje do tvého života, ale o někoho, kdo má pro tvůj život jasný plán. A ten někdo má jméno.
0: Další základy s Markem Šubou na téma Kdo je Ježíš Kristus vysíláme v premiéře zítra v 9:30.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Nelča Muselová, lékařka, nyní částečně na fundraisingu v odboru mládeže a apoštolské církve a také hyperorganizovaný člověk, který se nechává Bohem proměňovat. Říkám to správně, Nelčo?
2: Říkáš to naprosto správně. Já jsem šla s Pánem Bohem z jednoho extrému do druhého extrému a teďko se pohybuju snad někde uprostřed, co se týče nějakého organizování a zároveň nechávání prostoru pro něj.
1: Dnes o tom budeme mluvit o autoritě a o vytváření prostoru pro Boha. Začněme u té autority. Co pro tebe znamená, že vedoucí dostává od Boha autoritu?
2: Za mě to, že já dostávám od Boha autoritu nebo nějaké povolání být někde autoritou, znamená, že dostávám zodpovědnost a vliv na určitou skupinu lidí, se kterou budu Boží království a který zajišťují prostředí, aby oni se mohli setkat s Bohem a měli prostor ho poznávat a doprovázím je na kousku cesty, kde jdou s Bohem.
1: Proč myslíš, že se někteří křesťanští vedoucí bojí svou autoritu skutečně použít?
2: To je velká otázka. Já mám taky oblasti, kde se občas bojím používat autoritu nebo do ní vstoupit. Podle mě je to hodně o tom, jak tu autoritu chápeme. Pokud ji chápeme tak, že je to o nás, my neseme celý to břemeno, teď se tady musíme o všechny postarat a musíme být nejlepší, pak je to taková tíha, že chápu, že do toho nikdo nechce vstupovat. Jo, to může být jeden z důvodů, jak chápeme vlastně tu roli autority, co to ta autorita je. A za mě, pokud se v tom ukotvím takovým způsobem, že Bůh tady dělá ty věci, a já mu mohu být dobrým nástrojem v tom, aby si mohl dělat ty věci, pak je to za mě trošku lépe uchopitelný, trochu snadněji do toho vstupu, než že to je celý o mě a já to musím celý držet. Ale můžou tam za mě být třeba i kulturní aspekty. U nás v Česku ne každý chceme vstoupit do té první linie, do toho vůdcovství, protože je u nás taková ta kultura toho, kdo nic nedělá, nic nepokazí, takže je to trošku v nás nebýt hlavně vidět, protože jsme často byli třeba zklamaní z autory. Může tam být spousta důvodů, ale za mě je to asi hodně o to, jak se díváme na tu roli autority, co to pro nás znamená.
1: Jak pak rozlišit mezi zdravým používáním autority a nějakým mocenským nebo až manipulativním vedením?
2: Já si myslím, že asi takovou nejjednodušší odpovědí je Ježíš. Ježíš, když vedl, tak to vlastně nikdy nedělal osoby. Vždycky ukazoval na Boha a na to, co nám zaslíbil, co nás jako čeká potom v nebi a k čemu my směřujeme. A to, co nám zanechal, jsou vlastně hrozně jednoduché věci. Milujte Boha a milujte druhý lidi, jako jsem já miloval vás. Ve chvíli, kdy je to mocenský, kdy je to o nás, kdy ukazujeme na sebe, kdy děláme něco pro to, abychom my byli vidět, aby se nám něco povedlo, tak se hodně míjíme tady tohodle cíle. A Ježíš nám tady zanechal to, že je to vlastně celý o Bohu a o lidech, které vedeme blíž k němu. Že to nemůže být mocenský, nemůže to být autoritářský, pokud to hlavní autoritou vlastně není Bůh, pokud jsme to my.
1: A je tedy možné mít nějakou autoritu a zároveň dávat prostor Bohu?
2: V křesťanském prostředí je to velmi důležitý, aby Bůh ten prostor měl, protože ano, my můžeme být autoritou, můžeme být všechno perfektně zorganizovaný, můžeme jako mít velký sbor, kde všechno rádoby funguje a může tam být spousta lidí, co nezná Boha, protože mu nedáváme prostor, protože nemá vůbec prostor tam cokoliv dělat. Za mě to, že já dostávám od Boha autoritu, fakt znamená, že já tady po nějaký čas mám být na nějakém místě a mám mít vliv na lidi, ale ten vliv není o tom, že já jim předávám nějaké své zkušenosti, jak můžu, pokud to tomu pomůže, ale tím hlavním je, že mě Pán Bůh dá třeba uvidět, kam ty lidi směřovat, kam chce směřovat tu církev, kam chce směřovat ten tým. Já jsem tím prostředkem, který to komunikuje lidem, který zařizuje třeba ty zdroje nebo cokoliv, aby se to mohlo stát, ale musím pochopit tu svou roli. Já jsem jakoby správce toho místa, ale Bůh je tou hlavní autoritou. Bůh si tam bude dělat ty úžasné věci a ano, já jsem ty jeho ruce, nohy a já můžu spolupracovat na tom díle. ale mě to obuvu a já musím zajistit, aby on měl dostatek prostoru do toho mluvit, dotýkat se lidí. Pokud já to zaseknu na tom, že já si tady něco myslím a teď vám to předám a teď to takhle poorganizuju, ale nebude to to, co by Bůh chtěl, tak to můžu hrozně zablokovat. Můžu zablokovat to úžasné, co si tam Bůh chce dělat.
1: A jak to pak vypadá prakticky? Co to vlastně znamená reálně vytvářet prostor pro Boha? Jak to vypadá třeba při nedělním shromážení, nebo v týmu na setkání, nebo v běžném životě církve?
2: Já myslím, že těch způsobů je obrovská spousta, protože Bůh se může projevovat různými způsoby, dal nám různá obdarování, že už jenom to, že my jsme nějak tvoření a fungujeme v tom svém obdarování, je něco, co si Bůh může používat, v čem je ne. Ale za mě je to hodně o nastavení našeho srdce. Já, abyste to nepochopili špatně, předtím já nemám nic proti strukturám, nic proti organizaci. Já jsem byla hyperorganizovaný člověk a za mě ty struktury a ta organizace má své místo, aby třeba i větší sbor mohl nějakým způsobem fungovat. Musí se vědět, proč to má takhle fungovat, aby to třeba bylo srozumitelnější pro nový lidi, nebo aby se týmy setkávaly, věděli jsme, kam jdeme, na to musíme zorganizovat to setkání a tak. Ale v ruku v ruce s tím je potřeba, abychom se my a hlavně třeba klíčoví vedoucí pastory, abychom se ptali, co chce Bůh dělat dál, jestli ty struktury tak, jak fungují, mají takhle fungovat dále, nebo máme udělat něco jiného, nebo se chce projevovat nějak jinak. Jeden z příkladů, asi dobrým, je ta nedělní bohoslužba. Ty sbory nějak fungují, neděle nějak fungují. Aby to bylo dlouhodobě udržitelné, tak to má nějaký jasný řád, povětšinou stejně se opakující, že jsou nějaké chvály, například slovo, a potom třeba nějaký prostor pro modlitby. Ale říká nám Bible, že to má být pořád takhle stejně. Neříkám, ta církev může vypadat různě a můžeme se před tou bohoslužbou zeptat Pána Boha, hele, co si tady teď chceš dělat? Máme dát větší prostor na modlitby, protože se chceš skrze modlitby dotýkat lidí, nebo máme dát větší důraz na chvály, protože chceš se tady v tomhle prostoru víc dotýkat lidí skrz to, jak tě budou chválit. Za mě, a to je veliký téma, církev má nějaký účel, má nějak fungovat, ale občas s tím strukturám ty organizace dáváme moc veliký důraz a přestáváme se ptát Pána Boha, jestli chce třeba dělat něco nového, něco jinak, jestli potřebuje nějaký prostor. Za mě, když se ho ptáme, když mu dáme prostor při modlitbách, například předtím, když člověk, který vytváří kázání, který má na starost moderaci, nebo ten modlitevní tým se zeptá Pána Boha, co by si chtěl dělat, tak věřím, že Pán Bůh na to zareaguje. A my to můžeme podle toho upravit, protože nám jde o to, aby se dotýkali lidí, aby ho poznali.
1: Ty jsi bývala hyperorganizovaná, teď už tedy jenom organizovaná. Může být naše církev tak dobře zorganizovaná, naplánovaná, že v ní už vlastně nezbývá prostor pro Boha?
2: Může. A jsou to častější případy, než bychom si možná mysleli. Setkala jsem se například se sbory, který už dlouhou dobu nerostly, nebo se jim tam rozpadla mládež, nebo byly v nějaké takovýto dlouhodobě tíživý situaci. Velmi často jsme se dostali k tomu, že jim to dobře funguje. Oni mají třeba chválicí týmy, oni mají zorganizovaný ty neděle, ale dělají to 30 let furt stejně. A já věřím, že pokud Bohu jde o lidi a jde jim o to, aby se setkávali s ním, a nesmíme opomenout to, že se ten svět nějak vyvíjí, že se kultura nějak vyvíjí, že lidi jsou úplně jiný, tak ta církev nemůže být přece 30 let pořád stejná. Ono to bylo možná něco, co fungovalo, a ve chvíli, kdy se lidi přestali ptát, tak už to byly jenom holé struktury. Ale Pán Bůh tam neměl moc prostor cokoliv měnit, cokoliv dělat, a ta církev třeba nezareagovala na to, co potřebují ti lidi, kteří by tam měli přijít do té církve, kteří už jsou jiní, než byli před 30 lety.
1: A jak tedy může ten vedoucí vytvořit prostor, aby Duch Svatý stále mohl překvapit a vstupovat a mít prostor a přitom nezpůsobit chaos?
2: To je úžasná otázka. Já myslím, že jako vedoucí v tomhle musíme mít moudrost, kde co patří. Za mě už jsem viděla neděle, kde se jen tak zahlásilo, pojďme se prostě modlit v jazycích, prorokovat si a nechat Ducha Svatýho si tady vano. A nedokážu si představit, jak to třeba vnímali nově příchozí. kteří Boha neznají a poprvé přišli do církve. Ale pak jsem viděla modlitevní setkání vedoucích, kde jsem modlila v jazyci, kde jsme si prorokovali a prorokovali jsme si úžasné věci, které se potom třeba naplnily a my jsme mohli být povzbuzení a mohlo to určit třeba směr té církve, směr toho, kam jsme šli. Takže za mě je hodně důležitý jako mít moudrost v tom, kde jaký prostor dávám, ale že ho dávám, že už to není jenom o tom, co já jsem si načetl v leadershipových knížkách a aplikoval jsem to tady a chvíli to fungovalo, ale abychom se ptali Pána Boha, jak si chcem budovat svoji církev, protože to je jeho dílo. A dokud se ptáme, věřím, že Pán Bůh bude odpovídat a my pak můžeme na to nějak reagovat i v těch praktických organizačních věcech.
1: A je nějak možné poznat ten moment, kdy je potřeba jako vedoucí něco připravit a řídit a kdy je naopak potřeba ustoupit a nechat věci v Božích rukou?
2: To je otázka, na kterou asi nemám jasnou odpověď. Za mě to není buď a nebo, ale že to potřebuje jít obojí ruku v ruce. My potřebujeme organizovat a řídit a nastavovat procesy a struktury, protože vedeme lidi a čím větší je sbor, tím víc potřebujeme ty struktury a organizace, abychom třeba podchytili ty lidi, aby nezůstal nikdo opomenutý, protože jich tam je hodně, nemůže se pastor postarat o všechny, ale zároveň jsme Ježíšova církev a potřebujeme se nechat vést jím a potřebujeme mu naslouchat. A my nikdy neuvidíme ten celý obrázek. My potřebujeme se ptát, aby nám odkryl ten obrázek, abychom věděli, kam ty lidi vést. Takže za mě to není, že buď organizujeme, anebo nasloucháme Bohu, ale nasloucháme Bohu a na to reagujeme praktickými kroky, strukturami organizací a dalšími věcmi.
1: Máš nějakou zkušenost, kdy jsi jako vedoucí vytvořila prostor a Bůh udělal něco, co si sama naplánovat nedokázala?
2: Jo, bylo to hnedka na začátku, když jsem převzala mládež v apoštolské církvi. Klasika, mladý člověk dostane prostor, nemá žádný zkušenosti, jde před Boha a vylije se mu tam celý, že Bože, já na tohle nemám, co mám dělat. A ještě jsme se ocitli v takové situaci, kdy vlastně z našeho sboru vznikl další sbor, City House, a většina těch lidí byly mládežníci, takže ta mládež najednou ze 100 lidí, jich bylo třeba 20, ale ta struktura byla stejná, my jsme fungovali ve velkých bohoslužbách každý týden. Velký bohoslužby chvály. Tím, že ten tým se zmenšil, tak to nemohlo fungovat stejně, protože by všichni vyhořeli a už byli na té cestě, už byli frustrovaní, už byli unavení. A já jsem se ptala právě Pána Boha, co mám dělat. Ono to nemůže fungovat stejně, to vidíme všichni, že to nemůže fungovat stejně, protože ti lidi by vyhořeli a jde tady o lidi. A tehdy právě, když jsem se modlila, tak Pán Bůh mě na to odpověděl takovou hrozně jako hezkou jednoduchou odpovědí, a to, že ta církev může vypadat úplně jakkoliv. Dokud budeme hledat jeho a dokud budeme milovat druhý lidi, je úplně jedno, jak to uděláme, že to nemusí být bohoslužby, můžou to být skupinky. Udělej to, jak chceš, dokud zachováš ty dvě přikázání, které jsem ti zanechal. Takže my jsme zrušili, úplně jsme zrušili celé koncept ty mládeže a místo bohoslužeb společných jsme začali dělat domácí skupinky, kde jsme se začali setkávat, kde jsme se začali sdílet a z toho pak organicky vznikla zase větší mládež a pak jsme na to zareagovali tím, že jsme znovu začali bohoslužby, znovu začali nějaký další jiný akce, ale vlastně museli jsme zareagovat na tu situaci, která byla a Bůh nám dal vědět, jak to udělat.
1: Když se vrátíme zpátky k té autoritě, co bys řekla vedoucímu, který má nějakou autoritu, ale bojí se ji použít, protože buď nechce působit příliš duchovně, nebo naopak příliš autoritativně?
2: Já bych se ho zeptala, koho se jako bojí, jestli mu jde o to, jak ho vidějí lidi, anebo mu jde opravdu o to, aby stál tam, kde ho Bůh povolal a dělal to, pro co ho povolal. Protože pokud tou naší hlavní autoritou je Bůh, tak my se musíme tak trošku srovnat s tím, že hele, o mě tady nejde a pokud Bůh si mě tady povolal, tak asi mi dá všechno to, co potřebuji, abych mohl být tou zdravou autoritou tady těmhle lidem, pro který mě povolal. Takže pokud tady mám být, no tak tady prostě budu. A bože, ty mě nauč, jak to mám dělat. Ale myslím si, že pokud ten člověk má problém s tím, aby nějak nepůsobil, nebo tak, asi bych se koukla trošku hloub, proč má problém s tím, jak působí, kdo je to jeho hlavní autoritou. Jestli to jsou lidi a jak před nima vypadá, anebo je to pán Bůh, který ho tam povolal, aby proč ho tam povolal.
1: Kdybys měla jednou větou říct nějakému vedoucímu, tvoje autorita není o tom, aby ses prosadil nebo prosadila, ale aby, jak bys dokončila toto větu?
2: Aby více lidí mohlo poznat milujícího otce. Protože církev není nějaký náš hyperzorganizovaný projekt, ale je to dílo, který se vede Bůh a my toho můžeme, anebo nemusíme být součástí.
1: To je skvělé pozbuzení na závěr, tak věřím, že vás to mnohé namotivovalo k tomu, abychom dávali větší prostor Bohu a nebáli se použít autoritu, kterou on nám dal. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.
2: A Nelča, ahoj.

0: Za chvíli bude 6 hodin a na Rádiu 7 to znamená výměnu moderátorů. Pro vás se ale nic nemění. Rádio 7 je tu pro vás 24 hodin 7 dní v týdnu. Od mikrofonu se loučí Martina Zachrlová a přeji vám krásný a požehnaný den.
1: Hudba doznívá.

Společně se Znělkou jsme překročili hranici 6. hodiny. Je pondělí 28. září 2026. Klidné sváteční ráno vám z brněnského studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek, průvodce ranním vysíláním. Svátek u příležitosti Dne české státnosti slaví všichni Václavové. Blahopřejeme. Pojďme začít společný čas nahlédnutím do programu nejbližších hodin. Ve 6:45 nabídneme ranní tichý čas s pohledem do Bible a modlitbou. S pastorem Sašou Štěpánovským otevřeme biblický příběh známý jako podobenství o marnotratném synu. A on je to možná nejvíce příběh o tom, že nesmírně záleží na otci. Poslechněte si v 6:45. Pravidelné listování vašimi ohlasy nabízí listárna v 7 hodin. Den české státnosti a kníže Václav je nerozlučné spojení. Proč tomu tak je, prozkoumáme v ranním telefonátu od 7:30. Spoléháme na Boha, nebo chceme všechno zvládnout sami? 8. kapitola proroka Ozeáše, kterou studujeme v relaci Bible Guide, připomíná, že skutečný vztah s Bohem stojí na důvěře a ochotě nechat se jim vést. Připojte se k poslechu další části po 8. raní. Bůh mi byl vždycky nějakým způsobem blízko. Začíná David vyprávění o své cestě k němu. Co jej nakonec vedlo k rozhodnutí být blízko Bohu a co si uvědomil, když se 4 neznámé dámy modlily za jeho uzdravení? Uslyšíte v relaci Stopy od 8:30. Postavili jste si kolem své víry systém pravidel a názorů, ve kterém se už dnes necítíte dobře? V nové epizodě pořadu a podcastu Překročit hranice probereme, proč je dekonstrukce víry často nezbytným krokem k opravdové svobodě. Poslouchejte. 9:30. V jednom ze dvou přikázání, o kterých čteme v Novém zákoně, že zhrnují všech 10, jsme vyzýváni, abychom milovali své bližní jako sami sebe. Sebeláska se předpokládá jako přirozený cit. Jenom ten, kdo miluje sám sebe, může milovat i druhého. O tom, co to znamená a jak to může někdy s milováním sebe dopadnout, si Lenka Malinová bude v 10 hodin povídat v pořadu Fortepiano s pastoračním pracovníkem v církvi a Křesťanské akademii mladých Jiřím Jedličkou. Budete-li trávit následující minuty či hodiny s námi, mějte dobré ráno a dobré poslouchání.

Po písni Michaely Zrebné Budoucnost a náděj bude prostor pro biblický text a modlitbu.

Chcete-li sledovat biblický text se mnou, otevírám Nový zákon, list apoštola Pavla Římanům, 10. kapitolu. Budu číst od 9. verše. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame. Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl. Všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Jak ale mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno, jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv? Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izajáš říká, kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Děkuji ti, Bože, i toho dnešního rána za to, že i dnes po celém světě na různých místech a různými způsoby se může šířit zpráva evangelia. Zpráva o naději, zpráva o osobním Bohu, který má zájem o své stvoření. O Bohu, jehož náruč je otevřená. O Bohu, který touží odpustit všechny hříchy, viny, špatnosti každému člověku, který přijde v té pokoře a uzná tu vlastní bídu a vlastní ztracenost. Děkuji ti, Otče, za všechny způsoby šíření této zprávy. Děkuji za dobu milosti. Děkuji za to, že lidé mohou přicházet k tobě. A tak prosím, aby ty sám si mohl dát vzrůst tomu, co bylo zase to do mnohých srdcí skrze jakoukoliv formu předávání té dobré zprávy. A kéž je i pro nás, kteří ji známe, skutečně dobrá, proměňující, živá i dnes.

upečený. Sám mi podal víno, rudé jak krev, slzou z nebes, kalich.

0: Po kapele Do nebe volající dostane prostor kapela We Are Messengers s písní Loved Like This. Byly časy, kdy to jediné, po čem jsem toužil, si byl ty, Bože. Cítil jsem se jak znovu zrozený. Nechápu, jak jsem se mohl dostat tak daleko od břehu. Nikdy jsem nesnil o tom, že budu tak daleko od tebe. Ale ty mě bereš zpátky znovu a znovu. Nikdy jsem nesnil, že budu takto milován.
1: Silence.

Příběh o marnotratném synovi je o synovi, který utíká z domova, ale možná ještě více o otci. Do příběhu nás pozve po následující písni Saša Štěpánovský.

Vzpomínám si na jednu příhodu ze svého dětství. Jako malý kluk jsem si hrál před naším panelákem s partou vrstevníků a najednou všechno utichlo v očekávání příštích událostí. Malý chlapec se nejistě rozhlížel a hledal mezi námi svou příští oběť. Tak který to byl? Houkla ostře jeho matka, stojící za ním, nevypadajíc zdaleka tak kroce a nejistě jako její synek. Po chvilce váhání ukázal chlapec neomylně mým směrem, jak jinak. Obviněn z krádeže, kterou jsem nikdy nespáchal, stoupám po schodech k našemu bytu následován ukradeným hochem a jeho rozlícenou matkou. Polikám slzy nad nespravedlivým obviněním a ani nejsem svému tátovi schopen vysvětlit, co se stalo. To on by nikdy neudělal, slyším klidný hlas svého otce ve dveřích. Žena náhle znejistěla. Tak jak to bylo? Udeřila na svého syna a konečně se rozbrečel ten správný člověk. Vše se vysvětlilo, chlapec tenkrát peníze ztratil nebo si něco koupil, ale vzpomínám na to, jak se mě tehdy táta zastal. Na otci záleží. Ježíš vyprávěl jednou příběh, takové podobenství, o jednom člověku, který měl dva syny. Ten příběh nasledoval pod situaci, kdy kolem něj byly velké zástupy, přibližovali se k němu hříšníci a celníci a farizové a učitelé zákona to nelibě nesli a reptali, tenhle člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. A Ježíš vypráví tři podobenství. A jedno z nich vám připomenu. Jeden člověk měl dva syny. A ten mladší říká, táto, mě už to tady fakt nebaví, je to tady štve, prostě tady musím makat, to je pruda tady, já tady nebudu s tebou. Dej mi díl majetku, který mi patří, já jdu pryč. A ten otec jim rozdělil majetek. Ten mladší syn podle Mojžíšova zákona měl dostat třetinu majetku, třetinu dědictví, ale víte co, dědictví dostávali ty kluci, až když ten táta umřel. Po jeho smrti. A ten chlapec jakoby říkal, táto, ty seš pro mě mrtvej, já už tady nebudu, dej mi to, co mi patří a já si jdu po svým. A ten táta mu dá svobodu a nechá ho jít. Jenomže po nemnoha dnech ten mladší syn všechno sebere, odejde do daleké krajiny, kde to tam rozmařilým životem všechno rozhází. A když všechno utratil, v té krajině nastal hlad, on měl nouzi, tak ho někdo místní nechal pást prasata, vepře. Nás to tolik netrkne, ale když Židé slyšeli tato slova, tento příběh, to je muselo tak tahat za uši, protože to byla strašná potupa. Vepři, prasata, nečistá zvířata, nemůže být pro Žida větší potupa, nebo v té době mohla být větší potupa, horší zaměstnání, než se tímto živit. Toužil se nasytit aspoň těmi lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. A teď to čteme, přátelé. Přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. A já vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, oče, já jsem zhřešil proti tobě a proti nebi a já nejsem hoden nazývat se tvým synem, učiň mě jedním ze svých nádeníků. On přišel k sobě, to je zvláštní nebo vzácná situace v životě člověka, kdy člověk se chytne za nos a řekne, já jsem to celý pokazil. Říká se tomu pokání. Když člověk se chytne za nos a řekne, takhle to dál nejde. Já se vrátím k Bohu. Já se vrátím k Otci. Snad mě milostivě přijme. A tak vstane a jde. Vstal a přišel k tátovi. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut, i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. A já se vždycky ptám, když vyprávím tento příběh, jak to, že ten táta ho zdáli viděl, čeho vyhlížel. Chodil ho každý den vyhlížet. Jestli ten jeho nezdárný synek, který mu udělal tolik ostudy, který ho urazil, který ho ponížil, pohrdl otcovským domem, jestli se někdy vrátí a s láskou ho vyhlíží a nezahrnuje ho výčitkami, ale polibky, jako otec svého milovaného syna. Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, koktá ze sebe syn, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učím je jedním ze svých nádeníků.
A ten táta řekl svým služebníkům, přineste rychle to nejlepší oblečení. Oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály, přiveďte tučné tele, zabijte je, radujme se a jesme, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. To je úžasný obraz našeho nebeského Otce. Když k němu přijde člověk, když k němu přijde hříšník s touhou po pokání, s touhou vrátit se do té boží náruče. Otec neodsuzuje toho nezdárného synka a nechává přinést to nejlepší oblečení, dává mu na ruku prsten jako symbol toho, že to je dědic, že to je syn, že to není žádný nádeník. Dává mu ty boty a vystroje hostinu. Ten nádherný obraz toho, co se děje v nebi, když jeden člověk přijde k Pánu Bohu, vrátí se do té jeho náruči. Starší syn byl na poli, přichází utahaný z práce, blíží se k domu, slyší hudbu, tanec, party, mejdan, prostě co to je? Zavolá si jednoho ze služebníků, co to má znamenat? On mu řekl, tvůj brácha se vrátil, tvůj táta zabil tučné tele, že ho dostal naspět zdravýho. A ten bratr, místo aby se radoval z toho, že jeho mladší brácha, ten nezdárný bráška, přišel k rozumu a vrátil se domů, tak tu čteme, že se rozněval, nechtěl vejít, jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. Vidíte, otec zase jde naproti svému synu, domlouvá mu, aby šel dál. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. A když však přijde tenhle tvůj syn, všimněte si, přátelé, on neříká, když přijde brácha domů, když tenhle tvůj syn, tenhle pacholek, který prožral svůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On to všechno prožere s prostitutkama a ty mu vystrojíš hostinu. Takhle se dívá ten starší syn na návrat toho ztraceného bráchy. A táta mu říká, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo, proč se radovat a veselit, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. A mě je lidi tak líto tohodle staršího bratra, protože on zůstal v otcově domě. On tam poctivě pracuje, dřiak mezerk na poli, nikdy nepřestoupí otcovo přikázání, je takový zorný. A on toho tátu vůbec nezná. On vůbec nezná to otcovo srdce. Žije tam skutečně jak nějaký otrok a ne jako syn. A proto, když se vrátí s nepořízenou jeho bratr, tak jeho srdce je tvrdý. A on říká, táto, já tady makám a ty jsi mi nikdy ani kůzle nedal, abych se poveselil. A táta mu říká, ale všechno, co je moje, je tvoje. Tenhle člověk se tolik podobá křesťanům, kteří se snaží žít podle Bible, věřit v Boha, poslouchat ho a přitom neznají Otce a to jeho srdce. Tolik se podobá lidem, kteří tak z vrchu se dívají na ty druhé, kteří padli do hříchu a pak přicházejí s pokáním, jak spráskaný psi. A oni se na ně dívají s odsouzením, no, pěkně jsi to vyměl, pěkně jsi to zmazal v tom životě. A nemají tu milost a odpuštění tak, jak to má náš nebeský Otec. To je moc smutný příběh, protože mně připadá, že ten starší syn ve skutečnosti byl ztracený. Ten mladší našel cestu domů. Když byste chtěli někdy trošku víc popřemýšlet nad tímto příběhem, najděte si někde na internetu nebo v nějaké knize, pokud máte o umění, ten slavný obraz od Rembrandta Marnotratný syn. A tam uvidíte krásně vykreslenou tu scénu, kdy ten nezdárný synek, otrhaný, smradlavý, špinavý, tam klečí před svým tátou a ten táta prostě na něm má ty ruce, stojí tam, sklání se k němu a vzadu, jak nějaká figurína s takým zvláštním tvrdým výrazem, stojí ten starší bratr a kouká s pohrdáním na tuto scénu. Na otci záleží. Bůh Bible, Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, otec Ježíše Krista, tento Bůh Bible, to je dobrý otec.
To je milosrdný otec. Já bych se nikdy nedovolil říci, že je to nějaký taťulda. Já k němu mám velikou úctu. Bázeň mám před ním. Ale je to dobrý Bůh. A na otci velice záleží. Zdař Bůh.

O tom, jak se stát charakterním křesťanem, bude zítra v 6.45 hovořit Alois Boháček. Aktuální biblickou úvahu Saši Štěpánovského si budete moci poslechnout ještě dnes odpoledne v 15 hodin 15 minut.

0: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.
1: Bylo 7 hodin, posloucháte sváteční pondělní ranní vysílání Rádia 7 s datem 28. září. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát věnovaný Dni české státnosti a odkazu knížete Václava. V úvodu nové 60-minutovky je tady listárna.

Po delší době vás u poslechu listárny vítá Kateřina Hodecová. Po prázdninách se vracíme k tradici rekapitulací na konci měsíce, protože vám chceme umožnit nahlédnout do kuchyně Rádia 7 a našich vnitřních záležitostí. Čitelnost a transparentnost je pro nás velká hodnota, a nejenom ve financích. Máme za sebou první školní měsíc a to znamená, že se začaly usazovat změny, na které jsme vás upozorňovali už před prázdninami. Tím myslím hlavně upravené programové schéma. Zmizely některé pořady jako interval, průsečíky nebo zákoutí. Některé pořady dostaly nové reprízy a přidali jsme relaci Dary z rukou mistra, která se věnuje roli a působení Ducha Svatého. A právě tato relace vzbudila vaše ohlasy, například tento. To se mi tak moc líbí, to je přesně ono, poznávat, učit se jít s naším přímluvcem, průvodcem a zažívat tak živou víru a lásku a dobrotu. Co může být krásnější zde na zemi, než být u jeho díla, moc děkuji. Nebo tento ohlas. Dneska jsem poslouchala pořad Dary z rukou mistra, konkrétně rozhovor s panem Knoflíčkem a panem Kolegarem. Fakt super, moc mi to dalo. Najednou jsem v sobě cítila tak velkou touhu po naplnění Duchem Svatým. Řekla jsem Ježíši, co prožívám, a prosila ho o naplnění. Nic zvláštního se nestalo, ale najednou jsem si uvědomila, že v sobě cítím takovou obrovskou vnitřní radost, jakou jsem už dlouho nezažila. Dary z rukou mistra připravuje Jiřina Džina Čunková, žena, která se skutečně Duchem Svatým nechává vést, a můžu prozradit, že vás čekají opravdu zajímavá rozhlasová setkání s mnoha lidmi, které Džina pozvala k mikrofonu. A pokud vás tyto rozhovory stejným způsobem, jak už to bylo řečeno, inspirují, tedy že vás naplní radostí a touhou poznávat Boha víc, budeme velmi vděční, když nám o tom napíšete. Zareagoval i Petr z Prostějova. Po nějakém čase se připomínám s pozdravem. Věřím, že každý ohlas posluchačů vás potěší. Jsem rád a vážím si toho, že tu vysílá rádio, kde se po celý den mluví o Bohu, o Bibli, o církvi a hrají chválící písně. Není to samozřejmost, vždyť mnohde jsou křesťané spíš pro následování. Poslouchám vás doma, kde mám stanici trvale naladěnou. Každý pořad může nějak oslovit a obohatit, jen ten cizojazyčný neposlouchám. Kdybych měl alespoň nějaký pořad jmenovat, tak oceňuji ten nový Dary z rukou mistra. To možná poukáže na křesťanskou církev či směr, kam patřím. Změnu doznala také relace Život víry, které jsme vrátili původní záměr, tedy mapovat to, co se stane pak, poté, kdy Bohu vydáme svůj život do rukou. Jak to vypadá, co se děje a co to stojí? Ztrácíme něco? Omezuje víra člověka? A co mu dává? No a s tímto návratem k původní náplni, která se postupem času stala v podstatě totožnou s relací Stopy, ta se spíše věnuje důvodům poznání a přijetí Boha, jsme ji přejmenovali na S Bohem. Věříme, že tento název více odráží, o co v ní jde, a také se nám líbilo připomenutí pozdravu, který byl v dřívějších dobách zároveň požehnáním. To, že posloucháte, i to, že pozitivně reflektujete změny v programu, nás samozřejmě těší. Reagovali jsme na vaše časté žádosti o dřívější reprízu čtení na pokračování a zařadili jsme navíc nedělní ranní reprízu modliteb podle Bible. A budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak vám to vyhovuje teď. Paní Jana nám napsala: Rádio posloucháme s manželem hlavně v době, kdy jsou děti ve školce a ve škole. Takže někdy je to večerní čtení na pokračování, jindy pořad ke kořenům, ten nás hodně zaujal a vyhledáváme ho i v archivu. Čtení z Bible, večer pod lampou, uvaření to je rozmarína a fortepiano, občas hláska. Hodně záleží, kdo je tam jako host. Co je apka do mobilu, tak při jízdě autem, když kluci usnou, nebo když jedeme sami, či někde čekáme, pustíme si rádio. Těch pořadů, co posloucháme, je hodně. Někdy je to zvuková kulisa, ale když nás něco zaujme, zvýším hlasitost a posloucháme.
A ještě jeden zajímavý postřeh. Pracuji jako účetní z domova, kde mám malou pracovnu. Rádio a hlavně pořady z archivu si pouštím k práci. Tedy když zrovna nedělám mzdy, to se musím fakt soustředit. Ale pracuji, poslouchám a zjišťuji, že víc poslouchám, než pracuji, protože mě něco zaujalo. Při modlitbě se modlím, při úvahách přemýšlím. Ale při práci mi děláte skvělou společnost. Díky, že vás máme, píše paní Jana, a totéž patří od nás k vám. Díky, že vás máme.

0: na Rádiu 7.
1: Snad vás to potěší nebo překvapí, ale máme téměř hotový plán vánočního vysílání. Jedna z našich nových kolegyň se podivila, že v září připravujeme Vánoce, ale ujistili jsme ji, že září je skoro pozdě. Rozhodně první vánoční poradu míváme vždy nejpozději v únoru nového roku. Myslím, že se máte na co těšit. Vánoční téma se bude točit kolem naděje a to je téma, které si potřebujeme připomínat pořád znovu. Odhlédnu to od samotného programu a vysílání. Jsme velmi vděční, že se nám podařilo během léta dotáhnout úpravy technického zázemí a za to patří především velký dík našemu šéftechnikovi Danielovi Zemanovi. Ten se také jako každý rok v uplynulých dnech vypravil na pravidelnou partnerskou konferenci do Bratislavy. Partnerská konference je každoroční setkání zástupců národních redakcí Transworld Rádia. I my, Rádio 7, jsme součástí Transworld Rádia jako národní partneři. Cílem této organizace je už od roku 1954 šíření Božího slova mezi národy, jazyky a kmeny po celém světě. A díky Bohu, dnes prostřednictvím služby TVR éterem zní evangelium ve více než 200 jazycích ve 190 zemích. A Česká republika je jednou z nich. Naším úkolem je

a taky držet směr. Každý měsíc vás také informujeme o naší finanční situaci. Ta bývá v druhé polovině roku vždycky horší, ale to není jinak. Vzhledem ke stavebním a technickým úpravám minulých měsíců je to ještě náročnější než třeba v loni touto dobou. A tak se samozřejmě modlíme a prosíme, aby Pán Bůh poslal a povzbudil nové dárce, kterým leží na srdci to, aby se i v Česku dařilo udržet křesťanské rádio. Když si na nás při výplatě nebo úspěšné zakázce vzpomenete, budeme velmi vděční a věřím, že Pán Bůh bude taky rád. Chystáme proto další dárcovské dny, ve kterých budeme znovu více mluvit o technickém, personálním i finančním zabezpečení Rádia 7 a potřebě nových pravidelných dárců. Pokračujeme v kampani Hledáme 500 statečných, tedy lidi, kteří budou ochotní pravidelně podporovat rádio tisícovkou měsíčně. Bez vás, bez lidí, kteří jsou ochotní přispívat, to skutečně nemůže fungovat, tedy určitě ne v podobě, v jaké dnes jsme. Začínáme připravovat novou anténu, zpravodaj, který vám posíláme dvakrát ročně. Doufáme, že za měsíc ho už budeme rozesílat a že nám potom zase napíšete vy. Ostatně vaše reakce čekáme každý den, tak neváhejte, využijte známých kontaktů a ozvěte se. S připomínkami nebo reflexí slyšeného. To je pro nás moc důležité. No a to je pro dnešek z listárny vše. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den, užitek a povzbuzení z pořadu Rádia 7 a někdy příště naslyšenou.

Ono příště může být ve vysílání Rádia 7 v pátek 16 hodin 30 minut. Budeme rádi, když nám i vy pošlete nějaký svůj ohlas o tom, co pro vás vysílání Rádia 7 znamená.

S následující písní přepneme z češtiny pro změnu do slovenštiny, kapela Třetí den a skladba Sláva Božích jmen.

0: na křídlech mě neseš.
1: Haló, tady Rádio 7.
2: Ráno s Rádiem 7.
3: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
4: Den české státnosti a kníže Václav je nerozlučné spojení. Proč tomu tak je, prozkoumáme v telefonickém rozhovoru s archeologem a historikem Josefem Janem Kovářem, který pro Rádio 7 natočil už řadu rozhovorů mapujících nejrůznější události a osobnosti od dob raného středověku až po soudobé dějiny. Dobré ráno, Joško, vítej ve vysílání.
5: Děkuji, Jakube, i tobě. Dobré ráno.
4: Když se řekne svatý Václav nebo kníže Václav, většina z nás si nejspíše představí rytíře na koni z pomníku na Václavském náměstí v Praze. Kým byl ale Václav historicky? Co o něm spolehlivě víme?
5: Ano, pomník na Václavském náměstí v Praze hodně utváří obrázek o knížeti Václavovi. Ještě musíme připomenout posluchačům, že i na 20 koruně současné najdou vyobrazení tady téhle sochy. A vlastně je zajímavé už jenom to, že tehdy, když se ta socha řešila, její vznik, jak vlastně vůbec bude vypadat, tak byly ve hře dva návrhy a ten návrh, který nakonec neprošel, tak ukazoval knížete Václava rovněž na koni, ale nikoli jako válečníka, ale bez přilby a v žehnajícím gestu své zemi. No, nakonec tedy vyhrál ten návrh Misbekův a máme tedy Václava ozbrojeného jakožto ochránce země české. Co se týče jeho údajů, které exaktně víme, tak nemáme toho moc. O svatém Václavu samozřejmě existuje spousta literatury nejrůznější, od těch odborných až po vložně populární vyprávěcí pohádky a podobně, ale nemáme o něm mnoho záznamů v kronikách nebo v nějakých listinách, v dobových pramenech. Jsme odkázáni zejména na takzvané legendy, které vznikly poměrně nedaleko po jeho smrti. Většina se datuje dnes ještě do toho 10. století, případně do první půlky 11. století. A ty tedy vyprávějí poměrně podrobně životní příběh svatého Václava. Podobně jako třeba evangelia vyprávějí o Ježíši Kristu. Ale samozřejmě je zase otázka, ne všichni historikové věří všem údajům, které se v těch legendách uvádějí, ale v podstatě nemáme nic lepšího. Potom se o svatém Václavu zmiňuje třeba v kronikách. Tady musíme zmínit významného saského kronikáře Widukinda z Corvey, který se o tehdejším českém knížeti také zmiňuje. A to je v podstatě všechno. Potom máme ještě prameny archeologické, což znamená, jsme schopni prokázat, že místa, která se zmiňují v souvislosti se svatým Václavem, skutečně existují, že byla osídlena v dané době. Například svatý Václav je významný i jako zakladatel kostela svatého Víta na Pražském hradě, vlastně předchůdce dnešní katedrály svatovítské a základy toho jeho kostelíku, vlastně takzvané rotundy, čili kostelíku kruhového půdorysu, tak se nalezly archeologicky. No a potom máme i kosterní pozůstatky svatého Václava, zejména tady jeho lebku, která také byla zkoumána a máme o ní nějaké informace. Jinak problém je, co se týče těch pramenů, už v tom, že neznáme přesně rok narození a také nemáme naprostou jistotu s rokem jeho úmrtí. Co se týče narození, tak tam je hned několik možností. Nějakou dataci nabídl antropologický rozbor jeho lebky, nicméně řada historiků na základě se svých metod tak to datum narození spočítala trošku jinak, což znamená, dá se nalézt několik údajů, často se objevuje třeba rok 907 jako jeho narození. A co se týče jeho úmrtí, tak ano, sedí nám asi to 28. září, které máme uvedeno v těch legendách, ale není úplně jistota, jestli to bylo v roce 929 nebo v roce 935. před 100 lety se preferovalo to starší datum, dnes se většina badatelů kloní k tomu mladšímu datu. Takže vidíme, že už jenom v těch základních datech tak prostě je nejistota a stejně tak i s některými dalšími aspekty tak si nejsme úplně jistí a o řadě těch věcí nemáme informace. Samozřejmě víme zhruba genealogii, rodokmen, což znamená, kdo byli rodiče, prarodiče svatého Václava, známe velmi dobře jeho mladšího sourozence a jakým způsobem vlastně Václav z tohoto světa sešel. Takže obrázek historický v kostce asi takto.
4: Díky moc za tento úvod. Navážeme těmi rodinnými vztahy. Václavův život, alespoň podle těch zdrojů, které máme, provázela rodinná dramata. Spor s matkou Drahomírou, rivalita s bratrem Boleslavem. Jak tyto rodinné konflikty formovaly tehdejší český stát?
5: Tehdejší český stát byl v podstatě na začátku své existence a tady si ještě musíme upozornit na to, že nejedná se úplně o rozsah Čech, jaký známe dnes. Ta Přemyslovská dynastie v době Václava tak ovládala, řekněme to, širší okolí Prahy v okruhu několika desítek kilometrů. Bychom si to měli vymezit trošku konkrétně, tak řekněme od Mělníka na soutoku Labe a Vltavy a na jich po soutoky s Beronkou, Sázavou, prostě tam někde. Opravdu to srdce Čech, jo, srdce středních Čech, tak to bylo to přemyslovské tehdejší knížectví. V těch dalších částech Čech tak situaci neznáme úplně dopodrobná, vládly tam spíše jiné rody a ti přemyslovci se s nimi potýkali a postupně tedy se stali zcela dominantní silou v Čechách. To je jenom zase jako úplně na úvod. A jinak ano, samozřejmě platilo to tehdy, platí to dnes, že rozbroje v rodině té vladařské, té panovnické, tak prostě poutají pozornost, strhávají neklid. Můžeme zmínit dnešní doby, když se občas stane něco nemilého, třeba v britské královské rodině. Starší z nás si pamatují rozvod dnešního krále Karla III. S jeho tehdejší první manželkou princeznou Dianou. Se to řešilo celosvětově. Můžeme zmínit i třeba ze Spojených států případ nevěry amerického prezidenta Billa Clintona a podobně. Tehdy se hrálo ještě s podstatně tvrdšími kartami, skutečně se neváhalo stáhnout ruku i na život svého vlastního sourozence nebo příbuzného. Zmiňoval si Drahomíru, ta nechala zavraždit svoji tchýni Ludmilu, což samozřejmě je motiv vraždy, který je relevantní v dnešní době. Ale šlo tam podle těch legend zejména o mocenské a duchovní směřování Čech. Líčí se to v těch legendách jako střed pohanství s křesťanstvím. Ostatně Ludmila potom byla o další dvě století později také svatořečená. No a samozřejmě bratrovražda, což znamená zavraždění svatého Václava, družiníky jeho bratra Boleslava, tak to samozřejmě byla věc, která se zapsala i do těch zahraničních kronik, jak už jsme zmiňovali tu Saskou, také je tam zmínka. Rovněž i s tím, že se jednalo o výjimečného křesťana v osobnosti svatého Václava. A to směřování toho státu samozřejmě to ovlivnilo docela výrazně, protože svatý Václav, jak asi víme, všichni 929, tak se podřídil tehdejšímu významnému panovníkovi evropskému Jindřichu Ptáčníkovi, zavázal se mu odvádět nějaký ten poplatek a zase na oplátku od něho dostal ostatek svědce toho svatého Víta, což byl vlastně ochránce Saska, duchovní a páno v tehdejší církevní terminologii. A na základě toho potom postavil ten kostel svatovítský, který už jsme zmiňovali. Vražda tohle anulovala. Boleslav to zkoušel trošku jinak. Následovalo 14 let válčení. Nakonec i on se usmiřuje s tehdejším panovníkem Otou, či vlastně syn Jindřicha Ptáčníka, a později působí jako jeho spojenec. Takže skutečně tady tyhle věci měly vliv. Pochopitelně ale musíme upozornit, že to běžné obyvatelstvo se o těchto věcech dost slýchalo zprostředkovaně. Dnes žijeme v online světě a když se stane nějaké neštěstí na druhé straně zeměkoule, tak se to dozvíme ve večerních zprávách. Tehdy ty informace některé nebyly k dispozici. My na to hledíme s odstupem tisíce let, kdy už známe většinu motivů a většinu těch dění. Jo, většina tehdejšího obyvatelstva tak tenhle komfort, jaký máme my, tak neměla.
4: Trošku se v historii posuneme. Další otázka směřuje k tomu svátku, který už byl zmíněn. 28. září slavíme jako Den české státnosti. Proč je právě postava knížete Václava a ne třeba Karla IV. Nebo Tomáše Garrigua Masaryka tím hlavním symbolem naší státnosti?
5: Protože Václav je nejstarší a z hlediska církevního práva nejvýznamnější. Z těch tří jmenovaných má jediný status svatého, dokonce je to nejstarší český světec a sám Karel IV. Byl velkým uctívačem svatého Václava, byl to pro něj nedostižný vzor, na který se neustále odkazoval. Takže ten svatý Václav hrál roli v nějakém tom českém uvědomění, jakožto ochránce země, svou roli přes tisíc let. Tudíž právě na něj je navázaná i ta současná česká státnost. A tady si zase musíme uvědomit, že návrat těm českým kořenům tak probíhal hodně v 19. století v rámci národního obrození. A i ta postava svatého Václava jako světce tak asi byla taková nejvíce přijatelná i třeba pro tehdejší vládnoucí habsburský rod a pro Rakušany, protože byl to prostě zemský patron dlouhodobě a asi s tím byl menší problém než s Karlem IV., který samozřejmě byl a je u nás uznáván jako otec vlasti, ale třeba v Německu tak Karla za nějakého skvělého panovníka nepovažují ani dnes, to si stačí přečíst příslušnou literaturu. A tudíž svatý Václav samozřejmě byla podstatně silnější persona, co se týče probouzení národního nějakého uvědomění a české státnosti. No a Tomáš Garrigue Masaryk, tak v podstatě v národním obrození v průběhu 19. století sehrává roli až na konci a to ještě jeho osoba není úplně přijímána. Tady bych se musel zmínit zapojení Masarykovo například do té takzvané Hilsnerovy aféry, kdy vystoupil na obranu nespravedlivého procesu vůči židovskému obyvateli obviněného z vraždy, což vyvolalo ve společnosti vůči Masarykovi značný odpor. Takže v té době, kdy prostě se probouzí nějaké národní uvědomění, tak Masaryk v tom ještě nesehrává roli.
4: Díky za tyto vhledy. Kníže Václav je alespoň podle středověkých legend symbolem morálních hodnot, křesťanské charity a péče o slabé. Jaké hodnoty z jeho odkazu podle tebe současné sekulární společnosti nejvíce chybí?
5: Myslím si, že jsi trošku sám odpověděl. Sekulární společnost, to je věc, kterou by Václav úplně nechápal. A je to asi to, co té dnešní společnosti skutečně chybí nejvíce, což znamená ta elementární základní víra v Boha, přijetí jeho svrchovanosti, v přijetí jeho spásy, v přijetí jeho lásky, v přijetí toho, že ten život tady má nějaký vyšší smysl a vyšší cíl. To je asi to nejvíc, co je potřeba v odkazu svatého Václava zmiňovat a zdůrazňovat.
4: Mám pro tebe ještě závěrečnou otázku, nevím jestli snadnou nebo složitou. Kdyby měl kníže Václav možnost promluvit k občanům České republiky prostřednictvím rozhlasového éteru, co myslíš, že by nám v dnešní komplikované době vzkázal?
5: Kdyby měl možnost promluvit rozhlasem? No, asi by upozornil na to, že i když my naši dobu vidíme jako komplikovanou, ona komplikovaná je, tak ani za něj ta doba nebyla vůbec jednoduchá, protože začátek 10. století to byl čas skutečně neúplně příjemný k životu, protože útočili Maďaři, kteří přitáhli do střední Evropy a napadali vlastně do roku 1955 okolní státy, stáli za kolapsem Velké Moravy, kterou možná Václav ještě zažil, možná ne, říkal jsem, že nevíme úplně. což byla taky výrazná změna tady na tom našem území, konec Velké Moravy. Máme zase ze severu útoky Vikingů, takže západní Evropa, podobně jako my jsme upěli pod maďarskými přepady, tak západní Evropa upěla pod Vikingy. A ta Karlovská říše, kterou založil Karel Veliký, tak vlastně také končila a na jejím území se vedl místy velmi tvrdý boj o moc, což znamená, ta doba tehdy byla velice komplikovaná a kdyby Václav měl promlouvat k národu, tak by asi tohle zmínil, že každá doba má své boje, každá generace prochází výzvami a že je důležité, abychom se zaměřili na to, co je podstatné, abychom se zaměřili na to, abychom doběhli ten náš běh bez ohledu na to, co se bude dít kolem, anebo co se děje kolem, a abychom prostě hleděli na Stvořitele a nebáli se, protože životem tady to nekončí. To si myslím, že by byla věc, kterou by asi Václav, tak jak ho známe z legend, tak by zdůrazňoval. Protože ano, komplikovaná doba nesporně je, ale je tam jeden jednotící prvek a to je víra v Boha a v Ježíše Krista. To je maják, kterým se můžeme navigovat a proplouvat vodami, které jsou rozbouřené.
4: O dni české státnosti a odkazu knížete Václava jsme v ranním telefonátu hovořili s archeologem a historikem Josefem Janem Kovářem. Joško, moc děkuji za to, jak jsi nás provedl tou částí historie, do které spadá život Václava. A díky za všechny připomínky a komentáře k tomu, jaký ten jeho život byl, co si z něj můžeme odnést. Přeji ti příjemný sváteční den.
5: Děkuji tobě taky a všem posluchačům. Pohodový sváteční den.

0: Je krátce po 8. hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné sváteční pondělní ráno s datem 28. září Kuba Lofítek. Zaposlouchejme se nyní do poselství Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 8. kapitola. V této kapitole čteme, že krále si Izraelci dosazovali bez božího vedení, tak, jak jim ukládal Mojžíšův zákon. Tam čteme, pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin tvůj Bůh. Sami si přitom vyráběli bůžky a boží zákon jim byl cizí. O tom čteme, polnici narty, na dům Hospodinův letí orly. Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému zákonu se vzepřeli. Ano, volají, Bože náš, Izrael tě zná. Izrael ale dobro opustil a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze mě. Bez mého vědomí si volí velmože. Vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své telesa maří. Vzplanul jsem hněvem proti nim, jak dlouho ještě budou beztrestní. To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil, to, že je Bůh? Nikoli, rozbito bude na třísky to tele v Samaří. Prorok Ozeáš působil v době, kdy severní království Izrael zažívalo největší rozkvět. To bylo za vlády krále Jeroboáma II. Ten nebyl, stejně jako všichni ostatní králové severního Izraele, zbožný. Byl ale velmi dobrý válečník a vládce. Bůh jeho schopností využil, aby dal severnímu Izraeli poslední příležitost k nápravě. Ve druhé knize královské o něm čteme. 15. roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboám, syn Jehoašův. Královal v Samaří 41 let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránili skrze Jeroboáma syna Jehoašova. To zlaté tele, které v severním Izraeli uctívali, nechal vyrobit již první izraelský král, který se také jmenoval Jeroboám. Ten si uctívání telete pravděpodobně přivezl z Egypta, kde se musel dlouho skrývat před Šalomounem. Na tomto příkladu vidíme, jak zlo plodí zlo. Šalomoun na konci svého života odpadl od Boha a začal uctívat bohy svých mnohých manželek. Bůh mu tuto zradu vytknul a rozhodl se rozdělit království na jižní a severní. Vládou v Izraeli pak pověřil Jeroboáma. Místo toho, aby se Šalomoun zastavil, litoval svých hříchů a přijal boží rozhodnutí, tak Jeroboáma pronásledoval. Jeroboám utekl do Egypta, kde se zřejmě seznámil s kultem zlatého telete. Ten pak zavedl v Izraeli a již nikdy nebyl odstraněn. Úplně zapomněl na to, že vládu mu dal Bůh a ne zlaté tele. Zneužil náboženství k tomu, aby posílil svou politickou pozici. Místo aby důvěřoval Bohu, který ho vyvolil, o tom čteme. Jeroboám si pomyslel, co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, což bylo v Judsku, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, což byl syn Šalomouna. Vrátí se k němu a mě zabijí. Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. Dost jste se nachodili do Jeruzaléma, prohlásil. Toto je váš Bůh, Izraeli. Ten vás vyvedl z Egypta. A tato telata zůstala v Izraeli, až dokud nebyla ukradena Asiřany. Ti zlatá telata přenesla do Asýrie. Izraelci, kteří přežili dobytí země, byli přestěhováni do Asýrie. Kam šel jejich falešný Bůh, tam šli i lidé. Ozeáš pokračuje. Efraim má tolik oltářů k oběti za hřích, z těch se mu ale staly oltáře k hřešení. Ve svém zákoně jsem jim toho tolik napsal, jim je to ale cizí, jako by nerozuměli. Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli, Hospodinu se to nelíbí. Izrael zapomněl na svého tvůrce. Izraelci obětovali, aby se sami najedli. Ne aby vyjádřili úctu k Bohu a uznali svou vinu. Podobně se chovali i věřící v Korintu, kterým to vytýkal Pavel. Když už jsem u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky a skoro tomu věřím. To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře páně. Každý má k jídlu svou vlastní večeři a pak někdo hladový a jiný se opil. No, kdyby Pavel věděl, že jednou křesťané večeři páně tak zduchovní, že kvůli ní začnou dokonce jiné křesťany odsuzovat k smrti, to by se divili ještě víc. Držme se základu, který je jen jeden pro všechny křesťany. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus.

Prostor aktuální 60-minutovky vyplní ve vysílání Rádia 7, kromě relace Bible Guide, také pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Davida. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, no a také nás čeká spousta písniček. Teď Jana Zibalová s písní Nový život.

knížete Václava jsme připomněli v dnešním hraním telefonátu. Teď tedy ještě svátkové oslavence, těmi jsou rovněž nositelé jména Václav. Toto české jméno je slovanského původu, Věnceslav znamená více slavný. Stejný význam má paradoxně i jméno Boleslav. To nosil bratr knížete Václava, který úkladně ukončil jeho život. Václavům přeji krásný svátkový den.

0: S 8:30 dáváme prostor dalšímu z našich pořadů, který mapuje životní příběhy lidí a jejich svědectví o Božím jednání.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
4: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Dnešního vyprávění o stopách Božího jednání ve svém životě se ujme David. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a dobrý poslech za celý tým Rádia 7 přeje Milan Remeš.
9: Bůh mi byl vždycky nějakým způsobem blízko, ale trvalo mi delší dobu, než jsem si to uvědomil a než jsem se i já sám rozhodl, že já chci být blízko jemu. Moje jméno je David a vyrostl jsem v rodině věřících rodičů. Od malička jsem měl kolem sebe lidi, pro které byla víra v Boha důležitá. Doma jsme se modlili, rodiče nám vyprávěli různé příběhy z Bible, typu o stvoření světa, Noemova archa, David a Goliáš a další. A v neděli jsme chodili do církve, kde jsem měl plno kamarádů, takže mě to tam bavilo. Celkově byla víra v Boha nějak součástí mého života, protože plno lidí kolem mě věřilo, takže jsem věřil taky. Pamatuju si, že když jsem byl malý, tak mi rodiče četli knížku O srdíčku, kde jsem se dozvěděl, že mám špinavé srdce a že mě to odděluje od Boha a že jen Ježíš může to moje srdce očistit. No a tak jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem se tenkrát rozhodl, že chci mít čisté srdce. Chci toho Boha, co všechno stvořil, jak jsem znal z o něch příběhů, chci toho Boha znát a poprosil jsem Ježíše o odpuštění. Myslel jsem to vážně a věřím, že to bylo opravdové rozhodnutí. A od té doby jsem k Bohu někdy mluvil. Modlil jsem se a věřil jsem, že mě nějak slyší. Pamatuju si, že jsem se hlavně modlil, když jsem něco potřeboval, nebo když mi bylo smutno a tak. To mi mohlo být třeba 6 let. Ale slýchával jsem, že dospělí k Bohu taky mluví a Bůh jim někdy řekne i něco zpátky. Nebo jim nejenom něco řekne, ale dopředu je na něco připraví. Řekne jim něco, co se teprve má stát. Nebo jsem slyšel, jak se někdo modlil za někoho nemocného a ten člověk byl uzdravený. Vlastně to byly podobné příběhy, co jsem znal z té Bible. Akorát jsem to teď viděl kolem sebe. Tohle nadpřirozeno nás samozřejmě jako děti zajímalo, takže jsme si o tom povídali, ale pamatuju si, že jsem já sám neměl tu zkušenost, ale chtěl jsem ji mít. No a pak následovalo takové období, kdy jsem sice pořád chodil s rodinou do církve, ale ta víra mě nějak postupně přestávala zajímat. To jsem byl na základce, měl jsem takovou svoji partu, s kterou jsem trávil hodně času a s kterou byla sranda. A s tou partou jsme zkoušeli všechno možné, jak už to tak bývá. Dělali jsme různé blbosti, zkoušeli kouřit, zkoušeli jsme z heců krást v obchodech a tak všechno možné. A víra se pro mě tak postupně vytrácela. Do církve jsem chodil jen z povinnosti, doma jsem si hrál na velkého svatouška, musel jsem si dávat pozor, jak doma mluvím, protože venku s kámošema jsem samozřejmě mluvil jinak. A v tuhle dobu Bůh, Ježíš, víra, nic z toho mě nezajímalo. Ale přesto si pamatuju na pár chvil, když jsem si nějak uvědomil, že Bůh asi opravdu je a že mu na mě záleží. Tenkrát byla taková akce, kdy se v kinech po celém Česku pouštěl film Ježíš. A při sledování si pamatuju, jak se mě ten příběh dotkl. Po shlédnutí jsem měl zase po čase touhu věřit a z nějakého důvodu jsem měl i chuť sám přečíst Bibli. Ale to trvalo jenom chvíli a pak jsem to nějak nechal být. Velká změna, co se týče víry, u mě nastala, když mi bylo 12 let. Začal jsem v rámci církve chodit na mládež. Chodil jsem na programy pro své vrstevníky, jezdil jsem na akce, v létě na tábory. Viděl jsem stejně staré lidi jako já, kteří se k Bohu modlí a myslí to vážně. Čtou si Bibli a baví je to a mají i ty osobní nadpřirozené zážitky, po kterých jsem vlastně toužil i já. Říkal jsem si, pokud Bůh opravdu je, chci ho zažít, chci ho slyšet, chci vidět, co dělá. A pamatuju si, že během toho prvního roku, kdy jsem začal chodit mezi své vrstevníky, kteří věřili, jsem se vlastně k víře vrátil. Pamatuju si na jeden večer na akci během podzimních prázdnin. Během večerního programu jsem si najednou jasně uvědomil, jak jsem hříšný a že potřebuju Boží záchranu. Bylo mi to líto a nakonec jsem se v slzách rozhodl, že chci věřit v Ježíše a poprosil jsem ho o odpuštění. Od té doby se věci postupně začaly měnit. Začal jsem si číst Bibli každý den a bavilo mě to. Začínalo mi docházet, že to není jen soupis nějakých vymyšlených příběhů, ale záznam událostí, které se opravdu staly. Zkoumal jsem, co všechno by se mohlo dít i v mém životě a postupně jsem toho viděl víc a víc. Na konci toho školního roku jsem se nechal pokřtít ve vodě a pár týdnů na to jsem byl naplněný Duchem svatým. Po těchto událostech se změnilo i moje chování navenek. Přestal jsem postupně podvádět ve škole, začalo mi vadit, jak mluvím, všímal jsem si, že mi víc záleží na lidech kolem mě. Bylo to zvláštní, ale přirozené. Nemusel jsem se k ničemu nutit. Věřit pro mě bylo jednodušší. Postupem času jsem dál hledal, jak být Bohu blíž a jak s ním být víc propojený. Když mi bylo asi 15 let, tak mě hodně začala bolet záda. Asi proto, že jsem rychle vyrostl. Bylo to nesnesitelné. Rozhodl jsem se, že půjdu na takzvaná místa uzdravení, což je služba, kam může kdokoliv přijít, ať věří nebo ne. Pár lidí se tam za dotyčného modlí a věří v zázračné uzdravení. Slyšel jsem více do příběhů, jak tam byli lidé uzdraveni, a tak jsem chtěl přijít taky, aby bolest zmizela. Nakonec se ale stalo něco, co jsem vůbec nečekal. Modlili se za mě 4 dámy, které jsem vůbec neznal, některé možná jenom od vidění, ale nic o mě nevěděli. Než se začali modlit za má bolavá záda, řekli, že jim přijde, že mi chce Pán Bůh ještě pár věcí říct a že by mi to rádi vyřídili. Tak jsem se zvědavostí řekl, že určitě, ať vyřídí, co chtějí. No a oni začali říkat tak přesné osobní věci z mého života a co mi k ním Pán Bůh říká, že jsem z toho byl úplně pryč. Tahle událost mě na jednu stranu velice pozbudila, na druhou stranu mě ale až vyděsila, protože jsem si uvědomil, že Bůh o mě ví úplně všechno. I to, co nikomu neříkám. On mi rozumí, on je se mnou. A záda pak během pár dnů sama přestala bolet. Od té doby už uplynul nějaký čas a já jsem zpětně velice vděčný, že mi Ježíš odpustil. Zachránil mě a otevřel mi cestu k Bohu. Stále hledám způsoby, jak se mu přiblížit. Mnoho z toho nadpřirozena, po kterém jsem tehdy toužil, se stalo součástí mého každodenního života. Ale jsou i věci, které mám stále před sebou. Dnes můžu říct, že Bůh je mi blízko. Je to můj přítel a já jsem rád, že můžu jít životem s ním po boku.

0: co to znamená žít s Ježíšem každý den?
1: To je dobrá otázka, protože Ježíše vlastně nevidím. Nemůžu si na něj šáhnout, ale můžu vidět věci, které on dělá, nebo slyšet, když mi něco říká, nebo ho nějak cítit ve svém životě. Takže prakticky třeba pro mě to znamená, že se nějak zastavím, třeba ráno, když se zbudím, a v té modlitbě promluvím na Ježíše: Pane Ježíši, díky za tenhle den a těším se, co ty jsi připravil, použij si mě, já jsem tady k dispozici. A třeba takováhle jednoduchá modlitba vděčnosti pro mě, a třeba někdy se Boha ptám, co on si přeje pro ten den, jestli mi chce něco říct, a někdy mi něco řekne, někdy třeba ne, a jenom cítím, že je prostě se mnou, nebo tak. A samozřejmě pak jsou dny, kdy člověk musí dělat nějaký důležitý rozhodnutí, tak to se snažím se Boha ptát, co mám udělat. Věřím, že Pán Bůh lidi, kteří v něj věří nebo kteří ho následují, tak je vlastně vede pořád.

Doznělo vyprávění Davida, který si nakonec uvědomil, že je mu Bůh blízko, ví o něm úplně všechno a rozhodl se, že i on chce být blíže jemu. Ježíš Kristus otevřel cestu Bohu pro všechny lidi, i pro vás, pro tebe. Přibližte se mu, pozvěte ho do svého srdce a sami poznejte, jaké to je kráčet po stezce života s ním po boku. Pokud byste se chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Osobní vyprávění Davida nabídneme v rámci relaci Stopy ještě ve středu v 19 hodin 45 minut. A další příběhy o setkání s Bohem, o životě s Bohem, o životě s vírou přináší relace, která nese název S Bohem. V pátek v 11.15 zařadíme vyprávění Kristýny Janové. Chcete-li se podělit se svým příběhem, můžete se nám ozvat na již zmíněnou e-mailovou adresu radio7@radio7.cz a my rádi váš příběh natočíme, zpracujeme a pošleme dál, aby mohl být povzbuzením pro druhé.

Práh 9. hodiny překročíme společně se slovenským uskupením Martindom Worship a skladbou Přišli jsme ti chválu vzdať.

Radio 7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Minula 9. hodina, ladíte ranní vysílání Rádia 7 s datem 28. září. Jsme rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zachytit nás můžete na internetu nebo skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. A my jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a 4. díl seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Lepší pochyby. Do té doby hudba a také několik pozvánek. Příjemné sváteční chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

S naší první pozvánkou míříme do Třebíče. Tam proběhne od 2. do 4. října sjezd nejen evangelické mládeže. Téma letošního ročníku tohoto setkání zní Krok za pokrokem. Na programu budou přednášky, workshopy, duchovní program, koncerty, prostor pro setkání. Pořádá oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické. Více informací hledejte.

0: Od 2. do 4. října proběhne také další akce, a to Krystodendrologický víkend. Proběhne v Tasově u Brna. Je to prostor pro ekumenické společenství s maximální kapacitou 10 osob. Na programu bude práce v lese, prostor pro společenství nebo rozhovory o symbolice rostlin v Bibli. Tentokrát s pohledem do biblické knihy Rut. Tato víkendová akce tedy proběhne v Tasově u Brna od 2. do 4. října a více informací můžete najít pouze na e-mailové adrese zaclonka98@gmail.com.
1: Kdo pak zlomil tento strom, který tu ještě včera stál, nebo jen silný vítr vál? Možná sám byl nalomen.

na zahradě sází repy o tom, že svět je hluchý a slepý a to, co nesmíš, smíš. Vyklíčí

A do třetice také se to týká termínu 2. až 4. října. Ve Smilovicích ve středisku Karmela proběhne v tomto termínu konference Resolved s letošním tématem o Bohu. Na programu budou přednášky, semináře, chvály, sport a další. Pořádáno pod záštitou zapsaného spolku Křesťanské společenství. Více informací o této konferenci můžete vyhledat na webových stránkách www.resolved.cz.

V sobotu 3. října od 9 hodin proběhne v Poděbradech v modlitebně Církve bratrské 4. ročník konference křesťanských pěstounů s názvem Stopy milosti. Na programu bude sdílení radostí, starostí a zázraků z pěstounské práce, péče, prostor pro modlitby a chvály. Stopy milosti 3. října od 9 hodin modlitebna Církve bratrské Poděbrady.

0: 9:30 přichází čas pro další z našich pořadů. Přeji inspirativní poslech.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Lepší pochyby. To je název série vyučování královéhradeckého pastora církve Element Lukáše Targoše, kterou postupně procházíme v pořadu Překročit hranice. Zkoumáme v ní naše myšlenkové konstrukty ohledně Boha a jeho působení. Minule tu zaznělo, že někdy je potřeba ten náš teologický dům důkladně přestavět a ponechat jenom to, co je skutečně neotřesitelné. Tady je další část, po které bude ještě chvilka na rozhovor.
3: Ten proces dekonstrukce jako takový, různí teologové a sociologové a psychologové mají různé modely, jak to popisují. A z těch všech, co jsem četl, mi asi takový nejlépe pochopitelný přijde model Brána McLarena, který nazývá to 4 takovými slovy: jednoduchost, komplexita, zamotanost a harmonie. Když člověk se stane křesťanem, tak je ve fázi jednoduchosti. Jednoduchost, a je to často, když i třeba vyroste, je to přirozená věc pro každé dítě. Jednoduchost je schopnost černobílého duálního vidění. Člověk v tohleté fázi života, a je to hrozně důležitá potřebná fáze, kterou každý z nás prožívá, někteří z nás možná tam právě teď jsou, je to důležitá fáze, není to méně cenná fáze, musíme i tohle fázi projít, i jako přirození, jako děti, i jako duchovní děti ve víře, musíme tím prostě projít. Je to moment, kdy všechno je duální, všechno je dobré nebo zlé, všechno je špatně nebo všechno je dobře. Lidé v této fázi hledají nějakou absolutní autoritu, která jim řekne, jak to je. Prostě mi řekni, jak to je. Hledají nějakou absolutní autoritu. Může to být nějaký člověk, nějaký kněz, nějaký kazatel, nějaký duchovní člověk, nějaký guru, co já vím. Může to být kniha, může to být instituce, může to být vyznání, může to být společenství. Dokonce to může být i věda. Věda totiž funguje podobně jako víra. Ve vědě lidé taky mají fázi, kdy všechno je černobílé a pak pochopí, že to černobílé není. Takže ty věci můžou být různé. Tahle fáze je přirozená pro děti, které neumí zpracovávat komplexitu, nejednoznačnost a ironii. S tím děti mají problém, je to přirozená věc, tohle prostě přichází později k dospělosti, ale pro děti je jasné, že potřebují černobílou dualitu. Dětem nebudete vysvětlovat, že něco nemají dělat tím, že jim vysvětlíte všechny možnosti komplexně, aby pochopili všechny niance jejich rozhodnutí. Možná je období, kdy děti potřebují slyšet černobílé jednoduše, jak ty věci jsou. A ve víře to je podobné. Máme období ve své víře, kdy všechno je černobílé a někteří dospělí lidé v této fázi jednoduché víry zůstanou celý život. A je to super pro ně, vůbec jim to nevadí. Jsou to lidé, kteří cítí bezpečí v černobílém vidění. A nemají žádné složité otázky, nikdy o ničem nepochybují, všechno jim funguje skvěle. Problém je, že když se dívají na všechny ostatní lidi, kteří nejsou černobílí, tak je trochu odsuzují. Říkají, to jsou nějací odpadlíci, co nemají víru. A prostě dívají se na ně skrz prsty, protože přece všechno je jasné. Bible to jasně říká. A každý, kdo se Bibli věnuje profesionálně jako já, tak ví, že Bible málo co jasně říká. Že z Bible můžete obhájit cokoliv chcete. Protože Bible je velká, tlustá kniha, kde je spoustu veršů, které nevždycky spolu ladí. Tahle fáze jednoduchosti je důležitá. Pak přichází druhá fáze, a to je komplexita. Komplexita má podobný základ jako jednoduchost, ale už nás učí, že život má různé niance a mnohovrstevnost, že to není všechno tak černobílé, jak se na první pohled zdá. A v této fázi komplexity lidé tvoří komplikované a složité teologické systémy nebo filozofické systémy, které jim pomáhají pochopit svět, jak funguje, a jejich víru, jak funguje. Hodně se v této fázi daří apologetice, takové té obraně víry. To všechno je racionálně zodpovězeno. Tahle v tuhle fázi milují lidi s analytickou myslí. ten, kdo myslí analyticky, když dokáží přemýšlet v kategoriích, třídit kategorie, vytvářet systémy, mají rádi grafy. Pokud jste takového lidé, tohle je vaše fáze, kterou milujete a chtěli byste v ní zůstat, pokud možno navždy, ale taky to vždycky není možné. Nicméně je to fáze, ve které zjistíme, že věci nejsou černobílé, ale mají různé odstíny šedí. Že ty věci nejsou úplně černobílé. Ale pak přichází třetí fáze. A to je zamotanost. A zamotanost, to je ta fáze, kterou mnozí nazývají dekonstrukcí. Je to frustrace, je to zjištění, že nejsou jednoduché odpovědi a nejsou často ani složité odpovědi, že věci vypadají mnohem zamotaněji, než to na první pohled vypadá. To nám přináší určitou frustraci, zklamání, bolest. Člověk se doslova cítí perplexovaný, že neví přesně, co má dělat. Na jedné straně se cítí osvobozený od zjednodušených odpovědí, říká, ta jednoduchá věc, to je fakt slabá víra, ale na druhé straně cítí zmatek. Čemu vlastně věří? V téhle fázi člověk začne být velice podezřívavý vůči těm autoritám. V té první fázi člověk hledá silnou autoritu, člověka, knihu a instituci, ale v téhle fázi člověk říká, já nepotřebuju žádnou knihu, nepotřebuju, aby mi to někdo vysvětloval, nepotřebuju žádného člověka, nepotřebuju ani instituci, nepotřebuju vůbec círke, nepotřebuju nic. A my jsme minulý týden říkali, že jedna z úžasných věcí o pochybujícím Tomášovi byla, že přesto, že řekl, já nikdy neuvěřím, dokud nevložím své prsty do rán Ježíše, tak přesto zůstal součástí té křesťanské komunity, té první církve. Ale v téhle fázi lidé mají opravdu velký problém věřit institucím. Přijde jim, že to černobílé myšlení je strašně odpudivé, všude vidí složitost. Je to taky nebezpečná fáze, protože v téhle fázi se člověk odevírá kritickému myšlení, kritickému duchu do té míry, že někdy sklouzne k cynismu. A do té míry, že nakonec začne být perplexovaný a frustrovaný svým vlastním cynismem. Protože najednou zjistí, že nemá vůbec žádnou pevnou půdu pod nohama, neví, kde se má postavit a neví, kam má jít. Je to totiž proto, že když mluvíme o kritice, vždycky je jednodušší poukázat na problém, než vytvořit řešení. Vždycky je jednodušší nabídnout řešení, než ho udělat. Prostě je to snažší a vede nás to někdy cynismu, tahle fáze je potřebná pro dekonstrukci, člověk potřebuje, aby něco změnil, musí frustraci cítit, ale když ní zůstane příliš dlouho, tak ho to často vyvede k cynismu, že nakonec nic není, na čem by mohl stát. Ale naštěstí to není poslední fáze, je tam ještě fáze harmonie. A harmonie je fáze, kdy taková asi náš cíl, kde bychom měli skončit. Tohle mnozí nazývají rekonstrukci nebo integrací, jednotou, probuzením, přeorientováním, vyšším vědomím. Tady v této fázi člověk dokáže přijmout to dobré a nevěnovat se tomu, co považuje za škodivé. Je to jako by ty lidé jsou zahrnující, ale nesnaží se všechny předělat na svůj světonázor. Necítí se pohodlně v těch absolutistických tvrzeních, takže na první pohled pro lidi, kteří jsou ve fázi jednoduchosti, může vypadat, že vypadají trošku nejistě, ale oni jsou si vnitřně jistí, protože jejich centrum ovládá víc láska než strach. Oni ví, komu věří, a některé věci okolo jim vlastně jsou jedno, protože to není důležité pro centrum jejich víry. Cítí v téhle fázi, lidé cítí pokoru k tomu, co neví a jsou otevření ve svém myšlení se učit a přijímat nové věci. Pochybnosti v téhle fázi jsou pozváním k údivu a zkoumání. Chybí tam strach, že když začnu něco měnit, že se to změní v prach, protože ví, že rekonstrukce nakonec se podaří, jako se podařila naše rekonstrukce, a že nakonec to je krásný dům k bydlení, kam můžeme zvát návštěvy, že ví, že nakonec to je prostředí lásky, kde se těšíme zpátky domů a kde zveme každého, koho potkáme na cestě, protože zjistíme, že to je místo, kde se dá dobře žít.
2: Lukáš Targoš je teď se mnou ve studiu a můžeme se ještě chvíli povídat na téma lepších pochyb, což je série, kterou teď právě posloucháte v pořadu Překročit hranice. Ty si, Lukáši, dnes říkal, že vlastně musí probíhat stálá dekonstrukce a rekonstrukce naší víry, aby byla živá, dynamická. Říkám si, může to mít pozitivní dopad i pro jinověrce, pro lidi, kteří věří něčemu jinému než my, abychom nacházeli třeba i společnou řeč v nějakém hledání?
4: Určitě ano, já si myslím, že z historie jako takový ty náboženské sociologie a regionistiky víme, že jako spousta náboženství má společné prvky. Ne všechny samozřejmě, v některých se věcí se každé náboženství liší od toho druhého, ale jsou věci, na kterých se zhodneme, jsou některé hodnoty, na kterých se náboženství víceméně zhodnou, vedou lidi k podobným cílům, takže při našem hledání určitě nám pomáhá hledat pravdu i jako ve zdrojích nebo v momentech, které nutně nejsou součástí našeho věroučného systému. Myslím, že reformátoři kdysi říkali, že každá pravda, pokud je to pravda, je boží pravda, že můžeme ji jako přivlastnit nebo se jí poučit. A ten tak, ale i oni můžou zase najít společné body u nás a můžou hodat a můžou vidět, proč vlastně my třeba máme některé ty odlišnosti, které máme, k čemu nás to vede, a může to být pro ně cesta objevování zase naší víry. Takže určitě to pomáhá tomu mezináboženskému dialogu a společnému chápání a porozumění jeden druhého, což si myslím, že by měl být základ, takový ten civilní základ všech náboženství, že bychom měli hledat porozumění a vědět a uvědomovat si, že jsou hodnoty, které nás přesahují. To, že se pak v některých náboženstvích lišíme a že spousta náboženství má svoje radikály, kteří nesnášejí jiné náboženství a dávají to najevo tím, že třeba zabíjejí, je už druhá věc, ale je chyba, když podle radikálu hodnotíme úplně kompletně celé náboženství, protože každé náboženství má radikály a každé má také úměrné verze.
2: To je vlastně vyjádřená vstřícnost a přátelství, když ukážeme, že promýšlíme, čemu věříme.
4: Ano, ano. Mně se líbí, jak třeba Jonathan Sacks, židovský rabín, to ve svých knihách popisoval, že Židé rozpoznávají různé typy smluv. Abrahamova smlouva chápal jinak než třeba Noemovu smlouvu. A chápal, že třeba Noemova smlouva je smlouva pro celé lidstvo. A to znamená, že on říká, my můžeme najít styčné body i s lidma jiných věrouk nebo jiných systémů právě na základě toho, že všichni jsme součástí Noemovy smlouvy například. Takže myslím si, že určitě by mělo být naší ambicí hledat to, co nás spojuje, aniž bychom se nutně museli stát těmi druhými. Naše odlišnost je důležitá, ale stejně tak bychom neměli odlišnost používat jako zbraň proti někomu, že se s nás stanou radikálové, kteří se snaží vymítit všechno ostatní.
2: Podle toho, jak se dívám na lidi kolem sebe, se mi zdá, že pochybnosti mají takového nevítaného bratříčka, totiž zklamání. Jak s ním pracovat, aby nás to fakt neeliminovalo, abychom zůstali u toho poctivého hledání odpovědí?
4: Já myslím, že zklamání je důvodem, proč právě pochybujeme, že často nás něco zklame, nějaká životní situace, a říkáme si, tyjo, proč se to stalo zrovna mně, a proč třeba, pokud věříme v Boha, mi v tom Bůh nepomohl, a to zklamání nás vede vlastně ke zpochybňování toho, čemu doopravdy věříme. Řekl bych to takhle, že člověk, který dokáže zpochybňovat, čemu věří, a hledat lepší alternativy bez zklamání, je šťastný člověk. Protože toho dokáže jakoby mít ten proces nastartovaný právě bez toho emočního břemene, kterým někdy zklamání je, ale většina lidí si myslím, že dochází k určité dekonstrukci právě díky zklamání, což vede pak k tomu, že to zklamání někdy přeroste jako silnější emoce než ta samotná dekonstrukce, a pro některé z nich pak to znamená, že stotožní to svoje zklamání s komplexním odmítnutím všeho, čeho dosud věřili, což není úplně moudré, ale je to emoční reakce.
2: Ale může nastat situace, že tím, že Pán Bůh neodpoví na konkrétní moji pochybnost, tak vlastně žiju dál se zklamáním.
4: Ano, ano. A ten nějak neodpoví na naši nějakou potřebu, takže je otázka, jak k tomu přistoupíme. Jo? Pokud to pro mě cesta je, že si uvědomuji, že nemusím jako znát odpověď na všechno. Bůh není umělá inteligence, kde zadám úkol a vypadne mi řešení. Bůh je můj partner v tom dialogu, on je můj stvořitel a nevysvětluje mi všechno tak, jak bych to chtěl vědět. Některé věci mi neřekne možná schválně, některé mi neřekne prostě z jiných důvodů, já nevím, ale není to jako automat, kde zadám a dostanu. A to by Boha redukovalo skutečně na stroj a ne na živou bytost.
2: Jinými slovy je na nás, co se zklamáním, případnou bolestí nebo něčím takovým uděláme. Prostě můžeme u toho zůstat, je to naše volba, anebo to můžeme překročit, což neznamená, že to zmizí.
4: A nebo to můžeme přetransformovat právě do dalšího hledání a do hledání lepší cesty. Myslím si, že my můžeme frustraci, kterou zklamání přináší, použít kreativním způsobem k hledání něčeho lepšího, anebo můžeme se tím utápět a rozhodnout se zůstat na místě. To je vždycky volba, která je na nás, a zároveň je to takové trochu jako zdvižený prst, abychom neustrnuli na místě. Bůh nás vždycky vede jakoby k dalším výzvám. Jsem tady minule zmiňoval horu proměnění. Když tam jako Ježíš těmi dvěmi učedníky byl, tak oni začali okamžitě přemýšlet, jak tam zůstat. Postavit stany u tábořice, vytvořit tam nějaký jako nějakou základnu, tam je ta Boží přítomnost, tam je jako ta sláva, tam je to místo setkání, prohnutí nebe ze zemí, je to všechno jako super, ale vlastně Bůh je v tom nenechal. Ježíš je okamžitě vede do údolí, kde se prohánějí démoni, a oni mají vyhnat démona z nějakého chlapce postiženého, takže je to úplně akční, ale Bůh jakoby jim nedovolí vydechnout v tom, že zůstanou na té hoře příliš dlouho. A myslím si, že Bůh nás jako skutečně vyvádí z takového toho ustrnutí na jednom místě a vede nás k akci, ale my někdy své řepě se fakt držíme toho zábradu a nechceme se pustit, dokud to jenom jde.
2: Tady pro dnešek musíme udělat tečku. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a naslyšenou za týden.

Takové bylo aktuální vydání relace Překročit hranice. Další díl nabídneme v pondělí v 9:30.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Milovať sám sebe. To je název rozhovoru Lenky Malinové s Jiřím Jedličkou, na který se dostane v 10 hodin v rámci relace Fortepiano. Čas je neúprosný, z brněnského studia Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek, moderátorskou štafetu pro další hodiny vysílání převezme Kristýna Exnerová. Přeji vám boží pokoj, příjemný sváteční den a dobrý vstup do nového týdne.

0: Někde jsem četla, že sebeláska se předpokládá jako přirozený cit. Jenom ten, kdo miluje sám sebe, může milovat i druhého. Dnes si budeme povídat o tom, co to znamená milovat sám sebe a jak to může někdy dopadnout. U mikrofonu ve fortepiánu vítám pastoračního a sociálního pracovníka v církvi a v Křesťanské akademii mladých Jiřího Jedličku. Vítej, Jirko.
1: Zdravím všechny.
0: Řekla jsem to správně? Kdo jsi?
1: Teď budu znít mysticky a tajemně. Řekla jsi, co dělám, ne? Kdo jsem?
0: No a kdo jsi, to se dozvíme z našeho povídání, ano. Doufám, aspoň trošku. Odkud jsi přijel?
1: Teď jsem přijel z Třebíče, respektive máme takovou malebnou vesničku Třebíče jménem Červená hospoda.
0: Červená hospoda. Tak řekni něco o své rodině, protože máš rodinu.
1: Mám rodinu. Mám manželku, zrovna tento týden, co uběhl, tak jsme slavili 20 let výročí svatby. Bylo to hezké.
0: Gratulace.
1: Děkuji. Zjistil jsem, že je porcelánová, takže ano. Neděláme to často a na tu 20 jsem nakoupil porcelánové dárky, takže to bylo hezké. A máme spolu 3 děti. A 2 jsou teenageři, takže že občas je vydáme, když vylezou z pokojů a ten nejmladší dárek je 40, nám teď šel do první třídy.
0: Tak máte 3 dárečky.
1: 3 dárečky máme.
0: Ve 22. kapitole Matoušova evangelia Ježíš zhrnuje 10 přikázání, která dal Hospodin izraelskému národu, pouze na 2. A zní to takto. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto 2 přikázáních spočívá celý zákon. A právě milováním sebe se budeme dnes zabývat a budou tady znít různé termíny, jako třeba individualismus, možná i sobectví, zdravé sebevědomí, zaměření na sebe, zdravá asertivita a já nevím, co všechno, to záleží na tom, kam všude se dostaneme. Ale ještě dříve, než se do toho pustíme, tak tě trošku vyspovídám. Tak, Jirko, ty děláš pastoračního pracovníka, to znamená, že pracuješ s lidmi, nasloucháš jim, pomáháš jim v řešení jejich osobních nějakých problémů, zajetých kolejí a tak dále. Jak ses k tomu vůbec dostal?
1: Teď za mnou lidé přicházejí a říkají, chtěl bych dělat to, co děláš ty, tak jim řeknu, já ti řeknu, kde jsem před 15 lety začal, ano. Já jsem vystudoval gimpl a nedostal jsem se na vysokou, což v tu chvíli znamená, že vlastně je všechno úplně na nic. Ale začal jsem pracovat od svých 18, dělal jsem na výpočetním centru helplince na telefonu a nějak jsem se vypracoval do nějakého manažera, produktový, projektový manažer a tak dále. A to mě tak nějak jako naplňovalo peněženku, ale ne ducha. A díky civilce, kde jsem pracoval v nemocnici a operačních sálech, jsem zjistil, že potřebuji dělat práci, co je fakt jakoby nápomocná druhým lidem. Takže poté, co jsme se přestěhovali z Prahy na tu Červenou hospodu, tam jsem 3 roky stavil dům, tak najednou jsem se dostal božím řízením a nějak tak a stal jsem se sociálním pracovníkem. Hrozně mě to chytlo. Od té doby vždycky škorpím trošku své kolegy teology a říkám, Ježíš byl víc street worker než kazatel. Vždycky chodil tam, kde byli všichni ty prostitutky a pijanové a chodil do těch hospod, nečekal, až za ním přijdou někam. A začal jsem studovat ETS kvůli sociální práci a tam jsem
0: evangelikální
1: teologický seminář v Praze. Ano, moje alma mater, mám ji moc ráda, jsem na to hrdý. Ten můj titul DIS dávám před všechny ostatní tituly. Jak se říká, je to nižší titul, který stojí víc práce a víc energie. A tam jsem se seznámil s pastorací a hrozně mě to chytlo. Bylo to trošku náročné přepnout mezi tím, protože spousta věcí v pastoraci je vlastně velmi neprofesionální v sociální práci, v psychologii a tak. Čiže, jak vždycky říkám, sociální práci a psychologii, když milujete svého klienta, tak eticky selháváte. A v pastoraci, když nemilujete svého klienta, tak eticky selháváte. Je to velký diametrální rozdíl. Takže takhle nějak jsem se stal sociálním pracovníkem a teď dělám tu pastoraci pracovníků KAMU a tak nějak po celé republice.
0: Když se řekne pastorace, tak si pod tím představím, že lidé za někým chodí, aby se mu svěřovali se svými problémy. Jaký je rozdíl mezi pastorací a psychologií?
1: Teď jsem zrovna napsal nějakou práci, takže ti můžu říct velmi fundovaně, že ve všej odborné literatuře napsáno pastorace a není v Čechách a v českém prostředí vůbec nějak přesně ohraničena. Takže je to opravdu velmi široký termín, s kterým se velmi jakoby zachází volně. Hlavně i mladým vlastně říkáme to poradenství, či oni řeknou pasterace čeho a tak dále.
0: Pasterace mléka.
1: Ano, přesně, to je to, co oni slyší. Nebo pastorace by mě dělal pastoři a já vždycky kežby a zase ne všichni jsou obdarovaní v této oblasti. Řekl bych, ten největší rozdíl je v tom, že opravdu psychologie je zaměřena na člověka, na jeho prožívání a kdybychom to tak řekli natvrdo, psychologie vlastně vznikla pro ateistickou společnost, jak vlastně zvládnu život bez Boha. Mm-hmm. Zatímco pastorace by stále měla být něco jako by ta léčba té duše. A já v této chvíli říkám spíš, zařazuju pastoraci pod deštník učednictví. Učednictví prostě je opravdu, jak já se stávám následovníkem Ježíšem Kristem, vlastně jak já se jim stávám, tak pastorace by měla být to, co pomáhá k tomu, abych já byl jako Ježíš Kristus. Takže já jsem teď osobně začal říkat, že pro mě pastorace je, že jsem takový boží instalatér. Protože od Boha všechno proudí, od Boha všechno, on je ten lékař, on má všechno, dá všechno mé duši, mému tělu a tak dále. Akorát občas některý lidi mají ty přívody zavřené, některé mají přehozené, místo milosti k ním proudí hořkost a výčitky. A já tam vlastně jenom jsem s nimi a pomáhám jim to spravit. A pak, když to samo proudí...
0: Aby se napojili správně.
1: A pak, když to začne samo proudit, tak já můžu odejít, protože už jsou v rukou svého Boha.
0: Tak já budu ráda, když rozvineme tady toto téma dneska víc. A myslím si, že v dnešní době, ve které žijeme, ještě víc, než kdy jindy potřebné. Ale ty jsi říkal, pastorace, že je... nějaký způsob, jak lidi napojit na Boha, když to řeknu úplně jednoduše. Jak se to stalo tobě, že ses napojil na Boha? Na to správné potrubí.
1: To správné potrubí. V podstatě moje babička je katolička a když se moji rodiče brali, tak se nebrali v kostele. Takže zaznělo, když svatba nebyla v kostele, tak aspoň děti budou pokřtěné. Takže jsem byl pokřtěn jako v římské katolické církvi. Poutní kostel Lomeček u Vodňan, původně jsem ze Šumavy. A pak jsem se, tak jsem se tak s ním nějak vyrůstal. Pak když jsem byl v té pubertě, jak jsem si to zjišťoval, a nějak jsem se s tím pral, říkal jsem si, tak jako jsem věřící, věřil jsem v Boha, ale že jsem takový živočišný člověk, takže já jsem hodně jako sex, drogy, drum and bass, ne rock and roll.
0: Všechno jsi vyzkoušel?
1: Všechno, co šlo, jsem vyzkoušel. Všechno, co jsem měl odvahu a žaludek, jsem vyzkoušel. A pak nějak v těch 19 jsem fakt začal hledat, měl jsem takový jako velmi nějaký těžký zážitek, takový se říká zážitek blízké smrti, že mi málem skolabovaly plíce. A vím, že jsem tam ležel v té posteli a říkal jsem si, když umřu, co vlastně lidé o mě řeknou, co bude napsáno na mém hrobě. A to, co mě napadalo, tak jsem z toho nebyl moc nadšený. A pár dní na tom mě přesně pozvali nějací lidé v metru v Praze, pozvali mě na studium Bible, začal jsem studovat Bibli a za ty 2 měsíce toho studia jsem konečně pochopil, že ano, jsem příliš špatný na to, abych si říkal křesťan. Vnímal jsem tu vinu a to hřích, ale proto neviděl jsem milost. Takže oni mi ukázali milost, takže jsem přijal odpuštění svých hříchů, nechal jsem se pokřtít a od těch 19 let se snažím kráčet s Bohem.
0: A od té doby si neměl nikdy potřebu to změnit?
1: Myslím, že když mi bylo nějakých 23, 24, měl jsem velikou krizi víry, kdy jsem opravdu málem odpadl od Boha. Bylo to způsobeno mnoha věcmi. Ale nějak jsem se u mě udržel, bylo to fascinující. Nedokázal jsem se ani modlit, nedokázal jsem ani číst Bibli, odstoupil jsem ze všech služeb a vím, že jsem jenom chodil jako duše bez těla po Praze a zpíval jsem si píseň, která nebyla chvála, ale která mě nějak jako furt držela u Boha. Byla to taková anglická píseň, která fakt furt zpívala stále tě cítím, i když jsem tak daleko od tebe. Takže nějak Duch Svatý mě stále držel na tom lanu a já jsem se pak dokázal vrátit, nebo spíš byl jsem navrácen, bych řekl. Občas se nám evangelikálům stává, že příliš mnoho přeceňujeme svůj přínos k duchovnímu životu. Duch působí chtění, duch působí obrácení.
0: Takže v tom je to tajemství.
1: V tom je to tajemství té individuality.
0: Ano.
1: Že když konečně si pochopím, kdo jsem a podřídím se a podám se Bohu, tak v tu chvíli se může něco dít.
0: Jaj. A tak máme tady dneska první velkou myšlenku. Těch myšlenek určitě dnes zazní mnohem víc a doufám, že to budou myšlenky, které povedou nejen k přemýšlení, ale také k nějakým činům, protože všichni jsme na cestě a všichni potřebujeme ten svůj život nějak usazovat, abychom přežili. Abychom přežili ty věci, které přicházejí a co si budeme povídat, doba není lehká a to, co je před námi, také asi lehké nebude. Tak pojďme se trošku tedy ponořit do toho našeho tématu. Já nejprve pustím písničku a potom se do toho pustíme.

0: I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Na Rádiu 7 začal pořad Fortepiano a zatím jsme se od mého dnešního hosta, pastoračního pracovníka Jirky Jedličky, dozvěděli něco o jeho životě a teď se ponoříme do toho našeho tématu, které se jmenuje milovat sám sebe. Jirko, co to tedy znamená milovat sám sebe?
2: Milovat sám sebe. To přikázání Ježíš vytáhnul úplně kam odzadu. Prostě miluj Boha, to je první v desateru. A najednou on tam přichází tady s tím miluj bližní jako sebe sama. A bylo to hrozně překvapivé. A navíc ještě já jsem to často křesťanům zdůrazňoval v migrační krizi. Toto přikázání bylo vztahováno na, jak se mám chovat k cizinci ve své zemi. Miluj ho, jako miluješ sám sebe. Takže Ježíš, protože Židé měli tendenci udělat právě to slovo a ten, jakoby, tu... Jak se tomu říká, Ježíš prostě přicházel a řekl, tohle byl duch zákona, tohle bylo myšleno a vy jste z toho udělali tady to. Takže miluj sám sebe, miluj bližně jako sám sebe znamená, chovej se k němu jako k sobě samému. Neboli takový ten zlaté pravidlo, jak by si chtěl, aby se ostatní chovali k tobě, chovej se tak k ním.
1: A teď tady máme jeden dotaz a já ho přečtu. Ano. Lukáš nám napsal, dobrý den, miluj svého bližního jako sám sebe je výrok, nad nímž pořád přemýšlím a v podstatě s ním nesouhlasím, právě protože se znám, nevím, nakolik mám rád sám sebe a snažím se to napřít do služby těm druhým.
2: Řekl bych, krásný klasický dotaz, děkuji za něj. Je to ano klasické, za prvé. Jak mám milovat druhé jako sám sebe, když se moc nemám rád? A za druhé tam popsal i vlastně tu kompenzační taktiku. Když nemám rád sám sebe, tak aspoň budu milovat i ostatní a budu vlastně kompenzovat svou nelásku k sobě tím, že budu milovat druhé. To, že se člověk nemá rád, proto právě Ježíš dal nové přikázání. A to nové přikázání je v Jan 13:34-35, jestli si dobře pamatuju, já nemám vůbec hlavu na verše. Ale tohle bych si měl pamatovat. A tam Ježíš říká, dávám vám nové přikázání. Milujte se tak, jak jsem miloval já vás. Předtím měřítkem lásky k druhým jsem byl já. Mm-hmm. Ale Ježíš přichází a říká, teď máte nové měřítko. Jako moji učedníci, jako moji následovníci, v moci ducha máte nové měřítko a tím měřítkem jsem já. Já jsem vám dal standard. Nápověda, já jsem za vás umřel. Takže už to je vlastně starý zákon, staré přikázání a nové přikázání, milujte se tak, jak jsem miloval já vás. A v tuhle tu chvíli moje odpověď pro lidi, jako je Lukáš, který prostě nemají se třeba rádi, nevidí svou hodnotu a setkám se s lidmi, kteří mají šílené představy sami o sobě, dívají se do zrcadla a vidí zrůdy, přemýšlí o sobě a vidí osoby, které by tady neměly být a tak dále, tak jim vždycky mám pro ně jednu jedinou odpověď. Říkám, tvoje hodnota je Ježíšův život. Ty možná máš pocit, že stojíš za nic a tak dále, ale Ježíš

0: se na tebe podíval, na tebe, jaký seš, tak jak vypadáš, to, jak, co si myslíš, to všechno, a řekl, stojíš za to, abych za tebe dal svůj život. Miluji tě tak, že za tebe zemřu. Někdy tu naši hodnotu musíme přijmout z vnějšího zdroje, protože se podíváme na sebe a máme pocit, nejde tam nic k milování. Ale právě proto přichází Bůh a říká, ale já tě miluji a miluji tě tak, že za tebe zemřu. Já teď hrozně miluji list Janův, já se nemůžu dostat už roky. A přesně, my nevíme, co je láska. Bůh je láska a Bůh nás učí milovat a mít lásku. Takže přijmeme, prosím, svou hodnotu od něj, přijmeme lásku od něj a milujeme tak, jak miloval on. To je jediné řešení.
1: A teď právě celou dobu, co mluvíš, přemýšlím nad tím, dá se to udělat i bez Boha?
0: A svět to definitivně zkouší. A já bych řekl, že se jim to daří, že se mají hodně rádi. Nicméně ten vedlejší produkt toho právě individualismu, zaměření se na sebe a mít se rád a hlavně, co je takové to krédo dneska je, musím plně realizovat svůj potenciál. Musím opravdu naplnit své potřeby, ale také jakoby své touhy a musím a u nás, v Kamu máme, že furt tam žije silný odkaz Davea Pettyho, který je náš prezident, jako to Josef
1: Venture. Křesťanská akademie mladých,
0: děkuji,
1: ano.
0: Děkuji, už mám to, ano. Tak Dave Petty to krásně jednou nazval, že to je takový to Disney evangelium. Jdi za touhami svého srdce, hlavně poslouchej své srdce, hlavně naplň, hlavně abys byl šťastný.
1: Ano, to slyšíme všude.
0: To je Disney evangelium.
1: V těch filmech, že?
0: Ano. A výsledek je, jaký vidíme. Máme tady spoustu lidí a já jsem se třeba setkal i s manželstvíma, který jakoby říkají, můj partner mě zdržuje v realizaci mého potenciálu, proto vyměním partnera. Protože přesně, pokud já jsem centrem tohohle vesmíru, to je ten humanismus, člověk je v centru, ne už Bůh, tak je nejdůležitější jsem já. A v tu chvíli tady máme 6 miliard bohů, který zápasí o 6 miliard míst a pozic a rvou se mezi sebou a rdousí a svět vypadá, jak vypadá.
1: Tak je to divočina. No. Velká divočina. Na začátku jsem říkala, že se dotkneme těch dvou hraničních mezí v tom milování sebe a to je na jedné straně milovat se příliš a na druhé straně nemít se rád. Tak teď jsme mluvili o tom nemít se rád trošku, maličko a i se dotkl toho milovat moc. A jak ale najít v tom nějaký ten střed a nějakou tu rovnováhu?
0: Vždycky, když dostanu takovéhle otázky na tohle téma, tak vždycky řeknu, až to budu vědět, napíšu knihu a budu strašně bohatý.
1: A ty to nevíš?
0: Vím, jak ta rovnováha by měla vypadat. Díky Ježíši. On je ten příklad a on je ta cesta. Vždycky říkám, teorie je vždycky velmi jednoduchá a pak je ta každodenní praxe. Jak mám milovat sám sebe a milovat lidi okolo sebe, když mám 3 malé děti, 20 měsíců jsem nespál a v práci je to na prd a svět je na prd a okolnosti a svět.
1: Jde to?
0: Mně se líbilo, že jsi to i zmínila. Ježíš jako není cíl. Ježíš je cesta. Je vlastně vztah s Bohem, je cesta. To znamená, já jdu po nějaké cestě, která ještě navíc biblicky je vyznačená, je úzká, klikatá, málo kdo ji nalézá. Já bych ještě řekl, málo kdo na ní vydrží. Takže ano, je to o té cestě, ale důležité je právě kráčet tou cestou.
1: A vyžaduje to úsilí.
0: Velké úsilí, každodenní.
1: Není to zadarmo, úplně.
0: Ta široká cesta je právě pohodlná. Jedno z těch největších témat, který teď začínám řešit a chci otvírat v pastoraci, je přesně, co my lidi jsme všechno ochotní udělat pro to, abychom se vyhnuli bolesti a utrpení. Takže milovat sám sebe a sloužit druhým, když se někdo miluje hodně, většinou není schopen oběti. A oběti je potřeba, když žijeme tady s ostatními, musím něco obětovat své komfortu, musím obětovat něco, musím se dohodnout. A když člověk miluje zase lidi až moc a nemiluje sebe, tak obětuje úplně všechno. A v tu chvíli vlastně ztratí i sebe, ale vlastně...
1: Ztratí sám sebe.
0: Ztratí sám sebe, ale hlavně většinou ztratí své zdraví, ztratí svou osobnost, ztratí svou sebeúctu.
1: Zničí ho to.
0: Rozpustí se v druhých a pak vlastně není on. A vlastně jak můžu pomáhat druhým, když nevím, kdo jsem a když nemám hranice. Téma hranice je to, co vyučuju právě dobrovolníky. Poté, co jim dám nějaké základy pastorace, většinou začnu krizovou intervencí a pak aktivně naslouchám a tak dále, tak vždycky musím změnit téma hranic. A vždycky říkám, Ježíš měl fantastické hranice. Ježíš dokázal tolikrát říct ne.
1: A to nám někdy nejde. Říct ne a potom...
0: Některým máš moc a některým vůbec.
1: Ano, právě že, no. To jsou zase jsou ty dva póly, že
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Často slýchám kolem sebe termíny jako zdravé sebevědomí, Jaký je rozdíl mezi zdravým sebevědomím a pěstováním kultu osobnosti?
0: Tohle je pro mě velmi těžká otázka.
1: Třeba ve výchově dětí to vidíme, ano, že dítě ano. se stává středobodem vesmíru, ale ty následky se projeví samozřejmě až za několik let. Ale přitom zase děti potřebují pochválit, potřebují, že, povzbudit.
0: Jo, jsem rád, že jsi mi pomohla s těma dětmi, aspoň jsem se někde chytil, určitě jsem se ztratil v tom tématu, děkuji. Ano, obecně bych řekl, že my v Čechách máme tu právě tu kulturu, hlavně, abys nebyl pyšný. Já teď mám zástup lidí, kteří mají takovou starost o moji pokoru, že mi neustále připomínají, že bych měl být pokorný a že působím pyšně. Takže my Češi, my jsme hasiči píchy. Což je hrozně zvláštní, vzhledem k našemu edukačnímu systému, vzhledem k naší civilizaci obecně, naše sebevědomí je velmi nízké. A já třeba vyprávím, jo, myslím, že neřeknu, kde má dcera studuje, tak je to v pohodě. Má dcera vyhrála první cenu v angličtině. A pak někdo vyhrál druhou cenu. A přesně ten rozdíl. Ta, co vyhrála druhou cenu, tak prostě za ní přišli a řekli, no, je nám to moc líto, jenom bylo tam jenom pár chybiček, byla si úžasná, fantastická, tady máš druhé místo. Pak přišli k mé dceři a řekli, no, zase si tady exhibovala, zase si moc mluvila, no, OK, tak tady máš to první místo ti. Že my obecně máme tu kulturu hlavně nespěchni. Takže když někdo má úspěch v Čechách, tak musíme hlavně mu dát najevo, nebuď pyšný. Preventivně. Takže je velmi těžké mít v Čechách zdravé sebevědomí. Protože máme většinou nízké sebevědomí.
1: A co to teda je to zdravé sebevědomí?
0: Zdravé sebevědomí.
1: Když to není pícha.
0: Když to není pícha. V pasivně agresivní společnosti, která se bojí být pyšná, je všechno pyšné. Takže v Čechách musí se člověk pravidelně bičovat, musí vždycky se pokořit před ostatními, aby nepůsobil pyšně. A nejlépe dosáhnout úspěchu někde jinde. Doma v Čechách my málo kdy
1: opravdu. Úspěch se tu prý neodpouští.
0: Přesně tak. Ale jakmile někdo má úspěch v zahraničí a pak se vrátí jako renomovaný expert, tak tu chvíli ho máme tendenci přijmout. Zdravé sebevědomí bych řekl, já jsem i coach a dělám coaching a mi si líbí, že v coachingu jsou dvě nejdůležitější vlastnosti. Mít jasno o tom, kdo jsem, co dělám. Mít prostě opravdu jasno o svých chybách, o svých silných stránkách. Nic neskrývat. Což je biblický princip. Jsme děti světla, Bůh je světlo, choďme ve světle. Znamená, jsem si naprosto vědom svých silných stránek a jsem si vědom svých slabých stránek. To je zdravé svědomí. A pak taky je to o tom mít zodpovědnost za své chování. To je ten druhý coachingový princip a řekl bych, že i biblický princip.
1: Čím se zabývá coaching? Jak bys ho vysvětlil, když někdo třeba to slovo nezná?
0: Naštěstí jsem na to teď psal práci zase, ale jak to shrnout? Mně se právě líbilo, že ten jeden ze zakladatelů coachingu, a teď nevím, jestli to byl Whitmore nebo ten druhý, za to se omlouvám posluchačům, já na to fakt nemám hlavu, na ty jména. On řekl, ve chvíli, kdy budeme si plně vědomi, proč děláme, co děláme, a budeme plně nést odpovědnost za svoje skutky, za svoje myšlení a chování, v tu chvíli coaching nebude potřeba. Že coaching je taková ta disciplína, která nám vlastně pomáhá mít jasno v tom, co děláme, a být odpovědný za své činy. Když tohle budeme umět přirozeně, coaching nebude potřeba. Bohužel coaching je v tomhle případě velmi potřeba. Že coaching je taková, jakoby řekněme, disciplína, způsob přemýšlení, způsob žití, kdy my se opravdu učíme být plně zodpovědní za své životy, nevymlouváme se a snažíme se měnit. Coaching je velmi dobrý pro zdravé lidi. Právě já mám rád ten popis. Coaching je jako, že člověk má sportovní auto a ten coaching je ten tuning. To, abych sem běžel rychleji, lépe zatáčel.
1: Abychom vyladili.
0: Přesně. Ladí ten výkon. Opravdu optimalizuje náš výkon. Nicméně občas je potřeba pastorace, protože říkám, když je píchlá guma a když je rozbitý motor, tak mi ladění nepomůže. Takže coaching je velmi dobrý se zdravými lidmi ve zdravých situacích a dokáže z nich dostat maximum, ale není to samospásný samozřejmě. Nicméně je to velmi efektivní a rád ho používám.
1: Tak jsme si zase tady osvěžili nějaké termíny, možná pro někoho známe, pro někoho neznáme, ale pořád se bavíme o tématu milovat sám sebe, co to znamená a k čemu to může vést člověka. Že se můžeme dostat někdy do slepé uličky, kde se ocitneme, ani možná nevíme, jak a potřebujeme se z ní dostat. A potom je dobré přijít za někým, kdo nám pomůže z té slepé uličky. Není to žádná ostuda?
0: Ano, přesně tak. Já bych řekl, že už se to trošku mění, už to není takové stigma a jsem třeba i rád ten coaching, protože ten coaching, to takový lidi řeknou, no tak jdu někam, kde mi někdo pomůže být lepším člověkem a nemusím mít stigma toho, že jdu k psychologovi, psychiatrovi a nebudu mít prostě tu nálepku, asi je psychicky nemocný. Takže v tomhle je ten coaching hrozně dobrý, ten životní coaching opravdu pomáhá lidem velmi efektivně. Myslím, jak říkám, na některé věci potřebujeme ty odborníky, kteří jdou hlouběji. Třeba já, i když dělám tu pastoraci, tak protože Bůh si zrovna vybral tu roli otce, tak vždycky, když se o něčem bavíme, tak nakonec já už chci jakoby jít dál a lidi začnou. Moje rodiče nikdy. Aha. Moje rodiče vždycky. Takže nakonec jsme u toho Freuda, vždycky jsme u té hlubinné terapie a musíme si tím nějak projít, zjistit, co jsme všechno na sebe nabalili. Já bych ještě jenom dal k tomu sebevědomí, aby jsme to úplně to... Občas, když nevíme, jak vypadá dobré sebevědomí, tak bychom měli vědět, jak vypadá špatné sebevědomí. Nízké sebevědomí je opravdu, když podceňuji, ponižuji sám sebe, prodávám sebe pod cenou. Opravdu, jako říkám, já jsem úplně na nic a tady to, a je to velmi zvláštní. Když jsem dělával English campy, tak to bylo vždycky vtipné. Zeptali jste se Američana, umíš česky? Jasně, že umím česky. Čekuji a pifo. A uměl česky. A pak jste se zeptali Čecha, umíš anglicky? A on začal velmi plně anglicky vysvětlovat. Ne, já nemluvím anglicky, mám velmi špatný přízvuk, vůbec mi nebudete asi rozumět a všichni na něj koukali, co se děje. Takže to je to nízké sebevědomí. A pak existuje vysoké sebevědomí, přehnané, ale to je vlastně nízké sebevědomí, které právě se maskuje. Já nechci vidět své chyby, mám strach, že ostatní uvidí a proto je budu maskovat svým suverénním chováním a budu to vlastně skrývat. Takže normální je normální sebevědomí a pak jsou dva druhy nízkého sebevědomí, které se různě projevují.
1: Jsou to takové dva protipóly.
0: Takže jeden vidí pouze své nedostatky a ten druhý skrývá své nedostatky. A zdravé sebevědomí je, jsem si vědom svých silných i slabých stránek, jsem jaký jsem, pracuji na tom, abych byl lepší v těch silných stránkách, snažím se omezovat ty slabé stránky a přijmějte mě, prosím, takové, jaký jsem.
1: A co když už je člověk tak zaciklený v tom nízkém sebevědomí, že si teda vyberu zrovna tady tuto kategorii, že už se z toho nějak nemůže vymanit, že to má tak v sobě zakódované, tak to má v té hlavě už usazené, že se na svět kolem dívá na druhé lidi pohledem toho, že on nikdy. On to nedokáže, všichni jsou lepší a tak dále.
0: To je takzvané...
1: Dá se to změnit?
0: Dá se to změnit. Nicméně musíme vzít v úvahu, jak moc je to silné, jak dlouho ten člověk v tom byl. A to znamená ovlivňuje i všechno to, jak moc práce to dá přemapovat.
1: Asi musí spolupracovat ten člověk tak.
0: Přesně. Jo, motivace je to, co rozhoduje. Často jakoby já čekám na lidi, třeba přijdou za mnou manželské páry, se chtějí změnit a většinou, že ho přijde žena, abych změnil jeho muže. A já řeknu, ne, já vám začnu pomáhat, až přijde ten muž a poprosí on o pomoc. Protože dokud oba dva nebudete chtít se změnit, tak se nic nezmění. Takže změna musí být přesně, ten člověk se musí chtít změnit.
1: Je nutná pastorace v církvi a jak to bylo dřív? Ty už nejsi úplně mladík, tak také pamatuješ už něco. Mně to připadá, že to slovo pastorace dřív se ani nepoužívalo, ale nějak se to dělalo.
0: Ta pointa je v tom, že kořeny pastorace opravdu sahají až k první církvi. Vlastně dali by se najít i v židovství. Akorát v těch původních začátcích to bylo spíš taková sociální práce. Mm-hmm. To byla opravdu ta starost o ty vdovy, sirotky. A i vlastně ty první křesťané, když dělali pastoraci, tak dělali, prostě zakládali sirotčince, zakládali prostě tyhle ty všechny věci. A postupem času právě, jak přichází ta industriální revoluce, narušení komunit, narušení vztahů, civilizační choroby, tak v tu chvíli se právě stalo, že církev v svým způsobem možná trošku zaspala, a protože se v té době hodně bránila útokům od evoluce, Darwina a tak dále, jak se soustředila na to, Bible je pravda, spasení je z Krista, soustředila se na ty fundamentální pravdy. A mně se líbí takový ten příběh biblických poradců z Ameriky, kteří řekli, ta pravda se ukázala ve světové válce. Když ve světové válce se najednou zjistilo, že ty vojenští kaplani jsou vlastně nevyzbrojeni pomáhat lidem. Tady vedle mě umřel kamarád. Čti písmo, písmo je pravda. Oni vlastně nedokázali. Přitom existují krásné knihy 18. století, ještě 19. století, kde přesně bylo, jak mluvit s člověkem, který mu umřel blízky, jak mluvit s člověkem, co přišel o práci, a najednou za těch 100 let se to ztratilo a v tu chvíli právě nastoupila psychologie, která v té době byla nová věda, a vlastně tak nějak jako vlezla na tu díru na trhu. Takže my jsme si ve 20. století tak nějak žili s tím, že psychologie všechny tyhle věci vyřeší. A ona vyřeší spoustu věcí a je velmi užitečná. A zároveň pastorace, pokud je součástí toho učednictví a tak dále, by měla být v rámci našich každodenních vztahů. Vždycky říkám, my všichni děláme pastoraci. Že mi zavolá kamarád, že se s ním rozešla holka, jestli s ním půjdu na pivo a on se tam vybrečí, dělám pastoraci. Dávám mu to rameno. A na těch 10%, říká se, že zdravá komunita vyřeší 90% všech problémů a těch 10% je na ty odborníky. A tohle se nějak právě ztratilo, že jsme začali spoléhat na odborníky, začali jsme na ně házet, jakoby já nemám kamarády, tak si tady v úzovkách zaplatím kamaráda, kterýmu budu vlastně říkat, jak žiju, jak se mám, místo toho, abych za ním šel fakt s vážným problémem, který moji kamarádi už nedávali.
1: Já jsem velmi a moc ráda, že si tady otevřel tady tohle téma, protože si myslím, že je to velmi aktuální a sdílím úplně tvůj názor, protože ta poslední doba několika let bych řekla, že úplně extrémně ukázala právě tady toto, o čem ty teď mluvíš, jednak nedostatek té pastorační péče a na druhé straně takovou tu potřebu jít za odborníkem, který mi vyřeší ten můj život. Že?
0: Ano, ano. Vím, co odborník nikdy nevyřeší ten náš život, pokud opravdu nejsme motivovaní a pokud se nechceme změnit. A i ty jeho metody jsou sekulární a pomůže nám s těma sekulárníma věcma, ale nepomůže nám rozhodně s duchovníma problémama. Ale já teď velmi rád jako doprovázím lidi, kteří chodí k terapeutovi a já zároveň s nimi dělám pastoraci. Mm-hmm. Že přesně oni si u terapeuta vyřeší všechny tyhle ty životní věci, problémy a já se pak můžu skutečně soustředit na to, jakoby na ten jejich vztah s Bohem. A právě pak v té pastoraci probíráme, popiš mi svůj obraz Boha. Často je to karikatura. Často je ten Bůh vzdálený, drsný, nepřítomný.
1: Soudce, že?
0: Soudce. Často každá denominace má svůj vlastní obraz Boha a tak dále. Takže já bych řekl, pastorace tady vždycky byla, je tady tisíce let, jenom prostě v poslední době jsme na ní trošku opominuli a i v těch našich vztazích se stalo jakoby boční. Já bych ještě řekl, to budu teď vyučovat své kolegy. A já jsem byl svýho času součástí jedné z nejrychleji rostoucích křesťanských církví 20. století. Bylo to takové americké učenické hnutí. A přesně, oni hrozně rychle narostli, byli neuvěřitelně misijně zaměření a pak se to zhroutilo zevnitř. Takže já přesně říkám, misijní zápal bez pastorace, bez péče o duši, nakonec vyhoříte. Je to multilevel marketing, kde jsou jenom čísla, čísla, čísla. Na druhou stranu církev jako nemocnice, jak řekl můj dobrý kamarád kazatel, vede k takovému tomu hnijícímu rybníčku.
1: To taky není dobré.
0: Ano, kdy jenom se jako foukáme ty brbínka, jsme zaměřeni na sebe, ale vlastně jak jsme prospěšní okolí, jak jsme prospěšní komunitě. Takže musí tam být to napětí, abych řekl, že tam bylo velké napětí na tu misi, na tu evangelizaci, na ty výkony a čísla. A v tuhle chvíli potřebujeme se trošku vrátit, švihnout zpátky do té pastorace a péči o tu duši.
1: O svoje zdraví. Jak psychické, ano. Tak duchovní, tak duševní.
0: Ale řekl bych, každý ten extrém škodí. Takže já bych zase byl nerad, kdyby celá církev ty začala dělat pastoraci a úplně se vykašlala na své sousedy a právě zaměřila se na svou individuální blaho a péči a ten well-being, jak se dneska říká, blahobyt duše. Je to důležité, dlouho jsme to podceňovali a zároveň bychom stále měli být v životě našich blízkých a sloužit jako to světlo.

0: viac.
1: Pořad Forte Piano na Rádiu 7 pokračuje dál a my si dnes povídáme s Jiřím Jedličkou o tom, co to znamená milovat sám sebe, kam se může člověk dostat ve svém uvažování o sobě, když nemá jasno, kdo vlastně je. A dotkli jsme se takových témat jako individualismus, zdravé sebevědomí a jak je možné změnit, když sám sebe podceňujeme anebo naopak moc vyvyšujeme. Toho všeho jsme se už trošku dotkli a teď budeme pokračovat dál tvojí praxí a trošku se dostaneme do současnosti. Máme za sebou 2 roky covidu, nikdy nikdo něco takového nezažil a zamávalo to s mnoha lidmi různým způsobem, nejen zdravotně, ale také psychicky. A myslím, že doteď se setkáváme s následky, doteď vidíme ty následky. Za tebou chodí zejména mladí lidé. S čím chodí mladí lidé hlavně za tebou?
2: S čím chodí? S klasickýma věcma. Sprav mi život. Jak se můžu přestat cítit, jak se cítím a tak dále. Nicméně ty témata, já vždycky, když vyučuju lidi, taky vyučuju jakoby princip ledovce, obrázek ledovce, který upřímně, ať už jsem dělal certifikaci v coachingu, v supervizi a v pastoraci, tak prostě všichni používají ledovec. To je špička ledovce. To, že se lidé sebe poškozují, to, že se chtějí zabít, to, že prostě mají úzkosti a taky a takové ty věci, to je jenom povrch. A vždycky právě ta práce je v tom zjistit, co je pod tím povrchem. Protože těch cest na ten povrch je spousta. Jenom v tuhle chvíli bych mohl říct si 3-4 cesty, jak se člověk může poškozovat a každý má úplně jiný důvod, úplně jiné vstupy, výstupy a tak dále. Ale všichni se sejdou na tom vrchoutku toho kopce. Takže první moje povzbuzení a rada je, nesuďme je, to vždycky učím křesťany, protože církev má občas tendenci soudit ty lidi. A vždycky říkám, dívejte se na hřích za hříchem. To je nějaké hříšné chování, ale je to projevem nějakého hlubšího problému. Takže pojďme se vždycky bavit o tom, proč děláš to, co děláš, co tě k tomu vede, jak se sem dostal, co se ti stalo. Takže ano, v tu chvíli situace velmi špatná. Já pracuji primárně s křesťany, s mládežemi, ale i s pastory a s denominacemi a s vedoucími mládeží. A přes léto já si odpočívám v takovém jednom outdoor centru, které je nekřesťanské a tam je to furt to samé. Tam opravdu taky během toho týdenního tábora, tam prostě je šikana, je tam sebepoškozování, jsou tam sebevržené tendence a tak dále. Takže je toho všude teď hafo. Vždycky říkám, to byl tak jeden případ třeba za léto, teď jich tam je třeba 3-4 za týden a i v těch mládežích to hrozně bují. Takže vždycky teď trošku skepticky říkám, to se nám pastoračním pracovníkům stává, jak jsme furt v tom sklepě, tak jsme pak velmi depresivní. A vždycky říkám, jestli vedoucí mládeže neví, kdo na mládeži teď má sebevražené tendence, sebepoškozuje se, anebo má třeba poruchy příjmu potravy, tak není v životě těch mládežníků. Kamkoliv přijedou, tak tam někdo takový je.
1: Tak určitě je dobré, když se podíváme realisticky na ten stav věcí, že se to netýká jenom lidí vně církve, ale i uvnitř. I tam jsou lidé stejní jako lidé, kteří nevěří v Boha. A jedna z takových skrček a zkratek si myslím v tom přemýšlení církve byla a možná, že ještě je, že člověk, který věří v Boha, tohleto nemůže zažít, že se mu to nemůže stát a máme na to určité pomůcky a poučky,
2: ano.
1: Ale není to asi tak jednoduché.
2: V tuto chvíli se mi stává, že když za mnou někdo přijde, řekne mi svůj problém a já s ním začnu mluvit, pracovat a jdeme do hloubky, tak jeho zpětná vazba je, jsi první člověk, co mi neřekl, abych začal číst Bibli a modlil se. A proto ti začnu naslouchat. Rozhodně máme číst Bibli, rozhodně máme se modlit, nicméně nesmíme ani podceňovat, že někdy ty lidi jsou tak dole, že nemají sílu číst Bibli a nemají sílu se modlit, jak já jsem zmiňoval, jak já jsem jenom chodil, když jsem málem odešel od Boha, neměl jsem sílu ani se modlit. Druhá věc je, pokud oni mají opravdu silně narušené vnímání sebe sama, mají možná i narušené vnímání reality, tak k čemu jim číst Bibli, když jejich Bůh je velmi špatná karikatura a to, co slyšíš z Bible, jsou jenom výčitky, jenom vina a všechno možné a je to naopak zdroj spíš toho, co je dává dolů, než nahoru. Takže i tohle se musí jakoby vyčistit a odstranit.
1: Tak co je dobré takovému člověku říct úplně v tom samém začátku, když někdo za mnou přijde a svěří se mi, že má úzkosti, že nemůže spát, že ho nebaví život a tak?
2: Jo. Ta první reakce by měla být nehroutit se, unést toho člověka, říct si, to je mi moc líto, projevit empatii, což je taky někdy velmi těžké pro některé lidi. A abych řekl, ten základní pastorační verš je jednoduchý. Plačte s palčícími, radujte se s radujícími.
1: Někdy vyslechnout.
2: Přesně, vyslechnout. Ta druhá věc je utěšit. To je pocit. To, co teď prožíváš, je pocit, je to určitá etapa, nebude to trvat věčně. Ten právě pocit strachu a úzkosti, on vás přesvědčí, váš mozek, vaše tělo, že je to věčné.
1: Ale to, to nikdy neskončí.
2: Přesně. Ale ono to skončí. Ono to jednou skončí. Hmm. Minimálně to skončí, až půjdu k pánu.
1: Já vždycky říkám, všechno má svůj začátek a konec.
2: Přesně. Ale ten vír těch emocí a tady těch věcí má tu moc nás přesvědčit. Tohle nikdy neskončí. Právě proto lidé začnou hledat tu zkratkovitkou cestu ven. Jdou prostě do toho, dělají všechno, aby aspoň na chvíli zapomněli. Takže se bavějí a používají drogy a sebepoškodí se.
1: Hledají ty únikové cesty nějak.
2: A někdy finálně řeší, já to vlastně vyřeším všechno tak, že to ukončím. Většinou se právě lidí zeptám, díky Bohu, většinou, že po těch neúspěšných pokusech, tak moje většinou otázka je, co si tím chtěl získat. Když se zeptám, co si prožíval, tak mi řekl, bylo to strašný uragán. A když řeknu, co si tím chtěl získat, tak v tu chvíli to začne lítat. Všechno by skončilo. Klid. Konec. Ticho. Prostě oni opravdu hledají, jak cestu z toho.
1: Hledají ten pokoj pro duši, že jo?
2: Přesně. Takže první věc je unést je, druhá věc nereagovat, jako nesoudit, nekritizovat, nedávat jednoduché rady, ale spíš utěšit. Hele, je to těžká situace a já jsem tady pro tebe. Jak ti můžu pomoci? Co ode mě teď potřebuješ? Potřebuješ vyslechnout, potřebuješ poradit, potřebuješ obejmout, potřebuješ nakrmit. Tokoliv, takové ty základní věci. Začneme tam, kde ty lidi jsou. Nepotřebuji v tu chvíli slyšet takové to právě, no přece Bůh se o tebe stará ve všech tvých oblastech, takže ty máš ještě slabou víru, že? Takže
1: špatně věříš.
2: Ano, když dělám takové cvičení, teď jsem byl ve Vysokém Mítě, jak jsme tam dělali krizovou intervenci, přesně ty lidi, já dřív jsem to lidem říkal, a teď mě přijde daleko kreativnější říci, co vám přesně ty lidé vždycky říkají, jste byli v krizi, jak přesně? Špatně věříš, málo čteš, nedostatečně věříš, nespoléháš. Vlastně jsou to ještě odsouzení, ještě dokonce.
1: A ještě naloží víc.
2: Ano, takže proto já učím v krizové intervenci, přijměte ho takový, jaký je, nestresujte ho, nepřidávejte, nekritizujte, vytvořte bezpečný prostor a největší zabiják bezpečného prostoru je souzení. Pak je nějaká ta empatie, která znamená, já nevím, jak se cítíš a teď se pokusím do tebe vcítit a řeknu ti, kam se dostanu. A to většinou stačí. Pokus, ta touha. Já aspoň se snažím pochopit, čím si procházíš. A kvůli tomu nemusím mít rozvedený rodiče a tak dále. Pak většinou přesně skončíte v té oblasti, dostal jsem se sem a já si nedovedu představit, jaký to je pro tebe, když prostě ve škole jsi šikanovaný, doma na tebe řvou, v mládeži s tebou nikdo nemluví. Ano, je přirozené, že se cítíš, jak se cítíš.
1: Padla tady slova jako úzkost a strach. Jaký je rozdíl mezi úzkostí a strachem?
2: Taková ta základní poučka říká, že vlastně oboje je strach. Akorát ten strach je takový, řekněme, přirozený a většinou konkrétní. Prostě jdu po úzké plošině a mám strach, že spadnu a díky tomu strachu se chovám bezpečně. Úzkost je taky strach, ale ten strach je takový nehmatatelný, takový prostě se vznáší okolo, nejde pojmenovat. Takže já jdu po solidní ulici, ale mám strach, že se mi něco stane. A nemůžu
1: a
2: pojmenovat.
1: A není ničím opodstatněný.
2: Přesně. Uh-huh. A právě ta úzkost může být, může to vygradovat až do té situace, kdy opravdu se z toho může stát patologie, kdy já kvůli tomu třeba už ani nevyjdu z domu, protože prostě nesnesu ten úzkostný pocit tam venku. Je takový ten zužující se. Mně se líbí to slovo úzkost. Všechno je zužuje, všechno se na mě tlačí. Všechno a vlastně se zužuje můj pohled na svět, zužuje se moje radost, zužují se moje možnosti. Je to takový opravdu velký duchovní útok strachu. který mě jako spoutal.
1: Je mnoho důvodů, proč mít úzkosti, proč mít strach.
2: Ano,
1: a dnes možná víc než kdykoliv jindy, ale i v minulosti to tak bylo. My jsme před pořadem trošku rozprávili o Komenském. Máme už jenom pár minut, ale kdo jiný než Komenský by měl důvod ke strachu a také k úzkostem vzhledem k tomu, co ve svém životě prožil. V čem je to tajemství, že někteří lidé zažijou takové ztráty, takové katastrofy a ustojí to, a co navíc, ustojí to dobře, zatímco druzí se hroutí třeba i pod menšími věcmi. V čem je to tajemství?
2: Přiznám se, že sám nevím. Sami psychologové říkají, že nějakých 40% lidí prostě přežije všechno a pak s nějakýma, řekněme, šrámama a tak dále jdou dál. A někteří to prostě nepřežijí a nedají. Nevím, jestli je to zkouška genetiky a všeho možného. Jsem rád za příklad Komenského. Moji kolegové teď právě hodně pracovali na tom jeho výročí. Bohužel to spadlo přesně do toho, do té epidemie. A on byl velmi kontextuální. Prožil morové rány. Přišel několikrát o rodinu. Byl vyhnán ze země. A přesto všechno on nikdy neztratil, ten pohled. A moji kolegové teď Škola pro život, tak mají krásný projekt. Měníme mínus na plus, je tam to mínus a prostě přidáme další a je z toho plus. Takže ta pointa je v tom, já bych řekl, že je to o tom, právě mám ten individuální pohled a ten individuální pohled mi říká, všechno je na per, všechno se hroutí, cítím se, jak se cítím a tady to. A pak to musím zpracovat, musím si to být vědom, nesmím to potlačit. A to všechno pak musím přikrýt říct, a teď jaký je boží pohled?
1: Mm-hmm.
2: Jaká je boží perspektiva? Jaký je boží rámec? A ten boží rámec je, tohle taková moje vždycky pastorační bomba nakonec, co by pro tebe Bůh mohl udělat ještě víc? Mm-hmm. Má pro tebe znovu zemřít? Ne, už udělal všechno. Je jedno, jestli žiješ, je jedno, jestli zemřeš, je jedno, jestli trpíš nebo se raduješ, když vytrváš věrně do konce. Takže na tomhle rámci záleží.
1: Tak tenhle pohled na Boha bude v našem závěru a to jsem ráda, že takhle končíme, protože asi to tajemství, když to úplně zúžíme, tkví v tom poznat Boha, jaký je.
2: Ano.
1: Takže to bychom mohli doporučit.
2: A mít jasno v tom, kde je Bůh, a nenechat ho zkreslovat svýma pohledama.
1: A potom i to milovat sám sebe nabíde jiný rozměr.
2: Ano.
1: Tak, jak už si říkal, že tím příkladem je pro nás Pán Ježíš Kristus.
2: Ano.
1: Takže možná nakonec můžeme povzbudit naše posluchače, aby hledali Pána Boha.
2: Přesně tak. A jak říkám, on je láska, on je zdroj lásky a bez něj my vlastně nevíme, co je láska.
1: Tak, trošku jsme tak z rychlíku prošli tady toto téma, které by vydalo určitě na seriál a možná, že se k němu někdy vrátíme, třeba k nějakým těm konkrétním jednotlivostem, které dělají problémy mnoha lidem v dnešní době. Ale na závěr řekni prosím tě povzbuzení a budeme končit.
2: Povzbuzení na povel.
1: Ano, teď.
2: Povzbuzení, když jsem přemýšlel o tom individualismu, mě hrozně zaujala jedna africká podnikatelka, kterou jsem slyšel někde. Všichni mluvili, právě to bylo to GLS, Global Leadership Summit, všichni jak být vůdce, vůdce a všichni pracují na sobě, time management tady to. A ona jak přišla z té Afriky, tak ona řekla, vždycky dělej co největší dobro pro komunitu. Ne pro sebe, ale pro komunitu. Protože když budeš zvyšovat komunitu, budeš zvyšovat i svoje vlastní dobro. Takže já bych řekl, že právě lidé z Afriky nám ukazují, jak důležité, že jsme stádní, tvorové a že bychom měli se chovat v těch stádech. S tím, co ten globální, řekněme západní svět, hodně tlačí tu individualitu,
1: ano.
2: Tak tihle ty právě lidé vzpomínají, ne, samotnému člověku je špatně, je zle a je mu dobře jenom, když je mu dobře, ale když si zlomí nohu a když je nemocný, tak je v háji. Vždycky pracuj pro komunitu a tím budeš pracovat i pro sebe. Takže to je takový hezký pohled.
1: To je takový hezký pohled a tím dneska skončíme povídání s pastoračním pracovníkem Jirkou Jedličkou. Děkuji ti, Jirko, že jsi našel čas a že jsi přišel a podělil se aspoň o malou částečku toho, co děláš a jak nahlížíš na svět. A věřím tomu, že ten náš rozhovor může být inspirací pro lidi, aby řešili svoje problémy, aby je řešili správným způsobem, aby je neschovávali, nestyděli se přijít za někým a požádat o pomoc.
2: Přesně. Vždycky říkám, když přikážeš ránu, tak bude jenom hnít. Já děkuji za pozvání a děkuji za ten čas.

svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery,

síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Můj synu věnuj pozornost mé moudrosti,

ustavičně, žena statečná je korunou svého manžela.

Je 11 hodin odpoledne, pondělí 28. září, u mikrofonu Rádia 7 je Kristýna Exnerová a společně právě otevíráme další hodinu dnešního vysílání. Ať už máte pondělí rozběhnuté naplno, nebo se do nového týdne teprve pomalu dostáváte, jsem ráda, že u toho může být i Rádio 7. Dnes jsou pro vás připravené tyto pořady. Ti svého otce i matku, aneb rodiče si nevybereš. Další zastavení u desatera nabídne talk show Milana a Toma Michalkových v pořadu No Filter ve 11:15. Ve čtení na pokračování ve 12 hodin 15 minut otevíráme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka poté, co se zmocnila holandské obchodní lodi, dál vládne napjatá atmosféra. Ve chvíli, kdy samozvaný kapitán lodi Flaubert nechá na palubu vyvést lorda Gosnolda s manželkou a dcerou Patricí, se z podpalubí nečekaně vynoří Žán a postaví se mu. Před celou posádkou usvědčí Flaubera z vraždy svého otce a vyvraždění své rodiny. Je podle vás Bůh neměná entita nebo blízký a někdy vášnivý Bůh Otec? Chápete víru jako duchovní záležitost anebo vyznáváte propojení duše, těla i ducha? A jak rozumíte pojmu vzkříšení? Možná se vám to zdá jako slovíčkaření, ale odpovědi na tyto otázky ukáží, jaké máte pomyslné brýle při čtení Bible nebo modlitbě. Jak rozumět skutečnému poselství knihy knih, o tom bude řeč v rozhovoru Kateřiny Hodecové s Petrem Rausem. Klíčové slovo začíná ve 13 hodin. A o 14 hodin potom tentokrát bude trošku změna, budu vybírat písničky pro vás. Já. Tolik z dnešního programu, kterým bude znít samozřejmě hudba. A tady první z nich.

0: Dospívali Hillsong Worship, v písni zpívali S každým mým dechem tě budu chválit, Bože. A já už vás teďka zvu k dalšímu zastavení u biblického desatera, který nabízí následující pořad No Filter.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Rodiče si nevybereš.
3: Je to tak.
4: To je fakt.
2: To je fakt. To je fakt a je to taky naše téma dnešní. Bavíme se trošku o desateru a jedno z přikázání je cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Tak to je znění.
3: No.
2: A řekl bych, že lepší znění, dnešní znění je rodiče si nevybere.
3: Tak. A zároveň zajímavé, že v té Biblii je to spojeno s longevity.
2: Ano, ano. Je to
3: takže,
2: přesně tak.
3: Takže pokud posloucháte podcasty o dlouhověkosti, tak...
2: A řešíte všechny suplementy, všechny doplňky stravy,
3: abyste... Bible to má jasno.
2: Ano, tak pokud dávkujete...

0: kreatin výborně, ale doporučil bych ctít rodiče.
1: Je to vyřešeno.
0: Je to vyřešeno. Je. To je zajímavé, že to tam je teda. To je. V tady tomhletom znění. Uh-huh. Ono asi částečně to dává smysl historicky v tom, že tvůj nějaký základ do života byl hodně spjatý s tím, v jaké rodině si vyrost.
1: Asi jo. Možná se k tomu dostaneme ještě trochu jako ten historický kontext, ale je to v každém případě zajímavost, jo, že je to jediné přikázání, které má nějakou
0: udržitelnost a dlouhověkost.
1: Jo, a zaslíbení do budoucna. No. Ale dneska rodiče si nevybereš.
0: No, jako, tak tím pádem bychom se měli podívat na takové ty postavy jako Metuzalém a jakože jestli to dělali správně.
1: No.
0: Ale...
1: Je to tak.
0: Dobrá. No, tak pojďme do toho. Nebo máš nějaký zajímavý příběh z minulého týdne, co by stálo za to tedy načnout a třeba to má něco společného s rodičema?
1: S rodičema? No, tak já docela žiju tím, že můj táta, nebo jeho příběh, mm-hmm. byl vydán teďka v Pamětech národa. Jako Paměti národa, to je nějaká instituce v Česku, která shromažďuje zajímavé příběhy z totality. Jo. A příběh mého táty tam vyšel a já jsem za to moc vděčný.
0: Jo, je to moc hezké.
1: Jsem na to hrdý. Jako.
0: A jako fascinuje mě to, že to byli schopni celkem koncentrovat do krátkého článku, no kratšího článku, než si dokážu představit, že byl začátek. A tímto zdravíme Milana Michalka staršího.
1: Jo, jo.
0: Protože umí vyprávět neskutečným způsobem, opravdu jako obsáhle. A já to mám rád, jo, to není jako, že tady si děláme srandu, naopak, myslím, že to je vzácné a tam to uměli jako zkrátit, což jako cením, no. Takže tak, no, takže super, tak to je hezký zážitek.
1: Jo, to bylo dobrý, a ty?
0: Já s rodiči.
1: Ale to je super aktuální, hele, čím jsem tě na to? Na píp.
0: To asi ne, tak my tak řešíme pracovní věci spolu, že? Tak není to vždycky jenom o tom, že si zavoláme, jak se máme, nebo tak. Proto máme podcast.
1: Jo, jo.
0: No to máme podcast, abychom se museli potkat. Ale jo, tak já si myslím, že je to vždycky hezké. Jo, mně se hrozně líbí taková nová tradice teď od září, kdy moje maminka se staví v pátek do Ostravy za náma, nebo za mýma dětma.
1: Jo,
0: a pozve je na čokoládu.
1: Jo, to je.
0: A to je super, to se mi hrozně líbí. No. Jinak jako rodičovské starosti v září, že? Tak konec září je skoro tady, tak už to tak jako zabíhá pomalinku a tak, no.
1: Hele, pojďme do toho tématu. Jo. Friedrich Nietzsche poukazuje na nutnost zabít své vzory, abychom se stali sami sebou.
0: Hmm.
1: Což je drsný.
0: Jo.
1: A souvisí to s úctou k rodičům taky. Samozřejmě to můžou být jiné vzory, jako jo. Co s tím, jako?
0: Tak já si myslím, že to je pravda, protože zabít své vzory je asi silné slovo, ale já myslím, že takový ten balanc mezi tím, co je zdravé mít vzory, a myslím, že to je zdravé mít vzory, ale zároveň oni se nikdy zabijou sami, když je třeba potkáš.
1: Že si idealizuješ nějak.
0: Si idealizuješ, vidíš je z dálky a to nemusí být nutně celebrita, to může být člověk, se kterým strašně chceš spolupracovat, pak ho poznáš a zjistíš, že s ním nechceš spolupracovat. Uh-huh. Nebo chceš, ale je to mnohem těžší, než jsi myslel. Uh-huh. A vlastně jako to je potřeba, no.
1: To jsem ještě z tohoto pohledu vydržel docela dlouho. Jako.
0: No. Nevím, jestli tam v tom rodičovském tom, protože to je jiné, protože my jsme začali spolupracovat, možná až mě to nějak opadlo, tady ten piedestal, jakože všechno je správně. Nevím, mně to přišlo, že až potom jsme začali spolupracovat, nebo v průběhu možná. V průběhu.
1: Jo. Tak...
0: A myslím, že tě s tím, jako občas si dělám srandu, ale ne.
1: Ale ještě jsi mě nezabil. To jsem docela vděčný teda.
0: To ne.
1: Ale tak jako, kdybychom to měli do slova, tak bys měl zabít svůj vzor, aby se stal sám sebou. No tak je to výrok. Já s ním vlastně nesouhlasím. Nemyslím si to, i když v určitém slova smyslu tomu rozumím, protože znám taky výrok mého našeho kamaráda Petra Huště, skvělého člověka, křesťana, který říkal, že aby našel svoji víru, musel opustit víru svých rodičů.
0: Jo, to je jasně.
1: Jako prostě musel to uchopit po svém, jo. Tak jako v tomto smyslu s tím souhlasím. A já si tam myslím, že když mě to napadlo, je vlastně v tom biblickém citátu je cti. Je otázka, co to znamená vlastně ctít, jo. Určitě to neznamená uctívat.
0: Jo, jasně.
1: Jo, to si myslím, že je ten extrém, uctívám své rodiče, ale taky nejsou beze cti.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale to, že tam je jenom cti svého otce i matku svou, tak to je ten střed, který si myslím, že je správně. A můžeme diskutovat o tom, co to znamená, jako, ale myslím si, že určitě to není uctívání, nebo to, že je necháváš beze cti. Jo, že prostě jo, ty dva extrémy, vlastně. Prostě to není ono. Ale on říká jako cti.
0: Mm. Jo, cti a... A to je právě podle mě to zabití, jo? Že to není to uctívání.
1: Mm-hmm.
0: Protože to vidíš zblízka, možná... A tak u těch rodičů je to ještě fakt jiné než jako vzory.
1: Mm-hmm.
0: Protože ty vzory právě nevidíš v tom každodenním životě, ale ty rodiče jo.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Že taková ta představa, že dítě nevidí tvoje chyby, to je blbost. Jo?
1: No,
0: to...
1: Ale tak bavíme se už asi o období, kdy třeba jako teenagera, jo? Jakože jasně, když už to je jako 10 let, tak asi pořád je to ještě jináčí, ale... Mám na mysli, a myslím, že to je i vlastně takhle myšleno, jako že tenhle ten výrok byl jako k rodičům a dětem, kteří už jsou jako dospělí, nebo rodiče už jsou starší třeba.
0: Jo. Jo.
1: Takže tam je ta otázka toho najítí té cti
0: mm-hmm.
1: jako správné míry té.
0: Jo, jo, jo.
1: No to by mě zajímalo, hele, kdy bylo nejtěžší pro tebe v tom dobrém slova smyslu ctít svoje rodiče?
0: Ty brďo, to asi, protože já si myslím, že i v nějakém tom období vzdoru jsem neměl pocit, že děláte něco blbě nebo něco nezajímavého. Mm-hmm. Protože žijete prostě hrozně zajímavý život a vždycky to tak bylo.
1: Mm-hmm.
0: A vlastně já jsem měl vždycky tu hrdost, jenom nevždycky jsem byl nadšený z toho, že bych měl být v církvi a nějak se chovat
1: mm-hmm.
0: a nějak jako reprezentovat to stejné.
1: Yeah.
0: Ale to neznamená, že bych nectil to, že to děláte vy.
1: Mm-hmm.
0: Takže to se mě těžko takhle... Pak to jsou možná detaily a to je zase jenom třeba nějaké nepochopení období nebo mm-hmm. něco. Jo? Mm-hmm. Tak jo, možná bylo těžké
1: mm-hmm.
0: projít, když jsme se snažili dát dokupy firmu po covidu.
1: Aha,
0: to bylo těžké. To bylo těžké období pro nás oba. Jakože zvlášť i dohromady.
1: Jo, jo.
0: Protože jediné naše rozhovory byly, co budeme dělat další den, uh-huh. abychom se z toho vylízali.
1: Uh-huh.
0: A to bylo fakt těžké. Jo. To nebylo sranda období.
1: Uh-huh.
0: A tam si myslím, že... Ale taky, to nebylo, že bych ztratil úctu, nebo že bych nesouhlasil. To jenom bylo prostě těžké.
1: To bylo těžké.
0: Jo. Uh-huh. A myslím, že každý jsme si řešili svoje věci do toho.
1: Uh-huh. Jo, jo, jo. Je to tak, já přemýšlím nad tím, kdy k mým rodičům,
0: mm-hmm.
1: jako já si myslím, že teda já jsem měl obrovské štěstí na rodiče, jo? To se teďka rozumím lidem, kteří mají jako rodiče třeba manipulativní,
0: mm-hmm.
1: vlastně takhle, já to chci pochopit, a to ale vlastně neumím pochopit, protože vlastně mě to minulo, jo? Jako já jsem měl rodiče, maminka, velmi silná osobnost,
0: mm-hmm.
1: táta taky, máma trochu tím způsobem, že až příliš pečovatelská někdy.
0: Mm-hmm.
1: Pamatuju si na období, kdy už jsem byl ženatý a ona nám donesla nějaké věci, které koupila s nadšením, jakože to bylo levné, talíře, jo, třeba potom koberec, ale my jsme to nechtěli. Jo.
0: Jo,
1: tak jakože, ale jako v té době, myslím si, že to byl ten moment vymezení se,
0: mm-hmm.
1: že... Já jsem musel vstoupit do toho a říct, mami, my si chceme koupit svoje věci.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: A ona natolik byla zase moudrá, že ona to chytla.
0: Jo,
1: jako,
0: jo, jo,
1: ona to přestala dělat.
0: Jasně.
1: A nestratili jsme vztah. Kdyby to dělala znova a kdyby nám lezla do...
0: Tak by to bylo nepříjemné.
1: Tak by to bylo nepříjemné, jo.
0: Jo, tak jasně, no. To určitě, no. To je dobrý příklad, tohleto. Hmm.
1: Ale toto bylo svým způsobem trošku manipulativní, ale z lásky.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale to
0: jo.
1: Nic neříká no, o tom, že ta manipulace tam jakási jako byla, nebo...
0: Ano, ano.
1: I když z její strany to bylo prostě láska, ale z naší strany jsem říkal, my nechceme koberec z tohleté barvy, jako jo, modrý,
0: jo, jo,
1: nebo
0: jo.
1: Něco. Takže prostě fakt jsme museli jako se vymezit, no.
0: Možná ještě, já to vnímám i opačně, že jsou situace, kde já bych vlastně a i chtěl, abyste mi řekli, co mám dělat,
1: mm-hmm.
0: Ale vzhledem tomu, že oba dva mý rodičové máte hodnotu svobody velmi vysoko ve svém žebříčku, hodnot,
1: no,
0: tak neřeknete, co bych měl dělat. Mm-hmm. A já přijdu jako, ty vlastně potřebuji se rozhodnout tady to nebo to, mm-hmm, ale to vy neděláte, jo? Mm-hmm. To je vlastně opak toho, jo, prostě tím, že ta svoboda je hrozně vysoko, mm-hmm, tak člověk pak říká, ty proč je to dělat dobře, špatně, mm-hmm, nebo něco, mm-hmm, ale na druhou stranu to potom z toho vyplynulo, že jsme skoro všichni, vlastně všichni byli velmi rychle na vlastních nohách.
1: Protože jsme si říkali, to jsme udělali špatně.
0: Jo, jo, jo.
1: Když jste v 18. vypadli z domu, říkali, ty jo, tak to jsme fakt jako...
0: Ne, ale tak, špatně, to, tak doma ti jako... Ti,
1: nikdo si to řekne.
0: Řekne, tak musíš si to sám nějak prošlápnout. Ne, tak to nebylo. Ale vlastně jako... Něčím je to ten příklad, že ty očekáváš, že ti ten rodič někdy i vlastně manipulativně něco řekne, co by bylo lepší, a mm-hmm, a někdy to tam není. Mm-hmm. Ale já si to cením a vlastně jsem za to rád. Jo, to jenom, jo. Takové to očekávání, že by se někdy opřelo něco,
1: jo, že
0: ale
1: opíráš
0: se zase jiným způsobem. No.
1: No, tam je zajímavé v tom, že když se bavíme o tom cti, jo, mm-hmm, takhle, vlastně celá ta filozofie těch přikázání v dnešní době, nebo jak to uchopit, je, že to je zábradlí před propastí. Jo. Mm-hmm. To znamená, že i tady vlastně to bereme tak, že mm-hmm, tohleto přikázání cti otce svého matku i svou, mm-hmm, je vlastně ochrana před něčím, jo, co může udělat jako zlé, jo, nebo co může přinést jako něco, jo, špatného. Jo. Jo.
0: A to je super, že jsi právě řekl to vymezení, mm-hmm, protože to neznamená být jako mamánek. Jo? No, tak budu do konce života prostě poslouchat, co mi maminka říká,
1: tak,
0: abych byl dlouho živ. No, tak možná budeš taky živ, ale sám, jo? Protože jo, jo, tvoje manželka to asi
1: nepřežije.
0: No. No. A že to je právě jako mít tu úctu, ale... Tak je tam to, že v Biblii, že máš opustit, jo, svoje rodiče,
1: tak,
0: aby si se stal dospělým, ano, člověkem. Aby tam ten rituál toho, jo, dospívání, což dneska může být někdy až třeba v polovině 20. let, až možná ve 30. Mm-hmm, teoreticky, jo, což je, mm-hmm, jako masakr. Pro mě masakr, protože já, jo, představa, že bych teprve teďka se osamostatnil.
1: Jako i pro mě masakr, bys se měl doma.
0: Představa, že bych byl do teďka doma. To je pomazec.
1: Jo, to by bylo... No, ale víš co, jako to je, když to jenom, vím, že nás poslouchají,
0: jo, jo,
1: jako rodiče Zdenky, mojí manželky, můj táta, jo, ale já se domnívám, že ten důvod, proč máme skvělé vztahy se svými rodiči, mm-hmm, je to, že s nima nevidlíme.
0: Jo, to asi jo. Ano.
1: A že vlastně to opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě. Vlastně, mm-hmm, my jsme to udělali právě proto, že jsme potřebovali jako svobodu.
0: No, jasně.
1: A já úplně respektuji, nikdy vidím, že to funguje, jo? Že prostě
0: jo, rodiny žijou v jednom. Jsme my.
1: Ale prostě jo, já si myslím, že vlastně to je ten důvod, proč máme skvělé, to, že prostě jsme opustili, mm-hmm, a přitom nenechali samotné, samozřejmě.
0: Ne, jasně,
1: jo, ale jakože oni taky jsou strašně šikovní, jo, naši, moji rodičové a Zdenčiny rodičové, jo, že jo, oni prostě nejsou závislí na nás, nebo vůbec, mm-hmm, nic takového tam není. Ale kdybychom bydleli v jednom baráku, nedej pane bože, v jednom bytě, mm, to by byl průšvih, já si myslím.
0: Jo, a přitom jako to je taky něco, co vlastně je možné až teďka, jo, ještě fakt desítky let dozadu, to nebylo reálné.
1: Jo.
0: Protože jsi prošel, já nevím, jednou válkou, druhou,
1: jo,
0: válkou.
1: Jasné.
0: A, ne, prostě. A nebylo zbytí, mm-hmm, prostě jsi žil v jednom domě s babičkou a tahle děcka do toho, mm-hmm, zvířata.
1: Jo,
0: vlastně
1: jo,
0: to je celkem nový koncept tady tohleto.
1: Jo.
0: A když se bavíme tady o tom přikázání, mm-hmm, tak tam si myslím, o to víc je to důležité, protože spolu byli mnohem, jo, blíž, byli na sebe závislí, nebyl důchod, ale zároveň do začátku si potřeboval něco zdědit, jo, nebo nějaké, jo, jo, jo, nějaké tady tohleto do začátku toho života, jo, dospělého. Neměl si zdravotní pojištění,
1: no, vlastně,
0: takže si byl opravdu odkázán, jo, na tu rodinu. Jo. V tomhle tom je to jiné, mm-hmm, když se bavíme o střední Evropě, kde, jo, jako v podstatě zdravotnictví má,
1: no,
0: všude, no, dostupné, mm, a do toho máš ještě pořád nějaký důchod, asi samozřejmě to liší, ne vždycky se to dá úplně nazvat jako něčím důstojným, ale nějaký, mm, tenhle tu síť jako máš A máš služby, které ti pomáhají. Jo? Vlastně, tak je to, fakt, v tomhle tom je to asi jiné. No?
1: Jo. A já bych chtěl ještě se k tomu vrátit, že chci moc poděkovat jako rodičům i mojí manželky, i mému tátovi, že vlastně nám to umožnili jako žít jako samostatně a že vlastně je to hrozně jako zralé nějaké, nebo prostě nemanipulativní a myslím si, že...
0: Jo, jo.
1: No, tam zajímavá věc, jo. Když se podíváme do Bible, do detailu toho slova cti, tak to znamená dej jim váhu. Jo, takže kdybychom měli říct, takže co je to zábradlí, co mi pomůže neupadnout do propasti nějakých brutálně špatných vztahů, tak vlastně dej jim váhu.
0: Jo.
1: Jo, svým rodičům. To neznamená, poslouchej je, ale dej váhu jejich slovům. Jo? A to si myslím, že je klíčová věc a myslím si, že to je něco, co když rozpřemýšlíme, tak vlastně myslím si, že vlastně to klíčové v tom je naslouchání, jo? Že vlastně ta úcta je naslouchat. Neposlouchat, ale naslouchat.
0: Naslouchat.
1: A pokud je to možné, samozřejmě pak jsou nějaké extrémní případy, kdy to ani to poslouchání není možné, co vlastně nějak, jako, jo? Ale v zásadě v těch běžných případech bych řekl, ta úcta je pro mě dej jim váhu a poslouchej. Teda teď jsem použil poslouchej, ale jo, jako jo. Naslouchej. Nemusíš vždycky dělat to, co oni ti řeknou, ale můžeš je vyslechnout.
0: Jo, to, co mě z toho vyplývá, nebo zase trošku vycházím z nějaké zkušenosti, ne, že bych byl prostě nějaký odborník, mentor, nebo to vůbec ne. Nejsem žádný odborník na rodičovské vztahy a tak, to vůbec, ale z té zkušenosti tím, že jsem se věnoval velkou část svého života právě buď vrstevníkům, v tom církevním kontextu, nějaké aktivity, prostě volnočasové a tak, tak řešíš vztahy rodič, dítě neustále.
1: No, vlastně, no.
0: A nepamatuju si situaci, kdyby dávalo smysl investovat energii do toho, aby dítě změnilo svého rodiče. To je nereálné, to je blbost. Jo? Jakmile se snaží to dítě změnit toho svého rodiče, tak je to vlastně úplně ztracená energie. Vždycky fungovalo spíš, no ne vždycky spíš, ale jako spíš takový ten přístup nějak to přijmout. Samozřejmě je třeba se vymezit, je třeba prostě nebýt v toxickém prostředí. To jsou nějaké extrémy, o kterých se nebavím, ale v takovém tom nějakém zdravém, relativně zdravém prostředí, když ti něco nesedí, že se v něčem necítíš dobře, tak to, že se snažíš změnit svého rodiče, ti nepomůže, ale dává smysl mu dát nějakou tu úctu v nějakých těch mezích, tak aby to prostě bylo v pohodě, ale zároveň se z toho prostě nezbláznit.
1: No, víš perfektní. Co? Já úplně jsem si vzpomněl teďka na ten no story, jakože my jsme dlouho pracovali jako s dětskama, s teenagerama, jo? A samozřejmě oni byli v křesťanském prostředí, protože jsme pastoři, máme prostě křesťanský základ a to vede k nějaké proměně.
0: No.
1: A my říkáme prostě, že začal ten člověk nebo ten teenager nějakým způsobem vnímat Pána Boha v životě, Ježíše Krista a vlastně ten jeho život šel vlastně k lepšímu. Jo?
0: Jo.
1: A oni někdy říkali, tak prostě jak to mám říct vlastně vysvětlit svým rodičům? A my jsme říkali, běž domů a uklid si v pokojičku.
0: Jo, jo.
1: To je nejlepší, co můžeš udělat, proto aby rodiče zpozornili, že se něco pozitivního děje.
0: Tak, tak.
1: Nemusíš vůbec nic vykládat, jenom si uklid.
0: Neargumentuj, stejně to nemá smysl. Prostě žij a pak se pojďme bavit.
1: Jo.
0: A samozřejmě, fakt jsou ty extrémní případy, je to toxické, to není dobrý, není to zdravé prostředí. Dobře, tak to pojďme řešit odborníky, ale v takovém tom normálním v případě je to.
1: A možná, že víš co, vlastně to je možná dokonce i teďka uvažuji nad tím jako princip, který vlastně je tou úctou, že oni něco chtějí, z jejich pohledu to dává smysl. Samozřejmě v tom kontextu teenagera tam to nedává smysl.
0: No, jasně,
1: jestli je tam bordel, tak je tam bordel, mě to je jedno, že jo.
0: Jasně.
1: Ale vlastně i když jsem teďka dospělý, tak vlastně vím, že svého tátu nemusím iritovat. Můžu dělat, jo, že prostě můžu udělat ten krok té úcty, že vlastně ho respektuji, nebo udělám něco, co by si on přál třeba. Vlastně. Jo. A to je možná otázka, jako jo, když se bavíme o tom, co to znamená prakticky jako ctí, tak prostě přemýšlím nad tím, co by si on přál a udělej to. A nevysvětluj to. Jako, jo. Možná prostě jenom jednoduše běž a udělej to. Jako, jo.
0: To je taky to, že někdy máme potřebu o tom mluvit, místo toho, aby on to dělali. No. To je...
1: Jo, a některé věci se fakt nedají vysvětlit. A teďka to je složitější téma, jo. Ale prostě vím o tom, že někdy věci se nedají vysvětlit, ale dají se jako demonstrovat nějakým, že za tím člověkem zajdeš, jako jo. Věnuješ mu čas.
0: Jo.
1: Jo. To je přesně ono, si myslím, že vůči rodičům to znamená ta úcta dneska.
0: Jo, ale to možná, že to naslouchání nakonec je ta úcta, no. Prostě, když vyslechneš i tu druhou stranu a nebudeš kroutit očima hned do začátku, tak to
1: budeš
0: dávat smysl. Ale taky je fakt třeba si uvědomit, že když je to třeba i v tom dospělém vztahu rodič-dítě, tak tam už je tolik zranění, tolik nějakých jako triggerů, které ti spouští emoční nějakou prostě lavinu, že už nejsi schopný reagovat tady bez těch emocí, že? To, a to je otázka, co potom s tím. To je fakt
1: no, tak jako první věc je si to uvědomit. Jako,
0: no, jasně,
1: jako,
0: jasně.
1: Když to řekneš to, jak jsi to řekl, že tam jsou nějaké triggery, které tě prostě spustí, tak hele, jdu, vím, že to tam je, tak prostě se na to připravím. Já myslím, že...
0: Jo.
1: Jo. Možná je to definovat, ok, tak tohle to mě jako vytáčí, a když to zazní, tak prostě ignoruju, jo. Prostě jdu ctít toho rodiče tím způsobem, že mu jdu naslouchat. A to taky neznamená, že mu nemůžeš říct svůj názor, jo.
0: Jasně, no.
1: Jo.
0: To jo. Ale určitě tady nechcem znít jako nějaká dokonalá rodinka, to bych nerad, aby z tohohle vyznělo, to jenom prostě se snažíme nelézt na nehrubý. Ale fakt ten distanc je velká věc.
1: Že jo?
0: Jo. Takové to, že vlastně prostě když jsme si naposledy zajeli na oběd jenom tak, no zašli na oběd.
1: No to je trochu blbý, ale zase ne.
0: To je blbý, no. Ale vlastně se na to těšíš potom.
1: Jo, to.
0: To je super. Ale tak trávíme spolu jinak čas. Trávili jsme spolu v létě čas na Ukrajině,
1: jo.
0: Na východě, prostě jezdili, projezdili jsme fakt jako stovky kilometrů v létě, možná tisíce.
1: No.
0: A je to jiné, no. Jako...
1: Tak ono je to, že nás baví dělat věci některé. Jo, no. Jako, jo, že já si vlastně užívám to, že jdem si spolu zahrát tenis, jo.
0: Jo, to je pravda. To je pravda.
1: Ty mě necháš vyhrát, jako jo. To je prostě... Jako si to
0: ano, ale u toho to necháme. No to
1: prostě, jako tvůj, jako jak mě ctíš, je to, že prostě ještě jsem prostě prohrál jenom jednou. Jako.
0: Jo. A hned tě bolí záda.
1: Takže já bych u toho zůstal. Jako. Já se vůbec nebráním. Jako.
0: Já totiž jedu tu dlouhověkost, takže proto...
1: Ty chceš dlouho žít, tak mě necháš vyhrát. Tak to je super. No. Tak to je jako krásný závěr, jo? Takže nechejte rodiče vyhrávat. Jako.
0: Jo. A nesmí to být blbé, takže občas je třeba vyhrát.
1: Jo, občas jako to musíš dělat.
0: A to byla zrovna fakt, se povedla ta hra, že? To jsem ti nedal
1: to skoro nic. Prostě
0: a nevím, co se stalo.
1: Já taky nevím. Já neudýchal prostě. Zjistil, že už nemůžu běhat pořádně, takže...
0: No, to je škoda, že už končí ten
1: semestr. No takže, hele, ctí otce svého i matku svou. I když si rodiče nevybereš, jako jo.
0: Když si rodiče.
1: Prostě rodiče si nevybereš, to je fakt. Ale ctít je můžeš. A je to zábradlí proti tomu, aby nastaly rozkoly, prostě nebo hořkost na celý život, prostě. No prostě tragické scénáře, kdy vlastně ztratíš toho rodiče a už s ním prostě nemluvíš, nekomunikuješ. A nebo naopak, jako ho tak adoruješ, že vlastně...
0: Nemáš svůj život,
1: nemáš
0: svůj život. Žiješ tu představu toho rodiče.
1: To bych ti rád poradil. Ale vlastně je to hezké, že já mám taky rodiče a musím se tu takhle dělat, nebo učit, nebo myslet na to, jo, ale tak to je. Tak asi je to všecko.
0: No, tak jo, tak to zkusme. Řekneme si za týden, jak to šlo.
1: No, tak jo, tak já myslím, že to je výzva jako naslouchat. No,
0: a příští týden to se těším, protože budeme se věnovat odpočinku.
1: Jo.
0: Takže příští týden nebude díl.
1: Takže prostě volno. Úplně. A mimochodem budeme nahrávat v divadle ve studiu G.
0: Bude to živý rozhovor.
1: Bude to živý rozhovor.
0: Teda pokud někdo přijde, možná budeme nahrávat sami.
1: A bude se to jmenovat Božský klid. Takže další téma bude Božský klid a těším se na to.
0: Yep.
1: A tak kdyby náhodou jste chtěli si to přečíst, tak otevřete Starý zákon a prostě přečtete si desatero. My se nedostaneme ke všem těm myšlenkám, které tam jsou, ale prostě zatím máme teda dvě za sebou. Je jeden Bůh a ty to nejsi. Dneska rodiče si nevybereš a třetí bude teda ten Božský klid.
0: Yes. Super. Tak jo.
1: Mějte se hezky.
0: Čau.
2: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

A dnešní datum 28. září samozřejmě není jen tak obyčejným dnem. Připomínáme si Den české státnosti a s ním také svatého Václava. Možná ho máme spojeného hlavně se sochou na Václavském náměstí nebo se známým chorálem, ale Václav byl především člověkem, pro kterého byla křesťanská víra důležitou součástí života. Podporoval její šíření, nechával stavět kostely a podle dobových tradic se snažil svou víru promítat i do toho, jak vládl a jak se staral o druhé. A právě proto se k jeho jménu české země vracejí už více než 1000 let. Dnešek tak může být nejen připomínkou české historie, ale možná i malou otázkou pro nás. Nakolik je to, čemu věříme, vidět také v tom, jak žijeme?

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: Je právě 12 hodin, pondělí 28. září a na Rádiu 7 vás další částí dne provází Kristýna Exnerová. Máme před sebou sváteční odpoledne a tak, ať už ho trávíte doma, na cestách nebo třeba v práci, přeju vám, aby do něj přišlo i něco, co vás potěší, povzbudí nebo jednoduše připomene, že na všechno nemusíme být sami. A než budeme pokračovat, pojďme se společně modlit. Pane Bože, tak děkujeme ti za dnešní den, za místo, kde můžeme žít, za svobodu, kterou často bereme jako samozřejmost, i za lidi, které máme kolem sebe. Prosím, buď dnes blízko těm, kteří prožívají radost, ale i těm, pro které je dnešní den těžký. Dej pokoj tam, kde je strach, naději tam, kde už docházejí síly a moudrost do našich rozhodnutí. A prosím, uč nás, aby naše víra nezůstávala jen ve slovech, ale byla vidět i v tom, jak jednáme s lidmi kolem nás. Amen.

O tom, že Bůh je naší jedinou nadějí, když se zrovna topíme, zpívala skupina Souznění ve skladbě Vím, že tam jsi. A teď už před námi Thorne Wells v písni Miracle. Bože, děkuji za každý tvůj zázrak. Yeah. Y'all ready?

pravidelném čase opět otevíráme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Připomeňme si události minulého dílu. Na lodi Jitřenka poté, co se zmocnila holandské obchodní lodi, dál vládne napjatá atmosféra. V lodní kuchyni se ukrývají uprchlí vězni, kapitán Bicarat, šlechtic de la Salle a plavčík Jean společně se svými spojenci. Samozvaný kapitán lodi Flaubert nechá na palubu vyvést lorda Gosnolda s manželkou a dcerou Patricií. V kritické chvíli, kdy se piráti chystají k losování o obou ženách, se z podpalubí nečekaně vynoří Žán a postaví se mu. Před celou posádkou usvědčí Flaubera z vraždy svého otce a vyvraždění své rodiny. Dobrý poslech.

Důstojník zatěkal očima po nehybných tvářích. Jeho pohled však narážel pouze na hrubé, naokol hostejně se tvářící obličeje. Lidé vrchnosti sice podkuřují, ale pokud se ocitne v nesnázích, pak si nikdo, kdo nemusí, raději prsty nepálí. Náhle si Flaubert povšiml něčeho povzbudivého. K plavčíkovi se pomalu a nenápadně blížil zezadu Claude. Tohle by snad mohlo vyřešit situaci, pookřál na duchu. Totéž, co on si v té chvíli myslel i bezuchý námořník. Dostat se do Žánovy blízkosti nebylo tak obtížné a teď stačilo jen v příhodnou chvíli bodnout. Avšak v momentě, kdy se k tomu chystal, ucítil, jak se cosi docela zlehka dotklo jeho šíje a hned na to uslyšel Máriův hlas. Ta kudla, kterou držím v ruce, je dostatečně ostrá na to, abych ti s ní rozpáral záda až po kalhoty. Claude pustil dýku a zděšeně přemýšlel, jak je možné, že se lodník, kterého vlastnoručně přivázal ke stěžni, prochází po palubě. Všiváku! Odkopl Mario nůž a s uspokojením zaznamenal, jak Flaubert zklamaně protáhl obličej.

A teď se do něho pusť, vybídl plavčíka. Silák Mario ti v tomhle případě moc rád ohlídá záda. Rozkročil se a založil si ruce v bok. Tak co bejráte, chlapi? Koukejte udělat trochu místa. Co pak jste neslyšeli, že pan de Conti prokázal tu čest pirátu Flaubertovi a vyzval ho na souboj? To se s ním mám být klackem nebo pěstmi? Snažil se celou záležitost zlehčit Flaubert. S tím si starosti dělat nemusíte, uslyšel v odpověď de la Salleho posměšný hlas. S největší radostí půjčím panu de Contimu svůj vlastní kort. Tak už lezou, co? Už klíbl se Lapré. Flaubert ho ale neposlouchal. Conti, znělo mu v uších a přitom sledoval, jak z podpalubí vychází šestice po zuby ozbrojených mužů. Conti. A on sám si ho přivedl na palubu. Zavřel oči a když je opět otevřel, viděl, že námořníci stojí rozestavěni kolem palubního zábradlí a místo pod velitelským můstkem je volné. Uprostřed stál mladík v soukených kalhotách. V ruce svíral dlouhý lesklý kort a čekal. Teď mu již vůbec v ničem nepřipomínal obyčejného posluhu, kterého najal jako plavčíka u mistra bazéna. Dobrá, pomyslel si. Udělám to, co se nepovedlo Augustemu ani Laprému. Zabiju ho. Ale v zápětí se jej zmocnila jakási pověrečná hrůza, co když to nedokáže zrovna tak, jako to nedokázali oni. Dával si načas, než sešel po několika schůdcích z velitelského můstku. Když stál na posledním, vytáhl z pochvy svůj rapír. Tiše to zazvonilo a ten důvěrně známý zvuk vyléčil jeho pošramocené sebevědomí. Ne, opravdu se není čeho bát. Takový jelimánek. Jean pozorně sledoval blížícího se Flaubera. Jako dobrý šermíř věděl, že lidé jeho typu dovedou zaútočit nečekaně a blesku rychle. Napřáhl zbraň ostrou špicí proti přicházejícímu sokovi a cítil, jak mu samým vzrušením bije srdce až někde v krku. Až ta chvíle přijde, zdálo se mu, že zaslechl hlas barona de Verneta. Odpuštění, odpuštění. Ta chvíle je zde, pane barone, ale nejedná se v ní zdaleka pouze o mě. Zvedl oči. Dívka stojící bez pohybu, jako socha vytesaná z mramoru vedle své matky, se mu zdála až neuvěřitelně krásná. Flaubert se zastavil několik kroků před Jeanem a přeměřil si jej svým obvyklým studeným pohledem. Dávám ti poslední možnost. Těch 50 ran, které jsem ti slíbil, možná přežiješ. Ale tohle dobrodružství... Zaútočil tvrdě a bezohledně s přesvědčením, že tuhle hru musí rozhodnout hned první ranou. Vedl ji zhora dolů, přímo na protivníkovu hlavu a vložil do ní všechnu svou vzrůstající zlost. Hned na to se však podivil, s jakou lehkostí mladík uskočil stranou, takže máchl rapírem do prázdna, až téměř ztratil rovnováhu. Zvedl zbraň a prudce s ní vyrazil proti Jeanově nekryté hrudi, ale i tato drtivá rána byla odražena se stejnou elegancí jako ta první. Znervóznil. Chvíli kroužili jeden kolem druhého, jako by odhadovali soupeřovi slabiny, až nakonec ztratil Flaubert trpělivost a zasypal svého protivníka celou sprškou krátkých úderů, z nichž poslední se Jeanovi podařilo krýt opravdu až na poslední chvíli. Dlouhé, ostré čepele jiskřily v paprscích pozdně odpoledního slunce a jejich ocel řinčela řezavými údery, zanikajícími jeden po druhém v mrtvém tichu. Flaubertovi začínalo být horko. Těžce oddechoval a uvědomoval si, že to byl od něho nerozum, když před zápasem nesvlékl svou těžkou koženou vestu, která sice chránila jeho hruď před zraněním, ale v žádném případě se nehodila pro tento způsob boje. Mladý Conti kolem něho poskakoval bos a v bavlněné košili, takže jeho pohyblivost nic nebrzdilo. Udělal neopatrný krok vpřed a v zápětí na tomu špička plavčíkova kordu zasvištěla nebezpečně blízko hlavy.
odskočil a vydechl. Rád bych si odložil vestu.

Jean se mlčky uklonil na znamení souhlasu a Flaubert začal beze spěchu rozepínat velké mosazné přesky. Snažil se získat čas a chytit dech. Jak to, že mu ten mladíček dokázal tak dlouhou dobu vzdorovat? Není přece možné, aby s takovým přehledem kryl a odrážel všechny jeho finty. Ledaže by s ním byl doopravdy Bůh. Vytanulo Flaubertovi na mysli a zároveň s tím si vzpomněl na příběh z Bible, kde se vypráví o Davidovi a Goliášovi. Obyčejný pasák dobytka v něm zvítězil nad trénovaným válečníkem. Cítil, jak mu po obličeji stékají pramínky potu. Nepovedlo se to Augustemu a nedokázal to ani Lapré, který jej sleduje z velitelského můstku posměšným pohledem, jako by měl z celého tohohle výstupu kdo ví jakou radost. Je nutné, aby rychle něco udělal, než dostane skutečně strach. Pomalu svlékal vestu a tvářil se, jako by ji chtěl odhodit, čímž se mu podařilo na okamžik odpoutat Žánovu pozornost od ruky svírající rapír. V tom však ji vymrštil bez jakéhokoliv varování a bodl. S potěšením zaznamenal, že ostří zanechalo na mladíkově stehně krvavý šrám. Tohle nebylo fér, Flaubere, vykřikl hněvivě de La Salle. Pan de Conti vám poskytl, aniž by musel, výhodu, a vy jste se vůči němu zachoval zákeřně. Jestli se ještě jednou o něco podobného pokusíte, zastřelím vás. Poslední Lasalleho slova zanikla v novém třesku zbraní. Flaubert útočil se zaťatými zuby a s uspokojením sledoval, jak se po Žánově noze rozlézá rudá skvrna. Zabiju tě, zabiju, povzbuzoval se v duchu. Zabiju tě tak, jako všechny, co byli před tebou. O necelou minutu později však otřásl jeho zápěstím prudký úder a pak již jen vytřeštěně zíral na prázdnou dlaň, zatímco jeho zbraň letěla elegantním obloukem někam mezi smotky silných lan. Vrhl se za ní, ale špička Žánova kordu, nasazená na jeho krku, jej donutila couvat až k zábradlí, kde klopítl a upadl. Ještě jednou, naposledy se pokusil vstát, ale ostrý hrot zbraně mu to nedovolil. Prohrál. Bodni, vyzval Žána chraplavým, přerývaným hlasem. Tak dělej, čertu, na co čekáš? Rozkřikl se, když viděl, že mladík váhá. Žán se díval do Flaubertovy spocené, námahou zrudlé tváře. Vrah jeho milých. Člověk, který by s klidným svědomím předhodil posádce tu krásnou dívku se záplavou lesklých, mahagonově hnědých vlasů. Stačí pouze mírně přitlačit a bude po něm. Lidský krk neklade na broušené oceli žádný velký odpor. A nezapomeňte na to kacířské hnízdo posadit červeného kohouta. Tuhle větu vyslovila ta škrutá ústa, která teď zkroucená do jakési křečovité grimasy vidí před sebou. Cítil, jak se mu zbraň chvěje v rukou. Žíla na krku byla silná a krev v ní prudce pulzovala. Sundejte ten prsten, přinutil se Žán odtrhnout od ní oči. Flaubert poslušně stáhl šperk z prstu a hodil jej několik kroků před sebe. Pane de La Salle, požádal Žán šlechtice, čekajícího doposud s napřaženou pistolí. Budete tak laskav a postaráte se o ten zlatý kroužek? Velice mi na něm záleží. Mladík čekal, dokud prsten nezmizel v bezpečí La Salleho hluboké kapsy, a potom sklonil svůj kord. Nechci vás zabít, Flaubert, vypravil ze sebe s námahou. I když přiznávám, že byly chvíle, kdy jsem po vaší krvi toužil. V La Rochelle a snad ještě před malou chvílí. Teď je to ale, díky Bohu, pryč. Chci, abyste věděl, že vám odpouštím.
Budu se snažit nepřipomínat si to, co jste udělal mým milým i mě samotnému. Odpouštím vám ve jménu mého pána Ježíše Krista. A jenom on sám ví, jak nesmírně těžká byla dnes má služba pro něho. Jean prudce odhodil teď již nepotřebnou zbraň, která dopadla s ostrým zařinčením na palubu, a odcházel středem oněmělého zástupu mužů ke schůdkům vedoucím do podpalubí. Toužil být sám. Snad nikdy předtím se necítil tak prázdný, opuštěný, osamělý a smutný, jako právě v této chvíli. V okamžiku, kdy míjel poslední znehybnělou postavu námořníka, ucítil, jak jej kdosi zezadu prudce objal a otočil tváří k sobě. Zvedl nechápavě hlavu a zjistil, že se dívá do hnědých Máriových očí. Byly zarudlé a z jejich koutků vytékaly slzy. Ústa se mu přitom chvěla jakoby v zimnici a stále se snažil něco Jeanovi povědět. Teprve až po chvíli pochopil, že lodník opakuje dokola jedno jediné slovo. Odpusť. Odpusť. Odpusť. Jean jeho obětí opětoval a v té chvíli se začalo lodníkovo tělo otřásat dušenými vzliky. Nevydržel stát. Padl na palubu a Jean si vzpomněl na to, že to není tak dávno, kdy on sám takto ležel na dně loďky, pohupující se mezi larošelskými útesy. Je zde, uvědomil si. Živý, mocný a jednající Bůh.

Desátá kapitola. Červenec léta páně 1676. Zúčtování. Kajutu pouze slabě osvětlenou naplňovala zvláštní, lidskými slovy těžko popsatelná atmosféra pokoje. Mária napadlo, že mu je stejně dobře jako kdysi dávno, když doma slavili Vánoce. Jenomže tenkrát k tomu patřila sněhobílá hedvábná košile a bledě modrá saténová vesta s velkými perleťovými knoflíky. Téměř se té představě zasmál a s mírnými rozpaky se zastavil pohledem u svých ušmudlaných manžet. Jako kdyby záleželo na tom, co má či nemá člověk na sobě, okřikl se v duchu a obrátil opět své oči na Žána. Opravdu není třeba udělat nic víc? Zeptal se. Chlapec se na lodníka usmál a zavrtěl hlavou. Ne, Mário, Bůh je dobrý otec a sám už tě povede krok za krokem po celý život. Samozřejmě, pokud mu to dovolíš. Dobrá, ode dneška má tedy na můj život výhradní právo. Pronesl lodník slavnostně. A myslím to smrtelně vážně. Ubezpečoval Žána i sebe. O tom naprosto nepochybuji. Zvedly se Žánovi ústní koutky. Měl jsem přece možnost poznat na vlastní kůži, jak umíš držet slovo. Vždyť já ti to všechno vynahradím. Zrozpačitěl Mário. Tak moc mi toho zase nedlužíš. Vlastně vůbec nic. Vždyť jsi mě naučil spoustě užitečných věcí a zároveň si mi dal příležitost, abych se pocvičil v sebeovládání. Že jsem tě ale proháněl, co? Roztáhl Mário svá ústa do širokého úsměvu. To víš, plavčík ten nesmí na lodi vychladnout. Zarazil se. Před očima se mu vybavil obraz zelené hladiny a na ní potápějící se bílé listy rozevřené knihy. Přesto jsou ale věci, které mne moc mrzí. Už na to nemysli, dovtípil se Žán, co Mária trápí. Stejně mi toho budeš muset ještě moc vysvětlit. Pokud mi to povinnosti dovolí, proč ne? Přimhouřil šibalsky oko chlapec. Abys věděl, dám ti to rozkazem, ty námořnický štěně. Přitáhl si lodník mladíka k sobě a prudce ho objal. Teda řeknu ti, ty máš ale sílu, vydechl Žán s uznáním, když se konečně vymanil z Máriova obětí. No, blízklo v lodníkových očích spokojeností, sílu tu já teda mám, ale až se budeš plavit po moři tak dlouho jako já, taky ti narostou svaly. Půjdu. Položil Žán ruku na kliku u dveří. Já taky. Je to zvláštní, ale člověk úplně zapomněl, že mu šlo ještě před chvílí vokejhák. Počkám na tebe nahoře. Zavřel za sebou plavčík a vyšel spoře osvětleným schodištěm na palubu, která byla v tuto dobu nezvykle tichá a prázdná. Jen několik námořníků posedávalo na tlustých lanech a dopřávalo si svou večerní porci tabáku. Když je Žán míjel, cítil, jak k němu vysílají spod svých přivřených víček kradmé pohledy. Neušlo mu, že před Flaubertovou kajutou přecházejí dva pozuby ozbrojení muži. Podle zavalité postavy rozpoznal v jednom z nich Felipeho a v druhém tušil Poďobaného. Na velitelském můstku zamyšleně rázoval bikarat a kus dál od něho se opíral o dlouhou hlaveň mušketu de la Salle. Žán se zastavil a zadíval na moře, kde na západě dohoříval proužek posledních slunečních paprsků. Klid a mír, bez jediné stopy po předchozích dramatických událostech. Moře zde bylo jiné než u La Rochelle a mělo rovněž jiný zvuk. Tady nenaráželo na pobřežní útesy. Vlastně nebylo ani příliš slyšet. Člověk je spíš cítil pod svýma nohama a přitom vnímal jeho nespoutanou sílu, schopnou drtit a ničit vše,
co se mu postaví do cesty. Máte rád moře, pane de Conti? Ozvala se za Žánovými zády otázka pronesená ženským altem a naprosto bezchybnou francouzštinou. Mladík se překvapeně otočil a spatřil anglickou rodinu. Nechceme vás rušit, mírně se usmívala žena. Ale rádi bychom vám poděkovali. Jsme vám skutečně nesmírně zavázáni, pane hrabě. Pěkný hrabě, pomyslil si Žán a přešlápl z jedné bosé nohy na druhou. Opětoval úsměv a rozpačitě pokrčil rameny. Myslím, že bychom o tom již neměli mluvit, i když nepopírám, že mě vaše díky těší. Kdybyste byl mým synem, přistoupil k mladíkovi lord Gosnold, řekl bych, že jsem na vás hrdý. Děkuji a budu se snažit, abych vás nesklamal, pane. Stiskl Žán podávanou ruku.

Mám pocit, otče, že jsi nás zapomněl představit. Připomněl třetí člen rodiny Gosnoldových a Jean přitom zjistil, že jeho hlas je stejně příjemný jako celý vzhled. Máš pravdu, Patricie, povzdychl si lord. Všechny ty události člověka mírně řečeno vyvádějí z míry. Tak tedy, ukázal rukou na obě ženy, moje manželka Elizabeth Gosnoldová a naše dcera Patricie. Tím pádem znáte už i mě, takže jsme formalitám učinili zadost. Já osobně k ním nikdy nelnul a 12letý pobyt v koloniích v tomto směru ještě pokazil, co se dalo. Jistě, otče, až na to, že představit se jeden druhému není formalita, nýbrž slušnost. Nemluvě o tom, že si na ně budeš muset opět chtě nechtě zvyknout, můj milý, protože se vracíme do Anglie. Prozatím jsme se k Evropě, tak říkajíc, otočili zády, zabručel Angličan. Nemám pravdu, mladý muži? Nemýlíte se, milorde, loď pluje skutečně do Ameriky. To jsem už pochopil, ale kam? Původně jsme směřovali do Karibského moře, ale okolnosti nás přinutily změnit kurz. Plavíme se do Quebecu. Stišil Jean hlas. Do Quebecu? Zhrozila se Elis Gosnoldová. To snad ne? Uklidni se, drahá. Zvedl chlácholivě ruku její manžel. Ještě tam nejsme. Hrozí vám snad v Kanadě nějaké nebezpečí? Pane de Conti, vy pravděpodobně nevíte nic o tom, jaké poměry vládnou v amerických koloniích. Ujala se slova Lady Gosnoldová. Angličané a Francouzi mezi sebou chovají otevřené nepřátelství a od skutečné války je v současné době dělí jen krůček. Můj manžel samozřejmě neseděl v těchto pohnutých dobách se založenýma rukama, a tak je jméno Gosnold mezi Francouzi v Quebecu nejenom známé, ale i krajně neoblíbené. Nepochybuji o tom, že se najde způsob, jak vám pomoct, milady, snažil se ji uklidnit Jean. Kapitán Bicarat rozhodně nepatří k lidem, kteří mají národnostní předsudky, a zcela jistě se vynasnaží vaši obtížnou situaci, do níž jste se ne vlastní vinou dostali, vyřešit co nejlépe. Pokud mu to ovšem dovolí ta banda, která s námi, žel, sdílí palubu, poznamenal Angličan. Jean vrhl postranní pohled k Flaubertově kajutě, před níž postávaly dvě tmavé postavy a pokrčil rameny. Uvidíme. Máte pravdu, mladý muži. Musíme doufat, přisvědčil lord Gosnold. Díky lekci, kterou jste jim dnes odpoledne udělil, věřím, že většina z nich ztratila myšlenky na nějaké nepravosti. Prozatím. Plavčík se tvářil, jako by sledoval zapadající slunce, avšak ve skutečnosti si po očku prohlížel jemný profil dívčí tváře, rýsující se proti rozsvícené olejové lampě. Znovu si uvědomil, jak je velice hezká. Musíte být unavená, slečno, odvážil se. Není to tak hrozné, sklopila dívka dlouhé řasy. Radost z toho, jak celá ta děsivá situace dopadla, mě dostatečně vzpružila. Usmála se. Když je člověk svědkem zázraku, přidala se s pohnutím v hlase Lady Gosnoldová, pak je tím vždycky nějakým způsobem poznamenán, a já nepochybuji o tom, že dnes se zázrak skutečně stal. Pan de Conti je vynikající šermíř, Elis. Což ovšem zhola nic nemění na skutečnosti, že má vaše manželka pravdu, řekl rychle Jean. I mně připadá neuvěřitelné, že to všechno takhle dopadlo. Muž se nesmí nechat v takovýchto chvílích připravit o sebe důvěru, namítl lord. Já sám jsem několik podobných soubojů absolvoval a proto dobře vím, že bez kapky sebevědomí... Víte, kdo je Flaubert, milorde? Angličan pokrčil rameny. Ale teď už na tom vlastně moc nezáleží. Chvíle, které jsem se bál, je za mnou. A způsob, jakým mne Bůh skrze ní provedl, mi dává naději i do budoucna.
Přeji vám dobrou noc. Uklonil se Jean manželům Gosnoldovým a lehkým kývnutím se zvlášť rozloučil i s Patricí. Oceán okolo Jitřenky se propadl do hluboké tmy, jež udělala tečku za dnem plným převratných událostí. Zároveň se však stala i oponou pro další dějství rozehraného dramatu. Dejte si pozor, Žáne, podával mladíkovi dvě nabité bambitky de la Salle. Po porážce Flaubera sice bojový duch z mnohých značně vyprchal, ale to neznamená, že máme vyhráno. Laprému s Claudem se v tom zmatku podařilo zmizet a v téhle tmě je už pochopitelně nikdo nenajde, takže nebude na škodu, když zůstaneme přes noc ve střehu. Nadějné ovšem je, že několik mužů již přišlo za kapitánem s prosíkem. Škoda, že ne všichni, pomyslel si Jean, který si uvědomoval, že takových mužů, jako je Flaubertův pobočník a bezuchý námořník, je na lodi daleko víc.

Dospíval Jesús Cabello z písni Mi Guardián, což znamená Můj ochránce. Byla to píseň vděčnosti o tom, jak Bůh uzdravil Jesuse z dětské leukémie. Zpíval tam, od jak živa si byl můj ochránce, krok za krokem jsem cítil tvé teplo.

S námi nejste sami. Rádio 7.

0: Je 1 hodina odpoledne, posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Kristýna Exnerová. Sváteční pondělí pokračuje a my teď na chvíli vyměníme hudbu za slovo. Přichází pořad Klíčové slovo na téma, jak vlastně číst Bibli. Přeju vám příjemný poslech.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Bible. Kniha. Krásná, podnětná, inspirující, ale také těžká a pokládající otázky, na které možná někdy těžko hledáme odpověď. Právě Bibli bude věnovaný dnešní pořad. Jehož hostem je Petr Raus, člověk, který se léta je mnohým způsobem promítá v práci Transworld Rádia a Rádia 7 jako redaktor, moderátor, ale také ředitel a dlouholetý člen rady. Také je emeritním členem Rady církve bratrské. Tak Petře, děkuji, že jsi přijal moje pozvání a že si dnes můžeme povídat.
3: Já děkuji, je mi ctí.
2: Bible. Co je to vlastně Bible, jednak pro tebe osobně, ale co je to za knihu? Čím je ten text? Jak se liší od ostatních knih?
3: No, liší se. Je to jiná kniha a přece na to mnozí nemusí přijít a mohou číst Bibli jako každou jinou knihu. Ten rozdíl je možná v očekávání nebo v pohledu za ty stránky a za ta písmenka, která tam jsou. Církev věří a já věřím naprosto, že Bible je kniha, která vznikala pod Boží redakcí. A že teda v ní je Boží vzkaz pro nás. Bible je pro mě Božím dopisem lidem. Řekl bych milostným dopisem, protože láska je hlavní biblické téma, jakkoliv si to nemyslí všichni, leckdo čte v Biblii spíš příkazy, zákazy, pravidla, regulaci, hranice. Myslím si, že to je špatné čtení. Ale to už ponechme na názoru toho, kterého, a na Božím oslovení toho, kterého, protože Pán Bůh otvírá Bibli. Takže o Boha vlastně jde. Nad Biblií v Biblii.
2: Jak vlastně vznikala? Jsou různé statistické údaje, jako že má 66 knih a x autorů a vznikala v rozmezí mnoha set let. Jak to vlastně jde dohromady?
3: Ta poznámka o počtu knih je podstatná, protože Bible není kniha. Bible je knihovna.
2: Takový sborník.
3: Sborník, je to soubor knih. Různého charakteru, různých žánrů, různého původu. Spojuje právě jenom ta Boží inspirace. Tak tomu církev věří a taky vlastně církev sestavila a samozřejmě větší část sestavovala židovská komunita, protože větší část Bible je židovský svatý text, který židovští rabíni kdysi dávno nějakým způsobem omezili, vybrali z těch mnoha a mnoha náboženských textů, které měli k dispozici. A věříme, že rozpoznali, které ty knihy jsou Pánem Bohem skutečně inspirované. A to též pak udělala i církev, takže vznikl soubor, kterému říkáme biblický kánon, s tím, že vedle něj existuje mnoho a mnoho dalších náboženských zajímavých knih, z nich některé jsou dobré, takže třeba kraličtí překladatelé velmi doporučovali číst i ty takzvané apokryfní či deuterokanonické knihy, ty, které se do Bible sice nedostaly, ale mají mnoho dobrého v sobě. Ale Bible jako taková, ten soubor vybraný tedy židovskými rabíny a církví, to je to nejvlastnější Bohem inspirované slovo, ten Boží vzkaz. Zajímavé pro mě je, že mnozí evangelikální teologové se snaží dokázat, že Bible byla od počátku zapisovaná, že už i Mojžíš zapisoval to, co dneska v Biblii máme. Já to samozřejmě nechci zpochybňovat, nejsem historik, nerozumím těm věcem, ale setkal jsem se v prostředí naší romské komunity s orální společností, teda s komunitou, která sice umí číst, ale psaný text pro ní znamená něco úplně jiného než pro nás a podstatnější pro ní je to, co se říká, než to, co se píše. Taky jsem se kdysi trošku zajímal o indickou literaturu, když jsem se učil hindsky a narazil jsem na to, že v těch starých indických dobách se dokonce i slovníky veršovaly, aby se lépe pamatovaly. Což je pro mě doklad, že ta orální fáze, tedy fáze bez písma, není vůbec méně spolehlivá. Lidé v té době před písmem si věci předávali, zkušenosti a informace předávali velmi přesně a velmi věrohodně. Takže se domnívám, že ano, i ty nejstarší biblické texty určitě žily nějakou dobu ústním podáním, ale to není vůbec nic méně věrohodného.
2: V Bible se tituluje také Písmo svaté nebo Boží slovo. A na to Boží slovo se chci zeptat, protože v Biblii je několikrát obrat, že se stalo slovo Hospodinovo, tedy Boží slovo se děje. Jaký je vztah mezi Božím slovem a tím zapsaným textem?
3: No, to je složitá otázka. A myslím si, že i ta druhá poznámka, tedy Písmo svaté, že ta s tím velmi úzce souvisí, protože podle mého názoru to písmo není svaté. A vidím to na příkladech mnoha a mnoha lidí, kteří nevěří v Boha a nevěří, že Bible je Bohem inspirovaná a čtou ji jako normální knihu a nic zvláštního, nic mimořádného v ní nenacházejí. Protože se jim Bible neděje. Protože je pro ně mrtvá, ale ona umí ožít. A na to, aby ožila, ji potřebujeme číst s vírou a s očekáváním. Což vůbec neznamená, že si do ní my něco musíme vnášet. My si do ní vždycky něco vnášíme, tomu se člověk neumí vyhnout. Ale Bible to nepotřebuje. Ona dovede mluvit sama ze sebe. A dovede mluvit mnohokrát a mnoha způsoby a pokaždé jinak, protože ta skutečnost, kterou nám chce předat, je velmi obsáhlá. Bible mluví o tom, že Boží duch oživuje ta slova. A to je podstatné. Ta otázka, jestli Bible je Boží slovo, nebo jestli v ní je Boží slovo, může být ošidná, pokud tomu budeme rozumět tak, že tedy buď každé písmenko je Božím slovem, tedy tak, jak je to napsáno, to přesně platí. Tento názor je velmi nebiblický, protože apoštol říká, že litera zabíjí. Bible nezabíjí.
2: A víc jsme ve vlaku různých překladů.
3: No to o tom vůbec nemluvím, k tomu se ještě možná dostaneme s těmi překlady. Ale zatím mluvme o Biblii jako takové, řekněme o těch originálních. Někdo řekne, že v Biblii je Boží slovo a zase někdo tomu rozumí tak, že tam jsou místa, která jsou Božím slovem a místa, která Božím slovem nejsou. Ono to do určité míry platí, když apoštol Pavel řekne, že pravím pak já a ne pán, tak pokud nechci zpochybnit apoštolská slova, tak musím připustit, že to, co říká, tedy přímým Božím slovem není, byť to pán Bůh nějak na to dal své razítko, své imprimátur. Pro mě je tím nejkrásnějším nebo nejpřiměřenějším obrazem vztahu Božího slova a Bible vlastně to, co říká Nicejsko-Cařihradské vyznání víry o Kristu. Protože věříme, že, nebo i sama Bible říká, že Kristus je vtěleným slovem. A že teda to, co platí o Kristu, vlastně platí i o Biblii, jako o Božím slovu, o Božím vzkazu. A tam, když ti staří církevní otcové zvažovali vztah Boha jako člověka, nebo lidství v Kristu a božství v Kristu, tak v tom vyznání to formulovali takovými slovy, já teď je nebudu citovat doslova, neznám to úplně z paměti, ale říkají nesmíšeně, nerozdělitelně, nerozlučně. Prostě ono je to tam obojí dohromady, v každé částce obojí dohromady, nedá se to oddělit, nedá se to smíchat, každá ta stránka tam je, nedá se škrtnout a platí to dohromady. On tohle to je obecně takový typický charakter biblického textu, že v něm nacházíme, zdá se, mnoho protikladů. Ale typické pro Bibli je, že pravdu najdeme až tam, kde ty protiklady pochopíme zároveň, najednou. Kdy to všechno skutečně platí. A ten rozpor, to je často jenom náš pohled, který je příliš omezený na to, aby pojmul tu plnost. Ale ta plnost je pravdivá. Takže Bible je i Božím, i lidským slovem.
2: A co znamená to, když se píše, že se stalo slovo Hospodinovo?
3: To je ta chvíle, kdy se za těmi lidskými slovy, protože Bible je psaná lidskými slovy, za těmi lidskými slovy ozve Boží duch. A Boží slovo, to nikdy není jenom zvuk. Boží slovo se do lidských slov vlastně nemůže vejít, protože je příliš velké. Ale ono se za těmi slovy a nad těmi slovy najednou začne odehrávat. Něco se začne dít, něco se probudí, něco se dá do pohybu. A to je to Boží promluvení.
2: Jak tedy Bible může ovlivňovat lidský život? Těmito okamžiky, kdy se stane slovo Hospodinovo a v nás se něco pohne, náš duch na to zareaguje?
3: Ano, to jsou ty situace nejčastější, nejtypičtější a nejlepší. Boží slovo ovšem může ovlivnit lidský život i jinak. Jsou případy, já bych řekl, nejsou časté, ale stávají se a známe je z Bible i ze života, kdy Pán Bůh se rozhodne něco udělat bez ohledu na člověka, nebo bez ohledu na to, co by člověk v tu chvíli chtěl. Pán Bůh to prostě udělá. My to často vnímáme jako nějakou katastrofu, něco, co se odehrálo, co nemůžeme ovlivnit. Ano, Pán Bůh může takto konat, ale nedělá to rád. On stojí o tu lidskou spolupráci. A řekl bych, že bez té lidské spolupráce, když to není nezbytné, tak nechce nic dělat. Pro mě je takovým typickým příkladem ta situace z Evangelia, kdy Kristus káže v synagoze v Nazaretu, teda ve svém vlastně domovském městě. Oni mu tam nevěřili. A je tam napsáno, že tam nemohl udělat žádný mocný čin a podivil se jejich nevěře. Takže tomu rozumím, že kvůli té nevěře tam vlastně nemohl udělat žádný mocný čin, žádný zázrak, žádný div, žádné znamení jim nedal, protože bez víry není porozumění tomu znamení.

0: napsané. Ale teologové o tom přemýšleli, židé o tom přemýšleli a objevovaly se různé názory na to, jak to vlastně mohlo být, že vznikl svět. Když Bůh je všechno, všeobsahující, všepřesahující, není nic mimo něj, tak jak mohlo vzniknout ještě něco nového? Že? A teologové mluví o jaké, říkají kenoze, boží ustoupení, Pán Bůh se stáhnul. Židé, židovští mystikové v kabale používali pojem cimcum, takové stažení Boha, vytvoření jakéhosi prostoru, kde mohlo vzniknout stvoření, protože na rozdíl od pohanů vnímáme, že stvoření není totožné s Bohem. Bůh do něj vstupuje, ale stvoření má svůj jakoby prostor. A já bych řekl, že v tomhletom prostoru stvoření Pán Bůh v uvozovkách nemůže. No nemůže, protože se stáhl, že ustoupil, že tedy nechce, vlastně bychom mohli říct, ale některé věci neudělá. Možná bychom řekli z respektu ke stvoření nebo ze svého původního rozhodnutí, těžko říct, tady se domýšlíme. Ale vidíme to, že Pán Bůh mnohdy něco neudělá.
1: A trošku zapře sám sebe.
0: To už zapřel na začátku vlastně, ustoupil, stáhl se. Ale ono to mělo nějaký účel, že? Teď bychom museli mluvit o tom velkém zastřešujícím biblickém příběhu, bylo by to určitě zajímavé povídání, ale vidíme, že na konci, jaký je výhled? Mluví o tom apoštol Pavel, říká, že na konci jednou bude Bůh všecko ve všem. A já bych tam tedy dodal zase Bůh všecko ve všem, že v tomhletom jediném se jakoby vrátí ta minulost, kdy Bůh zase bude všechno, kdy to jeho stažení pomine, ale my už budeme v něm.

0: klíčové slovo? Odvaha věci pojmenovat.
1: Bibli je věnovaný dnešní pořad, jehož hostem je Petr Raus a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Hodecová. Když člověk bere Bibli do ruky, asi se neubrání tomu, aby tam alespoň čas od času nehledal nějaký návod na život. Nějakou radu, co teď dělat, jak se rozhodnout, co říct, co neříct, kam jít, kam nejít. Je to vlastně dobré hledat v Bibli odpovědi na tyto konkrétní otázky, jak se mám zachovat, a tam je možná i skrytý nějaký malý strach nebo obava, co když se to Pánu Bohu nebude líbit a nevejdu se do jeho vůle.
2: No to je zkušenost, i moje zkušenost z mediální praxe, to jsou nejčastější lidské otázky. Co Bible říká, co mám udělat, abych to měl u Pána Boha dobré. To je ovšem ošidná věc, protože Bible není kuchařka. Není návod na život v tom smyslu, že teda krok za krokem, když udělám všechno, co mi Bible diktuje, tak to skutečně budu mít u Pána Boha dobré a dobře to dopadne. Na druhou stranu, ptát se, co mám teď udělat, je legitimní otázka. Pro mě je zajímavé srovnání Mojžíše a Davida. Takové dvě významné biblické postavy. Že Mojžíš na poušti dostává se do situace, kdy lid má žízeň, v poušti není voda, Pán Bůh mu řekne, vezmi hůl, udeř do skály, on to udělá, vyteče voda, lid se napije a je všechno v pohodě. A potom, za nějakých skoro 40 let, se dostane do podobné situace a Pán Bůh mu řekne, běž té skále, zvedni nad ní tu hůl, ale jenom promluv. A Mojžíš zřejmě pod tlakem té zkušenosti, protože jednou už to zažil, takhle to udělal, tak do té skály znova praští a Pán Bůh ho za to odsoudí. Říká, měl jsi poslechnout, neměl jsi do té skály udeřit. David se taky dostává dvakrát do stejné situace. Pelištejci vytáhli proti Izraeli, usadili se v dolíně Refájců a David se ptá Pána Boha, mám proti ním vytáhnout nebo ne? A Pán Bůh mu říká, vytáhni, dám ti je do rukou. David vytáhne, vyhraje bitku, všechno dobré. A za nějakou dobu, dlouhou dobu, Pelištejci znovu vytáhnou a znovu se utáboří v dolíně Refájců a David, teď bychom řekli, už to měl vyzkoušené. Ale on se přesto Pána Boha znova ptá a Pán Bůh mu řekne, netáhni. Obejdi je ze zadu, až uslyšíš znamení, šelest kroků, pak teprve zaútoč. David poslechl a dobře to dopadlo, na rozdíl od toho Mojžíše. Takže je dobré se ptát, ale máme taky ještě jiný případ, a to je podobenství, příběh. Pán Ježíš vyprávěl o Lazarovi, boháči, který se dostal do pekla, řečeno našimi slovy, on vidí tam odtud z toho ohně Abrahama a volá k němu a prosí ho, ať pošle někoho, jakoby z nebe, tedy z toho zlůna Abrahamova, ať varuje jeho bratry. Že Abraham mu říká, no to není potřeba, mají Mojžíše a proroky, tak ať je poslouchají. Máme Bibli. Nepotřebujeme se na všechno ptát. My lecos víme, co máme dělat. My se někdy ptáme spíš proto, abychom nemuseli poslechnout to, co z té Bible vyčítáme, protože se nám to zrovna nehodí nebo nelíbí. To se stává. Ale obecně řečeno, Bible není kuchařka. Je to kniha, která nás učí principy, která nás učí především, jak myslet, jak cítit, co je naším cílem, kam máme směřovat. Ty obecnější věci a je na nás, abychom z toho vyčetli ty konkrétní kroky, které máme udělat.
1: Takže zkušenost je nepřátelská.
2: Není dobré, když jednáme jenom podle zkušenosti. Protože zkušenost je dobrá ve chvíli, kdy jsme pořád ve stejné situaci. Ale jakmile se něco v našem prostředí změní, tak zkušenost už přestává fungovat a ono se pořád něco mění. A v tom je zkušenost ošidná. Zkušenost platí pro minulost, ale dneska už to je jinak. Proto musíme být opatrní. A já si dneska myslím, že Pánu Bohu vlastně nejde o to, abychom to udělali dobře. U Pána Boha můžeme dělat chyby. On tomu rozumí, on ví, že je budeme dělat. Pánu Bohu jde o to, abychom se s tou situací poprali. Jemu jde o ten náš zápas, o to naše hledání, o to, abychom my přišli na to, jak to máme udělat. Když přijdem na něco a bude to špatně, tak on nám to řekne a vrátí nás. Ale o ten zápas jde, protože to nás mění. To, že budeme dělat věci podle návodu, to budeme pořád stejní.
1: Takže poslušnost, jak se to často zdůrazňuje, je spíše škodlivá, protože vede k pasivitě?
2: Já si myslím, že ano. Totiž poslušnost, kterou bereme jako poslušnost služebníka. My pořád máme představu, že Kristus má být nejen naším spasitelem, ale taky naším pánem. Že jo? Tak to mnozí zdůrazňují. Ale Pán Ježíš říká, už vás nenazývám služebníky. Nazval jsem vás přáteli. A on tím vlastně říká, já už nechci být vaším pánem, já chci být vaším přítelem. Já nechci, abyste mě poslouchali ze strachu, nebo z povinnosti, nebo já nevím z jakéhokoliv důvodu. Já chci, abyste mysleli jako já. A to je poslušnost, taková ta přirozená, spontánní, ale poslušnost, která vyplývá z toho, že rostu v Krista, že jsem mu stále podobnější, že toužím potom být jako on a proto dělám to, co on říká. Proto myslím tak, jako on myslí. O to jde.
1: Ale do tohoto stavu se stejně vrůstá zkušenostmi.
2: Určitě. A je to celoživotní proces a pořád tomu budeme klopítat, ale jde o tu touhu. Protože buď můžu chtít, aby mě Pán Bůh ukázal krok za krokem, abych to měl dobré, ale vlastně se nemusel vůbec měnit. A nebo toužím potom, abych dorostl v Krista, a vlastně už mě moc nezajímá, jestli občas něco pokazím, protože vždycky něco pokazím. Jde mě o ten cíl, k tomu směřuji a za to se modlím, aby mě Pán Bůh dal ten růst a dorůst, abych dosáhl cíle.
1: Petře, už podruhé si to řekl, že Pánu Bohu nezáleží na našich nějakých pádech nebo proviněních. Jak to, že mu na tom nezáleží, když hodně textu Bible je tohle dělej, tohle nedělej?
2: No, protože to jsou taky často starozákonní texty, které mluvily do doby našeho, a teď řeknu jako lidstvo, našeho dětství. Epištola Židům jasně říká, nezůstávejte u těch dětských věcí, u počátečního učení, o pokání z mrtvých skutků a další a další. My máme jít dál, my máme dorůstat. To, co bylo kdysi, ano, to bylo nutné, byla to etapa, ale my už bychom měli být dál.
1: Když to vezmu na příkladu, tak když čteme neustále se modlete, tak jako dítě to vezmu v rovině, že se mám snažit co nejvíc se modlit. Ale jako dospívající nebo dospělý se ptám, proč a jak?
2: Ano, dítě myslí jinak. A to je daná věc, tím se nedá nic dělat, protože se učí. Učí se nápodobou, dělá věci, protože by se to mělo. Dospělý člověk by to měl v tom ideálním biblickém případě dělat z lásky. Modlit se neustále znamená žít v trvalém kontaktu s Kristem, pořád ho mít na paměti, protože ho mám rád, protože mi na něm záleží, protože na něj nechci zapomínat, protože mi záleží na tom, aby on viděl můj život pořád, v každém okamžiku, aby byl vedle mě.
1: Když jsem na začátku tohoto vstupu pokládala otázku, co od Bible očekáváme, přijde mi, že někdy máme pocit, že když děláme ty správné věci, začnou se dít ty správné výsledky. A to někdy i v té duchovní nadpřirozené rovině. Opravdu se pomodlíme za to, aby, já nevím teď, co mám říct za příklad, se obrátila celá moje rodina a takhle se to stalo. Je špatné očekávat zázraky?
2: Vůbec ne. Pán Bůh nám je nabízí. Je ale dobré jim dobře rozumět. Protože zázrak často vnímáme jako překročení přírodních zákonů nebo věc, která není očekávatelná. Najednou se něco stane, co by nikoho nenapadlo, že se to může stát. Jenomže když písmo mluví nový zákon, nebo Janovo evangelium typicky, když mluví o zázracích, používá slovo semejon, znamení. To, co se stalo, nám má něco říct. Zázrak není oprava stvoření. Pán Bůh stvořil tenhle ten svět dobře. Mnohokrát to tam říká, opakuje to. není třeba nic opravovat, ale to, co se stane mimořádného, nám má něco říct o Bohu. A o to jde.
1: Už kolem mě šel termín křesťanská magie. Jak tomu rozumíš, nebo co to znamená?
2: Já bych tomu rozuměl docela civilně. Řekl bych, nebo použil bych tenhle termín pro situace, kdy lidé očekávají právě ten zázrak jako zázrak, ne jako znamení. Něco, co ohromí moje okolí, něco, co mě dá nějakou moc, nějakou síru, myslím na Šimona Kouzelníka z Nového zákona, ze Skutků.
1: Spektakulární věci.
2: Tak, který toužil mít tu stejnou moc jako apoštolové, aby mohl uzdravovat, aby mohl dělat tyhle zázraky. To jsou odsouzení hodné touhy, protože jsou nesmírně sobecké ve většině případů. Jde o to, aby ten člověk sám sebe mohl nějak vyvýšit. To je zavádějící. Ale my někdy biblický text takhle vnímáme, že jsou to slova, která mají moc sama o sobě. V některých denominacích, a zejména v minulosti, to bylo vnímáno i u křesťanských obřadů, s operátum, že prostě ten obřad působí sám o sobě. A my v protestantském prostředí to často vnímáme, že ta slova, když vyřkneme, tak působí sama o sobě. A vytrháváme verše z kontextu, používáme je jako magické formulky, takhle je to tam napsáno, tak se to určitě stane, že a někdy si neuvědomujeme, komu ta slova byla řečena, v jaké situaci, kdo je říká, že jo, já když někdy mluvím o evoluci, lidé, no tenhle rozhovor často stojí, a někteří proti tomu argumentují, ne, svět je pořád stejný, a argumentují biblickým slovem, že všechno je tak, jak bylo od počátku věku. Takhle je to napsáno v Petrově epištole. No ano, je to tam napsáno, ale je to citát posměvačů posledního času. Jo, čili takový argument je velmi chabý. To. My se často v té touze po magické síle slova dostáváme do velmi podivných postojů.
1: Takže takové to vyhlašování božích práv, ta božího slova, je vlastně vytrhávání z kontextu?
2: Může být a nemusí. My samozřejmě můžeme vyhlašovat, ale potřebujeme dobře vědět, co říkáme a které biblické texty používáme, co opravdu říkají, komu byly určeny, v jaké situaci. My často vyhlašujeme věci, třeba výroky ze žalmů, ale oni to nejsou boží sliby. Že jo, to jsou vyjádření víry těch lidí, kteří to psali. Že jo, máme v žalmu napsáno, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Že já mi říkáme, no, nebo někteří lidé tomu takhle doslova věří, že teda když budou spolehat na Hospodina, že se jim nic nemůže stát. Nevím, jak by tohle to vysvětlovali křesťanům nebo i židům, kteří prošli koncentračními tábory. Že jo. To jsou velmi neuvážená očekávání, protože to není boží slib. To je lidská vyjádření lidské víry, lidské touhy, na které Pán Bůh dal svoje razítko a řekl, ano, tohle to je dobrá víra, protože spoléhá na mě, ale už to výsledek nemluví. Bude jiný.
1: Ano, o výsledku úplně. No. Mě tady zaujalo, když jsi mluvil o tom Šimonu Kouzelníkovi, tak si vlastně zmínil, že některé věci z Bible vytahujeme kvůli sobě, že vlastně v pozadí hraje velkou roli naše sobectví a soustředění na sebe. Jak se toho zbavit při čtení Bible? Jak vlastně možná i rozlišit? Myslím si, že mnohokrát vůbec neporozumíme tomu, že máme strach o sebe, chceme svůj prospěch a podobně. Že se dovoláváme opravdu božího slova, toho textu biblického jako něčeho zázračného.
2: Mám za to, že se toho úplně zbavit nedá, že s tím všichni zápasíme a je to celoživotní boj hledat opravdu Pána Boha a ne svoje zajištění. Myslím si, že je dobré si zdůrazňovat, že vlastně cílem naší víry, naší touhy, všeho je Pán Bůh, ne my, ani naše spása. O Boha jde, ne o nás. Pánu Bohu jde o nás, ale nám jde o Boha. Tomuhle se potřebujeme pořád učit. Pomoc v tomhletom rozlišování, myslím si, že je v rozhovoru s církví. Že jak jsme ve větší komunitě, tak v tom rozhovoru spíš přijdeme na to, co je tím naším skutečným motivem, protože každý to budeme mít trošku jinak a na tom druhém snadněji vidíme takové ty ne zcela čisté motivy nebo dobré motivy. Navíc je potřeba si uvědomit, že to soustředění na sebe, to není nějaké evidentní sobectví, že to je často strach.
1: A může vypadat jako zbožnost.
2: No pravda, a to bych řekl, že je velmi časté. Nebo i ten zájem o druhé je často motivován tím, aby oni se na mě nedívali jako na sobce. To nám do všeho proniká pořád. To je trvalý zápas, ale myslím si, že je dobře na to pamatovat a právě nad, nebo především nad biblickým textem se pořád dokola Pána Boha ptát, co nám vlastně chce povědět a hlavně důvěřovat mu. Protože tam, kde se na Boha opravdu spolehnu, tam se přestávám bát, kde ho mám opravdu rád, láska vyhání bázeň, tam ztrácím ten strach a troufnu si potom spolehnout se na Boha i v riskantních situacích.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu se zabýváme Biblí, knihou, kterou jste velmi pravděpodobně drželi v ruce i vy. Jak k ní přistupovat, jak ji číst, co v ní hledat a naopak čemu se vyhýbat, o tom si dnes povídám s Petrem Hrausem. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také Kateřina Hodecová. Petře, my jsme tady v tom minulém vstupu mluvili hodně o tom, co v Bibli nehledat, jak k ní nepřistupovat, ale jak tedy přistupovat? Jak docílit toho, že se setká to psané, ten psaný text s tím vnitřním projevem ducha nebo přitakáním?
2: Myslím si, že především s pokorou. Bible je pro mě autoritou. Mám k ní respekt, mám před ní úctu. Jsou křesťané, nebo řekl bych 19. století přineslo liberální teologii, kdy mnozí křesťané měli pocit nebo přistupovali k Biblii tak, jako by byli nad ní a posuzovali, co v Biblii je Boží slovo a co už není, tak jak jsme o tom mluvili, že to vlastně nejde, ale ta snaha tam byla. Soudili ten biblický text, posuzovali, co je ještě adekvátní a co už ne. Evangelikálové se vůči tomu velmi vymezili a říkali, my potřebujeme být pod tím slovem, žít pod Biblí, pod její autoritou, pod její mocí. Já si myslím, že oba ty přístupy jsou zavádějící. Že Bible nás zve, abychom byli v ní, vtahuje nás do těch příběhů. A my se musíme, potřebujeme se nechat vtáhnout. Ano, jsou to příběhy z jiných dob, z jiných časů, z jiných typů společnosti, ale to všechno se dá překonat, protože jde o tu podstatu, která je pořád stejná. My se potřebujeme stávat součástí těch příběhů. Mně se velmi líbí židovský způsob oslav. Protože když se slaví Pesach, tak každý Žid znovu prochází Rudým mořem a znovu jde pouští, znovu prožívají všechny ty příběhy, ne jako realitu, ale pro ně to je realita. A to platí i pro církev. Ty staré příběhy pro nás jsou realitou, oni se znovu dějí v našem životě, ale my je musíme nechat se odehrávat. My jim ten náš život musíme sami otevřít, abychom žili ty biblické příběhy vždycky znovu a vždycky nově. To si myslím, že je otázka pokory před písmem.
1: A nemůže to být zavádějící vstupovat do nějakých těch biblických příběhů takhle osobně? Není to, že si to do toho pak promítáme, ty svoje životní peripetie?
2: Promítáme a nemůžeme se tomu vyhnout. Tak, jak jsme o tom mluvili, ten zápas je i v tom, abychom sebe omezovali, umenšovali a nechávali čím dál víc mluvit Boha, jakkoliv se nám to nikdy absolutně nepodaří. Ale ona, ta Bible, je živá. Ona nás nenechá zas tak úplně si s tím textem dělat, co chceme, pokud jsme před Bohem upřímní. Pokud se jsme otevření a necháme Pánu Bohu ten prostor, tak on nás provede těmi příběhy.
1: Jak se ta pokora projevuje? Třeba, že se pomodlím před každým čtením, poprosím Boha, aby nějak měnil ty moje brýle a to předporozumění.
2: Mnozí tomu tak rozumí a modlí se před každým čtením Bible a je to dobře, ale myslím si, že to je málo. Číst Bibli s modlitbou pro mě znamená číst ji jako modlitbu. Protože modlitba je setkání s Bohem, rozhovor s Bohem. A já, když otevřu biblický text, tak potřebuji nechat Boha mluvit. A někdy, a tady hrozně pomůže naučit se ty texty z paměti, mít je v hlavě, a pak je nechat jen tak plynout a nepřemýšlet o nich, neanalyzovat je. Katoličtí křesťané, římští křesťané mluví o kontemplativní modlitbě. To je strašně důležitá věc. My jsme na ní zapomněli, ztratili jsme ji. Ale nechat Boží slovo mluvit. A ono promluví. Někdy to chce hodně času, někdy to chce hodně našeho ticha, ale Pán Bůh umí mluvit. A pokud budeme číst Bibli s touhle modlitbou, to znamená ve zřetelném, vědomém kontaktu s Bohem a v tichu a s nasloucháním, tak ten text nás povede.
1: Znamená to ale zpomalit tedy.
2: No jejde.
1: Při rychlém čtení Bible vlastně ta kontemplativnost se vytrácí a sama mám zkušenost, že někdy musím dozrát k něčemu, co po delší době pochopím.
2: Ano, a Bible často po letech řekne něco, co do té doby neotevřela, nad známým textem. Znovu se vracím k tomu učit se ten text z paměti, protože když mám ten text v hlavě a chodím třeba po lese a nechám ho znít jenom, tak on mluví.
1: Učit se z paměti, to v dnešní digitální době, kdy máme všemožné aplikace a můžeme číst kdykoliv, kdekoliv, cokoliv, to zní velmi archaicky.
2: Já si říkám, kdybych dětem měl tohle vysvětlovat, tak jim řeknu, no to je jako s počítačem. Představ si počítač, kdybys měl jenom displej, klávesnici a disk. Když víš, kde je jaká informace uložená, když víš z paměti citace, že Batouš 15:25 je tohle a tohle slovo, no to máš na tom disku. A co s tím uděláš? Na to, abys našel souvislosti, to potřebuješ natáhnout do operační paměti. Co máš v operační paměti, teprv s tím budeš pracovat. To, že víš, kde to bylo napsáno, to je na nic. Ale v hlavě to potřebuješ mít. A pak se ti to pospojuje a pak to bude mluvit.
1: Takže mnoho věcí nám uniká, protože nemáme tu operační paměť plnou?
2: Určitě. Staří otcové církve znali Bibli z paměti, celou. A to byla obrovská pomoc. Ovšem to nemuseli být jen staří otcové, když se podíváme na muslimy, oni znají Korán taky z paměti. A v tom jsou nám tedy obrovským příkladem.
1: Teď jsem se lekla, já se svojí paměti.
2: Já taky neznám Bibli celou ani zdaleka, ale jsou některé texty, které znám, některé jsem se naučil v původních jazycích, ono to taky má svůj význam, svůj rozměr a pomáhá mi to.
1: Opravdu se ti vybavují souvislosti vlastně v takovém možná mimoděk přemítání?
2: Ano, ano.
1: A zapadne to do kontextu a najednou se to rozsvítí?
2: Ano. Nebo se mi stane, že se ráno vzbudím a najednou vím, kde to, jak to souvisí, co to říká.
1: Je ještě nějaký jiný způsob přijímání biblického textu, který nějak rozšíří tu možnost, a co to mám teď říct, zásahu? Nevím, čtení, tedy to přemítání, učení se z paměti, poslouchání?
2: Určitě, i poslouchání, protože co člověk slyší, tomu zůstává v hlavě, tedy aspoň těm mladším. Ale ano, je dobře číst Bibli s očekáváním, počítat s tím, nebát se počítat s tím, že ona jednou promluví, čekat na to, čekat na Boží slovo. S důvěrou. Přičemž důvěrou myslím to, že důvěřuju Pánu Bohu, že mě řekne to, co potřebuju vědět, že mě povede tam, kam potřebuju jít, že mi dá to, co potřebuju k životu. A s touhou. A tady možná je jedno úskalí ještě, my někde čteme z Bibli s touhou, aby nám pomohla v naší situaci. Aby nám řekla, co teď mám udělat. Máme touhu po dosažení svatosti, abychom byli lepší. Že jo? A pořád se vracíme k sobě. My potřebujeme touhu po Bohu. Boha poznávat. O to jde. A myslím si, že tam, kde je opravdu touha po Bohu, kvůli Bohu samému, ne kvůli našemu prospěchu, ale kvůli němu samému, tamže Pán Bůh mluví.
1: Petře, a kde vzít takovou touhu?
2: Když domyslíme, kým Bůh je, jak o nás stojí, jak strašně mu na nás záleží a co pro nás všechno udělal a dělá, tak si myslím, že ta touha je docela logická a přirozená.
1: Tam, kde přemýšlíme o Bohu, v nás vyvstává touha po něm.
2: Ano, kde se po něm díváme a kde vnímáme stopy jeho skutků v minulosti i dnes.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Bible, ta kniha knih, je tématem dnešního rozhovoru s Petrem Rausem. My už jsme tu probrali mnoho věcí ohledně přistupování k Bibli, očekávání, ale jak je tedy prakticky číst? Už jsme narazili i na to, že jsme vlastně odkázáni na množství překladů původního textu. Hraje to v tom roli?
2: Určitě. Martin Luther prý říkal, že když Hospodin nechal napsat Bibli hebrejsky a řecky, tak je hřích se ty jazyky nenaučit.
1: A je, je.
2: Když jsem šel do důchodu, tak jsem si udělal aspoň 3 semestry řečtiny a teď se učím hebrejštinu a jde mi to strašně stuha, je to hrůza. Takže zůstávám odkázána na překlady a tady bych řekl, ano, jestliže máme jenom překlad, a to je problém, protože každý překlad je zároveň i výkladem a nejde se tomu vyhnout, tak potom je potřebné číst těch překladů, co nejvíc jsem schopen. A porovnávat a s tím pracovat.
1: Stačí mít jenom Bibli?
2: To je zajímavá otázka. Potkal jsem lidi, kteří měli za to, že je škodlivé číst cokoliv jiného než Bibli. To je hodně extrémní situace. Pak jsou lidé, kteří varují před některou literaturou a říkají, tak jestli jsi křesťan, tak nesmíš číst okultní literaturu nebo nějaké ezoterické knihy. A pak mě překvapil apoštol Pavel, který přijde do Aten na Areopág a když je tam v hovoru s těmi místními pohany, tak jak se jim snaží vycházet vstříc, tak z hlavy vystřihne citaci jednoho tehdejšího astrologa Arata ze Sol. Čili on nejenže četl takovou literaturu, ale on ji znal z paměti. Tak jsem to trochu v rozpacích před těmi názory, které před takovou literaturou varují a spíš si říkám, že potřebujeme číst všechno, co nejvíc, ale přemýšlet o tom, nebrat všechno za bernou minci, tak jak říká písmo, zkoumejte duchy, přemýšlejte, co je zatím a k čemu vám to bude. Možná nám to bude k užitku v diskusi s člověkem, který je o takových věcech přesvědčen, že budeme znát ten jeho myšlenkový svět, ale pravdu v takové literatuře pravda nehledejme.
1: Často asi troskotáme při čtení Bible na tom, že ji máme jaksi rozdělenou na ty veršíčky a stačí nám 2 verše a říkáme, že z toho můžeme načerpat poklad, což je určitě pravda. Na druhé straně, jak Bibli číst tak, aby nám dávala smysl v tom kontextu?
2: Myslím si, že je dobré ty způsoby kombinovat. Ano, někdy čteme jednotlivé verše, ale potřebujeme i ten kontext, takže je velmi užitečné číst alespoň celé kapitoly, ale je lepší, protože ty kapitoly tam původně nebyly, o verších nemluvě. Číst celé biblické knihy v jednom kuse, v jednom zátahu, jako příběh. A ono to pak někdy promluví jinak. Tady nás může zarazit, že když čteme Nový zákon a sledujeme, jak pracují se starozákonním textem apoštolové, tak zjistíme, že je to hrůza z našeho pohledu. Kašlou na kontext, vytrhávají z kontextu, používají to všelijak. A člověk se ptá, jak je to možné, když my rozpoznáváme, jak to je zavádějící takhle pracovat s Biblí. A já si říkám, že důvodem je možná charakter společnosti. Že oni oslovovali lidi, kteří ty texty znali, kteří věděli, co a jak, kteří znali souvislosti. My jsme v úplně jiné době a ta společnost je jiná. To, co nám smysl nedává, protože si nedovedeme vůbec takovou situaci ve společnosti představit, tak pro ně mohlo být normální a naopak. Takže bych v tomto případě například apoštolu moc nedal a opravdu se držel kontextu, četl Bibli v celku a u těch jednotlivých veršů vždycky velmi přemýšlel, v jakém kontextu to bylo řečeno, kdo to říkal, komu to říkal a proč to říkal, co tím chce říct.
1: Je potřeba mít nějaké historické dobové souvislosti, sociální poznatky z té doby, abychom porozuměli třeba dialogu?
2: Je to velmi užitečné. V každém případě je to velmi užitečné, ale naše neznalost není pro Božího ducha překážkou, aby nám tu pravdu osvětlil. Takže není to zásadní, i bez toho se dá dobře žít, Pán Bůh nás povede i bez toho, ale pokud známe ty souvislosti, tak nám to osvětlí mnoho dalších věcí, které jsou užitečné.
1: Někdy se setkávám s takovou únavou a nechutí Bibli číst, protože ona je vlastně velmi náročná. Čteme tam hodně toho, co, jak dělat, nedělat, co je dobré a člověk chtě nechtě u toho čtení potom získává pocit, že pořád je málo, pořád to nestačí.
2: Ono je dobře si připustit, že ten můj život bude vždycky málo. My jsme teď u nás ve sboru přemýšleli o pokání a upozorňovali jsme se, že existuje jakási dětská forma pokání, kdy pokání vnímám jako lítost nad konkrétním zlým skutkem, ale že to je dětská forma, kterou je třeba opustit. Že to dospělé pokání je poznání, že já nejsem k ničemu. Ale patří k tomu to druhé, že Pán Bůh o mě přesto stojí. Hrozně stojí. Takže za mě dal svůj život. Ale znamená to pro mě, že já se netrápím tím, že nejsem k ničemu. Prostě to tak je, jsem člověk. Ale s tím, co mi Pán Bůh dává, co mi ukazuje, jak mě vede, se chci snažit co nejlépe hospodařit, abych tím rostl a abych se učil, abych se mu přibližoval. O to jde.
1: Petře, dává nám naše kultura, naše současnost před oči nějakou clonu, nebo čteme Bibli v té naší současnosti s nějakými brýlemi oproti tomu, v jakém kontextu byla psaná?
2: Myslím si, že každá doba má takové clony, takové závoje. Židé ho měli a mají dodnes, tak jak píše apoštol, ale to je ještě trošku jiná situace, protože tam jde o boží záměr, který má napomáhat rozšíření evangelia mezi všechny národy. Ale pokud je o naši dobu, teď samozřejmě je rozdíl mluvit o sekulární společnosti a o církvi, potažmo o některých denominacích. Pokud jde o tu společnost sekulární, myslím si, že naší největší bariérou a problémem je pocit, že všechno zvládáme. Ale mám pocit, že tahle ta doba brzy pomíne, protože se nám spousta věcí začíná sypat. A je to svým způsobem dobře, protože nás to vrátí do reality. Pokud jde o církev, a tady bych řekl možná o tu naši evangelikální, nebo o ty křesťany, kteří se snaží být hodně bibličtí, myslím, že se nám stala taková neúplně dobrá věc, že jsme se hodně soustředili na Pavlovy epištoly. A zobecnili jsme je. Jenomže Pavel většinou řeší konkrétní problémy konkrétních zborů v konkrétní situaci, takže ono to, co on říká, tak úplně obecně nemusí platit. A největší problém je v tom, že my teď těmi pavlovskými konkrétními radami a doporučeními se jako brýlemi díváme na Krista. Místo, abychom se optikou Kristova života dívali na toho Pavla a říkali si, tak tohle to je opravdu jenom konkrétní situace. To si myslím, že je naše veliká clona. Protože my pak čteme Bibli jako soubor příkazů a doporučení a zákazů, ale to ona vůbec není.
1: Poslouchám tě, rozumím ti, ale říkám si u toho, je tento způsob pohledu na Bibli přístupný opravdu každému? Nebo člověk musí mít nějaké teologické vzdělání, aby se v tom takto zorientoval?
2: Myslím si, že není přístupný každému vždycky. Že je to věc určitého růstu a určité etapy na té cestě života víry. Vzdělání je dobrá pomoc, ale není nezbytné. Pán Bůh postavil evangelium tak, že mu rozumí každý člověk, a pro mě bylo často fascinující vidět, jak moji kamarádi kopáči velmi dobře chápou, co evangelium říká. Vzdělání je opravdu pomoc, ale není zásadní. Zásadní je to očekávání, ta důvěra v Boha, ta touha po Bohu samotném a on si nás povede.
1: Titulek dnešního pořadu je Jak číst Bibli. Tak kdybychom to na závěr měli shrnout, tak Petře, jak?
2: Hlavně číst, pořád se k ní vracet. Nemyslet si, že mě stačí poslouchat kázání nebo číst literaturu o Biblii, to bychom dopadli jako Židé, kteří, když se jich dneska zeptáme na nějakou radu ze Starého zákona, tak nám citují Talmud, protože Starý zákon je už příliš daleko. Čtěme Bibli, pořád se k ní vracejme a čtěme ji s pokorou a s touhou.
1: Říká Petr Raus, můj dnešní host. Petře, moc děkuju. Děkuju za tu inspiraci z našeho dnešního povídání. Jdu si číst Bibli. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Jsou 2 hodiny odpoledne a za normálních okolností je právě teď na Rádiu 7 čas na písničky na přání. Dnes to bude trochu jinak, z technických důvodů se k nám tentokrát nedovoláte a tak budu pro vás písničky vybírat já. Doufám, že mezi nimi najdete i nějakou svoji oblíbenou a třeba vás naopak překvapí něco, co ještě neznáte. První z nich, kterou vám pustím, je od skupiny Citizens. Good Ground, ať tvé slovo zakoření a ovoce bude hojné. Ty jsi vinná réva, náš jediný život. Ať roste dobrá zpráva a ratolesti vzkvétají. Ty jsi náš jediný cíl.

Teď vám pustím takovou novinku od Slávky Tkáčové, jmenuje se S tebou ta písnička a je to popová skladba o blízkých vztazích a lidech, na které se můžeme spolehnout. Ačkoliv ta píseň působí jako takový obyčejný love song, autorka ji chápe mnohem šířej. A zároveň tento single otevírá takovou novou, modernější etapu její tvorby a mně se ta píseň moc líbí, vždycky mě roztančí, tak snad se bude líbit i vám.

Následuje píseň polská Stvoženie od Kuba Piechnika a Šimona Čiževského. Je to single z roku 2025. Moc se mi líbí, protože se tam zpívá: kdo kráčel po dně moře, kdo určil, kam až sahá nebe, kdo pozvedl nebeskou klenbu hvězd. No pán všeho. Svět stvoření nebe zpívá, společně velebí tvé velké jméno. Když kolem sebe vidím dobro a krásu, celou svou bytostí tě toužím chválit, pane. Tak pouštím ji pro vás, snad vás potěší.

Jedině Bůh je svatý, vládne nade vším a zaslouží si všechnu čest, slávu a chválu, dospívala skupina Lift Up. A já už pouštím Noé Miracle, jednu vlastně z jejich úplně prvních písniček, vznikla v roce 2015 a jmenuje se Průhledná.

Dospívala Lidie Zoubková, mimo jiné teda úžasná zpěvačka, ale taky úžasná osoba, kterou jsem si pozvala i na rozhovor a 5.10. s ní vyjde pořad Pohovka, kde spolu hovoříme o tom, proč skládá, jak vznikají její texty a také, jak miluje Pána Ježíše. A já už pouštím píseň Už nehladám od Andreje Velebíra, píseň, která byla vlastně takovou hymnou na letošním Campfestu roku 2026.

Dohrála španělská píseň od interpreta Samuela Adriana, zpíval tam Bůh je dobrý v každém čase, jeho věrnost trvá na věky, nebudu se bát žádného zla, i v temnotě bude se mnou. A teď pouštím City House Music a píseň vydávám.

písničky na přání, tentokrát pod mojí taktovkou. Doufám, že se vám to líbilo. A ještě nakonec pouštím Jiřinu Džinu Čunkovou a píseň Žalm 91. Nebudu se bát.

Jsou 3 hodiny odpoledne, pondělí 28. září a na Rádiu 7 je s vámi Kristýna Exnerová. Pokračujeme ve svátečním odpolední a také dnes se v tuto chvíli chceme společně modlit za Ukrajinu. Za zemi, kde válka dál zasahuje do každodenních životů lidí, ale také za všechny, kteří pomáhají a přináší naději tam, kde je potřeba. Bože, dnes bych se ráda modlila za křesťany a církve na Ukrajině, za všechny, kteří i uprostřed války otevírají dveře kostelů, rozdávají jídlo, pomáhají rodinám nebo navštěvují zraněné, jednoduše zůstávají nablízku lidem, kteří už nemají sílu. Prosím, dávej jim odvahu, moudrost a také chvíle, kdy sami mohou načerpat, ať dokážou přinášet naději tam, kde ji lidé ztrácejí. Být tvýma rukama, tam, kde je potřeba praktická pomoc. A prosím, připomínej i nám, že modlitba za Ukrajinu není jen záležitostí těch, kteří tam žijí, ale že v ní můžeme vytrvat společně s nimi. Amen.

Ještě vám chci připomenout, co všechno vás dnes na Rádiu 7 čeká. Ať si můžete třeba dopředu vybrat pořad, který vás zajímá, nebo si podle něj naplánovat zbytek dne. Tak pojďme mrknout na dnešní program. S pastorem Sašou Štěpánovským otevřeme biblický příběh známý jako podobenství o marnotratném synu. A on je to možná nejvíce příběh o tom, že nesmírně záleží na otci. Poslechněte si 15 minut po 3. hodině. Na poslední večeři a modlitební setkání v zahradě Getsemane jste zváni od 3:15. Někdy rozhodují pouhé 0,2 sekundy. Nad chorvatskou rybou přemýšlí Tibor Máhryk o brzdách a společnosti. Jeho glosa o umění nepřidávat plyn zní po 16:15. 16:30 pro vás bude připraven magazín a od 17:00 jazzový klub. Tolik z dnešního programu zhruba do 17:00 odpolední.

Příběh o marnotratném synovi je o synovi, který utíká z domova, ale možná ještě více o otci. Do příběhu zve Saša Štěpánovský.

Vzpomínám si na jednu příhodu ze svého dětství. Jako malý kluk jsem si hrál před naším panelákem s partou vrstevníků a najednou všechno utichlo v očekávání příštích událostí. Malý chlapec se nejistě rozhlížel a hledal mezi námi svou příští oběť. Tak který to byl? Houkla ostře jeho matka, stojící za ním, nevypadajíc zdaleka tak krotce a nejistě jako její synek. Po chvilce váhání ukázal chlapec neomylně mým směrem, jak jinak. Obviněn z krádeže, kterou jsem nikdy nespáchal, stopám po schodech k našemu bytu následován ukradeným hochem a jeho rozlícenou matkou. Polikám slzy nad nespravedlivým obviněním a ani nejsem svému tátovi schopen vysvětlit, co se stalo. To on by nikdy neudělal, slyším klidný hlas svého otce ve dveřích. Žena náhle znejistěla. Tak jak to bylo? Udeřila na svého syna a konečně se rozbrečel ten správný člověk. Vše se vysvětlilo, chlapec tenkrát peníze ztratil nebo si něco koupil, ale vzpomínám na to, jak se mě tehdy táta zastal. Na otci záleží. Ježíš vyprávěl jednou příběh, takové podobenství, o jednom člověku, který měl dva syny. Ten příběh nasledoval pod situaci, kdy kolem něj byly velké zástupy, přibližovali se k němu hříšníci a celníci a farizové a učitelé zákona to nelibě nesli a reptali, tenhle člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. A Ježíš vypráví tři podobenství. A jedno z nich vám připomenu. Jeden člověk měl dva syny. A ten mladší říká, táto, mě už to tady fakt nebaví, je to tady štve, prostě tady musím makat, to je pruda tady, já tady nebudu s tebou. Dej mi díl majetku, který mi patří, já jdu pryč. A ten otec jim rozdělil majetek. Ten mladší syn podle Mojžíšova zákona měl dostat třetinu majetku, třetinu dědictví, ale víte co, dědictví dostávali ty kluci, až když ten táta umřel. Po jeho smrti. A ten chlapec jakoby říkal, táto, ty seš pro mě mrtvej, já už tady nebudu, dej mi to, co mi patří a já si jdu po svým. A ten táta mu dá svobodu a nechá ho jít. Jenomže po nemnoha dnech ten mladší syn všechno sebere, odejde do daleké krajiny, kde to tam rozmařilým životem všechno rozhází. A když všechno utratil, v té krajině nastal hlad, on měl nouzi, tak ho někdo místní nechal pást prasata, vepře. Nás to tolik netrkne, ale když Židé slyšeli tato slova, tento příběh, to je muselo tak tahat za uši, protože to byla strašná potupa. Vepři, prasata, nečistá zvířata, nemůže být pro Žida větší potupa, nebo v té době mohla být větší potupa, horší zaměstnání, než se tímto živit. Toužil se nasytit aspoň těmi lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. A teď tu čteme, přátelé. Přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. A já vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, oče, já jsem zhřešil proti tobě a proti nebi a já nejsem hoden nazývat se tvým synem, učiň mě jedním ze svých nádeníků. On přišel k sobě, to je zvláštní nebo vzácná situace v životě člověka, kdy člověk se chytne za nos a řekne, já jsem to celý pokazil. Říká se tomu pokání. Když člověk se chytne za nos a řekne, takhle to dál nejde. Já se vrátím k Bohu. Já se vrátím k Otci. Snad mě milostivě přijme. A tak vstane a jde. Vstal a přišel k tátovi. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut, i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. A já se vždycky ptám, když vyprávím tento příběh, jak to, že ten táta ho zdáli viděl, čeho vyhlížel. Chodil ho každý den vyhlížet. Jestli ten jeho nezdárný synek, který mu udělal tolik ostudy, který ho urazil, který ho ponížil, pohrdl otcovským domem, jestli se někdy vrátí a s láskou ho vyhlíží.

A nezahrnuje ho výčitkami, ale polibky, jako otec svého milovaného syna. Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, koktá ze sebe syn. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učím je jedním ze svých nádeníků. A ten táta řekl svým služebníkům, přineste rychle to nejlepší oblečení. Oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály, přiveďte tučné tele, zabijte je, radujme se a jesme, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. To je úžasný obraz našeho nebeského Otce. Když k němu přijde člověk, když k němu přijde hříšník a s touhou po pokání, s touhou vrátit se do té boží náruče. Otec neodsuzuje toho nezdárného synka a nechává přinést to nejlepší oblečení, dává mu na ruku prsten jako symbol toho, že to je dědic, že to je syn, že to není žádný nádeník. Dává mu ty boty a vystroje hostinu. Ten nádherný obraz toho, co se děje v nebi, když jeden člověk přijde k Pánu Bohu, vrátí se do té jeho náruči. Starší syn byl na poli, přichází utahaný z práce, blíží se k domu, slyší hudbu, tanec, party, mejdan, prostě co to je? Zavolá si jednoho ze služebníků, co to má znamenat? On mu řekl, tvůj brácha se vrátil, tvůj táta zabil tučné tele, že ho dostal naspět zdravýho. A ten bratr, místo aby se radoval, z toho, že jeho mladší brácha, ten nezdárný bráška, přišel k rozumu a vrátil se domů, tak tu čteme, že se rozněval, nechtěl vejít, jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. Vidíte, otec zase jde naproti svému synu, domlouvá mu, aby šel dál. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. A když však přijde tenhle tvůj syn, všimněte si, přátelé, on neříká, když přijde brácha domů, když tenhle tvůj syn, tenhle pacholek, který prožral svůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On to všechno prožere s prostitutkama a ty mu vystrojíš hostinu. Takhle se dívá ten starší syn na návrat toho ztraceného bráchy. A táta mu říká, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo, proč se radovat a veselit, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. A mě je lidi tak líto tohohle staršího bratra, protože on zůstal v otcově domě. On tam poctivě pracuje, drží jak mezerk na poli, nikdy nepřestoupí otcovo přikázání, je takový vzorný. A on toho tátu vůbec nezná. On vůbec nezná to otcovo srdce, že je tam skutečně jak nějaký otrok a ne jako syn. A proto, když se vrátí s nepořízenou jeho bratr, tak jeho srdce je tvrdý. A on říká, táto, já tady makám a ty jsi mi nikdy ani kůzle nedal, abych se poveselil. A táta mu říká, ale všechno, co je moje, je tvoje. Tenhle člověk se tolik podobá křesťanům, kteří se snaží žít podle Bible, věřit v Boha, poslouchat ho a přitom neznají otce a to jeho srdce. Tolik se podobá lidem, kteří tak z vrchu se dívají na ty druhé, kteří padli do hříchu a pak přicházejí s pokáním, jak spráskaný psi a oni se na něj dívají s odsouzením, no, pěkně jsi to vyměl, pěkně jsi to zmazal v tom životě a nemají tu milost a odpuštění tak, jak to má náš nebeský otec. To je moc smutný příběh, protože mně připadá, že ten starší syn ve skutečnosti byl ztracený. Ten mladší našel cestu domů. Když byste chtěli někdy trošku víc popřemýšlet nad tímto příběhem, najděte si někde na internetu nebo v nějaké knize, pokud máte o umění, ten slavný obraz od Rembrandta Marnotratný syn. A tam uvidíte krásně vykreslenou tu scénu, kdy ten nezdárný synek, otrhaný, smradlavý, špinavý, tam klečí před svým tátou a ten táta prostě na něm má ty ruce, stojí tam, sklání se k němu a vzadu, jak nějaká figurína s takým zvláštním
strašným tvrdým výrazem stojí ten starší bratr a kouká s pohrdáním na tuto scénu. Na otci záleží. Bůh Bible, Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, otec Ježíše Krista. Tento Bůh Bible, to je dobrý otec. To je milosrdný otec. Já bych se nikdy nedovolil říci, že je to nějaký taťulda. Já k němu mám velikou úctu. Bázeň mám před ním. Ale je to dobrý Bůh. A na otci velice záleží. Zdař Bůh.

Další zamyšlení bude od Aloise Boháčka zítra v 6 hodin 45 minut. Téma: jak se stát charakterním křesťanem.

dohrála píseň Náděj najdem od New Beginning. Tato píseň je také na album Stále, které vzniklo v roce 2022. Před námi polská skupina Ovca, píseň Úleva i šněk. Tak jako liják a sníh, tvé slovo se nevrátí bez užitku, protože tvá věrnost je veliká. Ty nás osvobodíš, dáš nám svůj pokoj a radost. Vrchy budou jásat a polní stromy budou tleskat. Úleva i šněk.

Zvu vás teď ke společnému čtení z Bible, konkrétně Markovo evangelium, 14. kapitola. Bude číst Marka Míková, Jan Podsměšil, David Vávra a čteme z překladu Bible pro 21. století.

0: Bylo to 2 dny před Velikonocemi a svátkem nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali ale, o svátcích ne, aby v lidu nedošlo k pozdvižení.
1: Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili. K čemu taková ztráta masti? Mohlo se to prodat nejmín za 300 denárů a dát chudým? A hubovali ji.
0: Ježíš jim však řekl, nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro mě něco krásného. Chudých budete mít vždycky dost a můžete jim pomáhat, kdykoliv chcete. Mne ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku. Jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne, svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali, kam ti máme jít připravit k jídlu velikonočního beránka? Poslal tedy 2 ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody, jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři, mistr se ptá, kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka? On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a připravenou. Tam nám připravte večeři. Učedníci tedy odešli a když přišli do města, našli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka.
2: Večer pak přišel Ježíš se 12. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl, amen. Říkám vám, že jeden z vás, kdo jí se mnou, mě zradí.
3: Zdrceni se jeden po druhém začali ptát. Snad ne já?
0: Odpověděl jim. Je to jeden z 12 ten, kdo se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy. Vezměte, jeste, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl, to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království. A když zaspívali žalm, vyšli na Oliveckou horu.

0: Tehdy jim Ježíš řekl, v tuto noc ode mne všichni odpadnete. Je přece psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. Petr na to řekl, i kdyby všichni odpadli, já nikdy. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dřív než dvakrát zakokrhá kohout, mě třikrát zapřeš. Ale on se dušoval ještě mnohem více. I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu. Podobně mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům, posaďte se tu, než se pomodlím. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a v tom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim, je mi úzko až k smrti. Zůstaňte tu a bděte. Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho jeli to možné ta hodina minula. Tehdy řekl, Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Když se pak vrátil, zastihl je spící. Tehdy řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. A když se vrátil, znovu je zastihl spící. Víčka jim stěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říci. Když se pak vrátil po třetí, řekl jim, ještě spíte, odpočíváte? Dost už. Pohleďte, nadešla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme, můj zrádce už je blízko. Ještě to nedořekl a v tom přišel Jidáš, jeden z 12, a s ním veliký zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží, znalců písma a starších. Jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení. Je to ten, kterého políbím. Chopte se ho a veďte ho opatrně. Jakmile přišel, hned přistoupil k němu a políbil ho se slovy. Rabi, rabi. V tu chvíli se na něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš jim řekl, vypravili jste se s meči a holemi, abyste mě zatkli jako zločince? Když jsem s vámi denně býval v chrámu a učil, nezatkli jste mě. Ať se však naplní písma. Tehdy ho všichni opustili a utekli. Jeden mladík ho ale následoval, oblečen jen kusem lněného plátna na holém těle. A když ho mládenci chytli, nechal tam to plátno a utekl nahý.
1: Ježíše pak odvedli k veleknězi, u něhož se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval až dovnitř na veleknězu v dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně.
0: Vrchní kněží s celou veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říci, zbořím tento chrám udělaný rukama a za 3 dny postavím jiný neudělaný rukama, ale ani tak se jejich svědectví neshodovala. Na to se především postavil velekněz a tázal se Ježíše. Nic neodpovíš na jejich svědectví? On však mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal, jsi Mesiáš, syn požehnaného? Jsem, řekl Ježíš. A vy uvidíte syna člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky. Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal, k čemu ještě potřebujete svědky? Slyšeli jste rouhání? Co o tom soudíte? A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat, zahalili mu tvář a byli ho pěstmi se slovy, prorokuj. A sluhové ho tloukli holemi.
1: Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek a když si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu. On to ale zapřel. Nerozumím, nevím, o čem mluvíš. Vyšel ven před dvůr a v tom zakokrhal kohout. Potom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat kolem stojícím: Je to jeden z nich! On to však znovu zapíral. Po malé chvíli se kolem stojící znovu obrátili na Petra. Určitě jsi jeden z nich! Vždyť jsi Galilejec! I tvé nářečí to dokazuje! Tehdy se začal zaklínat a přísahat: Člověka, o kterém mluvíte, neznám. A v tom podruhé zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A propukl v pláč.

0: Jsou 4 hodiny odpoledne, pondělní vysílání Rádia 7 pokračuje, u mikrofonu je Kristýna Exnerová. No a my teď na chvíli zpomalíme. Vlastně docela příhodně, protože právě umění brzdit je tématem následující glosy. Slovo má Tibor Máhrik.
1: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
2: Jezdíme rádi do Chorvatska, k moři. Člověk tam vyleze z auta, nadechne se a je mu jasné, že Pán Bůh měl při stvoření Jadranu opravdu dobrý den. A máme tam rituál, ryba. Protože přijet k moři a nedát si rybu, to je jako přijít na svatbu Káně a poprosit o vodu. Dá se to, ale je to škoda. Takže jedeme na večeři. Kolona. Popojíždíme rychlostí, kterou by předběhla i mírně motivovaná želva, a ty tam občas zabloudí na silnici. Vlevo palmy, vpravo pláž, v autě vůně opalovacího krému, zapadající sluníčko a netrpělivost, anebo očekávání. A pak přifrčel do mezery přede mnou míč, obloučkem, elegantně. Míč bych přežil, ale hned za ním dítě. 7, možná 8 let, 0% pozornosti, 100% bojového nasazení. Zvedlo ten míč jako vítěz olympiády a vítězoslavně odkráčelo na pláž. Ani se neohlédlo. Já jsem stál, auto stálo, srdce stálo, jenom to dítě šlo dál. Šťastné jako beránek, který nikdy neslyšel o vlkovi. Zachránili nás 2 věci. Reakce, 2/10 sekundy, a brzdy, kvalitní. A v tu chvíli se mi vybavil rozhovor měsíc před dovolenou. Servis, olej, pan mechanik s hadrem v ruce. Kotouče bych vyměnil. A musí to být? Nemusí, ono se dá jezdit i bez brzd. Prosím? No dá, jenom jednou. Tehdy jsem si myslel, že mi chce prodat kotouče. Dneska vím, že mi nabízel proroctví a já mu ještě smlouval cenu. Ryba pak byla vynikající, opravdu vynikající, ale já jsem ji celou večeři přežvikoval s jedinou otázkou a nebyla to otázka, kde byli rodiče nebo bratr. To jsou otázky pro soudce a soudců, těch je na světě dost, dělají to zdarma a rádi. Moje otázka zněla jinak. Jak jsme na tom s brzdami v životě? Jak jsem to vlastně s brzdami já? Protože přiznajme si to, naše doba vychovala celé generace mistrů plynového pedálu. Zrychlovat umíme skvěle. Kdo stojí, ten couvá. Kdo brzdí, ten je podezřelý. Jenže auto se nepozná jen a výlučně podle toho, jak umí zrychlit. Auto se pozná taky podle toho, jak umí zpomalit, potažmo zastavit. A člověk taky. Vezměte si obyčejné ráno v kuchyni. 7:30, nevyspání, nevynesený koš. Ty jsi zase nevynesl ten koš. Já? Ty? Aha. A teď pozor, v sekundě mám v hlavě připravenou větu, nádhernou, ostrou jako skalpel. Po té větě bude minutu ticho a já budu mít pravdu. Tu větu jsem nevyslovil. Na nevynesený koš se do zítřka zapomene, na takovou větu se nezapomíná celá léta. To je ten moment, to je ten míč, co přifrčel do mezery. Plyn nebo brzda? Písmo to říká bez okolků. Každý člověk, ať je pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Pohotový k slyšení, plný plyn na ucho. Pomalý k mluvení, no a lesce na brzdě. A ještě jiné písmo. Kdo se ovládá, je lepší než ten, kdo dobývá město. Přeloženo do naší řeči, Kdo spolkne jednu jedovatou poznámku, udělal větší kus práce než ten, kdo za týden zvládl 3 jednání a 1 webinář o time managementu. Brzda totiž není slabost, brzda je výkon. A co je nejkrásnější, brzda nikdy nebrzdí kvůli sobě, brzdí kvůli tomu druhému. A teď to vezměme opatro výš. Protože co je společnost? Řekové tomu říkali polis. A já si myslím, že polis je jedna veliká křižovatka. Ohromný kruhový objezd. Přijíždí na něj nákladák, tam dodávka, 3 cyklisti, 1 traktor, 2 kamiony a pán na koloběžce, který si myslí, že má přednost vždycky. Různé motory, různé rychlosti, různé zájmy. A hlavně různá očekávání. A jak to, že se nesrazí? Protože platí pravidla. A to stačí? Nestačí. Pravidla jsou jenom značky. Kdyby stačily značky, nemuseli by se do aut montovat brzdy. Jo, přesně tak. Křižovatka nedrží funkčně pohromadě proto, že je na ní napsáno, kdo má přednost. Křižovatka drží pohromadě proto, že se najde někdo, kdo ubere, kdo vnímá, kdo pustí, kdo počká, i když nemusí. A když to na tom kruháči nikdo neubrzdí, nejdřív se troubí, pak se křičí, pak se leda co ukazuje z okýnka. To ještě vypadá jako televizní debata, jenže na tom velkém mezinárodním kruháči se pohádce z okýnka nevystupuje s nadávkou. Tam se vystupuje ze zbraní. A dějiny jsou z velké části sbírka nehod, kterým se dalo předejít jedním jediným sešlápnutím pedálu. Někdy stačilo pár centimetrů, někdy o pár slov. Jenomže, a to je to hlavní, brzdy se nekontrolují na křižovatce. Brzdy se kontrolují předem, v klidu, když je čas. A ten servis duše se jmenuje ticho, modlitba, odpuštění, sebezpytování a nedělní ráno, kdy si člověk sedne a nechá si spravit, co mu vrže. Protože až přiletí ten míč a on přiletí, o tom nemějte iluzi, nebude čas na nic. Nestihnete zavolat poradci, nastudovat příručku, ani se zeptat chytrého telefonu. Bude čas jen na to, co ve vás už je. 2/10 sekundy. Tolik máme. Já jsem tehdy nad tou rybou poděkoval. Za reakci, za brzdy a za to dítě, které si vůbec nevšimlo, že právě někomu změnilo život. A na cestě zpátky jsem jel nějak pomalej. A všiml jsem si, že tam všude byly palmy. Ty nádherné palmy. Celou tu dobu.

Připomínku umění brzdit do dnešního dne poslal Tibor Máhrik. Reprízu uslyšíte ve středu v 5 hodin ráno nebo ve čtvrtek v 9.30 a za týden další premiéra pořadu Glosa.

To byl Matt Redman s písničkou Blessings, která byla na základě žalmu 84, a před námi Francesca Battistelli s novinkou He Will. Proto vzývám jeho mocné jméno a spočívám v jeho zachraňující milosti. Je jen jeden, který dokáže utišit bouři a bude věrný i teď, stejně jako byl věrný už dřív. Pohne každou horou, rozdělí každé moře, vběhne přímo do bitvy a bude bojovat za mě.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život,

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Vítejte u poslechu svátečního vydání magazínu, jehož obsah bude monotematický. Zaměříme se na život a odkaz knížete Václava. Od mikrofonu Rádia 7 přeje inspirativní poslech Kristýna Exnerová. Den české státnosti a osobnost knížete Václava jsou nerozlučným spojením. Proč tomu tak je, prozkoumáme s archeologem a historikem Josefem Janem Kovářem. Co o Václavovi spolehlivě víme? A bývá první asociací rytíř na koni z pomníku na Václavském náměstí?
1: Ano, pomník na Václavském náměstí v Praze hodně utváří obrázek o knížeti Václavovi. Ještě musíme připomenout posluchačům, že i na 20 koruně současné najdou vyobrazení tady téhle sochy. A vlastně je zajímavé už jenom to, že tehdy, když se ta socha řešila, její vznik, jak vlastně vůbec bude vypadat, tak byly ve hře dva návrhy a ten návrh, který nakonec neprošel, tak ukazoval knížete Václava rovněž na koni, ale nikoli jako válečníka, ale bez přilby a v žehnajícím gestu své zemi. Nakonec tedy vyhrál ten návrh Misbekův a máme tedy Václava ozbrojeného jakožto ochránce země české. Co se týče jeho údajů, které exaktně víme, tak nemáme toho moc. O svatém Václavu samozřejmě existuje spousta literatury nejrůznější, od těch odborných až po vložně populární vyprávěcí pohádky a podobně, ale nemáme o něm mnoho záznamů v kronikách nebo v nějakých listinách, v dobových pramenech. Jsme odkázáni zejména na takzvané legendy, které vznikly poměrně daleko po jeho smrti. Většina se datuje dnes ještě do toho 10. století, případně do první půlky 11. století. A ty tedy vyprávějí poměrně podrobně životní příběh svatého Václava. Podobně jako třeba evangelia vyprávějí o Ježíši Kristu. Ale samozřejmě je zase otázka, ne všichni historikové věří všem údajům, které se v těch legendách uvádějí, ale v podstatě nemáme nic lepšího. Potom se o svatém Václavu zmiňuje třeba v kronikách. Tady musíme zmínit významného saského kronikáře Widukinda z Korvej, který se o tehdejším českém knížeti také zmiňuje. A to je v podstatě všechno. Potom máme ještě prameny archeologické, což znamená, jsme schopni prokázat, že místa, která se zmiňují v souvislosti se svatým Václavem, skutečně existují, že byla osídlena v dané době. Například svatý Václav je významný i jako zakladatel kostela svatého Víta na Pražském hradě, vlastně předchůdce dnešní katedrály svatovítské a základy toho jeho kostelíku, vlastně takzvané rotundy, kostelíku kruhového půdorysu, tak se nalezly archeologicky. No a potom máme i kosterní pozůstatky svatého Václava, zejména tady jeho lebku, která také byla zkoumána a máme o ní nějaké informace. Jinak problém je, co se týče těch pramenů, už v tom, že neznáme přesně rok narození a také nemáme naprostou jistotu s rokem jeho úmrtí. Co se týče narození, tak tam je hned několik možností. Nějakou dataci nabídl antropologický rozbor jeho lebky, nicméně řada historiků na základě se svých metod tak to datum narození spočítala trošku jinak, což znamená, dá se nalézt hned několik údajů, často se objevuje třeba rok 907 jako jeho narození. A co se týče jeho úmrtí, tak ano, sedí nám asi to 28. září, které máme uvedeno v těch legendách, ale není úplně jistota, jestli to bylo v roce 929 nebo v roce 935. Před stolety se preferovalo to starší datum, dnes se většina badatelů kloní k tomu mladšímu datu. Takže vidíme, že už jenom v těch základních datech tak prostě je nejistota, a stejně tak i s některými dalšími aspekty si nejsme úplně jistí a o řadě těch věcí nemáme informace. Samozřejmě víme zhruba genealogii, rodokmen, což znamená, kdo byli rodiče prarodiče svatého Václava, známe velmi dobře jeho mladšího sourozence a jakým způsobem vlastně Václav z tohoto světa sešel. Takže obrázek historický v kostce asi takto.
2: Díky moc za tento úvod. Navážeme těmi rodinnými vztahy. Václavův život, alespoň podle těch zdrojů, které máme, provázela rodinná dramata. Spor s matkou Drahomírou, rivalita s bratrem Boleslavem. Jak tyto rodinné konflikty formovaly tehdejší český stát?
1: Tehdejší český stát byl v podstatě na začátku své existence a tady si musíme upozornit na to, že nejedná se úplně o rozsah Čech, jaký známe dnes. Ta Přemyslovská dynastie v době Václava tak ovládala, řekněme to, širší okolí Prahy v okruhu několika desítek kilometrů. Bychom si to měli vymezit trošku konkrétně, tak řekněme od Mělníka na soutoku Labe a Vltavy a na jich po soutoky s Beronkou, Sázavou, tam někde. Opravdu to srdce Čech, jo, srdce středních Čech, tak to bylo to Přemyslovské tehdejší knížectví. V těch dalších částech Čech tak situaci neznáme úplně dopodrobná, vládly tam spíše jiné rody a ti Přemyslovci se s nimi potýkali a postupně tedy se stali zcela dominantní silou v Čechách. To je jenom zase jako úplně na úvod. A jinak ano, samozřejmě platilo to tehdy, platí to dnes, že rozbroje v rodině té vladařské, té panovnické, tak prostě poutají pozornost, strhávají neklid. Můžeme zmínit dnešní doby, když se občas stane něco nemilého, třeba v britské královské rodině. Starší z nás si pamatují rozvod dnešního krále Karla III. S jeho tehdejší první manželkou princeznou Dianou. Se to řešilo celosvětově. Můžeme zmínit i třeba ze Spojených států případ nevěry amerického prezidenta Billa Clintona a podobně. Tehdy se hrálo ještě s podstatně tvrdšími kartami, skutečně se neváhalo stáhnout ruku i na život svého vlastního sourozence nebo příbuzného. Zmiňoval si Drahomíru, ta nechala zavraždit svoji tchýni Ludmilu, což samozřejmě je motiv vraždy, který je relevantní v dnešní době. Ale šlo tam podle těch legend zejména o mocenské a duchovní směřování Čech. Líčí se to v těch legendách jako střed pohanství s křesťanstvím. Ostatně Ludmila potom byla o další dvě století později také svatořečená. No a samozřejmě bratrovražda, což znamená zavraždění svatého Václava, družiníky jeho bratra Boleslava, tak to samozřejmě byla věc, která se zapsala i do těch zahraničních kronik, jak už jsme zmiňovali tu Saskou, také je tam zmínka. Rovněž i s tím, že se jednalo o výjimečného křesťana v osobnosti svatého Václava. A to směřování toho státu samozřejmě to ovlivnilo docela výrazně, protože svatý Václav, jak asi víme, 929, tak se podřídil tehdejšímu významnému panovníkovi evropskému Jindřichu Ptáčníkovi, zavázal se mu odvádět nějaký ten poplatek a zase na oplátku od něho dostal ostatek svědce toho svatého Víta, což byl vlastně ochránce Saska, duchovní, chápáno v tehdejší církevní terminologii. A na základě toho potom postavil ten kostel svatovítský, který už jsme zmiňovali. Vražda tohle anulovala, Boleslav to zkoušel trošku jinak, následovalo 14 let válčení, nakonec i on se usmířuje s tehdejším panovníkem Otou, či vlastně syn Jindřicha Ptáčníka, a později působí jako jeho spojenec. Takže skutečně tady tyhle věci měly vliv. Pochopitelně ale musíme upozornit, že to běžné obyvatelstvo se o těchto věcech doslýchalo zprostředkovaně. Dnes žijeme v online světě a když se stane nějaké neštěstí na druhé straně zeměkoule, tak se to dozvíme ve večerních zprávách. Tehdy ty informace některé nebyly k dispozici. My na to hledíme s odstupem tisíce let, kdy už známe většinu motivů a většinu těch dění. Jo, většina tehdejšího obyvatelstva tak tenhle komfort, jaký máme my, tak neměla.
2: Trošku se v historii posuneme. Další otázka směřuje k tomu svátku, který už byl zmíněn. 28. září slavíme jako Den české státnosti. Proč je právě postava knížete Václava a ne třeba Karla IV. Nebo Tomáše Garrigua Masaryka tím hlavním symbolem naší státnosti?
1: Protože Václav je nejstarší a z hlediska církevního práva nejvýznamnější. Z těch tří jmenovaných má jediný status svatého, dokonce je to nejstarší český světec a sám Karel IV. Byl velkým uctívačem svatého Václava, byl to pro něj nedostižný vzor, na který se neustále odkazoval. Takže svatý Václav hrál roli v nějakém tom českém uvědomění, jakožto ochránce země, svou roli přes 1000 let. Tudíž právě na něj je navázaná i ta současná česká státnost. A tady si asi musíme uvědomit, že návrat těm českým kořenům tak probíhal hodně v 19. století v rámci národního obrození. A i ta postava svatého Václava jako světce tak asi byla taková nejvíce přijatelná i třeba pro tehdejší vládnoucí habsburský rod a pro Rakušany, protože byl to prostě zemský patron dlouhodobě a asi s tím byl menší problém než s Karlem IV., který samozřejmě byl a je u nás uznáván jako otec vlasti, ale třeba v Německu tak Karla za nějakého skvělého panovníka nepovažují ani dnes, to si stačí přečíst příslušnou literaturu. A tudíž svatý Václav samozřejmě byla podstatně silnější persona, co se týče probouzení národního nějakého uvědomění a české státnosti. No a Tomáš Garrigue Masaryk, tak v podstatě v národním obrození v průběhu 19. století sehrává roli až na konci, a to ještě jeho osoba není úplně přijímána. Tady bych zase musel zmínit zapojení Masarykovo například do té takzvané Hilsnerovy aféry, kdy vystoupil na obranu nespravedlivého procesu vůči židovskému obyvateli obviněného z vraždy, což vyvolalo ve společnosti vůči Masarykovi značný odpor. Takže v té době, kdy prostě se probouzí nějaké národní uvědomění, tak Masaryk v tom ještě nesehrává roli.
2: Díky za tyto vhledy. Kníže Václav je alespoň podle středověkých legend symbolem morálních hodnot, křesťanské charity a péče o slabé. Jaké hodnoty z jeho odkazu podle tebe současné sekulární společnosti nejvíce chybí?
1: Myslím si, že jsi trošku sám odpověděl. Sekulární společnost, to je věc, kterou by Václav úplně nechápal. A je to asi to, co té dnešní společnosti skutečně chybí nejvíce, což znamená ta elementární základní víra v Boha, v přijetí jeho svrchovanosti, v přijetí jeho spásy, v přijetí jeho lásky, v přijetí toho, že ten život tady má nějaký vyšší smysl a vyšší cíl. To je asi to nejvíc, co je potřeba v odkazu svatého Václava zmiňovat a zdůrazňovat.
2: Mám pro tebe ještě závěrečnou otázku. Kdyby měl kníže Václav možnost promluvit k občanům České republiky prostřednictvím rozhlasového éteru, co myslíš, že by nám v dnešní komplikované době vzkázal?
1: No, asi by upozornil na to, že i když my naši dobu vidíme jako komplikovanou, ona komplikovaná je, tak ani za něj ta doba nebyla vůbec jednoduchá, protože začátek 10. století to byl čas skutečně neúplně příjemný k životu, protože útočili Maďaři, kteří přitáhli do střední Evropy a napadali vlastně do roku 1955 okolní státy, stáli za kolapsem Velké Moravy, kterou možná Václav ještě zažil, možná ne, říkal jsem, že nevíme úplně, což byla taky výrazná změna tady na tom našem území, konec Velké Moravy. Máme zase ze severu útoky vikingů, takže západní Evropa, podobně jako my jsme upěli pod maďarskými přepady, tak západní Evropa upěla pod vikingy. A ta Karlovská říše, kterou založil Karel Veliký, tak vlastně také končila a na jejím území se vedl místy velmi tvrdý boj o moc, což znamená, ta doba tehdy byla velice komplikovaná. A kdyby Václav měl promlouvat k národu, tak by asi tohle zmínil, že každá doba má své boje, každá generace prochází výzvami a že je důležité, abychom se zaměřili na to, co je podstatné, abychom se zaměřili na to, abychom doběhli ten náš běh bez ohledu na to, co se bude dít kolem, anebo co se děje kolem, a abychom prostě hleděli na Stvořitele a nebáli se, protože životem tady to nekončí. To si myslím, že by byla věc, kterou by asi Václav, tak jak ho známe z legend, tak by zdůrazňoval. Protože ano, komplikovaná doba nesporně je, ale je tam jeden jednotící prvek a to je víra v Boha a v Ježíše Krista. To je maják, kterým se můžeme navigovat a proplouvat vodami, které jsou rozbouřené.
0: Uzavírá archeolog a historik Josef Jan Kovář. Magazín, který při příležitosti Dne české státnosti připomněl osobnost knížete Václava, je za námi. Další vydání bude připraveno zase zítra. Díky, že posloucháte a naslyšenou.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Dospíval Cory Asbury a tím se pomalu dostáváme na konec mého vysílání. Děkuji vám, že jste poslouchali Rádio 7 a že jsme spolu mohli strávit kus tohoto svátečního pondělí. Za chvíli předám mikrofon mé milé kolegyňce Broně Procházkové a já se s vámi rozloučím písní od Dominic Jones, písní God is Control. Bůh má věci ve svých rukou. A možná je to docela dobrá myšlenka i na závěr dnešního společného času. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Je tady opět čas, který je na Rádiu 7 vyhrazený pro jazzový klub. Pořadem vás provede Antonín Strnad. Půjdeme tedy společně malý kus hudební cesty, po které se nevydáváme, protože tam chodí všichni, anebo že je to nějak společensky výhodné. Půjdeme směrem, kam se lidé obvykle vydávají, aby přijali něco z toho, jak jiní dokáží vnímat hudební estetiku a jak toto vnímání umí předávat dál. Půjdeme po cestě, kde se můžete setkat s krásou, která není ukázalá na první pohled. S krásou, tak obyčejně prostou, že se nepodřizuje módním vlnám a právě díky tomu je velmi málo pravděpodobné, že by někdy mohla vyjít z módy. Myslím, že právě něco takového vás čeká v dnešním vydání jazzového klubu Rádia 7. Příjemný poslech.

0: co na mě dolehlo. Nic na mě nedolehlo. Až bude zase světlo, báseň přejde.
1: V dnešním vydání jazzového klubu si hrajeme album Zábrana, album, které vyšlo v roce 2026 u vydavatelství Animal Music a je společným dílem zpěvačky Markéty Foukalové a klavíristy Martina Brunera. Jde o zhudebněné básně Jana Zábrany a vlastně je to pojaté jako podsta tomuto významnému spisovateli, překladateli a básníkovi. Dílo tohoto umělce je dosti významným svědectvím o životě v dobách komunistického Československa. První básnická sbírka mu vyšla v roce 1965. Pouhé 4 roky poté mu byl udělený zákaz cokoliv ze své tvorby veřejně publikovat. A pracovat už mohl pouze jako překladatel.

chvíle, kdy vrací se utkvělá představa. Zamřela ve stříbře, jak leklý lesklý pstruh.

Básně Jana Zábrany zhudebněné na tomto albu vybíral Martin Brunner tak, že jsou pokryta různá období básníkova života a také témata jsou, jak osobní, tak společenská a politická. Což byl také důvod, proč tehdejší politický režim usiloval o to, aby umělce co nejvíce umlčel. Publikovat mohl za svého života pouze velmi krátce a tak celé jeho dílo bylo vydané až posmrtně v souborech Jistota nejhoršího v roce 1991 a Básně v roce 1993.

Projekt Martina Brunera a Markety Foukalové byl poprvé koncertně představený v roce 2025 v New Yorku. A bylo to v rámci festivalu Rehearsal for Truth, což je mezinárodní divadelní festival, který se tam koná na počest odkazu Václava Havla. Zaměřuje se na nezávislé, společensky angažované divadlo a podporu lidských práv.

zpěvačka Markéta Foukalová, která tak úžasně naspívala Martinem Brunarem zhudebněné básně Jana Zábrany, se věnuje zpěvu také v jiných projektech. Například ve velmi výrazném uskupení Lanugo anebo ve skupině Folk Q, které přetváří známé folkové písně do jazzových aranží. Mimo to také působí jako hlasová pedagožka.

Posloucháte Rádio 7 a pravidelný pořad Jazzový klub s albem klavíristy Martina Brunera a zpěvačky Markety Foukalové. K syntezátorům byl na pomoc přizván Vít Křišťan a na kytary Tomáš Fuchs.

nakonec zničili generaci, kterou i válka ušetřila. Kterou i válka ušetřila.

0: Markéta Foukalová naspívala album Zábrana tak, že se k němu prostě musíte vracet. Což je opisem jiný výraz, protože to udělala skvěle. Interpretačně to je úžasná práce. Také básně Jana Zábrany, které jdou ve svých myšlenkách velice do hloubky, zní z jejich úst věrohodně a právě ta textová hlubina, to je další z důvodů, proč se k těm písním vracím. Ty doby, o kterých se v písních zpívá, ty už dávno minuly, ale vědět, co se odehrávalo vnitru lidí, kteří byli tehdejšímu režimu nepohodlní, to bychom měli i my. Možná se jich a jejich díla potom budeme mnohem více vážit. A taky si budeme více vážit svobody. Svobody, kterou máme, a budeme víc přemýšlet o tom, proč nám ta svoboda byla dána.
1: Na malou chvíli, docela malou, dívat se do očí.

Album Zábrana se ve svých textech zabývá vnitřními otázkami člověka, který musí žít v nesvobodné zemi. Jazz býval vždycky považován za hudební projev svobodného cítění. Proto pro něj také na oficiálních místech nesvobodných zemí nebývalo v historii vždycky úplné pochopení. Myslím, že textovému odkazu Jana Zábrany věnuji hodně obdivu a nejenom to, všechna práce na výběru textového materiálu a vůbec celá produkce alba, ale to hudební zpracování Martina Brunera a Markety Foukalové si zaslouží velký obdiv.

nás zalehne země, prý matka, vždy trochu jiná, odkdy tak trpká, náruč vinařčina.

Tímto jsme se s jazzovým klubem doposlouchali až k poslední písni alba Zábrana Martina Brunera a Markéty Foukalové. Pořad pro vás připravil Antonín Strnad. Mějte se krásně, mějte krásné požehnané dny a já se budu těšit na naše další společné hudební setkání.

0: Den české státnosti. To je svátek, který dnes slavíme v naší zemi. Máme 28. září, svátek má Václav. Na prahu večerního vysílání Rádia 7 vás zdraví Broňa Procházková. Pravidelně se v tomto čase vydáváme na stránky Bible, i dnes se tam vypravíme, a to konkrétně do knihy Ozeáš. Pořad Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 8. kapitola. V této kapitole čteme, že krále si Izraelci dosazovali bez Božího vedení, tak jak jim ukládal Mojžíšův zákon. Tam čteme: pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin tvůj Bůh. Sami si přitom vyráběli bůžky a Boží zákon jim byl cizí. O tom čteme: polnici narty, na dům Hospodinův letí orly. Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému zákonu se vzepřeli. Ano, volají: Bože náš, Izrael tě zná. Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze mě. Bez mého vědomí si volí velmože. Vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své telesa, Maří. Vzplanul jsem hněvem proti nim, jak dlouho ještě budou beztrestní. To teles Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To, že je Bůh? Nikoli. Rozbit to bude na třísky to tele v Samaří. Prorok Ozeáš působil v době, kdy severní království Izrael zažívalo největší rozkvět. To bylo za vlády krále Jeroboáma II. Ten nebyl, stejně jako všichni ostatní králové severního Izraele, zbožný. Byl ale velmi dobrý válečník a vládce. Bůh jeho schopností využil, aby dal severnímu Izraeli poslední příležitost k nápravě. Ve druhé knize královské o něm čteme: 15. roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboám, syn Jehoašův. Královal v Samaří 41 let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránili skrze Jeroboáma, syna Jehoašova. To zlaté tele, které v severním Izraeli uctívali, nechal vyrobit již první izraelský král, který se také jmenoval Jeroboám. Ten si uctívání telete pravděpodobně přivezl z Egypta, kde se musel dlouho skrývat před Šalomounem. Na tomto příkladu vidíme, jak zlo plodí zlo. Šalomoun na konci svého života odpadl od Boha a začal uctívat bohy svých mnohých manželek. Bůh mu tuto zradu vytknul a rozhodl se rozdělit království na jižní a severní. Vládou v Izraeli pak pověřil Jeroboáma. Místo toho, aby se Šalomoun zastavil, litoval svých hříchů a přijal Boží rozhodnutí, tak Jeroboáma pronásledoval. Jeroboám utekl do Egypta, kde se zřejmě seznámil s kultem zlatého telete. Ten pak zavedl v Izraeli a již nikdy nebyl odstraněn. Úplně zapomněl na to, že vládu mu dal Bůh a ne zlaté tele. Zneužil náboženství k tomu, aby posílil svou politickou pozici. Místo aby důvěřoval Bohu, který ho vyvolil, o tom čteme. Jeroboám si pomyslel, co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, což bylo v Judsku, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, což byl syn Šalomouna. Vrátí se k němu a mě zabijí. Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. Dost jste se nachodili do Jeruzaléma, prohlásil. Toto je váš Bůh, Izraeli, ten vás vyvedl z Egypta. A tato telata zůstala v Izraeli, až dokud nebyla ukradena Asiřany. Ti zlatá telata přenesla do Asýrie. Izraelci, kteří přežili dobytí země, byli přestěhováni do Asýrie. Kam šel jejich falešný Bůh, tam šli i lidé. Ozeáš pokračuje: Efraim má tolik oltářů k oběti za hřích, z těch se mu ale staly oltáře k hřešení. Ve svém zákoně jsem jim toho tolik napsal, jim je to ale cizí, jako by nerozuměli. Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli, Hospodinu se to nelíbí. Izrael zapomněl na svého tvůrce. Izraelci obětovali, aby se sami najedli. Ne, aby vyjádřili úctu k Bohu a uznali svou vinu. Podobně se chovali i věřící v Korintu, kterým to vytýkal Pavel. Když už jsem u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky a skoro tomu věřím. To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý má k jídlu svou vlastní večeři a pak někdo hladový a jiný se opil. No, kdyby Pavel věděl, že jednou křesťané večeři Páně tak zduchovní, že kvůli ní začnou dokonce jiné křesťany odsuzovat k smrti, to by se divil ještě víc. Držme se základu, který je jen jeden pro všechny křesťany. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus.

Po pořadu Bible Guide, za kterým stojí Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Jedna písnička a po ní přehled večerních pořadů.

Jakou roli hraje zpěv a hudba v dětském klubu nebo oddílu? Proč s dětmi zpívat? A jak na to, i když třeba nemáme kytaristu? Host Helen Mrázkové, aktivní hudebník Ondra Malý, sdílí své zkušenosti v pořadu Štafeta o 6:30. Od 7:45 zve Kanafásek všechny malé i velké posluchače na pohádkový příběh z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. Za zvířecími kamarády se vydáme k tajemnému vodopádu, kde se z obyčejné sklizně banánů stane velká zkouška přátelství. Brát Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. V 19:45 se na ně zaměří kazatel Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem. Ve 8:45 se projdeme světem Bible. V další úvodní lekci cyklu Světem Bible nabídneme praktické rady, jak z četby Bible vytěžit pro každodenní život co nejvíce. Mezi 21. a 22. pohovka s tvorbou s hudbou Jetta Trouble a s jeho albem An Honest Prayer. Upřímná modlitba. Ve 22:15 čtení na pokračování z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán. A ve 23 hodin nabídneme doteky o tom, jak dostat pod kontrolu své myšlení. Tolik nabídka večerního programu. Příjemný poslech.

Svátek má Václav. Toto jméno, toto české jméno je slovanského původu. Věnceslav znamená více slavný. Stejný význam má paradoxně i jméno Boleslav. To nosil bratr knížete Václava, který úkladně ukončil jeho život. Václav byl příslušníkem třetí generace křesťanských Přemyslovců. Jeho dědečkem byl kníže Bořivoj I. a babičkou Ludmila. Byl nejstarším synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Jak již bylo zmíněno, měl bratra Boleslava a ještě Spytihněva, který však zemřel v mládí. Z jeho čtyř sester známe jménem pouze Přibyslavu. Václavovi životní osudy jsou dostatečně známé. Stal se knížetem, ale jeho odpůrci v čele s bratrem Boleslavem jej roku 929 nebo snad 935 ve Staré Boleslavi zavraždili. A proč je vlastně kníže Václav po staletí ceněn a vyzdvihován? Byl na svou dobu velice vzdělaný a na svůj mladý věk velice moudrý. Podle dochovaných záznamů a legend vedl zbožný a mravný život a všemožně pečoval o šíření křesťanské víry v celém národě. Nechal vystavit mnoho kostelů, ale hlavně on sám prakticky dával najevo svou víru a odevzdanost Bohu. Václav ctil svou matku, pečoval o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a nestrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Nebyl však silný jen ve vedení státu slovy, ale byl to také statečný muž a mimo jiné i výborný jezdec na koni.

pondělním večeru se blížíme k 6:30. Čeká nás pořad Štafeta. Štafeta se zaměřuje na výchovu dětí a aktuálně běží dlouhodobá série o tom, jak vychovávat děti v křesťanském klubu nebo oddílu. Zaměříme se na okamžik, na zpěv a tanec. Co myslíte, jakou roli hraje zpěv a hudba v dětském klubu nebo oddílu a proč s dětmi zpívat?

0: Představte si kroužek dětí sedících za úplňkového večera kolem táboráku. Nadšeně zpívají oblíbenou písničku, drží se kolem ramen a houpou se do rytmu. Doprovází je několik kytaristů různého věku, ukulele, bubínek, stará basa a dokonce i táborové housle. U tohoto krásného obrazu vás vítá Helen Brásková. Jak jste mohli z úvodu poznat, jsem spíše vizuální typ a dokonce i krásnou chvíli s hudbou spíše vidím, než slyším. Proto jsem si jako dnešního hosta pozvala hudebníka, který to má jinak než já, vedoucího dorostového klubu v Církvi bratrské, kytaristu, zpěváka, vedoucího hudební skupiny, doprovázející zpěv při bohoslužbách a taky studenta Ondru Malého. Ondro, vítej.
1: Ahoj.
0: Ondro, jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání a že nám osvětlíš, jak se to s hudbou a zpěvem u dětí, řekněme, školního věku v klubech a oddílech má. Pamatuješ si, kdy k tobě nějaká píseň silně promluvila, ať už textem nebo melodií, nebo naopak z tebe vytryskla?
1: Určitě. Vzpomínám si na několik takových situací. Jak jsi zmínila, že jsi vizuální typ, přijde mi, že jsou různé typy lidí, podle toho, co k ním mluví, a ke mně vždycky mluvila hudba, už od dětství. Takže výsledek je, že takových písní, které ke mně mluví, je mnohem víc než třeba kázání nebo mluvených projevů, které ke mně kdy promluvily. Příkladem písně, která ke mně mluví a zároveň ze mě často tryská, je píseň Milost od Filipa Zavřela z kapely Lévy. Je to píseň o pokání a o odpuštění sám sobě, což pro mě bylo naprosto originální téma v písni, když jsem ji slyšel poprvé. A zároveň je to něco, s čím sám mám velký problém. Takže pak, když zápasím s něčím, co jsem třeba nezvládl, tak si zaspívám tuhle píseň, zahraju a často mi to pomůže přijmout to, že nejde o mě, že jde o Ježíše a že on mi odpustil a tudíž můžu odpustit sám sobě i já.
0: To jsou slova dospělého člověka, který má abstraktní myšlení a nějakým způsobem rozumí tomu textu. Ale jak vzpomínáš na zpěv v době, kdy jsi jako dítě chodil do oddílu? Byla to oblíbená nebo neoblíbená část programu?
1: Měl jsem to moc rád, vždycky, už když jsem byl malý. Náš klub nebyl nikdy úplně malý, vždycky se nás scházelo nejméně 10 a vytvořili jsme si takovou atmosféru, že zpěv je super. Bylo nás hodně hudebníků v rámci této 10členné skupiny. Pro mě bylo společné zpívání specifické tím, že už od dětství jsem se na něm aktivně podílel. Zmínila si, že jsem kytarista, je to pravda. Hraju už od 2. třídy, takže když jsem v 10 letech přišel na klub, tak poměrně brzo jsem dostal příležitost se k hraní přidat, což bylo skvělé. Měli jsme 2 vedoucí, kteří hráli na kytaru, byli v tom opravdu dobří, ale zpětně jsem velmi vděčný za to, že mě přibrali. Přestože jsem nebyl tak dobrý hudebník jako oni, vybudovalo mě to a díky tomu teďkon mohu hrát na bohoslužbě pro spoustu lidí. Abych se vrátil, tehdy tím, že jsem se na tom aktivně podílel, tak to byla moje oblíbená část schůzky. A písničky ke mně mluvily už tehdy. Nebyla to Milost anebo podobné. Lišily se textem, lišily se tím, o čem byly. Třeba jedna z mých oblíbených písní byla Chtěl bych být majákem. Stará píseň, ale podle mě obsahově velmi kvalitní. A taky jsem měl rád písně, u kterých jsme si mohli s kamarádama pořádně zařvat.
0: Tak to mě zajímá, jaké to třeba byly písničky, třeba které se řve.
1: Třeba Jericho. Mm-hmm. Je to píseň skvělá pro dorost, protože má poslední 2 sloky napsané takovým způsobem, že se hodí před poslední sloku šeptat a poslední sloku křičet. Což děti baví.
0: Tak díky za inspiraci. Písničku v oddíle zpíváme, ale tuto úpravu jsme neznali, tak to vyzkoušíme.
1: Doporučuji.
0: Co může zpěv přinést na schůzku 15-20 dětí?
1: Hudba je jazyk, kterým se mluví. A přijde mi, že společná hudba na klubu může tužit kolektiv víc než mnoho jiných věcí. Protože vytváří nějakou společnou kulturu. Zároveň, když se zpívá nějaká píseň, v momentě, kdy prožíváme společně nějakou těžkost při bouřce, nebo v návaznosti na slovíčko, které někdo měl, tak to může vytvořit silný společný zážitek, na který si pak všichni vzpomenou a můžou ještě o 10 let později mluvit o tom, jak tehdy seděli u táboráku a zpívali společně s kytarou. Spousta lidí si to dobře pamatuje. Zároveň to vytváří nějaký pocit svornosti, sounáležitosti, toho, že všichni jsou najednou v tom společně a táhnou za jeden provaz, protože všichni zpívají ten stejný text najednou. Podobně jako dospělí křesťané třeba prožívají tyto pocity při modlitbě Páně, tak věřím, že tuhle sounáležitost je možné si prožít i při zpěvu víceméně čehokoliv.
0: Naprosto souhlasím. Někdy ten společný prožitek umocněný zpěvem je obzvláště silný. Mám třeba osobně moc ráda, když v našem skautském oddíle stojíme v kruhu, v takzvaném gilvelském kruhu, to znamená, že se držíme za skřížené ruce a zpíváme Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás svým poutem. Tak v tu chvíli je ten pocit sounáležitosti opravdu silný. Napadají ti ještě nějaké další příležitosti, kdy nějaký třeba rituál nebo významný okamžik je možné umocnit zpěvem společné písničky?
1: Jeden z mých oblíbených hudebních zážitků, opakovaných zážitků z táborových let, jsou zpěvy Vlajkové raní a Vlajkové večerní písně, které jsme zpívali na nástupu jako celý tábor dohromady, když se vyzdvihovala anebo stahovala vlajka. Je to taková věc, kterou jsme dělali, že jsme vždycky ráno vzali naši táborovou vlajku a vyvěsili ji na stožár a večer ji svěsili dolů. U skautů je to běžné. A v průběhu tohoto rituálu jsme zpívali takovou starou chorálovitou píseň. Všichni jsme u toho stáli v pozoru. Mělo to neuvěřitelnou atmosféru. Zároveň ale, to bych chtěl zmínit, není vždycky nutné mít 15 až 20 lidí na to, aby písně byly silné. Takže možná, když si říkáte, co když náš klub je malý, je nás 5, 6, často zpívání ve 4 je silnější než zpívání ve 20.
0: Naše povídání o tom, jak pracovat s dětmi, je inspirováno knihou Kompas, příručkou pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Kapitola o hudbě a zpěvu je tam nazvána trochu vznešeně. Chvalte služebníci. Co ten název kapitoly vlastně znamená?
1: To slovo chvála je něco, co většinou známe v kontextu mluveného slova. Když někdo udělá něco dobře, tak ho pochválíme. To je chvála. My jako křesťané, když mluvíme o chvalách, tak myslíme písně, křesťanské písně, které chválí Boha za to, jaký je. A vychází to z Bible. V Bibli třeba čteme, že když se narodil Ježíš, tak pastýři slyšeli anděli zpívat o tom, jak je Bůh veliký, a chválili ho za to, že Ježíše poslal na zem. V té starém zákoně, to jsou příběhy o izraelském národu, čteme o králi Davidovi, který byl velký hudebník, a když se vracel z boje, tak ho vítali zástupy zpívajících a tančících lidí, kteří oslavovali Boha za to, že jim dopřál vítězství. A dokonce, když otevřeme Bibli přímo uprostřed, tak narazíme na nejtlustší knihu ze všech, které tam jsou, která se jmenuje Žalmy. A jsou to zpěvy. Zpěvy, jejichž velkou část právě král David napsal. A tam se dočteme tolik věcí o Bohu, které prostě mluveným slovem není možné vyjádřit. Ten zpěv dává nám, jako věřícím lidem, příležitost říct Bohu věci, které možná jsou těžké říct mluveným slovem. Pro mě je těžké někomu říct, jak je skvělé, že je tady a jak ho mám rád. Ale je mnohem snazší pro mě to zaspívat. A stejně tak to mám s Bohem. Když se modlím, tak je pro mě jednoduché prosit, je pro mě jednoduché děkovat, je pro mě těžší vyznávat hříchy, ale je to jediný způsob, jak to umím udělat. Je pro mě dost těžké prostě jenom Boha chválit za to, jaký je. Ale v písni mi to jde. To slovo služebníci tam patří proto, že pokud člověk Boha neuznává, tak není důvod ho chválit. Ale pokud chceme Bohu sloužit, chceme být Ježíšovi následovníci, prostě cítíme-li se jako služebníci lidem, ale služebníci Boha, pak je dobré, abychom ho chválili.
0: Rozumím tomu, že to je tvoje vnímání té věci a těch křesťanských písní. Rozumím tomu, teď si to vysvětlil, z jakého důvodu je máš rád. Chápu, že jsou ti blízké současné křesťanské písně, které známe třeba z bohoslužeb. Takže stačí tyhle písničky prostě vzít a přenést do prostředí toho dětského klubu nebo oddílu?
1: Ne tak docela. Je to obrovská past, především pro mladé vedoucí a rádce, protože jsou často nadšení do současné hudby. Slyší to na festivalech, slyší to na Spotify, slyší to z různých záznamů, koncertů, obrovských zahraničních kapel. Připadá jim, že ta atmosféra je neuvěřitelná, takže mají pocit, že když to samé uděláme u nás na dorostě, tak dosáhneme stejného efektu, což se často nestane. Aspoň z mé zkušenosti se to často nestane. Když mluvíme o současné křesťanské hudbě, tak předpokládám, že máme na mysli Hillsong, Bethel, Planet Shakers, na někoho možná teďkon házím názvy kapel, které v životě neslyšel. Každopádně jedná se o písně, které byly složené pro často americká nebo australská společenství 600 až 1000 dospělých lidí, kteří je zpívají dohromady. Takže jsou zaměřené na určitý davový emoční zážitek, na určitou sílu té velké skupiny, opravdu velké, stovky lidí často. Ale když je přeneseme do kontextu 15 dětí, jedné kytary a houslí u nás v klubovně nebo u táboráku, tak to často nefunguje. Zároveň texty těch písní často mluví víc o emocích nebo o tom, jak se zrovna cítíme, což je skvělé, ale pro děti často těžko uchopitelné. A proto já, když jsem hrál na klubu, tak jsem se časem naučil, že když se snažím hrát tyhle písničky, tak děti mi nerozumí. A měl jsem pocit, že hraju špatně, že to nefunguje, že možná bude lepší, když úplně přestaneme zpívat, protože je to nebaví. A pak mi došlo, že možná jenom hraju špatnou hudbu. Začal jsem víc hrát písničky, které mají konkrétní příběh, protože to je něco, čemu děti rozumí. Píseň Chtěl bych být majákem je alegorická, ale mluví o majáku. Maják děti znají. Neopakuje se tam haleluja 10 minut. Tomu děti možná nerozumí. Píseň Jericho, kterou jsem zmínil v úvodu, je píseň o příběhu, ve kterém Izraelci chodí kolem zdi a ta nakonec spadne. A zároveň se u ní může křičet a může se u ní šeptat. Známe písně, u kterých se může vstávat a sedat, u kterých se střídají kluci a holky. To jsou všechno atraktivní prvky, které v současné křesťanské hudbě nenajdeme, ale děti to baví. A tak bych doporučil se nad tímhle zamyslet. Proč hraju písně, které hraju, když na klubu hraju?
0: Jsme moc rádi, když do klubu oddílu přichází i děti, které nejsou z církevního prostředí a tyto písničky neznají, teprve se je možná naučí. Nevadí to, nebo by si zařadil i písničky, které třeba znají odinut, takovou tu táborovou klasiku, Hlídač kráv a podobně?
1: Zásadní informaci, kterou bych chtěl předat, je, že není špatné hrát nějakou píseň, ale je potřeba vědět proč. Přijde mi, že moderní křesťanská hudba má své místo. Přijde mi, že příběhové dětské křesťanské písničky mají své místo. A věřím, že i světské lidové písně mají své místo na klubech. My jsme třeba měli klubový zpěvník rozdělený do dvou polovin. V té první byly písně s duchovním obsahem a v té druhé byly písně lidové. A byli jsme domluveni tak, že v rámci nějakého duchovního programu se zpívaly ty duchovní písně, ale potom, po jeho skončení, se zpívaly písně z toho druhého zpěvníku. Protože to byla legrace a to pro nás bylo důležité. A věřím, že to ke zpěvu patří. Nemusí to být všechno jenom transcendentní zážitek, může to být prostě jenom sranda. Tak jsme je zařazovali potom, často především na táborech, kde na to bylo nejvíc času. A myslím, že to bylo super pro děti z nevěřícího prostředí, protože to mohly být písně, které znali, anebo aspoň písně, ke kterým pro ně bylo snažší se přidat.
0: Mám takovou zkušenost, že když se zejména oblíbené písničky zpívají často, takže časem jakoby zevšední ten text a už vlastně ani nevnímám, o čem zpívám. A překvapilo mě, že u některých takových těch táborových písniček jsem třeba až v dospělosti pochopila, o čem se tam vlastně zpívá. Jako dítě jsem o tom vůbec nepřemýšlela. Myslíš si, že to vadí, když text ani nevnímám?
1: Myslím si, že je to škoda, že písně nabízí hudbu a text. Když se rozhodnu text nevnímat, beru jenom půlku toho, co nabízí. Zároveň myslím, že je vhodné vědět, co zpívám. Úplně stejně, jako je vhodné vědět, co říkám. Když člověk říká věci a vůbec nad nimi nepřemýšlí, tak může taky říct něco, s čím nesouhlasí. A nebo něco, co je ošklivý. Nebo něco, co může někomu ublížit. A stejně tak můžeme zpívat věci, které mohou nám nebo někomu jinému ublížit, když nepřemýšlíme nad tím, co zpíváme. Třeba, kdybychom chtěli zpívat nějakou píseň s dětmi, která má skvělou hudbu, ale text, který mluví o násilí nebo o jiných závadných tématech, myslím, že to není vhodné. Protože děti vnímají často víc, než si myslíme. Občas jsem dělal takovou věc, když jsem na klubu hrál, že jsem se po skončení písně zeptal dětí, jak rozumí tomu textu. Případně, jak rozumí konkrétní větě v nějaké písni, nebo v té písni, kterou jsme právě hráli. Mnohdy na mě koukali hodně vytřeštěně. Bylo vidět, že to není způsob přemýšlení, na který jsou zvyklí. Ale když věděli, tak to bylo skvělé. Když nevěděli, tak jsem jim já osvětlil, o čem věřím, že píseň je. A přišlo mi, že je to obohatilo.
0: Výborné na písničkách mi přijde to, že člověk si jejich častým opakováním bezděčně, i kdyby nechtěl, zapamatuje ten text, který se mu potom může vybavit ve chvíli, kdy se to velmi hodí. Když mě kamarádka Dáša Maňásková, kterou tímto moc zdravím, pokud poslouchá, učila, jak vést dětský klub, tak říkala, že se může stát, že některé dítě si nezapamatuje skoro nic, co jsme mu říkali, ale ve chvíli, kdy mu později v životě bude hodně ouvej, tak si může vybavit melodii, písničku a její slova, která k němu v tu těžkou chvíli promluví. A je pravda, že teďka třeba po 20 letech od té doby často myslím na některé lidi, kteří mají opravdu těžký život, lidi, kteří tehdy byli dětmi a zpívali s námi ty písničky. A říkám si, kéž by jim Pán Bůh opravdu připomněl ta slova, která jim mohou dát naději i dnes v těch těžkých situacích, ve kterých se nachází. Stalo se ti, že ti ve správnou chvíli vyplul z paměti text písně, který tě třeba povzbudil?
1: Nevzpomínám si na případ, kdy se to stalo úplně takhle jednoduše, ale určitě se mi stává, že když jsem nešťastný nebo prožívám něco těžkého, tak můj mechanismus, jak se s tím vyrovnat, je vzít do ruky kytaru a hrát. A mnohdy v průběhu hraní, kdy hraju náhodné písničky, které najdu ve zpěvníku, narazím na nějakou, kterou znám celý život a která mě v ten moment pomůže, povzbudí. Zároveň věřím tomu, že přestože mě se třeba až tak často nevybavují konkrétní texty písní v pravý moment, tak v podvědomí jsou. A když je budeme s dětmi zpívat, písně, které mají skvělé texty, které ukazují na Krista, které ukazují na dobré morální hodnoty, které povzbuzují, tak to v nich zanechá stopu hlubší, než kterou si potom dokážou sami vybavit.

0: Hudba, společný zpěv, texty i melodie písní mají velký potenciál, ať už emoční nebo pedagogický. S Ondrou Malým, mým dnešním hostem, se shodneme, že je užitečné i krásné na schůzkách a akcích dětského klubu nebo oddílu společně zpívat. Je možné třeba na základě textu písně vystavět duchovní program dané schůzky?
1: Určitě ano. Já si myslím, že jsem to udělal několikrát. Vlastně úplně stejným způsobem, jako když využíváme ke stavbě duchovního programu text z Bible. Místo textu z Bible můžeme použít text písně. Co je na tom skvělé, že je možné pak tu píseň společně zaspívat nebo zahrát. Zároveň často děti ten text znají, takže když potom o ní mluvíme, tak oni přesně vědí, o čem mluvíme, protože si tu píseň můžou v hlavě zanotovat a vzpomenou si na ten původní text, o kterém ten celý program vlastně je. Takže podle mě kombinace toho mluveného slova a potom zpívání té písně, o které se mluvilo, může pomoct tomu, že si to děti lépe zapamatují.
0: Tak tady jsme vlastně využili píseň pro takovou speciální příležitost. Mluvili jsme o tom, jak využít písně třeba při nějakých rituálech nebo zdůraznění nějaké vzácné speciální příležitosti. Určitě vhodná atmosféra ke zpěvu je někde na chatě, víkendovce u krbu nebo na táboře kolem společného ohně. A co takové zpívání na běžné schůzce? Tam ta atmosféra kolikrát na to není. Co kdybychom to nechali jenom na ty speciální příležitosti?
1: Je to tak, že u krbu nebo při bouřce nebo na táboře se zpívá líp. Smůla je, že když děti nebudou zvyklé zpívat, když nebudeme mít vytvořenou kulturu zpěvu, tak pak, když přijde ta bouřka a my bychom najednou zpívat chtěli, budeme si říkat, to bude skvělý, bude to mít sílu, bude tam atmosféra, tak nebude nic, protože zjistíme, že nikdo neumí hrát, že děti neznají žádné písně a že nemáme co zpívat.
0: No a jak tedy ale začít, když třeba v našem klubu doposud nespíváme, nebylo to zvykem, a teď přijdu s tím, zaspíváme si a nejsme na to, nikdo na to není zvyklý. Jak by si začal?
1: Jsou písně, které jsou jednodušší. Typicky nějaké pokřiky, nebo třeba jenom zpívat narozeninovou písničku, když má někdo narozeniny. To se dá dělat bez nástrojů, všichni ji znají. Je taková emočně nenáročná, i pro stydlivé typy nebo nehudební typy není těžké se k ní přidat. A postupně člověk může přidat třeba písně táborákové nebo písně lidové, které jsou taky jednoduché. Postupně se třeba někdo naučí hrát na kytaru a postupně můžeme zařazovat čím dál tím náročnější, více hudební, více umělecké písně.
0: Teď jsi zmínil takovou zásadní věc, co když nemáme kytaristu?
1: To je smůla. Já jsem to nikdy nezažil, protože jsem vždycky byl ten kytarista. Takže kdykoliv jsem někam přišel, tak tam nějaký kytarista byl a mnohdy jsem dopadl tak, že mi byla strčena do ruky kytara, i když jsem zrovna neměl až takovou chuť hrát. Což je zároveň důvod, proč mít kytaristů víc, proč jeden nestačí, protože když jsem pak někde nebyl, tak klub byl v krizi a nevěděli, jak dělat hudbu. Co bych udělal já? Buď to bych zpíval bez hudebníka. Jenom zpěv všech lidí najednou. Často, když není kytarista, se najde aspoň někdo, kdo rád zpívá a kdo to povede svým zpěvem. Další možnost, a k tomu bych chtěl povzbudit všechny vedoucí, je zamyslet se nad tím, jestli se někdo z týmu nechce zkusit na nějaký hudební nástroj naučit. Vypadá to jako velká výzva, ale asi neznám nikoho, kdo by litoval toho, že se naučil hrát na kytaru. Naučit se to dá, tak doporučuji, zkuste, uvidíte, třeba to půjde. Další možnost je zkusit si pozvat někoho, kdo není normálně součástí našeho klubu, aby nám hudbu zařídil. Třeba jeden dorost v okolí Prahy, to má vymyšlené tak, že zpívají společně s mládeží po skončení schůzky a hudbu jim zařizují mládežníci, kteří jsou hudebně obdarovaní, hrají dobře, a děti si s nimi rádi zaspívají, zároveň to pomáhá budovat vztahy mezi generacemi, takže řešení určitě jsou.
0: Takže když máme silného kytaristu, který utáhne hudbu i zpěv, máme vyhráno?
1: Je to super, když to je. vyvolává to často pocit, že je tím hudba zařízená na věky věkův. Což je pravda jenom do té míry, dokud kytarista chodí a funguje. A přesně, stačí, aby onemocněl a problémy na světě. Já jsem mluvil o tom, že jsem si zažil to, že mě vedoucí přizvali k hudbě už když mi bylo 10. Bylo to super. Stejně tak jsem se snažil, když jsem byl starší, přizvat děti já ke společnému zpívání. Pozbuzoval jsem je, ať pokud hrají na nějaký nástroj, ať ho přinesou, zkusíme to dohromady. Byla to pro mě velká výzva, protože jsem byl zvyklý na nějakou hudební úroveň toho společného zpívání a když člověk přibere ne až tak zkušené hudebníky, jako je on sám, tak ta úroveň nevyhnutelně alespoň ze začátku klesne. A musel jsem spolknout svoji hrdost, uvědomit si, že to není o tom udělat parádní koncert, ale o tom budovat to společenství. Smířit se s tím, že hudební úroveň bude nižší, ale výsledek byl, že nám na klubu v jeden čas vznikla kapela, složená z několika dětí, které začínaly na hudební nástroje. Jednomu z těch kluků jsem tehdy dal do ruky baskytaru se slovy zkusy to, třeba to bude fajn, trochu umíš na kytaru, ale kytaristu už máme, baskytaristu nemáme. Ten kluk je teďkon ve druhém ročníku na konzervatoři a chce se hudbou živit. Tak bych chtěl všechny povzbudit k tomu, aby se nespokojili s jedním kytaristou, ale přibrali děti do procesu a pak sledovali, jak rostou.
0: Tenhle důraz se mi moc líbí. Upozadit vlastně sám sebe jako i dobrého hudebníka ve prospěch toho, aby mohli vyrůst další. Mám taky zkušenost z našeho oddílu, kdy vlastně jeden z nejmladších členů oddílu věrně nosí kytaru a hraje na ní a je to moc fajn. Vlastně pozoruju, že tím roste jeho sebevědomí. Ondro, máš z akcí klubu, jehož jsi byl součástí, zkušenost s tancem? Pro mě to je úplně nové neorané pole.
1: Mám překvapivě hodně na to, že se jedná o církevní prostředí. Ještě naši rodiče vyrostli v časech, kdy tanec byl hříšná zábava. My jsme vyrostli v kultuře židovských tanců. Tancovali jsme na táborech pravidelně. Zároveň několikrát jsme vyzkoušeli country tance. Tyhle dvě skupiny tanců mají jedno společné, že se nejedná o tance párové, ale o tance skupinové. Což je pro dětský kolektiv skvělé, protože nejsou nucený se párovat, což pro spousty z nich může být nekomfortní, ale naopak buduje to kolektiv, buduje to tu svornost, tu skupinu, tu sílu toho celku. A byla to velká zábava. Člověk u toho se hýbe, poskakuje, je na vzduchu, poslouchá hudbu. Bavilo nás to moc.
0: Děkuju za výbornou inspiraci. To je opravdu zajímavé. Děkuju ti, Ondro, za všechny tvoje tipy a sdílení tvých zkušeností. Zkuste si vzpomenout na písničku vašeho dětství nebo dospívání a zkuste si teďka zanotovat. S přáním písně Nartech se s vámi od mikrofonu loučí Helen Mrázková.

Máme krátce po 19. hodině pondělí 28. září. Příjemný sváteční večer vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Z obyčejné sklizně banánů se může stát velká zkouška přátelství. Jak touto zkouškou projít, to si necháme poradit od zvířecích kamarádů. Za 15 minut čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. V 19.15 začíná Kanafásek nejen pro děti. V 19.45 pak k poslechu nabídneme pořad Nejen chlebem, kde nám Ježíše jako našeho pracovního šéfa představí kazatel Jaroslav Pokorný.

Ahoj holky, ahoj kluci. Dnešní kanafásek se opět vypraví za pohádkovým dobrodružstvím až do daleké džungle. Společně se zvířátky se vydáme k nádhernému vodopádu a pomůžeme jim s velkou sklizní sladkých banánů. Příběh napsala Magda Mečkovská, čte Petra Eliášová.

Vodopád, u kterého zvířátka každou neděli zpívala písničky Pánu Bohu, si každý den sám prospěvoval tichou píseň. A protože vál slabý vítr, tříštily se některé kapky vody nejen o dno, ale létaly také do stran. Občas se dostali i k opičce a lvovi, kteří se sem brzy z rána vypravili. Chtěli vidět východ slunce právě z tohoto místa. Starý slon totiž nedávno říkal, že je to krásný zážitek. Žluto-oranžová koule se nejdříve pomalunku a pak rychleji začne objevovat vzadu pod lesem. A čím výš, tím je jasnější a teplejší. A budou-li mít štěstí, možná uvidí i malé duhy, které pak slunce dělá ve vodopádu. Ale to musí být slunce už dost

chvíli se nedělo nic. Jen tu a tam je nějaká ta kapka vody z vodopádu příjemně osvěžila. Mlčeli. Bylo slyšet jen vodu, vítr, šumění listí a trávy. Ale za chvíli už vykouklo sluníčko, jen malý žlutý kousek za lesem. Pomalu se zvětšoval za špičkami stromů a opičce a lvovi se tajil dech. Bylo to opravdu nádherné. Někdo jakoby sluníčko ze spodu postrkoval nahoru a bylo ho vidět stále víc a víc. I obloha se změnila, byla jasnější a v dálce jemně namodralá. A najednou, hop, a sluníčko už bylo na obloze. Lev i opička úplně zapomněli, co se kolem nich děje. Ani je nenapadlo, že by tu v těchto ranních hodinách nemuseli být sami. A tak se není co divit, že málem vykřikli, když za sebou uslyšeli hlas. No to je dost, že jsem ti našla! Opička i lev se nejdříve lekli, ale hned se ukázalo, že se nemají čeho bát. Žádné nebezpečí jim nehrozilo. Byla to opice, známá nebo snad i vzdálená příbuzná naší opičky. Bydlela právě za tím lesem, kde vyšlo slunce. Dlouho se s opičkou neviděli. Co asi chce a proč mě hledá? Blesklo opičce hlavou. Ale nemusela o tom dlouho přemýšlet. Ta druhá opice hned spustila. Tak si představ, urodilo se nám letos strašně moc banánů. Říkala a kroutila přitom očima a ukazovala, jak moc banánů se urodilo. Posloucháš mě? Zeptala se ještě ta druhá opice. Lvovi i opičce to chvíli trvalo, než odtrhli oči od východu slunce. Ale nakonec se posadili tak, aby si opice byla jistá, že jí věnují pozornost. A tak druhá opice pokračovala. Potřebujeme pomoc, když je chceme otrhat. No tak jsem si vzpomněla i na tebe, říkala opice. Když nám dnes pomůžeš, dostaneš velkou bednu banánů za odměnu. Co ty na to? Opička chvíli uvažovala a pak si řekla, že je to dobrý nápad. No tak jo, platí, odpověděla opici. A už se viděla, jak pojídá krásné banány, které dostane. I na lva jakoby v tu chvíli zapomněla. Za to druhá opice lva nepřehlédla a hned využila situace. No a tuhle lev, kývla na něho, ať jde také, podmínky jsou stejné, velká bedna banánů za den. A tak šli. Pustili se odhodlaně do práce a tak jim to šlo pěkně od ruky i od tlapky. Občas ještě pozorovali slunce, které se šplhalo stále výš a výš a připomínali si, jaké to bylo ráno u vodopádu. Taky se těšili, až to řeknou starému slonovi a domluvili se, že někdy se zase na východ slunce půjdou podívat. Mezitím, co si tak opička a lev povídali, zjistila opice, že banánů je tolik, že by potřebovali ještě další pomoc. A co, takhle sloní rodinka? Napadlo lva. Slonice i slon jsou pracovití a sluně je sice více zvědavé než pracovité, ale také něco zvládne. Dobrý nápad, ohodnotila opice a v mžiku zmizela hledat sloní rodinku. Asi za půl hodiny už bylo z dálky slyšet malé sluně, jak vesele troubí. Bylo to pro ně něco nového a tak se těšilo, co pozná a uvidí. A taky se těšilo na bednu banánů, kterou dostane za práci. A tak se pustili do trhání. Sloní rodinka měla výhodu, že svými choboty otrhávala banány i z velké výšky. Pracovali, nezaháleli, ale kolem poledne, když slunce pražilo nejvíc, se ukázalo, že toho mají ještě hodně před sebou. A proč s vámi nepřišel i starý slon? Zeptala se máma slonice. No jasně, já pro něj doběhnu, nabídlo se sluně. Přece jen ho to už trochu přestávalo bavit a bolelo ho za krkem. Ne, ne, řekla opice, to já zařídím sama. Vy si zatím tady ve stínu odpočiňte, než ho najdu. A odběhla pryč. Odpočinek se slůněti i ostatním líbil, už ho opravdu potřebovali. A tak si lehli pod palmy a malé sluně jim nosilo z blízkého potůčku vodu.

0: Nára mě se bavilo tím, že teď má dovoleno na ně stříkat a osvěžit je. Když přišel starý slon, nevydrželi to opička se lvem a hned mu povídali o raním východu slunce. I ostatní se zájmem poslouchali. Dokud opice netleskla do dlaní a nedala pokyn k další práci. Byly asi 3 hodiny odpoledne, když opice odešla hledat další pomoc. Tentokrát se vrátila s papouškem, ale ani to nestačilo, a tak v 5 hodin na večer zašla ještě pro hrocha a žirafu. A nakonec se na banánové úrodě sešli všichni. Snad už to teď stihnou. A skutečně. Když slunce oranžovělo a červenalo, a s ním i obloha, otrhávali už poslední banány. Malé slůně poskakovalo a otáčelo se kolem dokola a provolávalo svoje hurá jako signál k ukončení pracovního dne. A teď přišla na řadu zasloužená odměna. Opice už ji chystala, když se přibližoval konec otrhávání. Velké bedny plné banánů stály vyrovnané za sebou. Opice to vzala od konce, takže nejdříve dostali banány hroch a žirafa. Potom papoušek, starý slon a každý ze sloní rodinky. A pak už byla na řadě opička se lvem. Opička se naklonila ke lvovi a pošeptala mu.
1: Měli bychom dostat víc, vždyť tu pracujem už od rána.
0: Zabručel lev. Ale k velkému překvapení dostali jednu velkou bednu banánů.
2: Jak to? Ohradila se opička. Hroch a žirafa a konec konců i papoušek tu byli jen pár hodin a dostali stejně jako my a my to dřeme už od rána. Smažíme se na slunci a vůbec.
0: Zlobila se. Lev neříkal nic, ale stejně se mračil.
2: Ale já vám nekřivdím. Jsou to přece moje banány a můžu si s nimi dělat, co chci, řekla druhá opice. No a jen si vzpomeňte, na co jsme se ráno domluvili. Jedna velká bedna banánů za den. A máte ji?
3: Máte.
2: Já vám nekřivdím.
0: Kroutila hlavou opice a ještě dodala.
1: Přece bys ostatním, opičko, nezáviděla.
0: Když to žirafa slyšela, zamyslela se a v duchu o tom přemýšlela.
1: Není vlastně důležité, kdo kdy přišel. Důležité je, že jsme vůbec přišli a pracovali. A tak je odměna pro každého stejná. Tak to bylo domluvené,
0: říkala si pro sebe, když se loučili s opicí. Vzali si tedy každý svůj díl, papouškovou bednu nesl táta slon a ještě cestou si ovšem povídali. Probírali to ze všech stran a nakonec i opička musela uznat, že je to tak spravedlivé. Myslela si sice ze začátku, že by měla dostat víc, ale opice ji opravdu neošidila ani jí neukřivdila. Dostala tolik, kolik bylo domluveno. A jak tak společně šli, ani si pomalu nevšimli, že je nohy zanesly k vodopádu. Pořád si prospěvoval svoji píseň. A tak se u něj usadili a pustili se do banánů. Byly výborné, jen se rozplývali na jazyku. A každý snědl tolik, nakolik měl chuť. A slůně pak po všech uklidilo slupky. A po malé chvíli, když už bylo šero a slunce úplně zapadlo, děkovali Pánu Bohu za to, že je dobrý a spravedlivý.

A to je pro dnešek z naší pohádky všechno, milé děti. Dnes jsme se od zvířátek naučili něco moc důležitého, o čem se vypráví i v jednom biblickém příběhu o dělnících na vinici. Bůh se na nás nedívá podle toho, kdo pracoval déle nebo kdo toho udělal víc, ale má stejně otevřené a štědré srdce pro úplně každého z nás. Jeho láska a dobrota jsou bez hranic. Tak i vy buďte na sebe hodní a těšte se z toho, co máte. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová.

Znělka Kanafásku se rozloučila se všemi dětmi. Přejeme jim pokojné usínání. Večerní vysílání Rádia 7 pokračuje dále písničkami až do 7:45, kdy nás čeká relace Nejen chlebem.

0: nelíbím.
1: Mrzíš ma, láska, že ťa mám, tak mám.

0: za celé nebo.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu a ne lidem. Tato slova apoštola Pavla jsou podkladem další úvahy kazatele Jaroslava Pokorného, která zní vysíláním za pár minut.

Vážení posluchači, dnes navážeme na minulé zamyšlení o práci. Pokud jste ho poslouchali, tak si možná vzpomenete na příběh, ve kterém od tří pracovníků dělajících stejnou práci zazněly na otázku, co děláš, tři úplně různé odpovědi. A právě tyto odpovědi ukazovaly na tři biblické rozměry práce. Námahu, prostředek materiálního zabezpečení a uspokojení a účast na Božím tvůrčím díle. Na základě biblického podobenství o dělnících na vinici jsme pak hovořili o prvních dvou rozměrech práce. A dnes se budeme zabývat tím třetím. Jako základní text použijeme několik veršů z novozákonního listu apoštola Pavla Koloským. Hlavním tématem celého listu je být v Kristu. Po části věroučné a bránící evangelium následuje část, jejímž záměrem je křesťany vychovávat. V rámci této části nejdříve autor apoštol Pavel píše o vnitřním životě křesťanů a potom na úvod statě ohledně vnějšího života křesťanů se zabývá řádem v domácnosti, vztahy v rodině. A právě tuto stať si nyní přečteme. Je to z listu Koloským od 3. kapitoly 18. verše do 4. kapitoly 1. verše. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim příkří. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, nejen na oko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte, neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní. Páni, prokazujte otrokům, co je spravedlivé a správné. Vždyť víte, že i vy máte Pána v nebi. V tomto textu se zaměříme jen na tu část, mluvící o vztazích mezi otroky a pány, protože právě ta nás učí mnohé o křesťanském postoji k práci. Můžeme ji totiž aplikovat na ty, kdo jsou v práci podřízení a nadřízení, na zaměstnance a zaměstnavatele, ale i na samostatně pracující osoby. V první řadě si všimněme, že se text týká jakékoliv práce či služby, nejen v zaměstnání. Apoštol Pavel v textu říká, cokoliv děláte. A hned pokračuje, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Zde se objevuje biblická odpověď na ústřední otázku. Pro koho pracuji? Pro koho dělám? Kdybychom se vrátili k tomu příběhu o třech dělnících, pro koho oni pracovali? Ten první, který na své práci vnímal především těžkou dřinu a námahu, zřejmě pracoval pro svého zaměstnavatele, kterého asi moc rád neměl. Druhý, který přemýšlel hlavně o výdělku za svou práci, pracoval především pro sebe a svou rodinu. Třetí dělník, který dobře věděl o účelu celého díla, stavby katedrály, na němž se mohl spolupodílet, ten pracoval pro lidi, kteří se měli v katedrále zhromažďovat a pro Boha, jenž v ní měl být uctíván. A právě k tomu nás nabádá i apoštol Pavel, abychom pracovali jako Pánu. Jinými slovy, pracovat tak, jako by byl Kristus naším zaměstnavatelem, naším šéfem. A právě to je klíčový princip práce křesťana. Brát Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. Za prvé, šéf obvykle zadává pracovní úlohu a potom hodnotí její splnění. Dnešní text mluví o tom, že za svou práci dostaneme odměnu od Pána. A jiný Pavlův text tvrdí, že jako lidé obnovení v Pánu Ježíši Kristu jsme spolupracovníky na Božím díle, tedy těmi,
kteří společně konají dílo svého pána v roli jeho pomocníků. A tak můžeme každou práci, kterou děláme, pokud není morálně závadná, považovat za pocházející od Boha, zadanou od Krista. A to by mohl být důvod, abychom pracovali s nadšením. Tedy práce je od Krista. Za druhé, pokud náš šéf je někým, komu za mnohé vděčíme, včetně toho, že můžeme pracovat v jeho superfirmě, přináší to speciální motivaci pro naši práci pro něho. V biblickém textu z listu Koloským se říká, že naše poslušnost a práce nemá být jen na oko, k zalíbení lidem, doslova se tam používá termín okoslužba. A tak, jestliže je naším šéfem Pán Ježíš Kristus, ten, který je pánem pánů a králem králů, ten, který vydal sám sebe za nás, mění to naši motivaci k práci, kterou se stává láska ke Kristu. Potom už není důležité, jestli nás při práci někdo vidí, protože pracujeme kvůli tomu, který nás vidí, ať jsme kdekoliv, a proto můžeme pracovat spolehlivě. To je tedy práce kvůli Kristu. Za třetí, v práci se projevuje naše nová identita. Podle Nového zákona, je to z listu Efeským 2. kapitoly 10. verše, Bůh připravil dobré skutky, k nímž jsme v Ježíši Kristu stvořeni a ve kterých máme chodit, tedy je máme uskutečňovat. Je třeba dodat, že v řeckém originále je zde pro slovo skutky použito stejné slovo, jako je hlavní řecké slovo pro práci. A tak je to práce v Kristu. Za čtvrté, náš šéf není zavřený někde ve vzdálené kanceláři, ale je v naší pracovní činnosti stále přítomný. Můžeme a máme s ním mít trvalé společenství. V listu Filipským 2. kapitole 13. verši se píše, Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Bůh je uprostřed naší činnosti, a tak můžeme práci vnímat jako způsob setkání s Bohem v Kristu. Je to prostor hledat Boží blízkost a přítomnost. To znamená, že pracujeme s Kristem. Za páté, když nějaký pracovník pracuje opravdu dobře, vrhá tím pozitivní světlo na firmu, kterou třeba i logem na svém pracovním oblečení zastupuje. Když Ježíš mluvil o tom, že jeho učedníci mají být světlem světa, zmínil, že jejich dobré skutky mají vést k oslavě Otce v nebi Boha. Práce má být pro nás Ježíšovi učedníky příležitostí pro osobní svědectví podložené skutečným životem. Práce má ukazovat na Krista. A konečně za šesté, náš šéf je tajemně přítomný i v každém našem spolupracovníkovi, i v těch, komu naše práce přináší užitek. V dnešním textu Pavel říká, Pánu Kristu služte. A ve 25. kapitole Matoušova evangelia říká Ježíš, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili. Máme sloužit Kristu v lidech okolo nás a právě pracoviště se má stát místem služby. Máme pracovat pro Krista. Práce je také silně spjata se vztahy na pracovišti. Dnešní hlavní biblický text z listu Koloským povzbuzuje otroky, v našem dnešním kontextu podřízené, k poslušnosti, pány, v našem kontextu nadřízené, ke spravedlnosti a všechny k vyhýbání se zlu. Možná stojí za to právě tady zmínit rozdíl mezi duchem podnikatelským a vykořisťovatelským. Podnikatel v dobrém slova smyslu se snaží naplnit potřeby jiných lidí, zatímco vykořisťovatel usiluje získat bohatství na úkor druhých lidí. Kdybych se teď pokusil jednou větou shrnout dnešní poselství, tak by to mohlo znít takto. Práce je důležitá oblast života, ve které se má prakticky projevovat prvenství Ježíše Krista v životě věřícího. Práce je naše poslání od Boha.
Milí posluchači, jestli byste chtěli nějakou praktickou aplikaci dnešního zamyšlení, můžete si nejdříve vzpomenout na nějakou konkrétní práci, která je pro vás z určitých důvodů obtížná, nepříjemná či stresující. Může to být ve vašem zaměstnání, domácnosti, službě či jinde. Máte? A pokud si na nic takového nemůžete vzpomenout, tak prostě vezměte nějakou svou častou činnost. A nyní si uvědomujte a pokud jste věřící, ve víře přijímejte, že tato obtížná, nepříjemná, stresující či aspoň častá práce je od Boha, Božím zadáním, rozhodněte se jí dělat kvůli Kristu, přijměte, že na to nejste sami a že ji chcete dělat s Kristem, rozhodněte se ukazovat touto prací na Krista a sloužit jí Kristu v lidech okolo vás. A k tomu vám žehnám v Kristově jménu. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

pondělí 28. září, tedy z dnešního svátečního dne, státního svátku Dne české státnosti, uplynula 20. hodina. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Číst Bibli je skvělé, ale číst ji s porozuměním je ještě lepší. Jak ale pochopit texty staré několik tisíc let a stanovit, co říkají nám, lidem v 21. století? Teolog John Vernon McGee v další úvodní lekci cyklu Světem Bible nabízí praktické rady, jak z četby vytěžit pro každodenní život co nejvíce. Poslouchejte za 15 minut v relaci Světem Bible.

Správný výklad biblického textu se neobejde bez jasných pravidel i osobního přístupu čtenáře. Cyklus Světem Bible nabízí osvědčený návod, jak při četbě písma postupovat, od vnímání celkového kontextu a původního adresáta až po důležitost Ducha Svatého, který jako jediný odkrývá hlubší duchovní význam zapsaných slov. Praktickými kroky k porozumění Božímu slovu provede teolog John Vernon McGee, čte Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, dnes se po čtvrté setkáváme v novém cyklu pod názvem Světem Bible. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech nás chce uvést do celé Bible. Ukazuje nám přístup k ní, některé věci o ní a před časem hovořil s námi o subjektivním vnitřním potvrzení pravdivosti Bible skrze Ducha Svatého. Potom uvedl některé pojmy, které tuto myšlenku rozvíjejí. První z nich bylo zjevení. Zjevení znamená, že Bůh promluvil, že Bůh se dorozumívá s člověkem. Kromě toho jsme se zmínili ještě o dalších pojmech, které s tím souvisejí. Inspirace, osvícení a interpretace. Postupně jsme je probrali blíže. Inspirace zprostředkovává zjevení Boha nebo božích věcí. Osvícení má co dočinění s Duchem Svatým jako učitelem. On nám otevírá.

tlení. Existuje několik pravidel, která by se měla sledovat a dodržovat, když se pokoušíme o výklad textu písma, když se pokoušíme slovo písma vysvětlovat. Tyto zásady si zde chceme uvést. Za prvé, měli bychom mít na paměti celkový účel Bible. To je důvod, proč ve svých pořadech probírám úplně všechno. Věřím, že se potřebujeme se vším seznámit dříve, než přijdeme k jakémukoli dogmatickému závěru, který by se týkal nějakého tématu nebo kteréhokoli verše Bible. Čili za prvé celkový účel Bible. Další věc nutná k povšimnutí je otázka, komu je daný text písma adresován. Například Bůh řekl Jozuovi, vstaň a přejdi Jordán. Kniha Jozue, 1. kapitola, 2. verš. Když jsem byl osobně v této zemi, překročil jsem řeku Jordán, ale nepřekročil jsem ji proto, že by to bylo obecné doporučení písma pro můj život. Nešel jsem tam proto, abych vyplnil písmo. Když jsem četl tento verš, věděl jsem, že Bůh prostě v dané situaci mluvil k Jozuovi. I když věřím, že zde v celém tom příběhu je i pro mne ohromné poučení. Všechno písmo není adresováno osobně mně, ale všechno písmo je pro mne. To může být pro nás dobré pravidlo. Dívat se, komu je daný text písma adresován. A za třetí, kontext před sledovaným textem a po něm je velmi důležitý pro správný výklad. O čem mluví celá ta pasáž, kterou sledujeme? O čem hovoří celá biblická kniha, kterou studujeme? Jaké je její poslání?

poznávej, co říká originál. To je velmi dobrá rada, zvláště v některých případech, kdy je zvlášť důležitý přímý slovní význam některých biblických sdělení. Jestliže neznáš hebrejštinu nebo řečtinu, mohou snad pomoci některé dobré překlady, které, i když biblický text v podstatě volněji parafrázují, přesto uvádějí někde pod čarou prostý, doslovný význam původního textu. Upřímně nemohu doporučit některé moderní překlady písma, povídá náš Američan, přestože je v nich i řada velmi dobrých formulací. Jelikož jsme tak rozděleni, pokud jde o učení, pokud jde o chápání všelijakých otázek či celých biblických pasáží nebo témat, každá skupina křesťanů, která se pokusí přeložit Bibli, přirozeně naočkuje do překladu určité svoje pohledy. Ku příkladu, jestliže liberál půjde překládat Bibli, poznáš v jeho práci příchuť liberalismu. Jestliže bude překládat fundamentalista, vycítíš v určitých částech zase jiné přístupy a předsudky. Lidé, kteří překládali nejstarší anglický překlad, přistupovali k Bibli jako k doslovně inspirovanému Božímu slovu a podle toho zacházeli s původním textem i s vyhledáváním anglických slovních ekvivalentů. Když narazili na slova, která ve své době neuměli nebo nemohli dobře přeložit, jednoduše je z řečtiny přepsali jenom do latinské abecedy a ponechali je v textu tak. Například slůvko abba, baptizo a jiné. Je známo, že podobně s mimořádnou úctou k původnímu textu a s bázní před Bohem, protože jde o Boží slovo, postupovali před 400 lety naši čeští bratři Kraličtí. Jejich práce je mimořádně kvalitní. Drobný nedostatek však vyplývá z toho, že v jejich době ještě nebyly dostupné ty nejlepší originální texty, které jsou výsledkem teprve nedávných objevů. Proto se někdy kralický text v některých pasážích dost podstatně liší, například od ekumenického překladu, aniž by se dalo říci, že jeden je lepší než druhý. Kralický překlad prostě v určitých pasážích

vycházel z mladších, čili méně spolehlivých nebo méně kvalitních rukopisů, než jaké měli k dispozici tvůrci ekumenického překladu. Pokud jde o český ekumenický překlad, je poctivé, že v řadě míst, kde bylo zvoleno velmi volné nebo výslovně výkladově účelové vyjádření, se tvůrci pod čarou přiznávají k doslovnému znění podle originálu. Je mi ovšem velmi, velmi líto, že takováto přiznání k doslovnému textu, k doslovnému překladu, nejsou dostatečně důsledná na každém místě, kde je takovéto volnější podání. Z tohoto důvodu, i když nejsem diplomovaný znalec původních textů, musím o českém ekumenickém textu prohlásit, že není vhodný jako samostatný studijní text, ale pouze víceméně jako vesměs docela příjemně čtivá, nicméně informativní pomůcka. Snaha po příjemné, současné, dobové čtivosti výsledného textu totiž zpravidla přirozeně jde proti snaze po doslovné přesnosti. Kdyby se totiž třeba počítačem pořídil nějaký doslovný překlad, což je i tak velmi problematické tvrzení, byl by prakticky nepoužitelný. Máme totiž český způsob myšlení a vyjadřování, nikoli řecký či hebrejský. Proto mnohdy takovéto upřímně snaživé, amatérské, slovníkové nebo spíše slovíčkové studování původního textu nevede ke spolehlivým výsledkům, protože pro překlad je nutno znát nejen slovíčka, nýbrž i gramatiku, stavbu věty a také určitou frazeologii. Náš zkušený doktor teologie, znalý původních biblických jazyků, dodává, že potíž s moderními překlady bývá příliš často v tom, že překlad je více či méně vědomně nebo podvědomně pořizován podle určité nauky. Obecně princip překladu spočívá v tom, že překladatel musí vzít něco z jednoho jazyka a v porovnatelných termínech druhého jazyka najít ekvivalent, čili slovo nebo spíše celou frázi stejného významu. Takových ekvivalentů v řadě případů pochopitelně může být i více a každý z nich má určitou nepřesnost anebo určité zabarvení. A právě v tomto momentu se překladatel stává současně vykladačem. Kdyby byl sebepoctivější, výběr jednoho z více ekvivalentů totiž učiní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, čili vlastně podle svého poznání, podle určitého náhledu anebo učení, k němuž má nejblíž.

Za prvé bychom měli mít na paměti celkový účel Bible. Za druhé, měli bychom přemýšlet, komu je daný text písma adresován. Za třetí, měli bychom sledovat celou souvislost před čteným textem a po něm. A za čtvrté, poznávat, přemýšlet, hledat, co říká originál. Páté pravidlo, které uvádí náš doktor McGee, je vykládej Bibli doslova, pokud je to možné. Doktor David Cooper to řekl docela výstižně. Když prostý smysl písma je srozumitelný zdravým selským rozumem, pak v něm nehledej žádný jiný smysl. Vezmi proto každé slovo jako prvotní, obyčejné, obvyklé. Vezmi jeho doslovný význam. Jinak řečeno, pokud fakta okamžitého kontextu, studovaná ve světle příbuzných pasáží a základních biblických pravd, nenaznačují jinak, snažme se příslušnému textu rozumět především tak, jak mu s největší pravděpodobností rozuměli nebo měli rozumět jeho přímí adresáti, kterým bylo určeno. Odtud mimochodem plyne, že nám někdy velmi účinně může pomoci nahlédnutí do konkrétních historických a zeměpisných podmínek, do jakých to slovo bylo adresováno. Jako vodítko pro každé studium Božího slova si však vezměme žalmistovo provolání k Hospodinu. Otevři mé oči, abych mohl spatřit zázračné věci tvého zákona. Žalm 119:18, překlad doktora McGee. Toto žalmistovo provolání nás vede k tomu, abychom Boží slovo četli s modlitbou, nebo ještě lépe přímo na modlitbách, aby modlitba byla zřetelnou součástí samotného čtení písma. Pak se totiž naše komunikace s Pánem může stát skutečným dialogem, nikoli jen střídáním monologů, jak to často bývá. Doktor McGee k citovanému verši ze žalmu dodává: zaručuji, že když budeš sledovat tento postup, přijde do tvého srdce i do tvého života požehnání. A dále uvádí příklad, že dnes i lahvička běžného léku mívá podrobný návod k použití. Jakýkoliv vynález, jakákoliv pomůcka pro domácnost v ceně pár korun mívá svůj popis a návod k použití. Jestliže tohle platí o malých věcech praktického života, tím spíše bychom se měli držet dobrých rad, které nám ukazují, jak se zabývat věčným Božím slovem. Zejména, když nám tyto rady samo Boží slovo nabízí. Chceme se nyní zmínit o 7 velice jednoduchých a přece základních krocích, které mohou být dobrou pomůckou pro soukromé studium Božího slova. Za prvé, začni modlitbou. Za druhé, čti Bibli. Za třetí, studuj Bibli. Za čtvrté, přemýšlej nad Biblií. Za páté, čti, co druzí napsali o Bibli. Za šesté, poslouchej Bibli. Za sedmé, předej to druhým. Možná vás napadnou ještě nějaké další rady z vaší vlastní zkušenosti s Božím slovem, ale věřím, že tyto body jsou základní a zaslouží si naši pozornost.

Zaprvé tedy začni modlitbou. Když jsme hovořili o takovém tom osvícení Božího slova v životě člověka, povšimli jsme si, že Bible se liší od jiných knih mimo jiné tím, že pouze Duch Svatý může otevřít naši mysl, abychom zvěsti této knihy porozuměli. Můžeme si vzít nějakou moudrou knihu třeba o filozofii a jestliže to autor rozumně napsal, můžeme tomu docela dobře rozumět. Ale Bible je trochu jiná. Čtenář Bible může dobře rozumět každému slovu, které čte, a přece nemusí chápat její obsah. Bible totiž nemůže být dohloubky pochopena, jestliže při jejím čtení a při přemýšlení o ní není pro člověka průvodcem v myšlenkách Duch Svatý. Pán Ježíš řekl, jakmile přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16:13. Když otevíráme Boží slovo, potřebujeme začít modlitbou žalmisty, kterou jsme si už připomněli. Otevři moje oči, abych mohl spatřit zázračné věci z tvého zákona. Žalm 119:18. Když žalmista psal tyto řádky, měl ve své době na mysli Mojžíšovský zákon. Ale rozšíříme-li tuto prosbu na všech 660 knih Bible, budeme se dnes modlit, otevři moje oči, abych mohl spatřit nádherné věci ve tvém slově. Když se apoštol Pavel modlil třeba za efeské věřící, nečteme si, že by se modlil především za jejich zdraví, a nemodlil se ani za to, aby zbohatli, nýbrž první Pavlova modlitba za efeské zní, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Tolik Efeským, 1. kapitola, verše 15 až 19. Pavlova modlitba se týkala moudrosti, pochopení a zjevení pro tyto věřící. Aby lépe poznali Boha a Pána Ježíše, aby lépe porozuměli Božímu slovu. Tak, aby jejich oči nebo oči jejich chápání mohly být osvíceny a aby mohli poznat něco z naděje svého povolání v Kristu. To je modlitba apoštola Pavla. Jestliže si na mě někdo občas vzpomene v modlitbě, přál bych si, aby se jeho modlitba vztahovala především na takovéto věci. Aby moje duchovní oči byly otevřené.

Věřím, že nejdůležitější věcí je pro nás, Boží děti, abychom poznali Boží vůli dnes. Není pochyb o tom, že Boží vůle je vyjádřena v Božím slově a nemůžeme poznat Boží vůli, jestliže Duch Svatý nebude naším učitelem, když čteme Boží slovo. To je to, co říká apoštol Pavel v 1. Korinským 2, 12 a 14. Taky jsme si to nedávno citovali. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme, ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Příčinou toho, proč mnoho lidí dnes nic zvláštního nezískává z Bible, jak někteří říkají, je jednoduše to, že nenechají Božího ducha, aby je učil. Přirozený člověk nemůže dobře vnímat duchovní věci. Zdají se mu nejasné, divné, nebo třeba i hloupé. Bůh však těm, kdo se vírou v Pána Ježíše stali Božími dětmi, dal svého ducha, aby mohli poznat Boží věci. On sám chce být naším učitelem. Jen on může vzít tu literu psaného Božího slova, které máme v Bibli, a přetvořit ji v opravdové a aktuální slovo živého Boha, užitečné také pro náš vlastní, duchovní i praktický život. Bůh chce s námi komunikovat skrze své psané slovo. Ale mějme na paměti, že obsahem je to nadlidská kniha. A pouze Boží duch může vzít ty velké Boží věci a odkrýt nám je. Povšimni si tohoto velice zajímavého verše v písmu. Nám to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch Boží. 1. Korinským 2, 10 a 11. To dá rozum, že Boží duch musí být naším učitelem, povídá na tento úsek náš učitel. My si občas možná navzájem rozumíme, ale nerozumíme Bohu. Docela často se dnes mluví o generačním problému, pro který příslušníci různých generací nemohou spolu navzájem pořádně komunikovat. Pravda, pro starší a mladší osobu může být někdy docela obtížné si navzájem porozumět, nicméně přece se můžeme učit komunikovat jeden s druhým, protože jsme všichni lidé. Máme možnost při troše snahy jeden druhému porozumět. Ale Bohu ve skutečnosti rozumět nemůžeme, jestliže se nám On sám nezjeví, jestliže nám On sám neodhalí něco ze své podstaty a ze svých věcí. Náš učitel nám tedy zaprvé radí, abychom Boží slovo četli s modlitbou. A další rady si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.

Pozdravem, Bůh vám žehnej, se z pořadu Světem Bible rozloučil Pavel Vopalecký. Tento pořad vzniká na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho. Další vydání naladíte ve vysílání Rádia 7 zítra ve 20 hodin a 15 minut.

Jak zní modlitba člověka, který už nechce nic předstírat? V dnešní pohovce nás čeká hudba Jetta Trouble a jeho album An Honest Prayer. Písně o víře, ztrátách, naději i důvěře, která obstojí v těch nejtěžších chvílích, zní s 21. hodinou.

0: poslouchám Rádio 7 na DAB systému. Konečně se to dá normálně chytit a poslouchat ve vhodný čas, kdy se mi to líbí a kdy mě to vyhovuje. Poslouchám Pohovku, poslouchám Rozmarinu, poslouchám čtení od Vernona McGee. No a samozřejmě, když jsou tam nějaké pěkné písničky, tak ty písničky.
1: Odovzdaný celkom sám, zaprel seba pre Boží.

0: pondělí 28. září uplynula 21. hodina. Krásný večer s Rádiem 7 vám přeje Broňa Procházková. V následující hodině zveme k poslechu pořadu Pohovka. Dnes se společně zaposloucháme do alba An Honest Prayer od Jetta Trabla. Vedle jeho písní uslyšíte také příběhy, které stály za jejich vznikem, i myšlenky o tom, že Bůh slyší upřímné modlitby. Pořad připravila Kristýna Exnerová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Krásný večer, milí posluchači. Dnes vás za zvuk poslechu alba An Honest Prayer od amerického zpěváka a skladatele Jetta Trabla. Jak už název napovídá, čeká nás upřímná modlitba. Album vzniklo z osobních zápasů, hledání Boha i radosti z jeho blízkosti. Pokud jste někdy nevěděli, co Bohu říct, možná i díky jeho písním najdete slova. Jetta Trabla pochází z Dallasu v Texasu a pohybuje se na pomezí současného křesťanského popu, R&B a hip-hopu. Jeho tvorba je známá tím, že neskrývá lidské slabosti ani otázky víry. Název první písně Foolish Heights by se dal přeložit jako pošetilé výšiny. Je to připomínka toho, že člověk někdy honí úspěch, uznání nebo vlastní ambice tak vysoko, až ztratí to nejdůležitější. Jetta Trabla nechává význam otevřený, ale vybízí posluchače k zamyšlení, na jakých výšinách vlastně stavíme svůj život.

Myslím, že největší průlom a zájem o jeho tvorbu Jettovi přinesla píseň I Need You, která se dostala do amerických křesťanských hitparád. Skladba je zpěvákovým přímým voláním k Bohu v období hlubokého smutku, zmatku a beznaděje. Text vyjadřuje pocit, kdy se člověk cítí paralyzovaný a vyčerpaný těžkými životními ranami a hledá naději. Zrodila se v jednom z nejtěžších období, protože jeho tátovi byla diagnostikovaná nemoc ALS a jeho zdravotní stav se velmi rychle zhoršoval, až nakonec zemřel. Zpívá se tam: Bože, prosím, pomoz mi připomenout věci, které nevidím, když jsem zlomený, na dně, poražený, věřím lžím nepřítele. Bože, prosím, pomoz mi připomenout den, kdy smrt ztratila svůj ostnatý bod, že vím, že máš plán uprostřed utrpení. Píseň I Need You.

Možná jsme si zvykli, že křesťanská píseň musí být vždycky přímo o Bohu. Jenže Bůh se oslavuje i tím, jak milujeme lidi, které nám svěřil. Píseň Infinity složil Jet pro svou manželku a je krásnou připomínkou toho, že i manželství, přátelství a vůbec blízké vztahy jsou Božím darem. Když za ně děkujeme, pečujeme o ně a s láskou je chráníme, vzdáváme tím vlastně čest i samotnému Stvořiteli. Protože každá opravdová láska má svůj původ v něm. A mně osobně se moc líbí, když někdo umí vyjádřit lásku své milované. Posuďte sami. Píseň Infinity.

Někdy máme pocit, že Boží blízkost poznáme jen tehdy, když se dějí velké věci, když přijde nějaký zázrak nebo vyslyšená modlitba. Ale píseň, kterou vám teď pustím, připomíná něco možná ještě důležitějšího. Že Bůh zůstává s námi i ve dnech, kdy nic zvláštního necítíme. Zaslíbil, že s námi bude vždycky na vrcholu, v údolí, v radosti i v bolesti, i když se neděje vůbec nic. Na píseň God's Hand si pozval i americkou zpěvačku a skladatelku Lexi Dean.

Milí posluchači, pokud jste naladili rádio právě teď, od mikrofonu vás vítá Kristýna Exnerová a pořad Pohovka, ve kterém rozebíráme amerického zpěváka a skladatele Cheta Trubla, respektive rozebíráme jeho písně z alba An Honest Prayer a před námi píseň Cavalier, která je, řekla bych, takovou upřímnou zpovědí. Jet v ní bojuje se svou vlastní pýchou a připomíná si, že když si člověk začne myslet, že všechno ví nejlíp a že má život pod kontrolou, může ho to zničit. Místo nadřazenosti volí pokoru a ochotu zůstávat učedníkem. Je to silná připomínka, že víra není o tom mít vždycky pravdu, ale nechat se proměňovat Bohem. Myslím, že právě pokora versus pýcha je hlavním tématem této skladby.

Doposlouchali jsme píseň Human, která jakoby navazovala na předešlou píseň. Obě se dotýkají takové té lidské přirozenosti. Jsem jen člověk, jako každý z nás, chybující, pochybující, omylný, prostě nedokonalý. A stejně jako Chad, i my se v těchto situacích mnohokrát zmůžeme jen na větu jsem pouhý člověk, prosím Bože, dej mi sílu. A mě osobně to velmi pozbuzuje. Nejen přiznání nedokonalosti, i pochybách tohoto skvělého interpreta, ale i vyspívaná touha jít za Ježíšem, i přesto. A v písni Heaven Come Down jakoby znovu vstal a znovu se rozhodl jít. Zpívá v ní, nezvládnu to sám. Ach nebe sestup, si moje jediná naděje. Potřebuji tvou přítomnost všude kolem. Věřím ti, i když je život nespravedlivý a těžký.

V další písni Praise Jet připomíná, že chvála není jen něco, co děláme v neděli v kostele, v církvi. Je to postoj srdce pro všední den, ráno, večer i uprostřed obyčejných povinností. Právě tehdy může být chvála tím nejsilnějším vyznáním důvěry Bohu.

Možná vás překvapí, že teď na chvíli odbočíme od alba An Honest Prayer. Tahle píseň na něm není, ale myslím, že si zaslouží své místo i v dnešním pořadu. Jmenuje se Let Us Pray, pojďme se modlit. A je zajímavé, že Jet Trouble ji napsal v době, kdy si uvědomoval, jak snadno se modlitba stává až poslední možností. Když už jsme vyčerpali všechny vlastní síly, všechny rady přátel i možné scénáře, teprve pak zvedáme oči k Bohu. Jenže Bible ukazuje něco jiného. Modlitba není záchranné tlačítko pro krizové situace, ale pozvání do každodenního vztahu. Nemusí být dlouhá ani dokonale formulovaná. Někdy stačí jedno jediné Bože, jsem tady. Možná i proto je tahle píseň tak silná. Nepřináší složité odpovědi ani velké emoce. Jen připomíná něco, co všichni víme, ale často zapomínáme, že Bůh je blízko a čeká na náš hlas. A tak možná dnešní otázka nezní, jestli se umíme modlit správně, ale jestli si vůbec během celého dne uděláme na chvíli čas, abychom se zastavili. Píseň Let Us Pray.

A mám pro vás ještě jednu skladbu, kterou na albu An Honest Prayer nenajdete. A to z toho důvodu, že vyšla teprve v roce 2026. Bylo mi líto se s vámi o ní nepodělit. Nese název Like You Do a i v ní Jet zůstává věrný tomu, co je pro jeho tvorbu typické. Upřímnost a jednoduchost. Připomíná, že nikdo nás nedokáže milovat tak, jako nás miluje Bůh. Jeho láska není podmíněná našimi výkony ani tím, jak se nám právě daří. Je stálá, věrná a neměnná.

Milí posluchači, posloucháte Rádio 7 a s ním pořad Pohovka, kterým vás mile ráda provází Kristýna Exnerová. Dohrála píseň Let Us Pray, která, jak už jsem říkala, není na námi probíraném albu, ale myslím si, že jsem krásně zapadla. Skladbu Good napsal Jet Trouble v období, kdy přišel o práci i o nenarozené dítě. A přesto se rozhodl zpívat Vím, že jsi dobrý. Tuhle skladbu mám na jeho albu nejraději. Právě tím, co sděluje. Někdy prostě nevíme, proč se dějí nespravedlnosti, bolesti, nemoce, zrady, ale dál chci vyznávat Ježíši, jsi dobrý, protože to je prostě pravda.

0: Teď nás čeká skladba, která je na albu možná tou nejneobvyklejší. An Honest Prayer vlastně není klasická píseň. Nenajdete v ní refrén ani melodii, kterou byste si zpívali cestou domů. Je to spíš krátká, velmi osobní modlitba. Chad Trouble jakoby na chvíli odložil mikrofon zpěváka a mluvil jen jako obyčejný člověk před svým Bohem. Bez přikrašlování, bez velkých slov, jen s upřímností, která dala jméno celému albu. A myslím, že je krásné, že právě uprostřed hudby nechává zaznít ticho a opravdovost. Připomíná nám, že víra není jen o písních, ale především o vztahu. O chvílích, kdy Bohu jednoduše řekneme, co máme na srdci. Pojďme si teď poslechnout tuto krátkou modlitbu, která dala jméno celému albu An Honest Prayer.
1: I've got a lot of questions, and I don't feel like you've given me answers to them. Were my prayers not desperate enough? Was my faith not big enough? You were supposed to show up. You were supposed to step in. But now I'm left with heartbreaking questions. Like, why this outcome if I know you could change it in a moment? Why for some and not for others?
0: Milí posluchači, posloucháte Rádio 7 a pořadem Pohovka vás provází Kristýna Exnerová a jsme skoro u konce. Poslechli jsme si celé album Jetta Troublea An Honest Prayer. Je zajímavý, že celé album je postavené na upřímnosti. Nevyhýbá se otázkám, bolesti ani pochybnostem, ale stále znovu ukazuje, že boží dobrota nekončí ani v těžkých obdobích. Přátelé, a jedna píseň tu ještě nezazněla a já se s ní rozloučím. O skladbě Way Out, Jet řekl, že ji napsal o hledání někoho, kdo člověka dokáže vytáhnout z jeho nejtěžších chvílích. V jeho vlastním životě tím východiskem byl Bůh. Kolikrát se totiž snažíme všechno zvládnout vlastní silou, ale čím víc svíráme život ve svých rukou, tím víc se ztrácíme. Jet zpívá o tom, že nemusíme mít všechno pod kontrolou. Bůh nás zná lépe než my sami a i když se cítíme ztracení, on vždycky zná cestu ven. Je to píseň o důvěře a odevzdání se. A za Rádio 7 vám toto odevzdání Bohu přeji já, Kristýna Exnerová. Mějte se moc hezky a poslední píseň Way Out.

skončil hudební pořad Pohovka. Doufám, že vás hudba Jetta Trouble povzbudila a připomněla, že před Bohem nemusíme skrývat své otázky ani slabosti.

Z pondělí 28. září uplynula 22. hodina. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Ve čtení na pokračování otevíráme za čtvrt hodiny knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka dál vládne napjatá atmosféra. Ve chvíli, kdy samozvaný kapitán lodi Flaubert nechá na palubu vyvést lorda Gonsolda s manželkou a dcerou Patricí, se spod palubí nečekaně vynoří Žán a postaví se mu. Před celou posádkou ho usvědčí z vyvraždění své rodiny. Jak se příběh bude vyvíjet dál? O tom za čtvrt hodiny.

hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady.

Hospodine. Dlouho ještě, Hospodine. Dlouho ještě, Hospodine, jak dlouho.

pravidelném čase opět otevíráme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Připomeňme si události minulého dílu. Na lodi Jitřenka poté, co se zmocnila holandské obchodní lodi, dál vládne napjatá atmosféra. V lodní kuchyni se ukrývají uprchlí vězni. Kapitán Bicarat, šlechtic de la Salle a plavčík Jean společně se svými spojenci. Samozvaný kapitán lodi Flaubert nechá na palubu vyvést Lorda Gonsolda s manželkou a dcerou Patricí. V kritické chvíli, kdy se piráti chystají k losování o obou ženách, se spod palubí nečekaně vynoří Jean a postaví se mu. Před celou posádkou usvědčí Flaubera z vyvraždění své rodiny. Čte Pavel Hromádka.

Důstojník zaťakal očima po nehybných tvářích. Jeho pohled však narážel pouze na hrubé, na okol hostejně se tvářící obličeje. Lidé vrchnosti sice podkuřují, ale pokud se ocitne v nesnázích, pak si nikdo, kdo nemusí, raději prsty nepálí. Náhle si Flaubert povšiml něčeho povzbudivého. K plavčíkovi se pomalu a nenápadně blížil zezadu Claude. Tohle by snad mohlo vyřešit situaci, pookřál na duchu. Totéž, co on si v té chvíli myslel i bezuchý námořník. Dostat se do Žánovy blízkosti nebylo tak obtížné a teď stačilo jen v příhodnou chvíli bodnout. Avšak v momentě, kdy se k tomu chystal, ucítil, jak se cosi docela zlehka dotklo jeho šíje a hned na to uslyšel Máriův hlas. Ta kudla, kterou držím v ruce, je dostatečně ostrá na to, abych ti s ní rozpáral záda až po kalhoty. Claude pustil dýku a zděšeně přemýšlel, jak je možné, že se lodník, kterého vlastnoručně přivázal ke stěžni, prochází po palubě. Všiváku! Odkopl Mario nůž a s uspokojením zaznamenal, jak Flaubert zklamaně protáhl obličej. A teď se do něho pusť, vybídl plavčíka. Silák Mario ti v tomhle případě moc rád ohlídá záda. Rozkročil se a založil si ruce v bok. Tak co vejráte, chlapi? Koukejte udělat trochu místa. Co pak jste neslyšeli? Že pan de Conti prokázal tu čest pirátu Flaubertovi a vyzval ho na souboj? To se s ním mám být klackem nebo pěstmi? Snažil se celou záležitost zlehčit Flaubert. S tím si starosti dělat nemusíte, uslyšel v odpověď de la Salleho posměšný hlas. S největší radostí půjčím panu de Contimu svůj vlastní kort. Tak už lezou, co? Už klíbl se Lapré. Flaubert ho ale neposlouchal. Conti, znělo mu v uších, a přitom sledoval, jak z podpalubí vychází šestice po zuby ozbrojených mužů. Conti! A on sám si ho přivedl na palubu. Zavřel oči a když je opět otevřel, viděl, že námořníci stojí rozestavěni kolem palubního zábradlí a místo pod velitelským můstkem je volné. Uprostřed stál mladík v soukených kalhotách. V ruce svíral dlouhý lesklý kort a čekal. Teď mu již vůbec v ničem nepřipomínal obyčejného posluhu, kterého najal jako plavčíka u mistra bazéna. Dobrá, pomyslel si. Udělám to, co se nepovedlo Augustemu ani Laprému. Zabiju ho. Ale v zápětí se jej zmocnila jakási pověrečná hrůza, co když to nedokáže zrovna tak, jako to nedokázali oni. Dával si

Verneta. Odpuštění. Odpuštění. Ta chvíle je zde, pane barone. Ale nejedná se v ní zdaleka pouze o mě. Zvedl oči. Dívka stojící bez pohybu, jako socha vytesaná z mramoru vedle své matky, se mu zdála až neuvěřitelně krásná. Flaubert se zastavil několik kroků před Jeanem a přeměřil si jej svým obvyklým studeným pohledem. Dávám ti poslední možnost. Těch 50 ran, které jsem ti slíbil, možná přežiješ. Ale tohle dobrodružství. Zaútočil tvrdě a bezohledně s přesvědčením, že tuhle hru musí rozhodnout hned první ranou. Vedl ji zhora dolů, přímo na protivníkovu hlavu a vložil do ní všechnu svou vzrůstající zlost. Hned na to se však podivil, s jakou lehkostí mladík uskočil stranou, takže máchl rapírem do prázdna, až téměř ztratil rovnováhu. Zvedl zbraň a prudce s ní vyrazil proti Jeanově nekryté hrudi, ale i tato drtivá rána byla odražena se stejnou elegancí jako ta první. Znervózněl. Chvíli kroužili jeden kolem druhého, jako by odhadovali soupeřovi slabiny, až nakonec ztratil Flaubert trpělivost a zasypal svého protivníka celou sprškou krátkých úderů, z nichž poslední se Jeanovi podařilo krýt opravdu až na poslední chvíli. Dlouhé, ostré čepele jiskřily v paprscích pozdně odpoledního slunce a jejich ocel řinčela řezavými údery, zanikajícími jeden po druhém v mrtvém tichu. Flaubertovi začínalo být horko. Těžce oddechoval a uvědomoval si, že to byl od něho nerozum, když před zápasem nesvlékl svou těžkou koženou vestu, která sice chránila jeho hruď před zraněním, ale v žádném případě se nehodila pro tento způsob boje. Mladý Conti kolem něho poskakoval bos a v bavlněné košili, takže jeho pohyblivost nic nebrzdilo. Udělal neopatrný krok vpřed a v zápětí na tomu špička plavčíkova kordu zasvištěla nebezpečně blízko hlavy. Uskočil a vydechl. Rád bych si odložil vestu.

Jean se mlčky uklonil na znamení souhlasu a Flaubert začal beze spěchu rozepínat velké mosazné přesky. Snažil se získat čas a chytit dech. Jak to, že mu ten mladíček dokázal tak dlouhou dobu vzdorovat? Není přece možné, aby s takovým přehledem kryl a odrážel všechny jeho finty. Ledaže by s ním byl doopravdy Bůh. Vytanulo Flaubertovi na mysli a zároveň s tím si vzpomněl na příběh z Bible, kde se vypráví o Davidovi a Goliášovi. Obyčejný pasák dobytka v něm zvítězil nad trénovaným válečníkem. Cítil, jak mu po obličeji stékají pramínky potu. Nepovedlo se to Augustemu a nedokázal to ani Lapré, který jej sleduje z velitelského můstku posměšným pohledem, jako by měl z celého tohohle výstupu kdo ví jakou radost. Je nutné, aby rychle něco udělal, než dostane skutečně strach. Pomalu svlékal vestu a tvářil se, jako by ji chtěl odhodit, čímž se mu podařilo na okamžik odpoutat Žánovu pozornost od ruky svírající rapír. V tom však ji vymrštil bez jakéhokoliv varování a bodl. S potěšením zaznamenal, že ostří zanechalo na mladíkově stehně krvavý šrám. Tohle nebylo fér, Flaubere, vykřikl hněvivě de la Salle. Pan de Conti vám poskytl, aniž by musel, výhodu, a vy jste se vůči němu zachoval zákeřně. Jestli se ještě jednou o něco podobného pokusíte, zastřelím vás. Poslední Lasalleho slova zanikla v novém třesku zbraní. Flaubert útočil se zaťatými zuby a s uspokojením sledoval, jak se po Žánově noze rozlézá rudá skvrna. Zabiju tě, zabiju, povzbuzoval se v duchu. Zabiju tě tak, jako všechny, co byli před tebou. O necelou minutu později však otřásl jeho zápěstím prudký úder a pak již jen vytřeštěně zíral na prázdnou dlaň, zatímco jeho zbraň letěla elegantním obloukem někam mezi smot

0: i silný chlan. Vrhl se za ní, ale špička Žánova kordu, nasazená na jeho krku, jej donutila couvat až k zábradlí, kde klopítl a upadl. Ještě jednou, naposledy se pokusil vstát, ale ostrý hrot zbraně mu to nedovolil. Prohrál.
1: Bodni!
0: Vyzval Žána chraplavým, přerývaným hlasem.
1: Tak dělej, čertu! Na co čekáš?
0: Rozkřikl se, když viděl, že mladík váhá. Žán se díval do Flaubertovy spocené, námahou zrudlé tváře. Vrah jeho milých. Člověk, který by s klidným svědomím předhodil posádce tu krásnou dívku se záplavou lesklých, mahagonově hnědých vlasů. Stačí pouze mírně přitlačit a bude po něm. Lidský krk neklade na broušené oceli žádný velký odpor.
1: A nezapomeňte na to kacířské hnízdo posadit červeného kohouta.
0: Tuhle větu vyslovila ta škrutá ústa, která teď zkroucená do jakési křečovité grimasy vidí před sebou. Cítil, jak se mu zbraň chvěje v rukou. Žíla na krku byla silná a krev v ní prudce pulzovala.
1: Sundejte ten prsten,
0: přinutil se Žán odtrhnout od ní oči. Flaubert poslušně stáhl šperk z prstu a hodil jej několik kroků před sebe.
1: Pane de la Salle,
0: požádal Žán šlechtice, čekajícího doposud s napřaženou pistolí.
1: Budete tak laskav a postaráte se o ten zlatý kroužek? Velice mi na něm záleží.
0: Mladík čekal, dokud prsten nezmizel v bezpečí Lasalleho hluboké kapsy, a potom sklonil svůj kord. Nechci vás zabít, Flaubert, vypravil ze sebe s námahou. I když přiznávám, že byly chvíle, kdy jsem po vaší krvi toužil. V La Rochelle a snad ještě před malou chvílí. Teď je to ale, díky Bohu, pryč. Chci, abyste věděl, že vám odpouštím. Budu se snažit nepřipomínat si to, co jste udělal mým milým i mě samotnému. Odpouštím vám ve jménu mého pána Ježíše Krista. A jenom on sám ví, jak nesmírně těžká byla dnes má služba pro něho. Žán prudce odhodil teď již nepotřebnou zbraň, která dopadla s ostrým zařinčením na palubu, a odcházel středem onemělého zástupu mužů ke schůdkům vedoucím do podpalubí. Toužil být sám. Snad nikdy předtím se necítil tak prázdný, opuštěný, osamělý a smutný, jako právě v této chvíli. V okamžiku, kdy míjel poslední znehybnělou postavu námořníka, ucítil, jak jej kdosi zezadu prudce objal a otočil tváří k sobě. Zvedl nechápavě hlavu a zjistil, že se dívá do hnědých Máriových očí. Byly zarudlé a z jejich koutků vytékaly slzy. Ústa se mu přitom chvěla jakoby v zimnici a stále se snažil něco Žánovi povědět. Teprve až po chvíli pochopil, že lodník opakuje dokola jedno jediné slovo.
1: Odpusť! Odpusť! Odpusť!
0: Žán jeho obětí opětoval a v té chvíli se začalo lodníkovo tělo otřásat dušenými vzliky. Nevydržel stát. Padl na palubu a Žán si vzpomněl na to, že to není tak dávno, kdy on sám takto ležel na dně loďky, pohupující se mezi larošelskými útesy.
1: Je zde, uvědomil si. Živý, mocný a jednající Bůh.

Desátá kapitola. Červenec léta Páně 1676. Zúčtování. Kajutu pouze slabě osvětlenou naplňovala zvláštní, lidskými slovy těžko popsatelná atmosféra pokoje. Mária napadlo, že mu je stejně dobře jako kdysi dávno, když doma slavili Vánoce. Jenomže tenkrát k tomu patřila sněhobílá hedvábná košile a bledě modrá saténová vesta s velkými perleťovými knoflíky. Téměř se té představě zasmál a s mírnými rozpaky se zastavil pohledem u svých ušmudlaných manžet. Jako kdyby záleželo na tom, co má či nemá člověk na sobě, okřikl se v duchu a obrátil opět své oči na Žána. Opravdu není třeba udělat nic víc? Zeptal se. Chlapec se na lodníka usmál a zavrtěl hlavou. Ne, Mário, Bůh je dobrý otec a sám už tě povede krok za krokem po celý život. Samozřejmě, pokud mu to dovolíš. Dobrá, ode dneška má tedy na můj život výhradní právo. Pronesl lodník slavnostně. A myslím to smrtelně vážně. Ubezpečoval Žána i sebe. O tom naprosto nepochybuji. Zvedly se Žánovi ústní koutky. Měl jsem přece možnost poznat na vlastní kůži, jak umíš držet slovo. Vždyť já ti to všechno vynahradím, zrozpačitěl Mário. Tak moc mi toho zase nedlužíš. Vlastně vůbec nic. Vždyť jsi mě naučil spoustě užitečných věcí a zároveň si mi dal příležitost, abych se pocvičil v sebeovládání. Že jsem tě ale proháněl, co? Roztáhl Mário svá ústa do širokého úsměvu. To víš, plavčík ten nesmí na lodi vychladnout. Zarazil se. Před očima se mu vybavil obraz zelené hladiny a na ní potápějící se bílé listy rozevřené knihy. Přesto jsou ale věci, které mne moc mrzí. Už na to nemysli, dovtípil se Žán, co Mária trápí. Stejně mi toho budeš muset ještě moc vysvětlit. Pokud mi to povinnosti dovolí, proč ne? Přimhouřil šibalsky oko chlapec. Abys věděl, dám ti to rozkazem. Ty námořnický štěně. Přitáhl si lodník mladíka k sobě a prudce ho objal. Teda řeknu ti, ty máš ale sílu, vydechl Žán s uznáním, když se konečně vymanil z Máriova obětí. No, blízklo v lodníkových očích spokojeností, sílu tu já teda mám, ale až se budeš plavit po moři tak dlouho jako já, taky ti narostou svaly. Půjdu, položil Žán ruku na kliku u dveří. Já taky. Je to zvláštní, ale člověk úplně zapomněl, že mu šlo ještě před chvílí vokejhák. Počkám na tebe nahoře. Zavřel za sebou plavčík a vyšel spoře osvětleným schodištěm na palubu, která byla v tuto dobu nezvykle tichá a prázdná. Jen několik námořníků posedávalo na tlustých lanech a dopřávalo si svou večerní porci tabáku. Když je Žán míjel, cítil, jak k němu vysílají spod svých přivřených víček kradmé pohledy. Neušlo mu, že před Flaubertovou kajutou přecházejí dva pozuby ozbrojení muži. Podle zavalité postavy rozpoznal v jednom z nich Felipeho a v druhém tušil Poďobaného. Na velitelském můstku zamyšleně rázoval bikarat a kuzdál od něho se opíral o dlouhou hlaveň muškety de la Salle. Žán se zastavil a zadíval na moře, kde na západě dohoříval proužek posledních slunečních paprsků. Klid a mír, bez jediné stopy po předchozích dramatických událostech. Moře zde bylo jiné než u La Rochelle a mělo rovněž jiný zvuk. Tady nenaráželo na pobřežní útesy. Vlastně nebylo ani příliš slyšet. Člověk je spíš cítil pod svýma nohama a přitom vnímal jeho nespoutanou sílu, schopnou drtit a ničit vše,
co se mu postaví do cesty. Máte rád moře, pane de Conti? Ozvala se za Žánovými zády otázka pronesená ženským altem a naprosto bezchybnou francouzštinou. Mladík se překvapeně otočil a spatřil anglickou rodinu. Nechceme vás rušit, mírně se usmívala žena. Ale rádi bychom vám poděkovali. Jsme vám skutečně nesmírně zavázáni, pane hrabě. Pěkný hrabě, pomyslil si Žán a přešlápl z jedné bosé nohy na druhou. Opětoval úsměv a rozpačitě pokrčil rameny. Myslím, že bychom o tom již neměli mluvit, i když nepopírám, že mě vaše díky těší. Kdybyste byl mým synem, přistoupil k mladíkovi lord Gosnold, řekl bych, že jsem na vás hrdý. Děkuji a budu se snažit, abych vás nesklamal, pane. Stiskl Žán podávanou ruku.

Mám pocit, otče, že s nás zapomněl představit. Připomněl třetí člen rodiny Gosnoldových a Jean přitom zjistil, že jeho hlas je stejně příjemný jako celý vzhled. Máš pravdu, Patricie, povzdychl si lord. Všechny ty události člověka mírně řečeno vyvádějí z míry. Tak tedy, ukázal rukou na obě ženy, moje manželka Elizabeth Gosnoldová a naše dcera Patricie. Tím pádem znáte už i mě, takže jsme formalitám učinili zadost. Já osobně k ním nikdy nelnul a 12letý pobyt v koloniích v tomto směru ještě pokazil, co se dalo. Jistě, otče, až na to, že představit se jeden druhému není formalita, nýbrž slušnost. Nemluvě o tom, že si na ně budeš muset opět chtě nechtě zvyknout, můj milý, protože se vracíme do Anglie. Prozatím jsme se k Evropě, tak říkajíc, otočili zády, zabručel Angličan. Nemám pravdu, mladý muži? Nemýlíte se, milorde, loď pluje skutečně do Ameriky. To jsem už pochopil, ale kam? Původně jsme směřovali do Karibského moře, ale okolnosti nás přinutily změnit kurz. Plavíme se do Quebecu, stišil Jean hlas. Do Quebecu? Zhrozila se Elis Gosnoldová. To snad ne? Uklidni se, drá, zvedl chlácholivě ruku její manžel. Ještě tam nejsme. Hrozí vám snad v Kanadě nějaké nebezpečí? Pane de Conti, i vy pravděpodobně nevíte nic o tom, jaké poměry vládnou v amerických koloniích, ujala se slova Lady Gosnoldová. Angličané a Francouzi mezi sebou chovají otevřené nepřátelství a od skutečné války je v současné době dělí jen krůček. Můj manžel samozřejmě neseděl v těchto pohnutých dobách se založenýma rukama, a tak je jméno Gosnold mezi Francouzi v Quebecu nejenom známé, ale i krajně neoblíbené. Nepochybuji o tom, že se najde způsob, jak vám pomoct, milady, snažil se ji uklidnit Jean. Kapitán Bicarat rozhodně nepatří k lidem, kteří mají národnostní předsudky a zcela jistě se vynasnaží vaši obtížnou situaci, do níž jste se ne vlastní vinou dostali, vyřešit co nejlépe. Pokud mu to ovšem dovolí ta banda, která s námi, žel, sdílí palubu, poznamenal Angličan. Jean vrhl postranní pohled k Flaubertově kajutě, před níž postávaly dvě tmavé postavy a pokrčil rameny. Uvidíme. Máte pravdu, mladý muži, musíme doufat, přisvědčil lord Gosnold. Díky lekci, kterou jste jim dnes odpoledne udělil, věřím, že většina z nich ztratila myšlenky na nějaké nepravosti. Prozatím. Plavčík se tvářil, jako by sledoval zapadající slunce, avšak ve skutečnosti si po očku prohlížel jemný profil dívčí tváře, rýsující se proti rozsvícené olejové lampě. Znovu si uvědomil, jak je velice hezká. Musíte být unavená, slečno. Odvážil se. Není to tak hrozné, sklopila dívka dlouhé řasy. Radost z toho, jak celá ta děsivá situace dopadla, mě dostatečně vzpružila. Usmála se. Když je člověk svědkem zázraku, přidala se s pohnutím v hlase Lady Gosnoldová, pak je tím vždycky nějakým způsobem poznamenán. A já nepochybuji o tom, že dnes se zázrak skutečně stal. Pan de Conti je vynikající šermíř, Elis. Což ovšem zhola nic nemění na skutečnosti, že má vaše manželka pravdu, řekl rychle Jean. I mně připadá neuvěřitelné, že to všechno takhle dopadlo. Muž se nesmí nechat v takovýchto chvílích připravit o sebe důvěru, namítl lord. Já sám jsem několik podobných soubojů absolvoval a proto dobře vím, že bez kapky sebevědomí... Víte, kdo je Flaubert, milorde? Angličan pokrčil rameny. Ale teď už na tom vlastně moc nezáleží. Chvíle, které jsem se bál, je za mnou. A způsob, jakým mne Bůh skrze ní provedl, mi dává naději i do budoucna.
Přeji vám dobrou noc. Uklonil se Jean manželům Gosnouldovým a lehkým kývnutím se zvlášť rozloučil i s Patricí. Oceán okolo Jitřenky se propadl do hluboké tmy, jež udělala tečku za dnem plným převratných událostí. Zároveň se však stala i oponou pro další dějství rozehraného dramatu. Dejte si pozor, Žáne, podával mladíkovi dvě nabité bambitky de la Salle. Po porážce Flaubera sice bojový duch z mnohých značně vyprchal, ale to neznamená, že máme vyhráno. Laprému s Claudem se v tom zmatku podařilo zmizet a v téhle tmě je už pochopitelně nikdo nenajde, takže nebude na škodu, když zůstaneme přes noc ve střehu. Nadějné ovšem je, že několik mužů již přišlo za kapitánem s prosíkem. Škoda, že ne všichni, pomyslel si Jean, který si uvědomoval, že takových mužů, jako je Flaubérův pobočník a bezuchý námořník, je na lodi daleko víc.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavla Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

To, čemu dovolíme proniknout do naší mysli, nás ovládá. Můžeme dostat pod kontrolu své myšlení? Charles Stanley tvrdí, že ano. V relaci Doteky prozradí, jak na to. Počkejte si na jeho vyučování od 23. hodiny.

Krásný večer s Rádiem 7 vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková, a to krátce po 23. hodině v pondělí 28. září. V necelé půlhodince před námi se pojďme vydat za tématem myšlenek a jak je mít pod kontrolou.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlese Stanleyho. Je možné žít ve světě plném zla a přesto si zachovávat čisté a zdravé myšlenky? Odpověď na tuto otázku najdeme v dopise apoštola Pavla Koloským křesťanům. V dnešním pořadu Doteky nám Charles Stanley odkryje skutečnost, že naučit se ovládat svoje myšlenky je klíč k životu v zodpovědné svobodě. Čte Pavel Hromádka.
1: Jak mohu žít ve světě, kde mě bombardují všechny možné smyslné, materialistické a světské myšlenky? A to neustále, minutu za minutou a den za dnem. A přesto před Bohem žít svatě, spravedlivě, dobře a poslušně? Jak se mohu naučit ovládat? Jak mohu nepřemýšlet jako moje okolí? Jak mě mohou neovládnout destruktivní a ničivé myšlenky, které jsou mimořádně ničivé? Nejen pro život toho, kdo je myslí, ale i pro celou jeho rodinu a budoucnost. Jsem přesvědčen, že odpověď na to najdeme v knize Koloským. Prosím, najděte si tam 3. kapitolu a budeme číst od začátku. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Aby člověk mohl ovládat svůj myšlenkový svět, jsou k tomu potřeba 3 nezbytnosti. A jedna z nich je základem pro všechno ostatní. Je to naše postavení v Kristu. Co to je? Máme to tu jasně uvedeno v těch 4 verších, které jsme si přečetli. Proto vám to zopakuji a připomenu a stručně to vysvětlím. Naše postavení v Kristu závisí na našem vztahu s ním a na jeho vztahu s námi. Jak s ním jednáme a jak on jedná s námi. Bible nám říká, že jsme byli s Kristem ukřižováni. To je první součást naší pozice v Kristu. To znamená, že když Kristus před 2000 lety zemřel, byl s ním tehdy na kříži ukřižován i náš starý hříšný život, naše stará hříšná přirozenost, všechno to, co jsme byli před přijetím spasení. Bůh, který vidí celý život, úplně celý život najednou, viděl Ježíšovu smrt ve stejném časovém bodě jako vaše spasení. A tak, když se na to dívá, vidí to všechno najednou a nelimituje ho ani čas, ani prostor. Proto Bůh mohl při Ježíšově smrti na kříži na něj vložit všechny věřící, takže naše stará a hříšná přirozenost tam s ním byla ukřižovaná. Umřela tam s ním. Takže když přijmete nabídku spasení, Bůh to ve vašem životě začne uplatňovat, přivede vám do života pravdu a způsobí, že se stane realitou smrt vašeho starého já, ukřižovaného na kříži s Kristem. Za druhé tu říká, že naše pozice spočívá v tom, že jsme s ním byli pohřbeni. V Bibli se totiž dovídáme, že jsme vstoupili do takového vztahu s Kristem, jako kdyby nás v něm i pohřbili. To znamená, že jsme se stali jeho součástí, že k němu nedílně patříme. Ten 3. aspekt tohoto vztahu mluví o tom, že jsme s Kristem i vstali z mrtvých, protože jste byli vzkříšeni s Kristem. To znamená být vzkříšeni k novosti života. Vzkříšeni v moci vzkříšení. Říká tam, že když Ježíš Kristus vstal z mrtvých, tak z Božího pohledu vzkřísil i nás. Proto u každého člověka, který přijal spasení, došlo k úmrtí jeho staré přirozenosti. Byli jsme v Kristu Ježíši pohřbeni a teď chodíme v novosti života, protože jsme dostali nový život, nového ducha a nové srdce. A nejen to. Bible říká, že jsme byli spolu s ním skryti v Bohu. To znamená, že jsme spolu s ním v bezpečí. Pro svět to zůstává tajemstvím, takže je o nás tajně postaráno a dostáváme skrze něj výživu i poučení. On nás buduje a posiluje. Když máme v něm své bezpečí, jsme odděleni od ostatního světa. Všechno, co se nás týká, je jiné, protože jsme v něm a on je v nás. Bible také říká, že až on se vrátí, i my se vrátíme s ním. Takže vaše dnešní situace i váš dnešní vztah k Ježíši Kristu je takový. Byli jste s ním ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni a teď jste s ním. Jste v něm ukryti a jednoho dne s ním znovu přijdete. Co to všechno znamená? Co to má společného s ovládáním vlastních myšlenek? Jednoduše to, že protože už nejsem to, co jsem kdysi býval, protože jsem tomu umřel a dnes jsem nové stvoření v Kristu Ježíši, chodím v novém životě, který má úplně nový cíl, nový smysl, nové srdce a nové občanství, nové hodnoty a vůbec všechno nové. Když o mě Bůh řekne, že jsem jiný a nový, neměl bych snad také i nově a jinak myslet? Jak bych mohl přemýšlet stejně jako dřív, když už nejsem to, co jsem byl dřív? Parafráze přísloví 23, 7. verš zní: člověk je to, jak přemýšlí ve svém srdci. Je jasné, že Bůh bude muset naše myšlení změnit. Proto ovládat svůj myšlenkový život znamená začít si o sobě myslet přesně to, co je pravda. A vidět se takový, jací skutečně jsme. Dokud přemýšlím jako dřív, nikdy se mi nepovede dosáhnout svých možností, protože mě stále svazují moje staré myšlenky, jako v době, kdy jsem byl ztracený. Jeden důvod, proč se lidé ve svých myšlenkách dostávají do problémů, je v tom, že si neuvědomují svou situaci ani svoje postavení v Bohu. Takový průměrný nedělní návštěvník kostela, který přijal spasení, si uvědomuje, že dal svůj život Ježíši Kristu a ten mu odpustil hříchy, ale nikdy pořádně nepochopil plný dosah spasení. Už nejste, co jste bývali, když se trošku změníte. Jste jiní, všechno na vás je jiné a proto jsme zodpovědní i za jiné přemýšlení o sobě samých. To je celá základní pravda. Znamená to, že protože jsme jiní, z Božího pohledu, je potřeba o svém životě také začít i jinak přemýšlet. Vědět, čemu jste umřeli a že teď jste někdo nový. Když ale tohle nechápete, pořád zůstáváte neustále zápasícím křesťanem. Bůh je někde nahoře hodně daleko a já jsem tady. On mi pomůže, když se dostanu do průšvihu, ale musím se zatím vyrovnávat s ďáblem a duchovním bojem a tím vším, co se odehrává. A navíc mě obtěžují světské zlé myšlenky. Jak to mám u všech všudy v duchovním životě zvládnout? Každý den musím volat k Bohu a vyznávat mu své hříchy, nechávat se očišťovat a tak den za dnem prožívat zklamání. Ale přátelé, to není duchovní život, o kterém mluvil Ježíš. Jako kdybych vás slyšel, ale dnes už nic není takové, jaké to bývalo dřív. Ano, věci se změnily. Všechno je dynamičtější a organizovanější a všechno je vědečtější, ale zlo vždycky zůstává jen zlem. Tehdy to bylo těžké a i dnes je to těžké. Tehdy lidi zlo bombardovalo a obtěžovalo a i dnes nás bombarduje a obtěžuje. Jak ovládat své myšlenky? Nejdřív začínáme chápat, že v nás žije Pán Ježíš Kristus. A protože v nás žije, protože jsme s ním byli ukřižováni a pohřbeni, protože jsme spolu s ním vstali, Bible říká, že díky tomu máme k dispozici moc vzkříšení, která se v nás uvolňuje. Teď už nemůžeme Bohu říkat: pane, nemohl jsem si pomoct a musel jsem na to myslet. Snažil jsem se tomu bránit, ale té myšlence jsem prostě neodolal. Byl bych moc rád, kdybyste pozorně poslouchali, co vám říkám. Netvrdím tu, že se vždycky ubráníte nebo vyhnete myšlenkám, které vaším směrem Satan pošle. Mohou přijít přes jiné lidi, anebo přímo od toho zlého. Jedna věc ale je, jestli mi nějaká myšlenka proletí hlavou nebo kolem mne, a něco úplně jiného je, jestli se jí zmocním, živím ji, promýšlím ze všech stran a hýčkám a snažím se z ní vyždímat aspoň trošku potěšení nebo uspokojení. Možná nebudu vždycky moci zarazit to, co se mi připlete do cesty, ale nemusím se proto dobrovolně rozhodovat. Nemusím si takové myšlenky do sebe dobrovolně vnášet a nemusím se jimi obírat. Jestliže ve vás bydlí Pán Ježíš Kristus, tak ve vás také je i Boží moc. Je to živá a pulzující síla, ke které máte přístup a která se ve vás uvolňuje. Svoje myšlenky můžete ovládat. Když tohle pochopíte, pak máte k dispozici základ a zdroj, ze kterého nám Bůh do života posílá i všechno ostatní. Jedná se o vztah. Máme totiž s Bohem nerozlučný vztah. Nikdy nemůžeme od něj být odděleni, protože on v nás bydlí. Protože bydlí uvnitř v nás a protože on je náš život. Podívejme se, co o tom říká Pavel v prvním verši 3. kapitoly Koloským. Protože co? Protože jste byli vzkříšeni s Kristem. To znamená, od té doby, kdy jste byli ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni, kdy jste byli ukryti s Kristem v Bohu, a do té doby, než zase přijde, a vy přijdete s ním. On vás vybízí. Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Tady to použité slovo hledejte není totéž jako slovo soustřeďte svoje myšlenky. V některých překladech je tady použito slovo stejné, ale v řečtině se jedná o dvě různá slova. Když je tam řečeno hledejte to, co je nad vámi, jedná se o přítomný čas, o aktivní rozkazovací způsob, což znamená, že jde o záležitost průběžnou, na kterou jste si zvykli a o kterou stále usilujete a hledáte ji. To pro věřícího člověka znamená, že by se mělo jednat o jeho životní styl a že bychom měli hledat a usilovat o věci, které jsou Boží, neustále. O čem to tu vlastně autor mluví, když vybízí hledejte, usilujte, objevujte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí Bohu po pravici? Jaké jsou ty věci nad vámi, o kterých tu mluví? Co to je? Jedná se o to, co Bůh chce, aby v našem životě zaujalo první místo. Kdybych se vás dnes zeptal, pro co žijete? To znamená, co je ten objekt, pro který žijete? Co je to, co si ve vašem životě, co chcete nade všechno ostatní? Kdyby vám Bůh poskytl arch papíru a řekl, všechno, co si na tento papír napíšeš, tak ti dám. Co by stálo na začátku vašeho seznamu? Bylo by to něco materiálního nebo duchovního? Ono je to tak, přátelé. Máme žít pro Boha v Kristu Ježíši. Žít zbožně v bezbožném světě. To není nic vyloučeného. Je to něco, co nezvládneme z vlastních sil, ale co můžeme zvládnout díky svému vztahu s ním. Kristus je náš život. Proto naše myšlenky předurčují naše jednání. Když si tedy určíme cíl a začneme hledat to, co je nad námi, znamená to, že se to v našem myšlení dostane na první místo. A stane se to až jakoby posedlostí, což znamená, že tyto cíle a věci v našem životě převyšují všechno ostatní. A nejsou to věci pozemské, ale nebeské. Máme hledat Boží vůli pro svůj život. Pane, jak chceš, abych svůj život investoval? Máme usilovat o to, abychom znali Pána Boha. Kdo je tento Kristus, kterého vyznávám? Jaký je? Jaké jsou jeho cesty? Jak nám zasahuje do života? Máme hledat vědění, které přichází jedině od něho. Máme hledat moudrost, která pochází jedině od něj. Máme hledat to, abychom ho pochopili a poznali jeho cesty. Máme usilovat o jeho dary. Máme usilovat o pomazání a moc Ducha Svatého ve svém životě. Máme hledat věci, které jsou duchovní a nebeské. Určitě teď říkáte, tak počkat, jak to mám vědět? Jak můžu tyto věci hledat? Snažíš se mi tady říct, že nemám svoje myšlenky upínat na nic tady na zemi, že mám hledat jen něco tam nahoře? A co moje povinnosti, moje práce a všechno, co mám na starosti a za co jsem zodpovědný? Co moje odpovědnost za rodinu a práci i všechno ostatní? Znamená to snad, že bychom toto všechno měli ignorovat? Ne. Ale jde o to, co měl na mysli Ježíš, když řekl v kázání nahoře: hledejte nejdřív Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Co tím myslel? V našem textu je tento verš uveden v této souvislosti. Mluví se tam o jídle, oblékání a o střeše nad hlavou. A Ježíš říká: nedělejte si s tím starosti, netrapte se tím, nezaměřujte svou pozornost na tyto věci. Neusilujte o ně na prvním místě, ale položte svou prioritu na věci nad vámi. Hledejte nejdřív Boží království. To znamená, že necháte ve svém srdci vládnout Krista a jeho spravedlnost. To znamená mít ve svém životě Kristův charakter. Sám říká: to hledejte a všechno ostatní vám bude přidáno. Kdybychom měli parafrázovat 33. verš 6. kapitoly Evangelia Matouše. Bůh chápe, že máme pozemské povinnosti, ale nechce, abychom usilovali o pozemský potlesk, pozemský zisk, ani pozemské uznání. A teď dávejte dobrý pozor. To všechno může přijít. Můžete zbohatnout. Můžete získat světskou slávu. Mohou vás uznávat a oceňovat. Ale když o to usilujete, není to z Boha. Když ve svém životě usilujeme o Boží spravedlnost a jeho charakter, když hledáme jeho vůli a chceme ho poznat a stojíme v první řadě o něj, jestli hledáme jeho moudrost, vědění a porozumění, jestli objektem našeho hledání je Ježíš Kristus, pak Bůh může takovému podnikateli dát bohatství. Může takové mladé dámě, která hledá pána, dát i dobrého muže a takovému muži může dát tu pravou ženu. Je to tak, že vám dá všechno, co potřebujete a i hodně toho, co si přejete, když to, o co nejvíc usilujete a co nejvíc hledáte, není pozemské, ale duchovní. Důvod, proč někteří lidé nikdy nedostanou to, po čem touží, proč nikdy nedosáhnou toho, co si myslí, že potřebují, je proto, že hledají nesprávně. Usilují o pozemské věci. Jejich myšlenky se koncentrují tady dole. Svou energii věnují na pozemské věci. Tohle je pohltilo. Uznání a všechno to ostatní, čemu věnují svou lásku a svoje srdce. Co se jich zmocnilo a spotřebovává je? Co řídí i jejich motivy, jejich myšlení? Proč pracujete tak, jak pracujete? A proč trávíte svůj čas tak, jak ho trávíte? Myslíte si, že člověk hledá Pána Ježíše Krista a usiluje o věci nad námi, když na něj během dne sotva vzpomene a jen večer mu honem vyzná svůj hřích? Bůh říká, že máme návykově, průběžně a bez přestání hledat věci, které jsou Boží. To znamená, že v průběhu dne mám všechno ve svém životě prosívat přes myšlení, které je zaměřené a nasměrované na hledání Otcovy vůle v každém činu mého života. To znamená Boha hledat. Bože, co chceš, abych dělal v této situaci? Pane, jak mám teď reagovat? Pane, jaká je teď tvoje vůle? A pane, jak mám jednat s tímto člověkem? Hledat myšlení Boží neznamená, že budeme tak nebeští, že se sem na zem vůbec nebudeme hodit a že tu budeme k nepotřebě. Ale zatímco moje nohy chodí po zemi, všechno prochází skrze myšlenkový proces nasměrovaný a zaměřený na Pána Ježíše Krista. Zajímá mě, jaká je Boží vůle v dané konkrétní situaci a co si o tom Bůh myslí. Člověk svoje myšlenky neovládá do té doby, pokud dovolí, aby se jich zmocňovalo všechno kolem nás a ovládalo je. Ale my jako věřící lidé, protože v nás bydlí Pán Ježíš Kristus, můžeme procházet velkými konflikty, konfrontací, problémy, těžkostmi, zmatkem i frustrací a přitom jít s naprosto přesným pochopením toho, o co jde a co se děje. Proč? Protože máme mysl Kristovu.

odpouští, když vidíme všechny tyto kvality, co tedy máme hledat? Osobu Pána Ježíše Krista. Možná se zeptáte, co pak nebydlí v nás? To ano, ale na nás je, abychom zaměřili svoje myšlení na Kristův život a charakter. Abychom na život reagovali stejně jako On. A jediná cesta k tomu, abychom tak reagovali, je vědět o tom, jak reagoval On. Co tedy děláme s Božím slovem? Když se do něj zadíváme a ponoříme, pak formujeme svůj mozek i celé svoje myšlení. Slova se přetvářejí v obrazy a ty v našem myšlení rostou a vyvíjejí se. A pak se dostaneme do podobné situace a myslíme tak, jak myslel Ježíš. A také jednáme tak, jak jednal On. Když svoje myšlení zaměříme a vytkneme mu meze, když se rozhodneme, že budeme hledat Boží věci a ne pozemské, pak Bůh bude vládnout, směrovat a vést nejen vaše myšlení, ale celý život. Přátelé, vezměte si to k srdci. Když jsou naše myšlenky pod Boží kontrolou a pod jeho vedením, pak v nás Bůh může vykonat mnohem víc, než o čem bychom kdy vůbec mohli snít. A tak, když se pokořím a naučím se takto myslet, postupně, když v tom budu pokračovat, začnu na základě takového přemýšlení i jednat. Jak to tedy Bůh dělá? Prostě to nežádoucí odstraní. Kolikrát si kladu otázku, o kolik požehnání a výsad i příležitostí jsme se připravili, kolik nádherných darů jsme propásli, jen proto, že jsme dovolili svým myšlenkám zatoulat se od Boha a naplnit se věcmi, které nejsou pravda. Všimněte si, jak to probíhá. Satan vás vybízí, vezmi si to hned. Bůh ale říká, počkej až do manželství. Satan nám namlouvá, pozvednu tě, povýším tě. Ale Bůh nás pravdivě upozorňuje, chci po tobě tvůj život, abych ho anuloval a nahradil tím svým. Takže přátelé, všichni se rozhodujeme. Každý sám za sebe a podle toho, čemu věříme. Rád bych vám něco připomenul. A mělo by nás to všechny vést k vystřízlivění. Každý z nás je dnes právě tam, kde jsme, protože jsme celý svůj dosavadní život přemýšleli právě tak, jak jsme přemýšleli. Jsme produkty svých vlastních myšlenek. Třeba namítnete, no a co moje příležitosti? Jsme produkty svého myšlení. Na jedné straně máme člověka, který vyrostl v nesmírně těžkém prostředí a z lidského hlediska nemá žádnou šanci, aspoň to tak vypadá. A přitom, kam až to v životě dotáhl. A na druhé straně stojí jiný, který vyrůstal v přebytku a dostal mnoho příležitostí a přitom to všechno zahodil a spackal. Záleží na způsobu myšlení. To je to podstatné. A právě proto Bůh řekl, hledejte, co je nad vámi, a Bůh vám přidá všechno, co potřebujete. A velice pravděpodobně i všechno, co si přejete a co je pro vás dobré. Zaměřte se na to svaté a boží, protože nakonec sami budete takoví, jako to, čemu věnujete svoje

Všichni jsme produkty svého vlastního myšlení. Proto je nutné naučit se své myšlenky ovládat. Doktor Stanley ústy Pavla Hromádky vysvětlil dva důležité biblické principy, které nás vedou k vítězství a k čistotě myšlení. Je důležité pochopit své postavení v Pánu Ježíši Kristu a zaměřit své myšlenky na nebeské věci. Dnešní téma zůstalo nedokončené, vydáme se za ním i v příštím vydání pořadu Doteky v premiéře v sobotu ve 20 hodin a 15 minut.

Od půlnoci nás dělí přibližně půl hodina. Ta bude patřit písničkám, třeba mám tu v playlistu nachystanou kapelu We Are Messengers, nebo se můžete těšit i na Miriam Kaiser nebo kapelu Good Work.

Z večerního vysílání zbývá posledních pár minut. Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková s přáním příjemného poslechu nočního programu.

Pěknou úterní noc 29. září. Je za námi půlnoc, před námi noční vysílání Rádia 7, kterým vás bude provázet Daniel Zeman. Číst Bibli je skvělé, ale číst ji s porozuměním je ještě lepší. Jak ale pochopit texty staré několik tisíc let a stanovit, co říkají nám, lidem 21. století? Teolog John Vernon McGee v další úvodní lekci cyklu Světem Bible nabízí praktické rady, jak z četby vytěžit pro každodenní život co nejvíce. Poslouchejte už za chvíli od 12:15. V jednu hodinu se můžete přidat k poslechu třech částí symfonické básně Má vlast od skladatele Bedřicha Smetany. Připomeneme si společně jeho 199. výročí narození. Průvodním slovem nás bude provázet Dalibor Bakala. Spoléháme na Boha, nebo chceme všechno zvládnout sami? 8. kapitola proroka Ozeáše, kterou studujeme v Bible Guide, připomíná, že skutečný vztah s Bohem stojí na důvěře a ochotě nechat se jim vést. K poslechu se můžete připojit od 2. hodiny. Daniel Vyhlídka si vzal Ježíšovo velké poslání k srdci. O hledání cest k jeho naplnění bude mluvit v pořadu Hláska po 14:30. A ve čtení na pokračování ve 15:45 otevíráme knihu Manželů Dolejších Plavčík Žán. Na lodi Třenka poté, co se zmocnila holandské obchodní lodi, dál vládne napjatá atmosféra. Ve chvíli, kdy samozvaný kapitán lodi Flaubert nechá na palubu vyvést lorda Gosnolda s manželkou a dcerou Patricí, se z podpalubí nečekaně vynoří Jean a postaví se mu. Před celou posádkou usvědčí Flaubera z vraždy svého otce a vyvraždění své rodiny. Večery pod lampou na Rádiu 7 jsou pozvánkou ke čtení nesnad úplně zábavných, ale za to důležitých knih. Knih, které vzbuzují otázky a vedou k přemýšlení. Několik následujících týdnů vám proto budeme nabízet hutný pokrm pro vaše uši. Uslyšíme jednotlivé kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Poslouchejte ve 4 hodiny. Máte raději chladnou zimu nebo slunečná léta? Slovní zásobu v angličtině na téma počasí si můžete rozšířit s rozhlasovou lekcí Life Plus. K setkání zve lektorka Elza po 5. hodině. Tunely jsou velmi důležité. Významně zkracují cesty a urychlují cestování. Ale tunely můžeme mít i ve svém myšlení a vidění světa. Zaměření na cíl si zkracujeme cestu poznání a zkušeností, ale možná je daň za rychlost příliš vysoká. O tunelovém vidění mluví v závěrečné části série nazvané Stále hledám Petr Hůšť. Poslouchejte od 5:30.

0: Správný výklad biblického textu se neobejde bez jasných pravidel i osobního přístupu čtenáře. Cyklus Světem Bible na Rádiu 7 nabízí osvědčený návod, jak při četbě písma postupovat od vnímání celkového kontextu a původního adresáta až po důležitost Ducha Svatého, který jako jediný odkrývá hlubší duchovní význam zapsaných slov. V úvodní lekci vás těmito praktickými kroky k porozumění Božímu slovu provede teolog John Vernon McGee v českém podání Pavla Vopaleckého.
1: Milí posluchači, dnes se po čtvrté setkáváme v novém cyklu pod názvem Světem Bible. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech nás chce uvést do celé Bible. Ukazuje nám přístup k ní, některé věci o ní a před časem hovořil s námi o subjektivním vnitřním potvrzení pravdivosti Bible skrze Ducha Svatého. Potom uvedl některé pojmy, které tuto myšlenku rozvíjejí. První z nich bylo zjevení. Zjevení znamená, že Bůh promluvil, že Bůh se dorozumívá s člověkem. Kromě toho jsme se zmínili ještě o dalších pojmech, které s tím souvisejí. Inspirace, osvícení a interpretace. Postupně jsme je probrali blíže. Inspirace zprostředkovává zjevení Boha nebo božích věcí. Osvícení má co dočinění s Duchem Svatým jako učitelem. On nám otevírá oči, abychom viděli podstatu toho, co je zjeveno. A dnes přichází na řadu interpretace. To je poslední pojem, který zde v rámci pohledu na boží zjevení náš doktor McGee probírá. Interpretace, čili výklad, nebo snad vysvětlení. Interpretace souvisí s tím, co my dáme božímu slovu. A to je důvod, proč jsou zde metodisté, baptisté, presbyteriáni a tak bychom mohli pokračovat. Takovýhle učitel a tomu odpovídající učení, které se od jiných může lišit více nebo jen docela málo. My všichni máme, i docela podvědomně, k přímému biblickému textu svoje vysvětlení. Existuje několik pravidel, která by se měla sledovat a dodržovat, když se pokoušíme o výklad textu písma, když se pokoušíme slovo písma vysvětlovat. Tyto zásady si zde chceme uvést. Za prvé, měli bychom mít na paměti celkový účel Bible. To je důvod, proč ve svých pořadech probírám úplně všechno. Věřím, že se potřebujeme se vším seznámit dříve, než přijdeme k jakémukoliv dogmatickému závěru, který by se týkal nějakého tématu nebo kteréhokoliv verše Bible. Čili za prvé, celkový účel Bible. Další věc nutná k povšimnutí je otázka, komu je daný text písma adresován. Například Bůh řekl Jozuovi, vstaň a přejdi Jordán. Kniha Jozue, 1. kapitola, 2. verš. Když jsem byl osobně v této zemi, překročil jsem řeku Jordán, ale nepřekročil jsem ji proto, že by to bylo obecné doporučení písma pro můj život. Nešel jsem tam proto, abych vyplnil písmo. Když jsem četl tento verš, věděl jsem, že Bůh prostě v dané situaci mluvil k Jozuovi. I když věřím, že zde v celém tom příběhu je i pro mne ohromné poučení. Všechno písmo není adresováno osobně mně, ale všechno písmo je pro mne. To může být pro nás dobré pravidlo. Dívat se, komu je daný text písma adresován. A za třetí, kontext před sledovaným textem a po něm je velmi důležitý pro správný výklad. O čem mluví celá ta pasáž, kterou sledujeme? O čem hovoří celá biblická kniha, kterou studujeme? Jaké je její poslání?

Poznávej, co říká originál. To je velmi dobrá rada, zvláště v některých případech, kdy je zvlášť důležitý přímý slovní význam některých biblických sdělení. Jestliže neznáš hebrejštinu,

Ku příkladu, jestliže liberál půjde překládat Bibli, poznáš v jeho práci příchuť liberalismu. Jestliže bude překládat fundamentalista, vycítíš v určitých částech zase jiné přístupy a předsudky. Lidé, kteří překládali nejstarší anglický překlad, přistupovali k Bibli jako k doslovně inspirovanému Božímu slovu a podle toho zacházeli s původním textem i s vyhledáváním anglických slovních ekvivalentů. Když narazili na slova, která ve své době neuměli nebo nemohli dobře přeložit, jednoduše je z řečtiny přepsali jenom do latinské abecedy a ponechali je v textu tak. Například slůvko abba, baptizo a jiné. Je známo, že podobně s mimořádnou úctou k původnímu textu a s bázní před Bohem, protože jde o Boží slovo, postupovali před 400 lety naši čeští bratři Kraličtí. Jejich práce je mimořádně kvalitní. Drobný nedostatek však vyplývá z toho, že v jejich době ještě nebyly dostupné ty nejlepší originální texty, které jsou výsledkem teprve nedávných objevů. Proto se někdy kralický text v některých pasážích dost podstatně liší například od ekumenického překladu, aniž by se dalo říci, že jeden je lepší než druhý. Kralický překlad prostě v určitých pasážích vycházel z mladších, čili méně spolehlivých nebo méně kvalitních rukopisů, než jaké měli k dispozici tvůrci ekumenického překladu. Pokud jde o český ekumenický překlad, je poctivé, že v řadě míst, kde bylo zvoleno velmi volné nebo výslovně výkladově účelové vyjádření, se tvůrci pod čarou přiznávají k doslovnému znění podle originálu. Je mi ovšem velmi, velmi líto, že takováto přiznání k doslovnému textu, k doslovnému překladu, nejsou dostatečně důsledná na každém místě, kde je takovéto volnější podání. Z tohoto důvodu, i když nejsem diplomovaný znalec původních textů, musím o českém ekumenickém textu prohlásit, že není vhodný jako samostatný studijní text, ale pouze víceméně jako vesměs docela příjemně čtivá, nicméně informativní pomůcka. Snaha po příjemné, současné, dobové čtivosti výsledného textu totiž zpravidla přirozeně jde proti snaze po doslovné přesnosti. Kdyby se totiž třeba počítačem pořídil nějaký doslovný překlad, což je i tak velmi problematické tvrzení, byl by prakticky nepoužitelný. Máme totiž český způsob myšlení a vyjadřování, nikoli řecký či hebrejský. Proto mnohdy takovéto upřímně snaživé, amatérské, slovníkové nebo spíše slovíčkové studování původního textu nevede ke spolehlivým výsledkům, protože pro překlad je nutno znát nejen slovíčka, nýbrž i gramatiku, stavbu věty a také určitou frazeologii. Náš zkušený doktor teologie, znalý původních biblických jazyků, dodává, že potíž s moderními překlady bývá příliš často v tom, že překlad je více či méně vědomně nebo podvědomně pořizován podle určité nauky. Obecně princip překladu spočívá v tom, že překladatel musí vzít něco z jednoho jazyka a v porovnatelných termínech druhého jazyka najít ekvivalent, čili slovo nebo spíše celou frázi stejného významu. Takových ekvivalentů v řadě případů pochopitelně může být i více a každý z nich má určitou nepřesnost anebo určité zabarvení. A právě v tomto momentu se překladatel stává současně vykladačem. Kdyby byl sebepoctivější, výběr jednoho z více ekvivalentů totiž učiní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, čili vlastně podle svého poznání, podle určitého náhledu anebo učení, k němuž má nejblíž.

Za prvé bychom měli mít na paměti celkový účel Bible. Za druhé, měli bychom přemýšlet, komu je daný text písma adresován. Za třetí, měli bychom sledovat celou souvislost před čteným textem a po něm. A za čtvrté, poznávat, přemýšlet, hledat, co říká originál. Páté pravidlo, které uvádí náš doktor McGee, je vykládej Bibli doslova, pokud je to možné. Doktor David Cooper to řekl docela výstižně. Když prostý smysl písma je srozumitelný zdravým selským rozumem, pak v něm nehledej žádný jiný smysl. Vezmi proto každé slovo jako prvotní, obyčejné, obvyklé. Vezmi jeho doslovný význam. Jinak řečeno, pokud fakta okamžitého kontextu, studovaná ve světle příbuzných pasáží a základních biblických pravd, nenaznačují jinak, snažme se příslušnému textu rozumět především tak, jak mu s největší pravděpodobností rozuměli nebo měli rozumět jeho přímí adresáti, kterým bylo určeno. Odtud mimochodem plyne, že nám někdy velmi účinně může pomoci nahlédnutí do konkrétních historických a zeměpisných podmínek, do jakých to slovo bylo adresováno. Jako vodítko pro každé studium Božího slova si však vezměme žalmistovo provolání k Hospodinu. Otevři mé oči, abych mohl spatřit zázračné věci tvého zákona. Žalm 119:18, překlad doktora McGee. Toto žalmistovo provolání nás vede k tomu, abychom Boží slovo četli s modlitbou, nebo ještě lépe přímo na modlitbách, aby modlitba byla zřetelnou součástí samotného čtení písma. Pak se totiž naše komunikace s Pánem může stát skutečným dialogem, nikoli jen střídáním monologů, jak to často bývá. Doktor McGee k citovanému verši ze žalmu dodává: zaručuji, že když budeš sledovat tento postup, přijde do tvého srdce i do tvého života požehnání. A dále uvádí příklad, že dnes i lahvička běžného léku mívá podrobný návod k použití. Jakýkoliv vynález, jakákoliv pomůcka pro domácnost v ceně pár korun mívá svůj popis a návod k použití. Jestliže tohle platí o malých věcech praktického života, tím spíše bychom se měli držet dobrých rad, které nám ukazují, jak se zabývat věčným Božím slovem. Zejména, když nám tyto rady samo Boží slovo nabízí. Chceme se nyní zmínit o 7 velice jednoduchých a přece základních krocích, které mohou být dobrou pomůckou pro soukromé studium Božího slova. Za prvé, začni modlitbou. Za druhé, čti Bibli. Za třetí, studuj Bibli. Za čtvrté, přemýšlej nad Biblí. Za páté, čti, co druzí napsali o Bibli. Za šesté, poslouchej Bibli. Za sedmé, předej to druhým. Možná vás napadnou ještě nějaké další rady z vaší vlastní zkušenosti s Božím slovem, ale věřím, že tyto body jsou základní a zaslouží si naši pozornost.

Za prvé tedy začni modlitbou. Když jsme hovořili o takovém tom osvícení Božího slova v životě člověka, povšimli jsme si, že Bible se liší od jiných knih mimo jiné tím, že pouze Duch Svatý může otevřít naši mysl, abychom zvěsti této knihy porozuměli. Můžeme si vzít nějakou moudrou knihu třeba o filozofii a jestliže to autor rozumně napsal, můžeme tomu docela dobře rozumět. Ale Bible je trochu jiná. Čtenář Bible může dobře rozumět každému slovu, které čte, a přece nemusí chápat její obsah. Bible totiž nemůže být dohloubky pochopena, jestliže při jejím čtení a při přemýšlení o ní není pro člověka průvodcem v myšlenkách Duch Svatý. Pán Ježíš řekl, jakmile přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16:13. Když otevíráme Boží slovo, potřebujeme začít modlitbou žalmisty, kterou jsme si už připomněli. Otevři moje oči, abych mohl spatřit zázračné věci z tvého zákona. Žalm 119:18. Když žalmista psal tyto řádky, měl ve své době na mysli Mojžíšovský zákon. Ale rozšíříme-li tuto prosbu na všech 660 knih Bible, budeme se dnes modlit, otevři moje oči, abych mohl spatřit nádherné věci ve tvém slově. Když se apoštol Pavel modlil třeba za efeské věřící, nečteme si, že by se modlil především za jejich zdraví, a nemodlil se ani za to, aby zbohatli. Nýbrž první Pavlova modlitba za efeské zní, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Tolik Efeským 1. kapitola verše 15 až 19. Pavlova modlitba se týkala moudrosti, pochopení a zjevení pro tyto věřící. Aby lépe poznali Boha a Pána Ježíše, aby lépe porozuměli Božímu slovu. Tak, aby jejich oči nebo oči jejich chápání mohly být osvíceny a aby mohli poznat něco z naděje svého povolání v Kristu. To je modlitba apoštola Pavla. Jestliže si na mě někdo občas vzpomene v modlitbě, přál bych si, aby se jeho modlitba vztahovala především na takovéto věci. Aby moje duchovní oči byly otevřené

Věřím, že nejdůležitější věcí je pro nás, Boží děti, abychom poznali Boží vůli dnes. Není pochyb o tom, že Boží vůle je vyjádřena v Božím slově a nemůžeme poznat Boží vůli, jestliže Duch Svatý nebude naším učitelem, když čteme Boží slovo. To je to, co říká apoštol Pavel v 1. Korinským 2, 12 a 14. Taky jsme si to nedávno citovali. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme, ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Příčinou toho, proč mnoho lidí dnes nic zvláštního nezískává z Bible, jak někteří říkají, je jednoduše to, že nenechají Božího ducha, aby je učil. Přirozený člověk nemůže dobře vnímat duchovní věci. Zdají se mu nejasné, divné, nebo třeba i hloupé. Bůh však těm, kdo se vírou v Pána Ježíše stali Božími dětmi, dal svého ducha, aby mohli poznat Boží věci. On sám chce být naším učitelem. Jen on může vzít tu literu psaného Božího slova, které máme v Bibli, a přetvořit ji v opravdové a aktuální slovo živého Boha, užitečné také pro náš vlastní, duchovní i praktický život. Bůh chce s námi komunikovat skrze své psané slovo. Ale mějme na paměti, že obsahem je to nadlidská kniha. A pouze Boží duch může vzít ty velké Boží věci a odkrýt nám je. Povšimni si tohoto velice zajímavého verše v písmu. Nám to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch Boží. 1. Korinským 2, 10 a 11. To dá rozum, že Boží duch musí být naším učitelem, povídá na tento úsek náš učitel. My si občas možná navzájem rozumíme, ale nerozumíme Bohu. Docela často se dnes mluví o generačním problému, pro který příslušníci různých generací nemohou spolu navzájem pořádně komunikovat. Pravda, pro starší a mladší osobu může být někdy docela obtížné si navzájem porozumět, nicméně přece se můžeme učit komunikovat jeden s druhým, protože jsme všichni lidé. Máme možnost při troše snahy jeden druhému porozumět. Ale Bohu ve skutečnosti rozumět nemůžeme, jestliže se nám on sám nezjeví, jestliže nám on sám neodhalí něco ze své podstaty a ze svých věcí. Náš učitel nám tedy zaprvé radí, abychom Boží slovo četli s modlitbou. A další rady si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom napíšete, buď e-mailem na adresu radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích, kde jsme na profilech radio7.cz. Děkujeme i za vaši finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat, připravovat a vysílat pořad Světem Bible i řadu dalších. Pokud se chcete zapojit do této služby, tak se podívejte na web radio7.cz do sekce Zapoj se a tam se dozvíte podrobnější informace, jak můžete k této práci přispět. Děkujeme. Pokračovat budeme zase dnes večer v pravidelném čase ve 8:45.

Píseň o božím pokoji od Jolandy Adams zněla na Rádiu 7 krátce před jednou hodinou. Po ní už přijde na řadu hodinka klasické hudby, pořad Concertino, a s ní i symfonická báseň Má vlast od skladatele Bedřicha Smetany. Připomeneme si tím společně jeho 199. výročí narození. Pořadem provází Dalibor Bakala.

0: Minula první hodina z úterý 29. září. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman, který vám teď přeje dobrý poslech hodinky s klasickou hudbou v pořadu Concertino.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení a milí, posloucháte Rádio 7 a jeho malý hudební koncert klasické hudby Concertino. Autorem dnešního pořadu je Dalibor Bakala, který tentokrát otevřel pokladnici české hudby a vypůjčil si z ní dílo, které patří k jejím nejvzácnějším klenotům. Tato nádherná hudba, jež si po právu vydobila světové uznání, vzešla z tvůrčí dílny Bedřicha Smetany a nese jméno Má vlast. Jedná se o cyklus 6 symfonických básní Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník, které mají být vlasteneckým manifestem, oslavou probouzejícího se národa, oslavou vlasti. Skladba vyrůstá z českých mýtů a opěvuje českou minulost, krajinu i lid. Z časových důvodů si poslechneme pouze tři části. Tou první bude Vyšehrad. Přeji vám příjemný poslech.

Na Rádiu 7 vysíláme koncertino, jehož dnešním programem je Má vlast Bedřicha Smetany. Možná nevíte, že dílo vznikalo v době autorových vážných zdravotních problémů, které vyústily až do úplné ztráty sluchu. Přesto v něm Smetana zanechává svému národu a všem milovníkům krásné hudby obrovské bohatství. Druhou částí symfonického cyklu je Vltava. Posluchač může sledovat, jak se dva pramínky spojují v řeku, protékající českou krajinou, jak řeka míjí lesní honitbu, svatební veselí a noční rej rusalek, aby za svatojánskými proudy velebně protekla pod Vyšehradem a mizela v dáli.

Vážení a milí, našemu malému koncertinu na Rádiu 7 zbývá čas už jen na jednu část ze Smetanovy Mé vlasti. Na závěr jsem vybral symfonickou báseň z českých Luhů a hájů. Je to obraz líbezného českého kraje, luk, lesů, zpívajících ptáků, slavnosti roztančené v rytmu polky. Od mikrofonu se loučí a někdy zase u dobré hudby naslyšenou těší váš dnešní společník Dalibor Bakala.

Symfonická báseň Má vlast Bedřicha Smetany zazní ještě v repríze dnešního koncertína na Rádiu 7, a to v sobotu krátce popoledni. V tom příštím, v neděli v 9 hodin večer, uslyšíme hudbu dalšího velmi známého skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Budou to jeho Janovy pašije.

0: Je za námi druhá hodina úterý 29. září. Nočním programem Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. V následujících minutách uslyšíme nejprve pastora Jiřího Zdráhala a další díl krátkého biblického průvodce Bible Guide, ve kterém aktuálně procházíme 8. kapitolu proroka Ozeáše. A od 14:30 pak přijde na řadu pořad Hláska. Daniel Vyhlídka si vzal Ježíšovo velké poslání k srdci a právě o hledání cest k jeho naplnění bude řeč od 14:30.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 8. kapitola. V této kapitole čteme, že krále si Izraelci dosazovali bez božího vedení, tak, jak jim ukládal Mojžíšův zákon. Tam čteme, pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin tvůj Bůh. Sami si přitom vyráběli bůžky a boží zákon jim byl cizí. O tom čteme, polnici narty, na dům Hospodinův letí orly. Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému zákonu se vzepřeli. Ano, volají, Bože náš, Izrael tě zná. Izrael ale dobro opustil a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze mě. Bez mého vědomí si volí velmože. Vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své telesa maří. Vzplanul jsem hněvem proti nim, jak dlouho ještě budou beztrestní. To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil, to, že je Bůh? Nikoli, rozbito bude na třísky to tele v Samaří. Prorok Ozeáš působil v době, kdy severní království Izrael zažívalo největší rozkvět. To bylo za vlády krále Jeroboáma II. Ten nebyl, stejně jako všichni ostatní králové severního Izraele, zbožný. Byl ale velmi dobrý válečník a vládce. Bůh jeho schopností využil, aby dal severnímu Izraeli poslední příležitost k nápravě. Ve druhé knize Královské o něm čteme. 15. roku judského krále Amaciáše.